0: Takto jásavě skončila Šostakovičova pátá symfonie, řízená Maximem Šostakovičem, která sklidila takový úspěch na sjezdu komunistické strany Sovětského svazu a ku podivu ho, pro mě tak trochu záhadně, sklízí dodnes. Pro úvod k šesté symfonii opět sáhneme do archivního pořadu Otomara Kvěcha.
1: Na rozdíl od páté byla šestá spíše neúspěšná a její premiéra proběhla bez větší pozornosti. Mnohé zarazila vnějšková experimentální tvářnost. Po klasickém čtyřvětém tvaru předchozí symfonie napsal skladatel cyklus, který obsahoval velkou, v pomalém tempu plynoucí vstupní větu, po níž následovala dvě skerca. Někteří kritici, kterým chyběla tradiční první rychlá věta, nazvali dílo symfonií bez hlavy. Přehlédli ovšem, že úvodní věta svým tragickým patosem a dramatickým obsahem plně zastupuje obvyklé prvé věty sonátového cyklu. Dvě skerca jsou pak spíše únikem do žertu ironie, občas i pohody, než snahou vyřešit konflikt nastíněný větou prvou. Šestá Šostakovičova symfonie zůstala dodnes ve stínu své předchůdkyně i následující obrovité symfonie leningradské. Ne zcela právem, je to velká hudba, jako vždy u Šostakoviče plná invence a osobité hudební estetiky. Kdo nemiluje velká gesta, tak typická pro některá Šostakovičova díla, si pak v této menší symfonii může přijít na své.
0: Z šesté symfonie nabízím hravé finální presto. London Philharmonic Orchestra řídí Vladimír Jurovský.

0: To bylo finále 6. symfonie s Vladimírem Jurovským. Okolnosti vzniku Šostakovičovy 7. symfonie Leningradské jsou všeobecně známy. Zhrnuje je v archivním pořadu Otomar Kvěch.
1: Doposud jsme sledovali skladatelovu tvůrčí pouť od studentských let do jeho 35 let. Nebyla to cesta jednoduchá. Skladatel v ní prošel bouřlivým uměleckým vývojem a také se dostal poprvé do konfliktu s oficiálním pohledem na hudební umění. Jeho obsahově závažná tvorba byla shledávána protilidovou a, jak se dobově říkalo, formalistickou. Všechny umělecké problémy odsunul do pozadí vpád německých vojsk do Sovětského svazu. Fašistická vojska rychle postupovala směrem na východ a Šostakovičovo rodiště Leningrad se brzy dostalo do německého obklíčení. Šostakovič sám jako zaměstnanec Leningradské konzervatoře byl povolán do domobrany jako hasič. Existuje fotografie, kde stojí skladatel v hasičské helmě na střeše budovy konzervatoře. Přes tíživé podmínky života města neustal v Leningradě zcela umělecký život. Šostakovič sám se rozhodl vydat svědectví o těchto měsících v podobě symfonie. Vznikla tak jeho známá 7. symfonie s podtitulem Leningradská. Dílo bylo vytvářeno za neobyčejné pozornosti veřejnosti. Skladatel sám v několika rozhlasových relacích informoval o postupující práci na díle. Premiéra monumentální symfonie se konala 29. března 1942 v Kujbyševě, kam byla mezitím evakuována Leningradská filharmonie. Mnohem památnější však bylo provedení přímo v obleženém Leningradě 9. srpna 1942. Bylo to v den, na který byl Němci plánován slavnostní večírek v hotelu Astoria na počest dobytí Leningradu. Koncert přerušovaný nálety přenášely všechny ruské rozhlasové stanice a byl chápán jako symbol vůle nenechat se fašistickými vojsky zlomit. Leningradská symfonie rychle pronikla i do zahraničí. Notový materiál díla byl až dobrodružně špionážní cestou v podobě mikrofilmu dopraven speciálním vojenským letadlem přes frontovou linii do Spojených států, kde byla symfonie záhy po vzniku provedena jako důkaz protifašistického spojenectví Spojených států a Sovětského svazu. Provedení Leningradské symfonie na Pražském jaru v roce 1946 pak bylo jedním z podstatných pramenů jistého šostakovičovského kultu v Čechách, který zapříčinil, že část tuzemské skladatelské tvorby byla Šostakovičem značně ovlivněna. 7. Šostakovičova symfonie má tradiční čtyřvěté schéma, v mnohých detailech se však od navyklé podoby klasické symfonie vzdaluje. Nejnápadnější je to u prvé věty, kde střed zabere dlouhá epizoda, ve které se opakuje ve zvukové gradaci nad neustále znějícím vojenským bubínkem stejná melodie. Tradičně se toto místo označuje jako zhudebnění vpádu německých vojsk. Další věty nedávají zdaleka tak jednoznačnou možnost programového výkladu, i když pokusy to samozřejmě činěny byly. Jen majestátní závěrečná plocha ve finále nenechává na pochybách o vítězném vyznění. Orchestr rozšířený o galerii žestových nástrojů vydává na vrcholných místech symfonie maximálně expresivní zvuk. Hudba symfonie však je na mnoha místech překvapivě lyrická a něžná.
0: V půlhodinové první větě Leningradské ostinátní gradaci nacistického násilí zastaví téma ruského lidu. Tak zní tradiční výklad. Šostakovič ho pak později poopravil tvrzením, že nutně nemusí jít o násilí hitlerovské, ale i stalinské. Ať tak či tak, hudební obraz je to strhující. Chicago Symphony Orchestra řídí Leonard Bernstein.

Na závěr dnešního pořadu vychází 8. symfonie, je to i matematický střed Šostakovičova monumentálního 15-dílného cyklu symfonií. A právě tady uprostřed stojí dílo, o němž se nejvíce pochybuje. Pochyboval o něm i autor, který se nechal slyšet, že si není jist koncem symfonie. A není sám. Ten konec opravdu zní trochu rozpačitě, zejména ve srovnání s šestovými parádami 5. a 7. symfonie. Mimo hudební symbolika 70-minutového díla není úplně zřejmá. Snad je to snaha zachytit vnitřní prožitky člověka uprostřed války. Je to symfonie o prostém sovětském lidu, což není banální téma, uvážíme-li, že ten lid byl loajální s carem, Leninem, Stalinem, Brežněvem a ta linie pokračuje až do současnosti. Druhou a třetí větu symfonie tvoří mistrovsky napsaná skerca. Tento hudební segment nezbytně patří do půdorysu symfonie už od Beethovena. Šostakovič ale vytvořil zcela novou podobu těchto vět. Říká se jim zlá skerca a je to velmi výstižné označení. 8. symfonii si poslechneme v podstatě celou. Napojujeme se před koncem první věty. London Symphony Orchestra řídí André Previn.

Takto pro mnohé nepřesvědčivě končí Šostakovičova 8. symfonie, kterou řídil André Prévin. V pokračování tohoto pořadu poznáme osudy Šostakovičových symfonií od 9. po 15.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítejte u poslechu pořadu od Klaudie k Ludvigovi, kterým vás provede a od mikrofonu zdraví Robert Škarda. Tentokrát jsou připraveny nahrávky hudby 16., 17. a 18. století. A to jako obvykle hrané na dobové nástroje a v takzvané historicky poučené interpretaci. Budeme moci obdivovat tvorbu starých mistrů. Setkáme se s ricercari a kanzonami Andrei a Giovanni Gabrieliho, orchestrální svitou Johanna Sebastiana Bacha, sonátami Antonia Caldari nebo kantátami od Telemana, Händla a Mozarta. Úvod bude patřit českému baroku, konkrétně výběru písní z kancionálu Česká mariánská muzika od Adama Michny z Otradovic. Soubor 660 písní, který vyšel tiskem v roce 1647 v pražském Klementínu, psal Michna ke cti svaté trojice, nejsvětější rodičky a všech svatých. Sbírku věnoval pražskému arcibiskupovi Arnoštovi z Harachu. Písně jsou rozděleny do tří dílů. Písně o Ježíši Kristu, písně o Paně Marii a písně o umírajících a zemřelých. My si nyní poslechneme písně o slavnostech Rodičky Boží z druhého dílu české mariánské muziky. Zpívají Hana Blažíková, soprán, a Vojtěch Semerád, tenor. Hraje Collegium Marianum s uměleckou vedoucí Janou Semerádovou.

Hana Blažíková, Vojtěch Semerád a soubor Collegium Marianum s uměleckou vedoucí Janou Semerádovou přednesli písně o slavnostech Rodičky Boží z druhého dílu sbírky Česká mariánská muzika od Adama Václava Michny z Otradovic.

Belgický flétnista, dirigent a pedagog Bartold Kaiken je uznávaným interpretem historicky poučené hudby. Právě jeho nahrávku vybíráme pro následujících 20 minut našeho výběru s názvem od Claudia k Ludwigovi. Se souborem Le Petit Band pořídil Kaiken v roce 1982 snímek sedmidílné orchestrální svity číslo 2 H-moll BWV 1067 Johanna Sebastiana Bacha. Svita se slavnou badinérií je psána pro solovou flétnu, smyčce a basso continuo. Uměleckým vedoucím souboru Le Petit Band je bratr Bartolda Kaikna, houslista a dirigent Sigiswald Kaiken.

Bartold Kajkn se souborem Le Petit Band dohráli orchestrální svitu číslo 2 H-moll pro flétnu, smyčce a basso continuo od Johanna Sebastiana Bacha. Laut verkünde unsere Freude. Hlasitě zvěstujme naši radost. Je název takzvané malé zednářské kantáty Wolfganga Amadea Mozarta pro dva tenory, bas, mužský sbor a orchestr. Jde o poslední Mozartovo dokončené dílo, které v roce 1791 komponoval u příležitosti vysvěcení nového chrámu zednářské lóže ve Vídni. 13-minutové dílo o 6 větách budou zpívat solisté John Heusenreder, tenor, David Geyer, tenor a Mauro Borgioni, bas. Sbor a orchestr Kellner Akademie řídí Michael Alexander Willens.

To byla malá zednářská kantáta Laut für Kinder unsere Freude. Hlasitě zvěstujme naši radost. Od Wolfganga Amadea Mozarta. Přednesli ji solisté sbor a orchestr Kölner Akademie pod vedením Michaela Alexandra Vilence.

Milí posluchači, na pomyslné rozhlasové pódium vstoupí nyní čeští interpreti, se kterými se vydáme do renesanční Itálie. Soubor Symposium Musicum s uměleckým vedoucím Miloslavem Klementem nás zavede do italských Benátek na přelom 16. a 17. století. Mimo jiných zde ve slavné bazilice svatého Marka působili také Andrea Gabrieli a jeho synovec Giovanni Gabrieli. Oba byli představitelé stylu benátské školy v době přechodu od renesance k baroku. Věnovali se hlavně duchovní instrumentální i vokální hudbě, v které uplatňovali tehdy novou techniku vícezborovosti. Soubor Symposium Musicum nahrál na dobové nástroje v roce 1984 instrumentální ricercary a canzony obou italských mistrů. Tuto nahrávku si právě nyní poslechneme. Nejprve to bude 9 skladeb Andrei Gabrieliho a poté 3 kompozice od Giovanni Gabrieliho.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Naše srdce bije pro Janáčka. Desátý ročník festivalu Janáček Brno otevírá své brány. Kompletní cyklus 9 oper v podání nejlepších orchestrů, světoví umělci a jedinečná energie. Buďte u toho i vy. Od 13. října v Brně. Více na janáček-brno.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: partitury.
1: Dobré ráno od vltavských partitur vám z Českých Budějovic přeje Petr Hanzlík. Na úvod dnes nabízím letmou poetickou návštěvu alžbětinské Anglie.

Loutenista Thomas Dunford připravil v roce 2012 stejnojmenné album. Tento projekt ovšem není jen přehlídkou smutných skladeb. Je to především promyšlený portrét alžbětinského umělce a jeho hudebního světa. Vedle písní tak zaznívají také čistě instrumentální skladby pro loutnu, což v kontrastu s vokálními kompozicemi vytváří zajímavou dramaturgii celého alba. Navíc loutna Thomase Dunforda není jen doprovodem, ale rovnocenným partnerem zúčastněných zpěváků. Sopránových partů se zde ujala Rachel Hughes. Tenorové role zastupují pánové Reinoud van Mechelen a Paul Agnew. Pěvecké kvarteto pak doplňuje basbaritonista Alan Bier. Dowlandova hudba je v této interpretaci náležitě intimní, soustředěná a vlastně až překvapivě moderní ve své sdělnosti. Za melancholií hudby je tak slyšet něha, touha i naděje. Renesanční Anglie tak nabízí emoce, které zůstávají srozumitelné i po více než 4 staletích.

Ve vltavských partiturách dozněla hudba Johna Dowlanda z alba Lacrimae, které v roce 2012 vydal anglický loutnista Thomas Dunford. Zpívali Rachel Hughes, Reinoud van Mechelen, Paul Elnew a Alan Bue. A nyní se přeneseme do českých Budějovic, do klášterního kostela obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí. Právě tady se 30. května roku 2019 v rámci festivalu staré hudby Muzika ad Confluentem uskutečnil koncert souboru Kapela Ornamentata. V interpretaci tohoto renomovaného pražského ansáblu pod uměleckým vedením Richarda Šedy zazněla hudba 17. století. Program s názvem Ad Matrem Venite a pod titulem Hudební střípky z arcibiskupského archivu v Kroměříži byl sestaven z mariánských motet a instrumentálních skladeb, které pocházely právě z této mimořádně cenné kroměřížské hudební sbírky. Diváci se tak mohli setkat s díly několika významných osobností tehdejší evropské hudební kultury. Zazněly kompozice Johanna Heinricha Schmelzera, Heinricha Ignáce Bibra či Georga Muffata, ale také hudba českého skladatele Adama Michny z Otradovic. Právě v takovém programu se naplno uplatnil charakteristický zvuk souboru, jenž se soustředí nejen na krásu samotné hudby, ale také na dobové interpretační principy a zvukovou barevnost při využití autentických hudebních nástrojů. Spolu s cinkistou a flétnistou Richardem Šedou uslyšíte sopranistku Marii Rosovou, Vojtěcha Semeráda, který zde hraje na barokní housle, na barokní trombon pak Jakub Zívalík a na dulcián Michála Bíglerová. To vše za doprovodu arciloutnisty Miloslava Študenta a Michála Pospíšila u Varhaního pozitivu. Z českých Budějovic se loučí a pěkné dny plné jen dobré hudby srdečně přeje Petr Hanzlík.

0: tak z renesančních dob, v nichž jsme trávili dnešní partitury, na závěr kterých nám hrála kapela Ornamentata a to hudbu, kterou složil Georg Arnold, jsme se posunuli do 20. století. Tohle byl jeden z kousků, z klavírních kousků Jaroslava Křičky.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Hudbu svátku Sukot budeme poslouchat za 14:50. Je to náplň dnešní duchovní hudby, tedy tohoto pořadu, který je nedílnou součástí každého svátečního nedělního rána u nás na stanici Vltava. Tím dnešním vás provází Daniela Čermáková. O Odyseji Christophera Nolana, jejich tématech, starých řeckých bozích i významu mýtů pro současnost budeme poslouchat za půl hodiny. To je téma dnešního kréda. No a teď už vás vítá Martin C. Putna s Ninou Rutovou.

0: Spirituála. Duchovní Evropa.
1: Írán tisíciletý, Írán aktuální. A my zase upozorňujeme, tak jako v minulém pořadu o Íránu před pár týdny, že my to točíme o něco dříve, než to budeme vysílat, a tedy nevíme, co se mezi tím na politické scéně a válečné scéně stane. A právě proto budeme mluvit o tom Íránu tisíciletém, který jsem navštívil před pár lety. A minule jsme si povídali o Persepoli, čili o metropoli toho Íránu starověkého, a mluvili jsme o městě Jast, už v poušti, tam, kde byli ti Zoroastrovci, a dnes budeme pokračovat. Mm-hmm.

0: jižní linku, Shiraz a Persepolis, potom dáli trošku na bok Jazd a teď jdeme na sever do Isfahánu a pak, pokud to stihneme, tak se dostaneme až ještě na další sever do Teheránu. A Isfahán, to je v rámci našeho povídání teprve vstup do světa islámské kultury v pravém slova smyslu. Ten grandiózní vstup, protože tam to sousloví islámská kultura, které oni rádi používají, znamená prvotně ten uchvacující ansábl imámova Majdánu neboli náměstí. My to slovo Majdan známe i vlastně z Ukrajiny, z Kyjeva. Ale původně je to slovo vlastně z toho prostředí arabsko-perského. A tady je to obrovské náměstí lemované arkádami a v nich sedí řemeslníci a prodávají ty uchvatné koberce a ty pané nádobí a koření a perský nugát. A jsou to ty mešity celé obložené modrým ornamentem a kolem dokola pak jsou ty paláce s těmi šmajchl kabinety v alkovnách a zahrady s vodními kanály a prudce vonícím jasmínem a mosty s arkádovým patrem, po kterém se dá procházet a posedávat a popíjet čaj.
1: A jak moc zahalené tam tenkrát, když si tam byl, chodili ženy?
0: Isfahán je jedno z velkých měst, je tam univerzita, to znamená tam samozřejmě všechny ženy nějaký šátek nosit musí, ale bylo vidět, že tam se velmi snaží ho nosit tak minimalisticky, jak možno. To znamená, tu a tam z něj jakoby náhodou vyhlédne prout vlasů. Takže Isfahán, to je takový ten sen tisíce a jedné noci, když si člověk čte nějaké příběhy z tisíce a jedné noci, což, aby nedošlo k omylu, připomínáme, že je sbírka prózy nebo navozující prózy psaná arabsky, nikoli v persky, ale také užívající řadu příběhů perského původu, takže to je propojeno. A konec konců, když říkáme tisíc a jedna noc, no tak Pasolini, když točil na počátku 70. let svůj film Kytice z tisíce a jedné noci, tak tuhletu nejslavnější modrou mešitu imámovu, tehdy šáhovu, si pronajal a v ní se odehrává vlastně ta jedna slavná svatba. Tak tahle ta podoba islámské kultury je samozřejmě do velké míry snem. Snem o islámské slavné minulosti, snem o dávné velikosti státu.
1: A je to tím pádem taky město hodně turistické? Je tam ten turismus?
0: Takhle, v rámci toho, jak se do Iránu nejezdí. Jo? Protože říkám, my jsme tam byli v té krátké době toho otevírání, kdy oni jakože teda budou vlastně podporovat turismu ze západu s těmi podmínkami, že ženy turistky musí samozřejmě nosit nějaký šátek a že sebou člověk nemá mít Bibli a žádné náboženské symboly jiné. Ne, že by to bylo přímo zakázáno, ale jak si prostě je to doporučeno a v těch několika hotelech západního typu máš samozřejmě na každém pokoji Korán, tak jako v křesťanských zemích nebo v zemích s křesťanskou většinou máš často na pokojích Bibli a tak dále. Ale samozřejmě tam se člověk musí právě v tom Isfahánu, kde se cítí tak dobře jako turista. Jo, nevím, jak se tam žije, ale člověk přijede, cítí se skutečně jaksi velmi dobře a bezpečně. A protože to je výhoda těch diktatur, že je tam nízká kriminalita, aspoň v těch centrech. Ale člověk si potom říká, co je vlastně na tomto všem, na tom orientálním rozkošnictví, že použiju tohleto termínu, co je na tom principiální islámského, když vlastně islám vznikl úplně jinde a ten původní arabský pouštní je naopak cel asketický, tam žádná vizualita vlastně není.
1: A z jakého století pocházejí ty mešity a co dnes? Vylidňují se stejně jako křesťanské kostely?
0: Ne, nebo mešity se samozřejmě nevylidňují. A pokud jde o století, tak principiálně je to z té doby, které můžeme nazvat iránská renesance. A ta je ve stejné době jako renesance naše, to znamená, to je 15. 16. století. Tam je to takzvaná Safijovská renesance, ten Isfahán existoval už dávno předtím, dokonce za Sásánovců byl městem převážně židovským, ale až za seldžuckých panovníků se stal metropolí. A teprve v 16. století tam dochází k tomu vlastně kulturnímu rozvoji, protože ti Sáfíjovci, to je vlastně první dynastie domácího původu, ta skutečně perská, jo, mezi tím tam vládli selžuští Turci a Timurovci a různí další. Takže to je takové jako, a vracíme se ke slávě starého Iránu, jo, stále jsme samozřejmě muslimové, ale hlásíme se k té veliké minulosti a pokoušíme si ji nějakým způsobem zpřítomnit. Takže si znovu představíme ten ústřední Majdan. Na třech stranách mu vévodí tři stavby, královský palác, kdysi soukromá mešita haremová a ta hlavní, jak zmiňováno, ta modrá. A Nino, řeknu ti, v těch mešitách se vlastně strašně dobře modlí.
1: A čím to je?
0: Bude to znít paradoxně, ale právě proto, že tam nejsou žádné obrazy. Tam si prostě sedneš někde do koutku, na koberec, protože všude jsou ty koberce, takže tam prostě nějak jako sedneš, kleknout si můžeš, různě si tam prostě, v podstatě lehnout si můžeš, když na to přijde. Jenom si musíš předtím prostě zout ty boty a můžeš tam přemítat, meditovat, číst a dívat se do toho prostoru plného těch ornamentů a speciálně ještě v té modré, v té prostě kobaltové modři, která opravdu působí tak jako nebesky a mysticky. Ona třeba v Istanbulu je taky modrá mešita, ale ta reálně není modrá. Tahle ta je skutečně modrá. A tak já jsem strávil celé jedno odpoledne, chvíli se jsem četl ve Firdausím a chvíli jsem meditoval. A ono to prostě šlo. A říkal jsem si, no, ono to křesťanské obrazoborectví, ono mělo něco do sebe.
1: A prosím tě, nacházel jsi i tam nějaké křesťanské památky ozvěny?
0: Ano, jsou. Právě v Isfahánu jsou taky křesťanské kostely, protože tam byla veliká komunita arménská. Jo? Připomíná mi zase, že ten Irán vlastně je nejenom obrovský rozlohou, ale i počtem těch národů, které v něm žijí. A také v něm, dnes už vlastně jsou to jenom zbytky, ale byla tam poměrně veliká komunita arménská. Dokonce tu si tam ti vládcové speciálně dovezli, protože to byli slavní řemeslníci a obchodníci s látkami. Takže říkám, už jich tam moc není, ale zbylo tam po nich řada kostelů, několik kaváren a ta arménská katedrála zvaná Vang, ta je naopak vyobrazovaná odzdola až nahoru. A jsou to scény mučednické a scény ze života arménských svědců. A to jsou, panečko, rafinované scény mučení. Je tam dloubání očiček a namotávání střev na rumpál a různé zázraky, jako jak Řehoř Osvětitel proměnil krále, který obtěžoval křesťanské dívky v prase. A je vidět, že pro ty Armény to bylo podstatné, že to jsou prostě jejich dějiny a dějiny Arménů jsou opravdu prostě plné utrpení a mučednictví a Řehoř Osvětitel je ten jejich jaksi křesťanský zakladatel, to je všechno pravda. Ale zároveň, když to člověk srovnal právě s tou modrou mešitou, říká si, no, to vlastně není moc duchovní prostor. Tam jako vidíš ty dějiny, vidíš ty hrůzy, které se křesťanům děly a dneska se zase občas dějí, ale si představ, že jsi Armén v Isfahánu a každou neděli chodíš do kostela a tam se prostě díváš na to, jak někomu namotávají střeva na rumpál. No já nevím.
1: My to máme na Loukově, tam zase je těch, já nevím, 100 000 křesťanů nebo kolik nabodávaných Římany na trny a já tam taky vždycky sedím a říkám si, jak tady já mám myslet na nějaké duchovní věci. Jo, tomu rozumím. A jak vlastně Iránci reflektují tu svoji multikulturní historii?
0: Samozřejmě, čím vzdělanější, tím oni vědí více, to je jasné. V tomto ohledu my jsme vlastně v Isfahánu zažili přednášku. Anglickou, rozumí se, protože persky nikdo z nás neuměl. Takhle jsme prostě šli po tom centru a viděli jsme upoutávku na to, že Isfahánská univerzita pořádá v jednom starém domě, hned vedle toho starého náměstí, přednášku o dobovém umění. Anglicky, čili prostě pro turisty. Zadarmo, prostě nic jako nechtěli, opravdu to bylo, že prostě předvádějí těm nemnoha lidem, kteří do Isfahánu přijedou, něco z kontextu. Takže tam byla malá přednáška profesora, který se jmenoval Jazdí, čili vlastně jakoby podle jména z toho města Jazd, ale reálně z ní nebyl, o isfahánské škole myšlení a architektuře a že termín Sáfijovská renesance vlastně byl vymyšlen na západě a že v iránské potom literatuře, architektuře, všude možně pak jako vlastně víc a víc těch západních vlivů z Itálie, z Holandska a podobně. A zajímavé bylo, jak se profesor Jazdí pokoušel vysvětlovat i malby s velmi erotickými a alkoholickými náměty, které byly v tom královském paláci. Mm-hmm. Jo? Říká, no víte, to bylo soukromé a případně to bylo určeno pro soukromé vizity západních vyslanců, čili to běžný lid neviděl a případně to může mít význam mystický. Jo? Mm-hmm. To je to oblíbené, že v těch jakoby vnějškově náboženských kulturách, kde je ta cenzura, tak říkají, no víte, když je nějaká erotika, to vlastně vždycky znamená tu duchovní mystickou, to se nemůže brát doslovně. No, a tak jsem si jenom říkal, ale už jsem se netroufl pana profesora zeptat, jestli si to opravdu myslí, anebo jestli to říká proto, aby vyhověl tomu, že prostě tohle se chce. Jo, čili ano, dovoluje se, aby se anglicky prezentovala ta Sáfijovská renesance, ještě nám tam k tomu každý jsme dostali takovou rýžovou kaši s medem, strašně dobrou. Jo, taková jako prostě sebepropagace Iránu, ale v tom jako v tom dobrém. Ale přesně už jsem si netroufl se ho zeptat prostě, co si myslí doopravdy.
1: Jo, tak pro tebe to ale i tak mělo smysl a měl zájem taky on o vás, odkud jste
0: prosím,
1: přijeli?
0: Prosím, že měl. My jsme si dokonce tedy vyměnili vizitky a že případně, že bych někdy mohl mít přednášku v Isfahánu, ale už na to nedošlo. Jako tolikrát se člověku stane, že někde si přesně v daleké zemi vymění s jiným profesorem vizitky, ale už nikdy z toho reálně nic není.
1: Mešity, kostely a co synagogy jsou zbořené?
0: Ano, zrovna když jsme tam byli, tak se bořilo bývalé židovské město, taková hliněná čtvrť, poměrně daleko od centra. Synagoga ještě stála, ale zalígrovaná na 7 západů a samozřejmě na internetu se dá najít kontakt na nějaké poslední židy, kteří tam ještě jsou, ale ani jsme neměli tolik času a tím, že vlastně jsme jaksi, nikdo z nás nebyl přímo člen židovské obce, takže jsme to prostě nechali být. No tak, to je Isfahán jako prostě ten sen z tisíce a jedné noci.
1: A kam jste jeli dále?
0: Pak ještě město Šíráz. Čili teď se jakoby zase vlastně vrátíme v prostoru na jih, protože Šíráz je u Persepole, ale v čase jdeme dopředu, protože Isfahán to je Sáfijovská renesance a Šíráz to je perské rokoko. Jo, to je, jestliže v Isfahánu jsou ty nejslavnější mešity modré, tak tady jsou růžové. Jo? Tady vlastně to bylo centrum v době dynastie Zand, která vládla v 19. století a tehdy Šíráz byl centrem celé Persie. A tehdy tady nechal Kárim Chán zbudovat soubor reprezentačních budov, který je stále skoro celý k vidění, takže je tam palác, vnitřní zahradou, mešitou, bazárem, hamámem. Na stěnách jsou opět malby zobrazující hrdiny těch starých perských eposů. A
1: pozoruj... To se smí, já myslela, že jde o vzory, že jako nezobrazují.
0: No ne, to, samozřejmě, to není v mešti, to je v paláci.
1: Jo
0: v světském prostoru. Jo? A tenhle ten Kárim Chán se jeví jako poměrně pozitivní postava. On se neoznačoval za šáha, ale jenom za vakila, za místodržícího, že vlastně jakoby drží místo té původní dynastie. Ale potom přišla ta další dynastie, Kádžárové, a ti se k němu nechovali pěkně, nechali ho vykopat a pohřbít pod prahem Tehránského paláce.
1: A ten palác je dneska už památka přístupná, tak jak u nás jsou zámky a paláce, jak si na lístek koupíš.
0: Čili v Isfahánu, v Šírázu, v Tehránu vlastně můžeš do těch paláců vstoupit, prostě přesně koupíš si lístky a můžeš jít. No, teď před pár dny prošla zpráva, že jeden ten palác v Tehránu, ve kterém jsme byli, byl poškozen, tak to ve mně samozřejmě zatrnulo.
1: Ale my jsme teď ještě v Šírázu.
0: My jsme v Šírázu, tak. Takže se, milí posluchači, teď vizuálně nalaďte do růžové. Jo, tam, vše, tam vlastně většina těch kachlíčků v mešitách jsou v růžovém, což je vlastně umožněno i technologickou inovací, protože v renesanci měli pouze takzvané barvy vysokého žáru, čili modrou a několik dalších. A tady přibyla ta růžová, kterou se teprve teď naučili vyrábět.
1: A byla všude tudíž.
0: Takže tím pádem prostě to byla kombodní barva, prostě celý šíráz je růžový. A taky k těm ornamentům už přibyly konkrétní motivy, a to speciálně ty růže, růže a vázy a krajinky z domečky, hrádečky a něco jako kostelíčky. A švanda je, že v té době, v tom 18. století, v Evropě se děje co? Rokoko,
1: no,
0: čili ta mánie těch orientálních krajinech, těch činoazérií. Takže tam vlastně Irán a Francie a Vídeň vlastně jsou v tu chvíli vlastně na úplně stejné kulturní vlně.
1: A těžko říct, kdo ovlivňuje koho.
0: Tak, přesně. No, Šíráz, na rozdíl od Isfahánu, nemá tak velké monumentální centrum. On je takový introvertnější, tam jsou takové jakoby oázy dovnitř orientované těch paláců nebo i hotelů ve starém stylu, takových těch napůl podzemních. A právě tam si člověk uvědomí ještě jeden velmi starý perský vliv na evropskou kulturu, a to je perská zahrada. Jo? Ten princip zahrady uzavřené, tak jak ji známe, obehnané ze všech čtyř stran, jak ji známe z evropských klášterů středověkých.
1: A když růžová, jsou tam všude růže?
0: Jsou tam, a Nino, skutečně opravdu jsou tam naprosto většinou růže. Jo. Takže... No a biblicky tam samozřejmě člověka zase napadne takovéto z písně písní zahrada uzavřená, zapečetěný pramen, jo, ten obraz té uzavřené zahrady, jo, který i v tom biblickém světě je vlastně původně převzat z toho Iránu. Růže a prostě a granátovníky, ještě teda, když jsme u botaniky na chviličku, tak ten nejtypičtější, nejslavnější strom je samozřejmě granátovník, ten král perské ovocnostné vegetace.
1: Zatím jsme u architektury a zahrad, a co poezie a písemnictví?
0: Samozřejmě Šíráz je hlavním městem perské středověké poezie. Než by básníci nežili i jinde, ale tady ta vlastně nejúctívanější svatyně v Šírázu, nebo dvě nejúctívanější svatyně, jsou hroby dvou básníků. Háfeze, nebo Háfize, ono se to někdy vyslovuje, někdy se to vlastně přepisuje Háfes, někdy Háfis, a Sádi. A oba dva tam mají svoje mauzolea, kolem každého toho mauzola je zahrada, zase ta prostě růžová zahrada, a tam lidé skutečně prostě posedávají, čtou si ty verše, a nebo ti nabízejí, že ti ty verše přečtou. Což mě předtím upozorňovala, natěšila mě perská kamarádka Fatima, říká, pokud budete u Háfizova nebo Sádího hrobu, tak určitě někdo přijde a začne vám vykládat, jak to byli významní básníci, a že vám z toho něco přečte. A skutečně to se nám stalo. Jo? Takže tam prostě jako sedíme, čteme si z nějakého českého vydání nějaké věci, a tu prostě přijde k nám člověk, a že je, myslím, že byl student chemie nebo co, a jestli nechceme něco přečíst. A prostě vyndal svoji knihu a ze svého Háfeze nám to četl, ale vlastně zpíval. Oni ty verše skutečně vlastně se v reálu spíš zpívají. No, neudal jsem, koupil jsem si tam jednoho Háfeze, měli tam persko-anglické vydání, a tady protýkám, že s Háfeze máme česky dvě takové drobné knížečky, ale vlastně stále je to ještě dluh, měl by být někdy Háfez přeložen pořádně. Pozoruhodná k tomu ovšem je ta předmluva, protože aby ta knížka mohla v Iránu vyjít, tak je tam právě anglicky, prostě pro ty, kdo si to koupí od jinut. Předmluva, která vysvětluje.
1: Aha, přátelé, ono to bude, jako si říká, že vám vysvětlovali na zdech ty různý takový nahotinky. Aha.
0: Přesně tak. Takže, protože o čem je Háfes? Jo, prostě Háfes je o vínu, o milování, ještě o tom, že ten milovaný je mužského rodu a pak ten básník má jakoby mystického učitele a to je Zoroastrovec. Jo, to je mág. Čili ten básník, kterého tam ti vlastní Iránci, kteří jsou vlastně formálně všichni muslimové, prostě uctívají, nebo taky se z něj věští, prosím ti, jo, taky před tím mauzolem ti zase nabízejí něco jiného, tam už za peníze, že tam mají takovou jakoby krabičku z papírky a papoušek ti vytáhne jeden papírek a na něm je verš Háfizův a ten ti má vyvěštit tvoji budoucnost. Tak tomu jsme teda odolali samozřejmě. Ale zpátky reálně k té předmluvě, je prostě velmi uctívané, ale prostě to jsou opravdu verše, které z hlediska jaksi toho současného ajatoláhovského asketického islámu jsou jako naprosto mimo. Jo? Prostě učitel Zoroastrovec a celý to prostě o lásce a o víně.
1: Připravil jsi pro mě nějakou ukázku?
0: Prosím tě, připravil jsem pro tebe, hledal jsem v tom Háfizovi, ale nakonec jsem vybral z jiného mystického básníka, totiž také persky píšícího, totiž z Růmího. Ten nežil tam, ten žil ve městě Konya, což je hluboko v Turecku, tam bych se taky někdy chtěl dostat, ale no, uvidíme. A je to erbovní báseň o mystické zkušenosti, která tentokrát u toho Rumího není skrze víno a není skrze erotické zaujetí, ale skrze hudbu a tanec.
1: Slyš flétnu z Rákosu, slyš její vyprávění, jak oplakává všechna odloučení. Od dob, kdy utěl mě v mém Rákosišti nůž, když zalkám, naříká žena, pláče muž. Koho od kořene oddělil někdy čas, prahne s ním spojen být, chce s ním být jedno zas. Já v každém kruhu jsem svým lkaním zaznívala a družkou nešťastných i šťastných jsem se stala. Každičký ve mně chtěl svou přítelkyni mít, mé vnitřní tajemství nesvet však odhalit. Není mé tajemství vzdáleno mému lkaní, pro oko, pro ucho není však k rozpoznání. Ani van, ani dech, zvuk flétny ohněm zní. Kdo nemá oheň, ten dojde jen k ztracení. Ten oheň lásky jen štají se ve třtině, to vření lásky je ukryté ve víně. Kdo z lásky roztrhne šat ke své radosti, je prost všech nesnází a nezná žádosti. Sláva tobě, lásko, v stesku i ve štěstí, lékaři všech našich strastí i bolestí. Léku proti píše skromnosti vzdálené, o ty náš Platóne, o ty náš Galéne. Pozemské tělo jí dospívá do ráje a horu roztančí láska, jež věčná je. Kdybych své srdce sám ve schodě srty měl, zkazky bych pravdivě jak flétna vyprávěl. Od spolumluvících, kdo by se odpoutal, stává se bezhlasím, byť by 100 řečí znal. Láska je tajemství a žádá vysvětlení. Zrcadlo, i když je zrcadlem, zrádcem není. Víš, proč tvé zrcadlo nelže a zrádcem není? Je čisté, čiré je, zbaveno omlžení.
0: Tak, zní to tak skvěle. Mimo jiné proto, že to přeložil Josef Hiršal, jak jsme si mohli celkem představit se s pomocí iranisty pana doktora Bečky. A vlastně v té perštině to zní trošku podobně. Vlastně to recitovala trošičku, tak on jako zpívala samozřejmě víc, ale vlastně to opravdu znělo podobně. No, byť tam to byl Háfiz, tohle je Rumí, ale ten vlastně typ verše je podobný a to propojení těch milostných, alkoholických a v tomto případě těch tanečních a hudebních obrazů s tím mystickým je tam podobné. Jo? Čili pozor, oni když v té režijní předmluvě říkají pozor, pozor, to je jenom alegorie, tak samozřejmě říkají to ze své prostě cenzorské vášně a povinnosti, ale zároveň ona ta poezie je také mystická. Jo? Jenomže prostě má ty oba dva rozměry, obojí je tam vážně, čili ta láska je láska k Bohu a ta láska světská je vlastně jejím obrazem, ale zároveň to neznamená, že by pro tyto autory to byla jenom alegorie.
1: Tak jako máme píseň písní a každý si ji může po svém.
0: Velmi přesně, velmi přesně tady je to úplně přesně. Jenom tam, jak si se neobjevil dostatečně důrazně nějaký herdr, jako u nás v Evropě, který poprvé na sklonku 18. století napsal spis o písni písní. Přátelé, přestaňme si hrát na to, že to je jenom alegorie. Jo. No a zbývá nám posledních pár minut, vlastně minuta zbývá nám Teherán. Teherán samozřejmě jakoby není turistickým městem. Jo? Tam jsou takové enklávy staré, tam je Golestán, čili doslovně vlastně zase růžová zahrada, což byl palác Kádžárů, čili té další dynastie. A je tam muzeum starého Íránu, ve kterém jsou svezené vlastně archeologické památky ze všech možných míst, do kterých se člověk nedostane. Jo, které už jsou třeba na hranicích s Irákem nebo někde daleko v poušti, takže tam ty starověké dějiny vidíš. Ale prvotně prostě je to město nové, moderní, to znamená chaotické, hlučné, slavné teheránské dopravní zácpy. No a tehdy před těmi 9 lety spousta mladých lidí, kteří dávají najevo, že prostě chtějí žít jinak.
2: Spirituálu Duchovní Evropa poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Pouč do duchovního Íránu podnikl Martin C. Putna před časem. Před 9 lety byl Írán ve stavu reforem. Tehdy se země trochu otevírala turistům, tak jsme si s přáteli řekli, že je pravý čas tam vyrazit a že uvidíme, co bude dál. Dnes to vidíme. Okomentoval profesor Martin C. Putna, své putování natočil před časem v dubnu a vy jste dnes mohli slyšet reprízu této spirituály. První díl samozřejmě najdete na webu, stejně jako všechny natočené a odvysílané kapitoly z duchovních dějin. No a také v krédu za pár minut, či za necelé 2 minuty, budeme putovat a hledat cestu domů ve světě, z něhož zmizeli bohové. Podrobněji za chvíli.

Odyssea Christophera Nolana tedy dala téma dnešnímu krédu, které připravil Matěj Senft, a jeho hostem bude religionista Jan Kozák.

0: Krédo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
1: O muži s chytralém, můzo, mi vypravuj, který se mnoho, mnoho byl nabloudil světem. Těmito slovy začíná Homérova Odyssea, příběh o dlouhém a strastiplném putování hrdiny a jeho návratu zpátky domů. Příběh, který se letos dočkal nové filmové adaptace od jednoho z předních hollywoodských režisérů, Christophera Nolana, a stal se kasovním trhákem. Proč nás stále zajímají dávné eposy a mýty? Jak Nolan dokázal Odysseu přiblížit současnému divákovi? A jak si poradil s antickým světem, jeho náboženstvím a bohy? To jsou otázky pro mého dnešního hosta. Ve studiu už vítám Jana Kozáka, překladatele, terapeuta a religionistu působícího na Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den, Jane.
2: Dobrý den.
1: Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Sent.
0: Krédo.
1: Jane, dnes nám o schytralém muži, který se mnoho nabloudil světem, nebude vyprávět můza, ale vy. Čím je pro vás osobně tedy Homérova Odyssea důležitá pro pochopení nejen antického světa, ale i naší současnosti?
2: Tak Odyssea v podstatě otevírá vůbec některé základní vyprávěcí možnosti. Jak všichni víme, tak ten výraz ožívá nejenom jako název toho původního díla, ale také jako vůbec označení pro nějakou strastiplnou nebo dobrodružnou cestu, kdy je třeba překonávat mnohá nebezpečenství. A říká se, že něco byla úplná Odyssea a podobně je to i v dalších evropských jazycích často. Takže v tomto smyslu Homer tím vlastně začíná svébytný nejenom motiv, ale vlastně i literární typ vyprávění. A to se dá mapovat, jak to pak navazuje velice zajímavě, tak samozřejmě Řekové nebo Římané se v mnohem nechali inspirovat Řeky, takže slavný Vergilius skládá vlastně takový základní římský epos Eneis, Eneidu, která je do značné míry nějak ve stínu nebo inspirovaná Homerovou Odysseou. A v ní také nacházíme podobný typ plavby, tam Eneas, že ho prchá z hořící Troje s několika loděmi a plaví se po Středomoří a nachází různá místa a podobně a hledá, teda na rozdíl od Odyssea, který se vrací naspátek domů, tak Eneas hledá nový domov. Ale je to variace na to téma. A potom v severních kulturách, jako ve starém Irsku, je úplně svébytný žánr, který se jmenuje plavby Imrama, kde nacházíme hrdiny vypravující se přes série tam prostě divoce bájných ostrovů plných prostě irové, irská představivost je hodně divoká, takže tam najdeme prostě různé přerostlé ptáky a bytosti, které jsou podobné kravám, ale nejsou to krávy a zázračné plody a tak dále a tak dále. A nevíme, do jaké míry je to nějak přímo inspirováno nějakou antickou literaturou, pravděpodobně tam ten vliv je. A téma Odysseje pak žije dál v evropské kultuře, odkazy na to jsou všudy přítomné. Důležité je ale tady říct, že Odyssea není taková jako jednoduchá dobrodružná výprava hrdinského typu, kdy hrdina vyráží do neznáma za dobrodružstvím. Odysseus vlastně celou dobu chce, aby už to dobrodružství skončilo, což je to vlastně hra na to téma, skoro až postmoderní bych řekl, což je možná něco, co je na takhle starém díle zajímavé, že si to už rovnou s motivem hrdinské výpravy pohrává a vytváří to svébytnou verzi toho tématu.
1: A může být tedy inspirací i pro současnou literaturu a zrcadlit se i v románech, které čteme dnes a inspirovat současné autory?
2: Rozhodně. Jak autory 19., 20., tak i 21. století. Slavný je Joyceův Ulysses, ale narážky na Odysseu najdeme v dílech opravdu nepřeberném, pestrém množství evropské literatury.
1: To je ta struktura, kterou Homer přináší. Ale přetrvávají i témata, které v Odyseji předkládá čtenáři. Práce s bohy, jejich zasahování do světa a do lidských osudů.
2: No tak tam narážíme na něco svébytně antického nebo specifičně ještě řeckého, kdy vlastně bohové jsou pevnou součástí konstrukce světa, jsou to prostě nějaké pilíře, na kterých ten svět svým způsobem stojí, síly, které ho pronikají a logicky. Dokonce bohové plní významnou roli v rámci té jakoby antropologie toho tehdejšího člověka v tom smyslu, že zatímco my vnímáme naše hnutí, prostě různé emoce a zdroj toho, odkud přišlo naše rozhodnutí, jako něco zevnitř naší psyché, protože jsme zkrátka moderní subjekt je konstruovaný, takže má tu psychiku a v ní se odehrávají všelijaké ty sváry a podobně. V archaickém období nejenom v Řecku, ale i v dalších kulturách, tam je typické to, že vlastně ty vnitřní psychické síly jsou svým způsobem externí, jsou spodobněny v podobě bohů, takže bohové přináší inspiraci, ovlivňují rozhodnutí, vnášejí do někoho hněv a tak dále a tak dále. Čili jako kdybychom to dneska z nějakého psychologického hlediska chtěli otočit, tak bychom řekli, že nějaké psychické faktory jsou promítnuté do vnějšího světa a jsou z nich udělané bohové, ale to je jako vlastně náš pohled. Z pohledu řeckého vlastně my jsme bohy, kdybych to tak řekl, zahnali jenom do našich duší a už neprožíváme jako ve vnějším světě.
1: O tom, kam jsme zahnali bohy, se vedla a vede diskuze i v souvislosti s nejnovější adaptací Odyssey od Christophera Nolana, jeho filmem, který se, jak už zaznělo v úvodu, stal diváckým hitem. A v souvislosti s ním se také často hovoří o spíše interpretaci a aktualizaci tohoto starého mýtu pro současného diváka. Tak vidíte to stejně?
2: No rozhodně, tak bylo by nepříliš autorské, kdyby se pokusil co nejotročtěji představit Odysseu, tak to už je pak jednodušší číst. Jo, čili rozhodně se jedná o jeho autorskou interpretaci a teď můžeme vést spor o to, jestli v rámci svojí interpretace jakoby nezabil ducha původního díla, nebo jestli se mu podařilo přetransformovat do nějaké podoby, která pak třeba lépe promlouvá směrem k nám. A já bych řekl, že Nolanovi se podařilo v mnoha směrech nenutně být otrocky, jak to říct, otrocky následovat to původní dílo, ale zachytit tu energii nebo tu sílu toho díla a to se rozhodně mu podle mého názoru podařilo. Například pokud jde o postavy Eumaia, to je ten starý pastýř, nebo Eurykleji, té služebné, co prostě Odysseovi omývá nohy a rozpozná ho podle jizvy na noze. Ty momenty toho návratu, vlastně ta Itaka, celá nějakým způsobem, jsou tam prostě výtečné momenty, které fungují a fungují, nebo Argos, ten pes, co taky naposledy,
1: který ho pozná po jeho návratu.
2: Tak to jsou momenty, které jsou velice podobné nábojem, jak v tom původním Homerově díle, tak jsou i stvárněné v tom filmu. A pak ale zároveň teda je potřeba říci, že Nolan hodně mění věci. Jedna z největších změn je vůbec základní nastavení toho, kdo je Odysseus a v čem spočívá jeho povaha. On se nechal inspirovat teda novým překladem Odysseje, kde to epiteton Odysseovo je přeložené jako complicated. Takže
1: Komplikovaný muž,
2: tak, což nějak místo toho, aby byl vynalézavý nebo lstivý nebo tak je najednou komplikovaný a místo toho, aby prahnul po slávě, potom to řecky se řekne kleos, což byla, nebo kleos aftiton přímo, nesmrtelná sláva, taková základní hodnota hrdinů, tak naopak jeho základní psychické ladění je vina, takové téměř až jako zatížení hříchem, což vlastně vytváří atmosféru, ne, já bych neřekl úplně explicitně christianizovaného hrdiny, ale hrdiny, který se řídí spíš podle morálního kompasu post jakoby křesťanského a postkřesťanského v západní kultury a něco, co v podstatě nemá skoro žádnou obdobu ve světě teda pohanského starého Řecka.
1: Protože v původní Odysseji je Odysseus sám opravdu velký hrdina, který spíše překonává svou lstí všechno nebezpečí. Zatímco v tom Nolanově zpracování se jedná tedy o muže spíše stíhaného osudem nebo bohy, který mnoho trpí po své cestě a důvodem tohoto utrpení je porušení Diova zákona, kdy každý měl tedy ve starém světě přijmout jakéhokoliv pocestného, ošatit ho, dát mu najíst, ubytovat ho a ten se na oplátku měl tedy chovat slušně. Ale Odysseus toto pravidlo porušuje a tím tedy se mu bohové mstí.
2: Tady v tom jistě Nolan to trochu upravuje, je naprostou pravdou, že princip Xenie neboli pohostinství, nebo to, jak on tomu říká Zeus law, prostě Diova zákona, tak hraje významnou roli v Odyseji. Konec konců jsou to válečníci bezdomova, toulající se světem a odkázaní na pohostinnost na různých místech. A v tomto směru Nolan není zas tak daleko, abych pořád jenom nekritizoval nebo neměl jenom negativní postřehy, tak mně se vlastně líbilo, jak v tom filmu ten důraz na tu reciprocitu pohostinství a na tu svého druhou posvátnost pohostinství, jak tam byl kladený a byl to malý kousek konečně nějaké té jinakosti, jaký dneska neznáme ve světě hotelů a hostinců a tak dále. Takže v tomhletom směru vlastně já bych rád víc takovýchhle věcí, než jenom tu jednu Xenii, kterou nám tam Nolan naservíroval.
1: Zároveň je to jeho takové všeprostupující téma, ať už v Interstellaru nebo Tenetu, nebo zde tedy nějaké dobyvatelství lidí a to, že za to pak trpí. Akorát zde tedy poprvé je to dané do kontextu nějakého náboženského světa. Nicméně, přestože je to v náboženském světě, jedná se o Diův zákon a o Odyssea stíhaného bohy, tak vy kritizujete, že v tom filmu nakonec těch bohů za stolik není, respektive ta jejich přítomnost, že není zřejmá a dá se vysvětlit profáně. Před časem jste napsal, že to vypadá jako kdyby nějaký ateista sfilmoval Bibli a že je to film v podstatě ateistický. Proč vám to tak přijde? Protože přece jenom se tam o bozích často mluví a někteří tam i vystupují. Zmiňme například bohyně Athénu, Kalypso, Kirke nebo pak Kyklopa, jakožto syna boha Poseidona.
2: Ano, já jsem spíš protestoval proti určité inkonzistenci. Jedna varianta, jak ten film pojednat, by bylo úplně odstranit nadpřirozené prvky a v lepším případě to zahrát tak, aby člověk, který chce věřit, je měl šanci tam v tom zahlédnout, ale nikdy nebyly dostatečně explicitní na to, aby byly příliš doslovné. Zároveň ale tam nechat i ten prostor pro případného materialistu nebo ateistu, aby řekl, no, to byl jenom větříček a tak dále. A nebo teda jít cestou doslovnějšího následování Homéra a v podstatě rozjet plnou škálu. Homer tam má spousta scén z bohy, božský sněm a tak dále, čili rozjet tam bohy skutečně v personifikované podobě s tím, že vy jste zmínil, že tam je Kirke a Kalypso, ale divák, který není zasvěcený do širších kontextů, tak z toho filmu samotného teda rozhodně nepozná, že se jedná o nějaké božské bytosti. Jedno vypadá jako chudě oděná žena na pláži, která tráví čas sezením na pláži a druhé je prostě jakási, řekněme, možná čáry nebo nějaké psychedelika ovládající paní.
1: Píše se lidé představí možná čarodějnice.
2: Možná čarodějnice, spíše než bohyně. Athéna, jak se nakonec ukáže dle interpretace mnohých, tak to vypadá, že to je spíš jakési personifikované Odysseovo svědomí, takže ani ona tam v nějaké skutečně substanciální podobě se nevyskytuje. Takže, ale proč já mluvím o inkonzistenci? Mně pak přijde inkonzistentní, když teda odřízl bohy jakožto ty mocné bytosti, které ve skutečnosti řídí ten starořecký svět, tak ale mu tam zůstanou příšerky nadpřirozené, které jsou pojaté velice doslovně. Jsou tam kyklopové v podobě velikého monstra, je tam Skylla a Charybda.
1: Jedno je mořský vír, příšera, která sahá z nějaký skalisk.
2: Tak je tam mnohohlavá příšera obřích rozměrů. Takže jsou tam zkrátka obludky, abych tak řekl, jako souboje titánů. A to zároveň rozbíjí tu jakousi realističnost. Takže tam jsem vnímal jenom inkonzistenci.
1: Nemůže to být i právě nějaká snaha přiblížit tu Homerovu Odysseu i ty bohy, kteří tam vystupují, současnému divákovi, tedy někomu, kdo ví, že třeba zahlédne v moři nebo jinde po světě prapodivná stvoření, ale bohy neuvidí a spíše jenom věci, které se kolem něho dějí, jim může přičítat.
2: No jistě, snaha přizpůsobit příběhy dnešnímu diváctvu, tak samozřejmě má nějakou logiku. Otázka je, jestli se tím teda nestrácí něco, co je bytostnou součástí, jak jsem já řekl. Samozřejmě může ateista natočit příběh Bible, kde všechno se nakonec dá vysvětlit jenom psychologií a nezbyde tam žádný prostor na zázraky ani na boží zásahy, ale otázka je, jestli se pak teda nevytratilo něco, co tvoří naprosto integrální součást toho díla, nebo toho příběhu, nebo toho náboženství. A v případě řeckého náboženství a řeckých eposů, bohové tvoří integrální součást toho světa a jejich vyříznutí je zkrátka taková nějaká zvláštní chirurgická operace.
1: Ale zároveň tohle přiblížení nemusí být jediný důvod, proč se ti bohové vytrácí. Jiný pohled nabízí ve svém textu pro The New York Times spisovatel a také překladatel Odysseje Daniel Mendelsohn. Ten mimo jiné napsal. Velká válka skončila, starý typ hrdinství zestárl a bohové se z velké části stáhli z lidských životů. Tak není to přece jenom nakonec tedy nejen to přizpůsobení se dnešnímu světu, ale i navázání na to, co se skutečně v té Odysseji do jisté míry děje?
2: Tady bych si dovolil nesouhlasit s Mendelsohnem, protože já teda nevidím žádnou indikaci toho, že by spolu s koncem trojské války nějakým způsobem upadal kult řeckých bohů. Samozřejmě my nevidíme takhle daleko do minulosti, jak přesně to tehdy vypadalo. Sám Homer skládá svoje, nebo jako Homer, taky nevíme, jestli to nebyl nějaký kolektiv a jak to přesně vzniklo, o tom se vedou stále spory, ale řekněme Homer nebo kolektiv autorů, tak působil možná někdy v 8. století, to je x staletí po případné trojské válce. A ani v 8. století se nedá říct, že pomalu se jako kdyby vytváří ten řecký svět s těmi všemi božstvy a kulty a tak dále. A ani v tom díle samotném to tak není vidět. Už na jeho začátku se schází bohové na sněm a celou dobu řídí ten děj. Takže já zkrátka s tou tezí vůbec nesouhlasím.
1: Proto pro vás mám ještě jednu tezi, respektive citaci od Mendelsohna ze stejného textu, ve kterém píše... Odysseus se tak najednou stává překvapivě známou postavou. Osamělým jedincem ve světě, který přišel po velkých dějinách. Putuje matoucí a často nepřátelskou krajinou. Setkává se s podivnými bytostmi a národy, o jejichž zvicích, ideologiích, úmyslech ani povaze si nemůže být jistý. A hledá přitom domov, tedy místo, které už dost možná neexistuje. Když tedy dáme na vaši kritiku, že ti bohové jsou tam zobrazeni nekonzistentně nebo nedostatečně, tak nemůže být jiný důvod, tedy to, že tím vypravěčem je zde Odysseus, který možná ztrácí víru, prochází si do jisté míry temnou nocí duše, kde zpochybňuje všechno, v co věřil.
2: V Nolanově filmu se zdá, že skutečně Odysseus má takový zvláštně skeptický postoj. Nicméně v tomto směru se to nijak nekryje s Odysseou Homérovou. A vůbec koncept víry je anachronistický, samozřejmě velice příhodný programu nazvaným Credo, ale s ohledem na starořeckou kulturu ten pojem tam vůbec nedává smysl. Tam se na bohy nevěřilo, tam bohové jsou integrální součástí konstrukce reality a člověk může samozřejmě, nevím, být v konfliktu s bohy, může špatně interpretovat jejich znamení, nějaký způsob porušení vztahu k bohu tam může dojít, ale nikoho by asi nenapadlo, že by nemohli být, nebo že by se v ně mělo nějak věřit. Obecně starší kultury jsou často primárně ortopraktické, to znamená, že nejde ani tak o to, v co přesně člověk věří, jak si to představuje, každý může mít v hlavě nějaká svoje vlastní vysvětlení, ale důležité je, že participuje na kultu v dané obci nebo ve svém kmeni a tak dále, že se účastní společných rituálů a tím pádem jako kdyby svými činy dává prakticky najevo to, že ctí zvyky a tím pádem jsou bohové spíš vypraktikováni skrze svátky, skrze rituály a taky skrze vyprávění, příběhy a tak, spíš než že by tam vstupovala do hry otázka víry, což je taková axiální inovace. Axiální období je široké období v dějinách, kdy vznikala současná světová náboženství a říká se tomu někdy etický zlom, kdy zkrátka objevuje výrazný dualismus, etické systémy, principy, takový nějaký určitý intelektualismus kolem náboženství, teologie a součástí toho je i vznik konceptu typu víra jako v křesťanství, ale to se ještě starořecké společnosti vlastně netýká. Takže Odysseus těžko může ztrácet víru, když tento koncept tam neexistuje.
1: No a nemůže ji ztrácet, pokud je to do jisté míry křesťanská interpretace, respektive interpretace ve světě silně ovlivněném křesťanstvím. Zda ta Nolanova Odyssea, přece jenom ta hlavní inovace, kterou přináší, není právě ten vliv křesťanství na ten původně zcela nekřesťanský text?
2: Tady s váma budu souhlasit. Akorát já bych pořád si trval na tom, že se nejedná o přímo vliv křesťanství, ale spíš křesťanství v celém západním světě vyplodilo jakýsi hodnotový a morální rámec. A i když člověk sám není už křesťan, aktivně věřící, tak stejně přijímá mnohé prvky toho hodnotového rámce, které už nejsou nutně křesťanské, ale jsou to potomci křesťanství. Já si myslím, že Nolanova interpretace Odysseji v tomto smyslu má ten morální rámec, který je potomkem křesťanství.
1: Ať už tyhle staré eposy a mýty rámujeme jakkoliv, tak stále máme tendenci se k ním vracet a k Odysseji o to více, protože například i před 2 lety vznikla zase adaptace od Uberta Pasoliniho The Return a tak bychom mohli zpátky pokračovat dlouhým seznamem. Tak čím nás tyhle příběhy lákají?
2: To je ohromně zajímavá otázka, jistě různí lidé by odpověděli různým způsobem. Mně k tomu napadla jedna věc. Jestliže konkrétně mluvíme o Odysseji, tak to je cesta domů, opravdu ze světa, zázraků, cestování a tak dále, na zem. Nohy na pevnou zem a návrat do skutečného domova, do skutečné Itaky. Nechali jsme stranou různé bohyně a jiné přísliby a vracíme se k naší skutečné ženě a do skutečného domova. A možná toto vyprávění o domově, fyzicky pojatém opravdu domově, může být svým způsobem fascinující pro většinu západní kultury. Naše kultura, nejenom západní, obecně globální světová kultura, je víc a víc fluidní. Expati, migranti, zkrátka lidé cestují po celém světě a koncept domova jako kdyby je něco, co patří spíš těm slabším momentům současné kultury, která právě působí často velmi vykořeněně, extrémně propojeně, sledujeme prostě události z druhého konce světa a podobně a přitom jako kdyby ta fyzická realita mimo média, mimo sociální sítě, ta skutečně dotyková, taktilní realita a náš skutečný domov je něco, co je hodnotou, která se najednou zdá daleko pevnější a dramatičtější než v dobách starších.
1: A možná je to i ten návrat domů, to, že dnešní hodnotou je často ta cesta ven, ale tohle je hodnota nějaké cesty zpátky a reflexe toho, co jsme prožili. Vidíte to tak?
2: Souhlasím.
1: Jaký význam pak mají tyhle příběhy pro naše chápání světa? Mohou nás v době, kdy je slyšíme, čteme nebo vidíme na plátně kin, uzemnit, připoutat k zemi, ale přinesou nám i nějaké dlouhodobé poselství, které nám třeba pomůže lépe se orientovat v našem světě?
2: Rozhodně. Je nepochybné, že každé zpracování díla, každá nová adaptace je do možná větší míry než dotykem s tím původním dílem diagnózou doby, v níž datyčné dílo vzniká. Takže Nolan v tomto směru rozhodně nezahálel a vytvořil nepochybně současnou euroamerickou nebo spíše ještě americkou interpretaci Odysseji, v níž lze snadno vidět v Odysseově zachmuřenosti a pocitu viny po zničení Troje situaci, kdy, řekněme, mocné americké impérium rozbombardovalo leckterou zemi na Blízkém východě a nejsme si moc jistí, jestli to vedlo k něčemu dobrému, tak prostě to jako kdyby neokoloniální násilí leží těžce na ramenou citlivějších lidí v západním světě. A je otázkou, jestli vojenské intervence tohoto typu, které leckdo interpretuje, jakože mají spíš nějaké nižší zájmy, než že by se vyloženě jednalo o něco humanitárně inspirovaného. Tak to jsou otázky, které si, řekněme, intelektuálové nebo citlivější lidé na západním světě kladou, a ten americky mluvící Odysseus, protože ten film je jeden z těch momentů, který Nolan, jak to uchopil, je, že nenechal mluvit ty postavy nějakou tou vznešenou anglickou angličtinou, která je obvykle rezervovaná pro filmy odehrávající se v dávné minulosti, ale vybral si často velice takovou jako jadrnou a všednodenní američtinu, tak vyloženě ten představitel Odyssea působí jako americký veterán, vracející se s traumatem z nějakého Iráku nebo z nějaké podobné krajiny. Takže domnívám se, samozřejmě posluchači se mnou nemusí souhlasit, ale domnívám se, že je tam zřetelná kritika vojenských intervencí západního světa.
1: Uvidíme, co nám přinese třeba některá z dalších interpretací Odysseje, protože věřím, že brzy zase nějaká přijde. Z dnešního kréda je to vše. S religionistou Janem Kozákem jsme mluvili o filmové Odysseji Christophera Nolana i její knižní předloze, o jejich významech a přesazích pro současnost. Jane, děkuji, že jsme o tom mohli společně mluvit a budu se těšit snad zase brzy naslyšenou v krédu.
2: Děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí a pohodový zbytek neděle přeje Matěj Senft.
0: Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: A na další pouť se vydáme za hodinu, protože čas vyhrazený duchovní hudbě v neděli na Vltavě se vztahuje k svátku Sukot, který připomíná putování Izraele pouští a přebývání v dočasných příbytcích po vyvedení z Egypta. Zároveň však uzavírá zemědělský rok jako biblický svátek sklizně. Po dobu jeho trvání se v něm propojují dějinná paměť, vděčnost za úrodu i prosby o životodárný déšť. No a my připomeneme noční hudbu a tanec při čerpání vody z pramene Šíloach, procesí s voláním Hošana, anebo dodnes zachovávaný zvyk tlouci o zem vrbovými ratolestmi. Do radostného svátku překvapivě vstupuje také skeptický hlas knihy Kazatel. Zazní slavnostní zhudebnění žalmu 118 i Sacharem Mironem, či hebrejská polyfonie mantovského židovského skladatele Salamona Rossiho.

0: Tohle byl protestantský skladatel, nikdo jiný než velký Johann Sebastian Bach. Část z klavírní Bible z dobře temperovaného klavíru hrál nám Brett Meldau.
1: Bohoslužba.
0: Z 9. hodinou dopolední vás tentokrát zveme k poslechu záznamu bohoslužby Českobratrské církve evangelické z Benešova. V dnešním případě slouží farář Tomáš Trusina.
2: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Vás, kdo teď posloucháte na cestách, v práci, v domech i domovech, i vás, bratři a sestry, zdravím na úvod těchto bohoslužeb apoštolským pozdravem. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Poslyšte, co říká žalmista. Tobě, Bože, přísluší chvála na Sionu a tu se tobě sliby plní. Blahoslavený, koho vyvoluješ a přivádíš, aby pobývati směl v nádvořích tvých, kde syceni býváme dobrým domu tvého. Amen. Toho, který nás i dnes chce sytit svým dobrým, chvalme zpěvem žalmu 65. Žalm 65. z evangelického zpěvníku.

0: Ztišme se k modlitbě. Svatý Bože, přicházíme k Tobě ze všech svých starostí, spěchu a únavy. Přicházíme s nadějí i s bázní. Dnes, v den, který si oddělil, vyznáváme zde před Tebou svoji nedostatečnost i své hříchy. Spoléháme na Tvé milosrdenství i na Tvoji spravedlnost. Vyznáváme, že u Tebe je naše naděje. U Tebe hledáme pokoj a smíření. Tobě, Bože, z vděčnosti zpíváme žalmy, Tebe chválíme a vyvyšujeme spolu s nebeskými zástupy, s proroky, s apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku věků i s církví po celém světě. Ty jsi veliký a mocný a přitom ti nikdo z nás není lhostejný. Děkujeme za tvoji lásku, ve které se k nám skláníš. Děkujeme ti, že smíme a máme slyšet tvé slovo. Děkujeme za novou sílu a potěšení, které nám ve svém slovu dáváš. Zasahuj nás svým slovem, probouzej nás a přivádej k sobě. Prosíme, otvírej svým svatým duchem naše uši i srdce každého dne i v této chvíli, abychom tvé slovo vždy dokázali slyšet i žít svými životy. Prosíme tě za tvůj lid, který se dnešního dne shromažďuje ve tvém jménu po celé zemi. Otče, prosíme tě, buď s těmi, kdo do těchto shromáždění přicházejí, i s těmi, kdo z nejrůznějších důvodů přijít nemohou. Společně pak k tobě voláme slovy, která nás naučil Pán Ježíš. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království, i moc, i sláva na věky. Amen.
1: Posaďte se a teď se obracím na vás, děti. Honem rychle přemýšlejte. Přemýšlejte nad tím, co můžeme dát či předat jedni druhým. Co třeba můžeme předávat jedni druhým? Co vás napadne? Dary, no. Co ještě můžeme předat? Úsměv můžeme třeba předat, tamhle Natanael se usmívá pěkně. Ještě můžeme předat taky něco pěkného, nějaké poselství, že jo? Můžeme předávat něco špatného taky? Co si... A to by se zdivil, můžeme předávat něco špatného. Můžeme předávat třeba bacily, nemoc, špatnou náladu, ale taky můžeme předávat přátelství, znalosti. Něco si můžete předat sami. Někdy na to potřebujete starší nebo zkušenější. A takhle to právě zažíval i ten, o kterém si letos v nedělce vyprávíte. Kdo to je, o kom si vyprávíte? Kdo je postava, která vás provází? No, povězte. Nevzpomenete si nikdo? Teofil přece. A kdo Teofilovi vypráví? Teofilovi vypráví Lukáš. Ano, Teofilovi vypráví Lukáš. Nevypráví ten Lukáš sám o sobě. Vypráví příběhy mnoha dalších lidí, které potkal Ježíš. Kteří lidé to byli, to nám připomíná písnička. Prosíme v ní vždycky společně, Předejte nám co? Předejte nám starou víru. A prosíme tak s důvěrou, že pro vás děti i pro nás rodiče a prarodiče, zkrátka pro dnešní lidi, jsou ty evangelistovy příběhy náramně důležité. A tak teď zpívejme.

0: První čtení je zapsáno u proroka Izajáše, 51. kapitola, 1. až 6. verš. Izajáš 51, 1 až 6. Slyšte mě, kdo usilujete o spravedlnost, kdo hledáte Hospodina. Pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni, na hlubokou jámu, z níž jste vykopáni. Pohleďte na Abraháma, svého otce, a na Sáru, která vás v bolestech porodila. Jeho jediného jsem povolal, požehnal jsem mu a rozmnožil jsem ho. Hospodin potěší Sion, potěší všechna jeho místa, jež jsou v troskách. Jeho poušť změní, bude jako Eden, jeho pustina jako zahrada Hospodinova. Bude v něm veselí a radost, vzdávání díků a prospěvování. Věnuj mi pozornost, můj lidé, můj národe, naslouchej mi. Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem. Má spravedlnost je blízko, má spása vzejde, všechny lidi bude soudit má paže. Ve mne skládají naději ostrovy, čekají na mou paži. Pozvedněte oči k nebi, pohleďte dolů na zem. Nebesa se rozplynou jako dým a země zvetší jako roucho, rovněž tak její obyvatelé pomřou. Ale má spása bude tu věčně, má spravedlnost nestroskotá.
1: Budeme nyní prosit o blízkost Božího ducha, neboť my sami takhle doufat, jak nás k tomu zve prorok, neumíme. Prosme tedy o ducha, který v nás tvoří důvěru i naději. Zpívejme z evangelického zpěvníku píseň 368 O tvůrce duchu svatý, přijď.

slova, jež se nám mají stát zdrojem naděje a posílit víru, jsou zapsána v první knize Mojžíšově, v první kapitole od 9. do 13. verše. Genesis, první kapitola od 9. verše. I řekl Bůh, nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš. A stalo se tak. Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré. Bůh také řekl, zazelenej se země zelení, bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovým rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny. A stalo se tak. Země vydala zeleň, rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré. Byl večer a bylo jitro den třetí. To jsou slova hlavní zvěsti. Milé sestry a milí bratři, milí přátelé, zhromažďte se a poslouchejte. Dost nám řekl novinu, namítnete. Co jiného děláme, než posloucháme? A přece potřebuji nejdřív podtrhnout tuhle zdánlivou samozřejmost. Poslouchejte. Když totiž v Bibli zazní i řekl Bůh, zní to totiž právě jako pobídka a příslib. Poslouchejte. Poslouchejte, i když jste sami přišli poslouchat. Poslouchejte, neboť je čemu naslouchat. Když totiž posloucháme slova z písně, která otevírá Bibli, z písně nadepsané Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, tak jsme především zváni uslyšet, co se děje, když se ozve i řekl Bůh. Nenasloucháme jakémusi popisu, jak vznikl svět. Nepřenášíme se tak trochu jako v literární fantazii někam mimo náš čas a prostor k jakýmsi mýtickým počátkům. Ale jako svolané shromáždění posloucháme, co nového nám zazní, když se stane slovo Hospodinovo. Jako takováto novinka znělo především Izraeli. Když se mezi Izraelci začala zpívat tahle stvořitelská písnička o sedmi slokách, znělo jim právě jako nové, nečekané slovo. Jako písnička, na kterou nebyli zvyklí ani náhodou. Boží lid uslyšel uprostřed hluboké duchovní krize. Izrael vyrvali ze zaslíbené země, nepřátelská vojska splundrovala sady plné ovocného stromoví i pole rodící obilí. Zelené pastviny božího pastýřství se zdály nenávratně v nedohlednu. Zajatý Izrael sedává u řek babylonských a s jejich vodou odplývají zbytky nadějí. Svět, ještě nedávno přehledný, srozumitelný, se stal změtí a chaosem. A v tom chaosu se topí zbytky víry a odvahy. Nebe nad hlavou se zhroutilo. Bůh se zdá být nenávratně ztracen. Jakoby zůstal pohřben v troskách jeruzalemského chrámu. A v téhle chvíli přichází prorok, zhromáždí vyhnance a začne jim zpívat.
Píseň o novém božím počátku. Nenechme se mást tím, že z ní pak v Bibli udělali první kapitolu první Mojžíšovi. Není to žádná teorie o vzniku světa, ale píseň o slovu, které umožňuje postavit se na nohy a začít žít s nadějí, a to i tam, kde pro život chybějí jakékoliv základní podmínky. Když ji jako písni nasloucháme, stane se nám pak hymnou. Hymnou víry, slavící toho, kdo takový život tvoří. Konec konců i v národní hymně zpíváme Bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, a nevnímáme to jako zeměpisnou reportáž, ale jako píseň, která vyjadřuje náš vztah k vlasti, k tomu, že se nám tato země vlastí může stát. První sloka biblické hymny o stvoření a stvořiteli dala uprostřed temnot zazářit světlu. Slovo se stalo světlem. Druhá sloka rozdělila vody pohlcující všechnu naději i sílu a slovo se stalo klenbou. Nad hlavou už se nám klene krásná modrá obloha. A protože si nebesa v těchto příbězích nechtějí vystačit sama, začíná třetí sloka tím, že po nebi nad hlavou se tu díky Bohu objeví pevná půda pod nohama. I řekl Bůh, zhromažte se vy vody pod nebem na jedno místo a ať se objeví místo suché. A stalo se tak. Další slovo tvůrce svolává na jedno místo ke společnému úkolu vody pod nebeskou klenbou. Doposud se rozvalovaly a rozbíhaly všemi směry, vlna za vlnou nebo ničivý příval za přívalem. Možná se těšily ty vody z toho, jak jsou sami sobě pánem a že se jim nic nemůže postavit. Teď k ním zaznělo slovo od Boha a vody se zhromáždily jako zhromáždění poslušných posluchačů. Sebejisté vody, které se doposud ničím nevázaly a byly odvázané až hrůza, už nejsou bujným přívalem, ale poslušným a poslouchajícím zhromážděním. Kde se bral ten prorocký písničkář důvěru, že se i tak strašlivý živel může stát poslušným posluchačem Hospodinova slova? Tohle autor téhle písničky poslouchal od malička. V příběhu vysvobození vyvoleného lidu ze smrtících přívalů egyptského otroctví. Když přišla ta nečekaná záchrana, vypráví se, že slovo Hospodinovo rozdělilo moře. Moře se stáhlo a po nečekaně stvořené suché pevné zemi Izraelci vyšli z otroctví ke svobodě a naději. A je to právě slovo tohoto Boha, Boha Izraele, vysvoboditele z otroctví, jež ve třetí sloce písničky o stvoření volá vody, zhromažte se a udělejte místo pevné zemi. Takto slovo Boží tvoří souš. A když to takhle posloucháš, začínáš rozumět, slovo nám vlastně dává pevnou půdu pod nohama. Už se nemusíme propadat. Už si nemusíme připadat vydaní na pospas kdejakému vlnobytí. Víte, není to náhodou, že když je něčeho špatného přes příliš, říkáme moře.
moře zármutku, moře hořkosti, moře beznaděje, moře nenávisti nebo moře násilí. Odráží to naši bezmoc, naši neschopnost zvrátit takovouhle situaci. A právě uprostřed takového bouření se už nemusíme topit. Už se nemusíme propadat hloub a hloub. Slovo dává půdu pod nohama, po níž můžeš posléze vykročit k dobrému cíli. Asi nás přitom stejně ruší obrazy zkázy, kterou umí nadělat nespoutaná voda. Ať už u nás, nebo v přímořských krajích. Není ta biblická písnička stejně jen zbožným přáním nebo iluzí? Jak je to, panáčku, s těmihle vodami, namítnete možná? Nemám na to žádný vše vysvětlující recept. Zoufám si nad tím jako kdokoliv jiný. Ale z té biblické písničky slyším důvěru, když vám cokoliv spláchne životní naděje a jistoty, může vás slovo tohoto zvláštního tvůrce znova postavit na nohy. Vlít naději, která se nevzdá. Dodat sílu, která se pasivně nepoddá. Najít základ, na němž se můžeme postavit, objevit cíl, k němuž se s neotřesitelnou důvěrou můžeme ubírat. Takhle nějak zpíváme, úzkostmi moře rudého prošli jsme v jeho síle, beránek zve nás k hostině, oblec jsme roucho bílé. Je tu souš, pevná půda pod nohama. Ale ještě jí něco chybí. Posléze se zaplní, ale o to teď nejde. Chybí totiž jméno. Protože jméno v těchto příbězích a písních, to je zároveň úkol. To je software, bez něhož by byla ta souš jen bezúčelnou, zbytečnou hmotou. A tak tvůrce volá, ty souši, poslouchej, budeš zemí. A když se řekne země, to zní vždycky nadějně, to zní dobře uším lidským i božím. Země, to byla pro Izrael nejdřív ze všeho země zaslíbená. Tedy země, nezasloužený dar, místo, kde je dost prostoru k lidskému žití a spolužití. Zemí takovýchto kvalit může být podle stvořitelské písničky země, mohli bychom dnes říct, země koule celá. To je její určení, od toho je tady. Na to má pamatovat stvoření k tomu účelu nakonec stvořené člověk. A ze všeho nejdřív na to má pamatovat boží lid. Boží lid staré i nové smlouvy. A viděl Bůh, je to dobré, je to skvělé, lepší to být nemůže. Co je tady dobré? Především to, že nebesa mají protějšek. Nebe a země jako bratra, sestra, jako nerozlučná dvojice. To, co se mezi nimi odehrává, to je svět. A vždycky, když se dá říct jako v nebi, tak i na zemi, vždycky, když jsou vztahy v rámci té dvojice bratrské a sesterské, nikoli lhostejné, spurné či nenávistné, je na světě hezky, lidsky, neboli, jak Bůh říká, dobře. Proto taky pravidelně prosíme, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
A snad rozumíme, že to není prosba pasivní odevzdanosti, ale velikého očekávání. Když se má země připravit na své poslání, potřebuje se i ona stát pozornou posluchačkou Božího slova. Pak teprve na ní může něco vyrůst. A řekl Bůh, ať dá vyrašit země travičce, bylině rozmnožující semeno, stromu ovocnému, plodícímu ovoce. A stalo se tak. Slovo tu tvoří, a teď pozor, nikoli předně travičku zelenou, ale nejprve a především rašení. Na zemi, která by sama od sebe nikdy nic nevydala, začínají rašit výhonky nečekaného života. To neříká biblická biologie, ale biblická teologie. Co to znamená? Tak třeba máme teď podzim. Za chvíli začne všechno žloutnout a tak nám řeči o rašící travičce mohou znít nepřípadně. Zvlášť pokud jsme sami navíc v podzimu života a žádné mladistvé rašení už nás nečeká. Jenže tráva, byliny a sady v téhle písni raší hlavně proto, abychom se naučili důvěřovat slovu Hospodinovu. Naznačuje se nám, když tohle slovo začne znít, můžete obrazit nadějí stejně mladistvou a životaschopnou, jako když novou a svěží zelení obráží na jaře seschlá a povadlá země. A tohle slovo Hospodinovo, to má navíc tu výhodu, že není vázáno jen na příslušné roční období. S ním nejste odsouzeni k hynutí, jak tráva, když usychá a vadne. Naopak, i v podzimu svého života můžete vesele obrůstat. Nikoli mechem, ale svěžestí naděje, svěžestí radosti a výhledů víry. I když jsme vyprahlí a vyschlí a vyhořelí a neschopní dát něčemu kloudnému ze sebe vyrazit, což neznají jen staří, ale dnes to zná i střední a mladá generace, přece se můžeme tímhle slovem nechat skrápět a čekat na požehnané nové začátky. Ono podle mne není náhodou, že ve sloce o zeleni rašící na zemi neslyšíme výčet cizokrajných rostlin jak na prohlídce v nějakém arboretu. Ale slyšíme, slovo Hospodinovo dává vyrůstat trávě neboli pastvě, bylinám se semeny, tedy hlavně obilí, a ovocnému stromoví, tedy sadům, v nich se skví z jara květ a na podzim příslušný plod. Tyhle užitkové rostliny, stromy, kytky, obilí a tráva, jak jsme zpívali s dětmi na táboře, tu jsou pro člověka. Pro člověka, a je potřeba jedním dechem dodat, který tu je pro Boha. Je tu pro Boha jako strom, který se napájí z nevysychajících vod Božích příběhů, výzev a slibů, pročež nese dobré ovoce časem svým. Je tu pro Boha jako sedba z Ježíšova podobenství, která se stane obilým a bohatým klasem, bohatou úrodou. Je tu pro Boha jako ten,
kdo se nechá s důvěrou vodit na pastviny zelené a k vodám tichým. Ono totiž ve chvíli, kdy zapomeneme na příběhy, díky nimž můžeme nést užitek, kdy se zapomeneme napájet z životodárných vod příkazů, rad a slibů Hospodinových, kdy se vzbouříme proti pastýři, to pak začne být na zemi nelidsky. To se pak začnou zase vzdouvat přívaly nelidskosti, nenávisti, slz a utrpení. A v posledu tím začnou trpět i stromy, obilí, travnaté nivy a všechna ostatní zeleň. Naštěstí už z téhle písně, zvané Na počátku, zjišťujeme, nebesa nechtějí fungovat bez země. A to se ukáže vždycky právě tehdy, když je díky člověku na zemi zas pusto a prázdno. Co nebe dělá, aby tu člověk zase byl pro Boha? A že je i tady na zemi Bůh pro člověka, právě uprostřed těch ničivých přívalů a zpustošené země, to vypráví jiný příběh. Příběh o slovu, které se nestalo jen světlem, ale které se stalo tělem. Příběh záchrany a obnovy v Ježíši Kristu. A o tomhle příběhu, příběhu záchrany a obnovy, naštěstí platí, že pracuje, drží se, žije i tehdy, když země schází a vadne. Chvála, čest a dík, buď tobě, náš Bože, neboť tvé slovo dává pevnou půdu pod nohama. Stává se silou nových začátků a zdrojem života, který nevadne a nepomíjí. Amen. Společně teď zpívejme z evangelických zpěvníků píseň 446 Moudrosti poklad z nebe.

Ztišíme se nyní k přímluvné modlitbě. Bože Izraele, Otče Ježíše Krista, tvé slovo nám dodává odvahu a napřimuje nás, provokuje nás a dává nám kuráž. Proto teď prosíme, oslav své jméno uprostřed svého lidu. Dej zaznívat příběhům, které umožní svěží a překvapivý vhled do tvého díla. Nedovol, abychom si mysleli, že všechno známe a ničeho nového se od tebe nenadějeme. Spolu tě prosíme, Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Buď milostiv těm, kterým je zatěžko uvěřit v odpuštění a smíření. Jejich srdce je uzavřeno v nenávisti, předsudcích, nesnášenlivostech, jež ani nám nejsou vzdáleny. Spolu tě prosíme, Pane, smiluj se. Naděje od tebe, ať vyraší těm, na které jejich nejbližší zapomněli, přehlíženým a bezbraným ve světě i v našem středu. Přimlouváme se za ty, kterých si sami nevážíme, za ty, kdo zabloudili, za ty, kdo se ti vzdálili. Spolu tě prosíme, Pane, smiluj se. Daruj svého ducha všem, kdo usilují o smíření, kdo zápasí o věrohodnou politiku, lidem milosrdným, kteří zůstávají věrni životu, jak ho chceš ty. Spolu tě prosíme, Pane, smiluj se. Přimlouváme se za tvůj lid Izrael, který se potýká s bolestnou minulostí i přítomností. Prosíme za tvou církev, ať usiluje o jednotu a věrohodnost. Prosíme za svět, když tone v nedostatku spravedlnosti. Spolu tě prosíme, Pane, smiluj se. Veď nás k pokání, žehnej, dávej nám povstávat, když jsme všechno vzdali a napřim naše kroky na cestu pokoje. Tak to tě prosíme ve jménu toho, který nás předešel, ve jménu Ježíše, našeho Pána a bratra. Spolu tě prosíme, Pane, smiluj se. Amen. Jako lid pozvaný k velkému očekávání, prosme nyní o blízkost Království Božího.

0: Jako slovo povzbuzení a napomenutí poslyšte. Mojžíš říká, země, do níž táhnete a kterou máte obsadit, je země hor a plání. Pije vodu z nebeského deště. Je to země, o níž Hospodin tvůj Bůh pečuje. Oči Hospodina, tvého Boha, jsou na ní neustále upřeny, od začátku roku až do konce. Jestliže budete opravdu poslouchat má přikázání, která vám dnes udílím, totiž abyste milovali Hospodina, svého Boha, a sloužili mu celým svým srdcem a celou svou duší, dám vaší zemi déšť v pravý čas, déšť podzimní i jarní, a budeš sklízet své obilí, svůj mošt a olej, a na tvém poli dám růst bylině pro tvůj dobytek. Budeš jíst do syta. Střeste se, aby se vaše srdce nedalo zlákat, takže byste se odchýlili, sloužili jiným bohům a klaněli se jim. David říká, Hospodinův duch skrze mne mluvil, na mém jazyku byla řeč jeho. Pravil mi Bůh Izraele, skála Izraele ke mně promluvila. Kdo člověku vládne spravedlivě, ten, kdo vládne v boží bázni, je jak jitřní světlo při východu slunce, jak bez mráčku jitro, od jehož jasu a vláhy se zelená země. Kristus říká, pohleďte na nebeské ptactvo, neseje, nežne, nesklízí do stodol a přece je váš nebeský Otec živý. Což vy nejste o mnoho cennější. Kdo z vás může o jedinou píť prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A o oděv, proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou. Nepracují, nepředou a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní. Nemějte starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost. A všechno ostatní vám bude přidáno.
1: A přijměte požehnání. Bůh naděje, nech vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Amen. Na závěr zpívejme píseň 190.

Bohoslužbu jsme tentokrát poslouchali ze záznamu, ale i v tomto případě samozřejmě přikládáme informace, které se týkají sbírky Českého rozhlasu a nadace Divoké husy. Vaše pomoc bude směřovat tentokrát do mobilního hospice Nejste sami z Olomouce, který přináší odbornou péči a podporu nevylečitelně nemocným dospělým i dětem přímo do jejich domovů. A provází rodiny obdobím, které patří k nejnáročnějším v životě. Aby mohly sestry a lékaři bezpečně a spolehlivě dojíždět za svými pacienty, potřebují pro svou terénní službu nový elektromobil. Tak pomozte hospicu Nejste sami zůstat na cestě k těm, kteří na ně spoléhají, a pošlete na číslo účtu 27 a 60/0100 příspěvek, samozřejmě, za který vám budeme neskonale vděční. Variabilní symbol pro tuto sbírku je 728. Ještě jednou číslo účtu 27 a 60/0100. Variabilní symbol konkrétně pro tuto sbírku, která patří hospici, mobilnímu hospici Nejste sami z Olomouce, je 728. Můžete také poslat dárcovskou SMS v hodnotě 30, 60, 90, 190, 290 anebo 490 korun, například odesláním SMSky ve tvaru DMS Mezera Husy Mezera 290 na telefonní číslo 87 777. Darujete 290 korun, stačí nastavit číslo ve zprávě. A nebo můžete také pomáhat pravidelně, v tomto případě pošlete SMSku ve tvaru DMS Mezera TRV Mezera Husy a opět vámi zvolená částka 30, 60, 90, 190, 290 nebo 490 korun. To číslo telefonní je stejné, 87 a 3 sedmičky. Každý

0: té z Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi. Tak zítra v 10 hodin dopoledne.
1: V měsíci říjnu vás zveme do galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií mapující největší hudební okamžiky Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který v letošním roce oslavil 100. výročí svého založení. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
2: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
3: Hana Zagorová 80.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
3: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
3: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
3: Veroniky Kekubařové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
3: 24. listopadu v pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz.
0: V 10 hodin a 4 minuty vás zveme k poslednímu z kvarteta duchovních zastavení na stanici Vltava pro nedělní ráno a dopoledne. Věra Zdislava Rajs připravila následující hodinku a ta se vztahuje k svátku Sukot.

duchovní hudba. Když člověk celý rok bydlí pod pevnou střechou, může snadno získat dojem, že má alespoň něco ve svém životě bezpečně zajištěno. Svátek Sukot tuto jistotu na 7 dní naruší. Vyzve člověka, aby vyšel ze svého domu, usedl pod střechu z větví a opustil na několik dní navyklé bezpečí. Dobrý den, vážení posluchači. Vítám vás u poslechu pořadu Duchovní hudba, který věnujeme svátku Sukot. Sukot patří spolu s Pesachem a Šavuot ke 3 biblickým poutním svátkům. Jeho nejstarší podoba však nebyla spojena jen s putováním pouští. V knize Exodus se setkáváme především se zemědělským svátkem. S dobou, kdy se na konci hospodářského roku shromažďovala úroda z polí, sadů a vinic. Teprve kniha Levitikus výslovně spojuje 7denní pobyt v dočasných příbytcích s vyvedením Izraele z Egypta. Hospodin podle ní nechal Izraelity přebývat v sukách, aby si tuto skutečnost připomínali i další generace. Další biblický text zasazuje svátek do rámce pouti do Jeruzaléma. Právě tato mnohovrstevnatost je na Sukotu zajímavá. Jeden svátek v sobě spojuje radost z úrody, vědomí lidské zranitelnosti i vzpomínku na dobu, kdy Izrael neměl vlastní zemi ani pevný domov. Výklad slova ovšem není tak jednoduchý, jak se na první pohled zdá. Hebrejské slovo suka souvisí s kořenem slova, který znamená přikrývat, zastínit a chránit. Neoznačuje však pevný dům, nýbrž, jak už jsme zmínili, lehký přístřešek z větví. Už v samotném názvu svátku se tak setkává zakrytí se zranitelností. Suka člověka chrání, ale nepředstírá, že jej může před světem dokonale uzavřít. Pozdější židovská tradice tuto zkušenost rozvinula ještě dále. Suka se stala obrazem boží ochrany, která nemusí mít podobu pevných zdí. Mystické výklady o ní hovoří jako o stínu víry, někdy dokonce jako o božím obětí. Člověk opouští zabezpečený dům a vstupuje do stavby otevřené větru, chladu i pohledu k nebi. Právě v její křehkosti si připomíná ochranu, kterou nelze vystavět ani vlastnit. Lze se jí pouze svěřit. Sukot začíná po svátku Jom Kippur. V našem kalendáři připadá podle konkrétního roku na období od konce září do druhé poloviny října a trvá 7 dní. Hudební pořad zahájíme žalmem 118, který není k Sukotu připojen jen volnou asociací. Patří k takzvanému egyptskému halelu, tedy k žalmům 113 až 118 zpívaným během svátku. V první ukázce zaznějí verše 21 až 24, poděkování Bohu za vyslyšení, známý obraz kamene zavrženého staviteli a věta. Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Salmone Rossi působil na mantovském dvoře Gonzagu jako houslista, zpěvák a skladatel.

italských madrigalů. Byl současníkem Claudia Monteverdiho a pohyboval se v nejvyšších kruzích tehdejší hudební kultury. Tento autor na počátku 17. století zhudebnil hebrejský text Žalmu 118, který si nyní poslechneme. Zazní první část Žalmu, Odécha ki Anitány, na verše 21 až 24. Korvína koncort řídí Zoltán Kalmánovič.

pořadu Duchovní hudba dozněla první část žalmu 118 Salomona Rossiho v podání souboru Corvina Consort řízeného Zoltánem Kalmanovičem. Během existence jeruzalémského chrámu přicházeli na Sukot poutníci z různých částí země. Cesta do Jeruzaléma byla cestou vzhůru. Město leží v judských horách a biblická hebrejština proto o příchodu do Jeruzaléma mluví jako o vystupování. S poutí bývá spojováno 15 žalmů, označovaných jako písně výstupů, anebo tradičně poutní písně. K nim patří i žalm 121, začínající slovy. Pozvedám své oči k horám. Odkud mi přijde pomoc? Odpověď přichází v zápětí. Pomoc přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. Žalm dále pracuje s obrazem Boha jako strážce poutníka. Nedovolí, aby jeho noha uklouzla, nedříme ani nespí a provází jej na cestě a při návratu. Autorem žalmu samozřejmě není Louis Lewandowski. Ten dal starému textu jen hudební podobu odpovídající synagoze 19. století. Lewandowski přišel ve 12 letech do Berlína jako chudý chlapec a zpíval soprán v synagogálním sboru. Později se stal prvním židovským studentem Berlínské akademie umění a nakonec získal titul královského hudebního ředitele. Do synagogální hudby přivedl tento skladatel romantický sborový zvuk a varhany. Dnes mohou působit zcela samozřejmě, v 19. století však byly součástí prudkého sporu. Pro jedny znamenaly důstojnou obnovu bohoslužby, pro druhé nepřijatelné přibližování ke křesťanskému kostelu. Lewandowského hudba tak nevypráví pouze o biblickém poutníkovi. Vypovídá také o židovské společnosti hledající své místo v moderní Evropě. Nyní zazní Lewandowského zhudebnění žalmu 121. Maďarský rozhlasový sbor doprovodí varhaník Marton Levente Horváth. Sbormistrem je Zoltán Pat a dirigentem Andor Izsák.

Žalm 121 v úpravě Luise Lewandowského zpíval maďarský rozhlasový sbor se sbormistrem Zoltánem Padem. Na varhany hrál Márton Levente Horvát a řídil Andor Ižák. Od hor, k nímž pozvedal oči biblický poutník, se obrátíme k další poutní písni. Žalm 126 zachycuje okamžik, kdy se návrat Sionu zdá téměř neuvěřitelný. Byli jsme jako ve snách. Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal. V druhé polovině se však radostný sen promění v práci zemědělce. Ti, kteří rozsévají v slzách, budou sklízet s jásotem. Člověk odchází s osivem a vrací se s plnými snopy. Pro svátek sklizně je tento text téměř ideální. Radost v něm není popřením strádání. Přichází po něm a uchovává jeho paměť. Také voda se zde objeví v podobě náhlých proudů v Negevu. Suchá řečiště, která se po prudkém dešti během krátké chvíle naplní vodou, se stávají obrazem překvapivého obratu lidského osudu. Autorem následujícího zhudebnění je Paul Ben Chaim, jedna ze zakladatelských postav izraelské umělecké hudby. Narodil se roku 1897 v Mnichově jako Paul Frankenburger. Působil jako dirigent, spolupracoval s Brunem Walterem a po nástupu nacismu odešel do tehdejší mandátní Palestiny. Za novým jménem se skrývá nečekaně praktická okolnost. Při první cestě do Palestiny nesměl autor na své dočasné vízum pracovat, přesto však potřeboval koncertovat a zjistit, zda se tam jako hudebník uživí. Jméno Paul Ben Chaim mu mělo pomoci uniknout pozornosti britských úřadů. Teprve později se stalo trvalým jménem skladatele, který se významně podílel na formování izraelské hudební kultury. Ben Chaimu v Žalm 126 nyní zaspívá britský vokální soubor Sansara. Řídí Tom Hring.

Žalm 126 Paula Ben-Chaima zpíval soubor Sansára pod vedením Toma Heringa. Sukot byl v biblické době jedním ze svátků, během nichž se putovalo do Jeruzaléma. Po zničení druhého chrámu roku 70 našeho letopočtu však chrámová pouť ani přinášení obětí nemohly pokračovat. Svátek ale nezanikl. Jeho těžiště se přeneslo do synagogy a především do domácnosti. Dočasný příbytek bylo možno postavit téměř kdekoliv a tak se biblická paměť mohla přesunout spolu s židovskými komunitami do velmi rozdílných částí světa. Dnes se suky objevují na zahradách, dvorech, střechách i balkónech. Mají pevné nebo textilní stěny, ale jejich střecha, hebrejsky sechách, musí být z přírodního materiálu, který vyrostl ze země a byl od ní oddělen, například z větví rákosu anebo bambusu. Nad sukou nemá být pevná střecha ani koruna stromu. Smyslem není vytvořit co nejodolnější domek. Naopak, stavba má zůstat jako dočasná a její střecha nemá člověka zcela oddělit od oblohy. Tento požadavek dnes zasahuje dokonce do izraelské architektury a realitního trhu. V ortodoxně založených čtvrtích se hledají byty s takzvaným sukotovým balkónem, nad nímž není balkón dalšího patra. Některé domy proto mají balkóny záměrně odstupňované. V Jeruzalémě se během svátku koná velké kněžské požehnání u západní zdi. V roce 2025 se podle údajů nadace spravující západní zeď jednoho ze sukotových shromáždění účastnilo kolem 40 tisíc lidí. Vedle bohoslužeb jsou sváteční dny v dnešním Izraeli také obdobím školních prázdnin, návštěv výletů, koncertů a kulturních programů. Suky stavějí rodiny, synagogy, školy, hotely, restaurace i veřejné instituce. K událostem exodu se obrací také Žalm 114. Vystoupení Izraele z Egypta líčí prostřednictvím obrazů, v nichž na boží přítomnost reaguje sama krajina. Moře ustupuje, Jordán mění svůj směr a hory poskakují jako berani. Příroda zde není pouhou kulisou, ale účastníkem vyprávění. V závěru žalmu Bůh proměňuje skálu v jezero a křemen v pramen vody. Také žalm 114 patří do halelu zpívaného o sukotu. Ernst Bloch ho napsal pro soprán a orchestr jako součást cyklu Preludium a dva žalmy. Jeho hudba neusiluje o rekonstrukci domnělé starověké izraelské melodiky. Bloch chtěl vytvořit osobní hudební výraz toho, co považoval za židovského ducha biblických textů. Žalm 114 Ernsta Blocha zaspívá sopranistka Christiane Elze. Deutsches Symphonieorchester Berlin řídí Steven Sloan.

Žalm 114 Ernsta Blocha zpívala Christiane Elze s německým symfonickým orchestrem Berlín pod vedením Stevena Sloana. Vedle pobývání v Suce patří k nejvýznamnějším znakům svátku čtyři rostlinné druhy. Pozdější tradice je ztotožnila s etrogem, palmovou ratolestí zvanou luláv, myrtou a vrbou. Etrog je aromatický citrusový plod, který připomíná velký hrbolatý citron. Palmová, myrtová a vrbová větev se spojují do jednoho svazku, zatímco etrog se drží zvlášť. Během halelu se s nimi pohybuje různými směry. Gesto bývá vykládáno jako vyznání, že boží přítomnost zahrnuje celý prostor. Následující žalm 117 je nejkratším žalmem celé biblické sbírky. Tvoří jej pouhé dva verše, jejichž adresátem je celý svět. Chvalte Hospodina všechny národy, oslavujte ho všichni lidé. Malý rozsah tedy skrývá neobyčejně široký horizont. Jeho zhudebnění napsal Jisachar Miron. Zpívá Juvish Herich Youth Chorus, řídí Neil Levin.

Chvalte Hospodina zaspíval Jewish Heritage Youth Chorus pod vedením Neila Levina. Jizachar Miron se narodil v Polsku jako Stefan Michrovsky a do Palestiny odešel roku 1939. Za druhé světové války sloužil v židovské jednotce britské armády. Právě tehdy napsal svou nejslavnější melodii Cena, cena, cena. Později se píseň zpívala téměř ve 40 jazycích. Od nejkratšího biblického žalmu přejdeme k jedinému verši z žalmu 118. Ze Hajom Asa Adonai. Toto je den, který učinil Hospodin. Jásejme a radujme se z něho. Radost zde není pouhou momentální náladou. V biblickém ustanovení Sukotu je vyjádřena dokonce jako příkaz. Budeš se při svém svátku radovat. Mironovo ze Hajom opět zaspívá Jewish Heritage Youth Chorus pod vedením Neila Levina.

Toto je den, který učinil Hospodin, zpíval Jewish Heritage Youth Chorus v Žalmu 118 pod taktovkou Neila Levina. Autorem skladby byl Yizachar Miron. Radost Sukotu dostala v období druhého chrámu podobu, kterou bychom podle strohých biblických ustanovení možná ani nečekali. Součástí svátku se stalo čerpání vody z pramene Šíloach a její přinášení do chrámu. Samotný obřad úlitby vody Tóra nepředepisuje. Známe ho z pozdějších pramenů. Jeho smysl bývá spojován s prosbou za déšť, protože právě o Sukotu se rozhodovalo o nadcházejícím období vláhy. Mišna popisuje noční slavnost na chrámovém nádvoří. Rozsvěcela se mohutná světla, zněla hudba a významní muži tančili s pochodněmi. Levité stáli s nástroji na schodišti a při cestě k prameni se ozývaly signály šofaru. Text neváhá prohlásit, že kdo neviděl radost slavnosti čerpání vody, neviděl skutečnou radost nikdy v životě. K vodní slavnosti odkazují slova z 12. kapitoly knihy Izajáš. S radostí budete čerpat vodu z pramenů spásy. Herbert Fromm je zařadil do cyklu 6 madrigalů věnovaných šabatu a židovským svátkům. Už označení Sukot madrigal propojuje dva vzdálené světy. Madrigal známe především jako evropskou světskou skladbu, často na milostnou poezii. Fromm však jeho vytříbenou polyfonii spojil s hebrejským biblickým textem a židovským svátkem. Také Frommův život spojoval prostředí, která se původně zdála neslučitelná. Studoval v Mnichově mimo jiné u Paula Hindemita a začínal jako divadelní dirigent. Nacistický režim jeho německou kariéru ukončil. Roku 1937 odešel do Spojených států a později se na více než 30 let stal varhaníkem a hudebním ředitelem Temple Israel v Bostonu. Patřil k autorům, kteří evropské kompoziční vzdělání vložili do nově se rozvíjející americké synagogální hudby. Frommův Sukot Madrigal zaspívá komorní sbor Laudibus, řídí Michael Brewer.

Fromův Sukot Madrigal zpíval sbor Laudibus pod vedením Michaela Bruera. Ze slavnosti vody se vraťme do Suky. V ní se během svátku jí, přijímají návštěvy, studuje se a podle místních zvyklostí i možností také spí. Její vnitřek se zdobí ovocem, papírovými ozdobami, obrazy nebo biblickými motivy. V moderním Izraeli lze vedle ručně sestavených rodinných přístřešků koupit také kompletní stavebnice. Právě v tomto křehkém příbytku se tradičně čte kniha Kazatel. Spojení se liší podle konkrétní liturgické tradice, ale zvláště v aškenázském prostředí patří právě Kazatel k Sukotu velice výrazně. K těžšímu rozměru svátku nás přivede modlitba Ernsta Blocha. Skladba nemá konkrétní biblický text a původně vznikla pro violončelo a klavír jako první část cyklu From Jewish Life. V naší nahrávce klavír nahrazuje harfa. Bloch se zabýval židovskými a biblickými tématy, ale jeho zájmy byly podstatně širší. Byl mimořádně schopným fotografem a zanechal více než 5000 negativů, desek a tisků. Kromě toho maloval, sbíral a leštil acháty a byl znalcem hub. Autor monumentálních biblických skladeb se tedy se stejnou vášní věnoval hudbě i mykologii. Blochovu modlitbu zahrají Olga Dovbuš-Lubocky na violončelo a Sofia Witzen na harfu.

Modlitbu z cyklu From Jewish Life Ernsta Blocha hráli violončelistka Olga Dovbuš-Lubocky a harfistka Sofia Witzen na harfu. Od modlitby beze slov přejdeme k Jeruzalému. Žalm 122 začíná radostí poutníka. Zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdeme do Hospodinova domu. Naše nohy již stojí v tvých branách, Jeruzaléme. Město je v žalmu místem, kde se shromažďují izraelské kmeny, ale také místem, za jehož pokoj je nutné prosit. Arvo Pärt napsal skladbu Peace Upon You, Jeruzalém, roku 2002, a to pro ženský sbor bez doprovodu. Věnoval ji dirigentu Arne Saluvérovi a dívčímu sboru estonské televize. Titul skladby přitom v použitém anglickém překladu žalmu doslova nenajdeme. Pärt jim shrnul jeho základní prosbu. Překvapením je také hudební stránka. Skladba není napsána technikou tintinábuly, přestože právě jemné souzvuky připomínající zvonky bývají s Pärtovým jménem spojovány nejčastěji. Cesta k této úsporné hudbě nebyla přímá. Pärt začínal jako jeden z nejodvážnějších sovětských avantgardistů. Po konfliktu kulturních orgánů s jeho otevřeně křesťanským dílem Krédo se na několik let téměř odmlčel, studoval gregoriánský chorál a ranou polyfonii a teprve potom nalezl nový způsob komponování. Jeho manželka Nora vyjádřila vztah dvou hlasů v této hudbě jednoduchou rovnicí. 1+1=1. Skladbu Peace Upon You, Jeruzalém nyní zaspívají ženské hlasy souboru Glorie Dei Cantores a řídí Richard K. Paxley.

Pertavu skladbu Peace Up in New Jerusalem zpívaly ženské hlasy Gloria Dei Cantores pod vedením Richarda K. Paxleyho. Valentin Silvestrov se narodil roku 1937 v Kyjevě a k soustavnému hudebnímu studiu přišel poměrně pozdě. V 60. letech patřil k radikální ukrajinské avantgardě, kterou sovětská kulturní politika odmítala. Později však opustil potřebu neustále přinášet nové a stále ostřejší postupy. Své skladby chápal jako kodu hudebních dějin, jako doznívání poté, co hlavní dílo už skončilo. Sám sebe dokonce označoval za slabého skladatele, nemínil tím nedostatek schopností. Slabost pro něj znamenala odmítnutí autoritativního gesta, hudbu, která se neprosazuje silou. A právě Valentin Silvestrov uzavře dnešní pořad pouhými dvěma verši žalmu 117. Stejný text jsme, milí posluchači, již předtím slyšeli v radostné skladbě Jisachara Mirona. U Silvestrova se proměnil v tiché doznívání. I v tom se možná ukazuje zvláštní povaha Sukotu. Radost nemusí být vždy hlasitá a vědomí pomíjivosti ji nemusí umenšovat. Suka se po 7 dnech rozebere, větve uschnou a balkón se znovu stane obyčejným balkónem. Zkušenost dočasného příbytku však připomíná, že pevná střecha sama o sobě ještě nezaručuje bezpečí a křehkost, ta nemusí znamenat bezmoc. Sukot tak člověka na chvíli vyvádí z navyklých jistot a vrací jej k prosté otázce, na čem jeho život skutečně stojí. Děkuji, milí a vážení posluchači, že jste dnešní hodinu věnovali hudbě a jednomu neobyčejně vrstevnatému svátku. Od mikrofonu se s vámi loučí Věra Zdislava Rais. Kyjevský komorní sbor řídí Mikola Hobdyč.

0: 11 hodin a to je na Vltavě čas, v němž vám nabízíme rozhlasovou dramatiku na pokračování.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
6: Radioseriál.
0: A je to druhá část slavného románu, dramatizace slavného románu Honora de Balzaca, Otec Goriot.

0: No co?
1: Ty vypadáš.
0: Už jsi dostal snídaní, Biančone?
1: Čekám na ní. Dobré jitro, pane z Rastyňaku.
0: Co se tady vlastně včera dělo?
1: Votren poručil víno.
0: To vím.
1: Trochu jsme pili.
0: No to vím, a pak?
1: A pak si usnul.
0: Počkej, usnul, ale Votren mi něco říkal, ale co?
1: Nezdá se, jsi mi příliš veselý.
0: Jsem na dně, Biančone.
1: A krásná paní Delfína z Nissenženu?
0: Nemá vlastní peníze, celým jejím obrovským měním vládne její manžel, baron Nissenžen.
1: Chudáku, miluješ ji?
0: Zamiloval jsem si ji.
1: A ona?
0: Nevím, vozí mě do všech možných salonů, do opery, všude.
1: Co pak, nemáš zase střenku vévodkyni?
0: A přitom mi povolila jen pár polibků.
1: Ubohý Rastyňaku. Ostatně, víš, co je nového? Tajfer si poslal pro Viktorínu. Její bratr byl dneska časně ráno zabit v souboji.
2: Cože? Dobrý tropánové. Ano, ubohý mladý muž, ten Viktorinin bratr. Pro nic za nic prý urazil slušného člověka. Rozhodně se mládež neumí chovat.
0: Pane Votrene.
2: Co? Co, děťátko?
3: Dobré ráno. Snídaně už se nese. Opatrně, Silvie.
4: Promiňte.
3: Slečno Mišonová, nepleťte se Silvii do cesty.
5: Pomáhám jí s kávou.
6: To nemusíte.
5: Já ráda pomáhám, Silvie. Ukažte, roznesu kávu.
6: A nestrkejte do mě, pane Poirete.
5: Ale já taky pomohu, slečno Silvie.
6: Je to dneska od rána blázinec.
3: Tak co tomu říkáte, pánové? To je ale trefa pro naši Viktorinu. Tady je káva pana Rastyňaka.
0: Děkuji.
3: A tady káva pana Votrena. Řekněte, pane Votréne, že jste prorok. Viktorině jste uhodl dědictví.
2: Jsem všecko, mamičko Volkérová.
3: Tak už je Viktorinka u tatínka.
6: A má prosím několik milionů.
3: Pane Evžene, vy jste si vybral.
0: Nikdy se s Viktorinou neožením. Nikdy.
2: Italové říkají col tempo, col...
5: Mrtvice.
0: Přece jenom je spravedlnost.
5: Dělejte něco.

0: Pane Biancione, jste přece lékař?
1: Ještě ne, paní Vokérová.
0: Já se jim budete...
1: Nesmím. Podržte pana Votre na uvolní mu šaty.
2: Dovolte, pane Biancione, já ho podepsu.
0: Už se zase pletete, slečno Michonová.
1: Žené, jdi pro lékaře. Sylvie, přineste vodu.
3: Chovojí, pan Votre.
1: Poharete, pomozte mi dát ho na pohovku.
4: Ano, jistě, jistě.
1: Tak, tak, tak, tak, tak, nezdá se, že by to bylo vážné. Co máte v lékárničce, matko Vokérová?
0: Pojďte se podívat, pane Biancione. Mám ji u sebe v pokoji.
1: Máte tam čpavek?
3: Ano,

0: Teď rychle pohádejte. Vyhrňte tomu zločinci košili. Obraťte ho. Rychle. Ano. Buďte aspoň k něčemu dobrý a ušetřte mě pohledu na tuhle nahotinu.
1: Ale vždyť spěchám. Plásnete ho?
0: Vidíte? Vidíte?
1: Znamení kriminálníků? No, to jste si tady rychle vydělala 3000 franků.
0: Utíkejte na zahradu! Probírá se honem! Utíkejte, Poirete!
2: Ano, ano. Promiňte,
3: pozor, pane Poirete.
0: Už dýchá pravidelně. Podívejte, pane Biancione.
4: Je bílý jako kuře.
3: No tak. Jak je vám, Votrene?
4: Otvírá oči. Takový dobrý člověk.
3: Bude dávit. Rychle!
5: Lékař není doma.
4: Není potřeba, pane Rastňáku.
5: Zemřel?
3: Nesmysl. Něčeho se napil. Pošlu tenhle šálek k chemickému prozkoumání.
0: Z toho šálku nepil. Pil sám li toho?
6: Fuj, děťátka.
4: No.
6: Milá paní smrtka na mne ještě dlouho nevyzraje.
4: To víte, že ne.
6: Odolal jsem vítězně mrtvici, která by mohla porazit vola.
4: Oh, řekněte raději víka, pane Votrene.
6: Vida, je tu Eugen. Mrzí vás, že mne vidíte naživu? To by od vás bylo hodně kruté. Mám vás opravdu rád, Rastyňáku. Co pak, Biancione?
3: Ale včera, když jsme popíjeli, povídala si slečna Michonová s panem Poiretem o muži, kterému říkají, ale nezlobte se na mě, jen mě to tak napadlo, protože jste taky unikl smrti. To jméno by se hodilo na vás.
6: Jaké jméno?
3: Smrtifouk.
7: Cože? Ve jménu krále. Jakube Koléne, zatýkám vás ve jménu zákona a krále.
6: Vy!
7: Pozor, hoši.
6: No, jen pojďte, páni četníci, dejte mi náramky. Jen pojďte, neublížím vám. Beru za svědky všechny přítomné, že nekladu odpor. To vám sklaplo, že?
7: Rychle, svlékněte ho.
6: Proč pak? Jsou tu dámy.
4: Pane Votrene.
6: Doznávám, že jsem Jakub Kolén, řečený smrtifouk, a právě znovu dokazuju, že si svou přezdívku zasloužím. Kdybych byl totiž jenom hnul prstem, byli by tihleti tři fízlové rozcákali všechnu mou červenou šťávu po svršcích maminky Vokérové.
4: Pan Votren, smrtifouk.
6: Náš obchůdek platí. Eugene. Kdo mě zradil? Slečna Michonová. To ty, pijavice. Ty jsi na mě narafičila mrtvičku, ty moškoro. Podívej se kolem. Co pak je tu někdo lepší než já? Ani nejlepší z vás mi neodolal. Na mne se dívají s hrůzou. Ale nad tebou se jim nosem obrací žaludek. Dámy, pánové, odvedou mne. Byli jste na mě velmi roztomilí. Dovolíte, abych vám brzy poslal fíkis pro vás? S Bohem, Eugene. Pánové, jdem.
3: Potáhnu okamžitě, je nám, jestli s námi bude tahle stará pana ještě obědvat.
0: Já si přece zaplatila kvartál, pane Biancione. Jsem tu za své peníze jako každý jiný.
5: Na tom nesejde, vrátíme vám to.
0: Pane Rastyňák se zastává Koléna. Proč pak asi?
5: Ty babu!
3: Nechybít, Evžene. Skoncujeme se slečnou Jidášovou. Buď to ona, nebo my.
5: Ona nebo my.
8: No tak, drahá slečno Michonová. Přece nechcete, aby můj podnik ztroskotal, že? Jděte prozatím do svého pokoje.
3: Ven s udavačkou.
9: Ven s udavači.
10: Pánové, pánové, mějte ohled k ženskému pohlaví.
3: Udavači jsou bez pohlaví.
10: Ale musíte zachovat formu.
3: Ven.
9: Ven.
10: Musíte zachovat ven. Formu.
9: Ven.
0: Stůjte, pánete. Odcházíme oba k paní Binodové.
4: Jděte, slečno, kam chcete. Jděte si k paní Binodové.
11: A jděte oba, jděte. Ta vás přivítá s otevřenou náručí.
12: A nezlobte si nohu.
11: Dostanete tam víno, pěknou břečku a jídlo kupované od hogyně.
12: Pane Rastyňaku, pse, pane Rastyňaku.
13: Žene, otec Gorio tě volá.
12: Dobrý.
0: Kde vy jste se loudal? Jako vždycky přijdete o všechno. Tady se děli věci.
12: Ano, ano, ano, paní Okerová, ano. Pane Rastyňaku, přijel jsem si pro vás.
9: Jak to?
12: Přijel jsem si pro vás.
0: Jak to?
12: Nestarejte se, paní, nestarejte.
9: Ničemu nerozumím, otče Goriote.
12: Zařídili jsme vám krásný byt. V ulici Dartova. Právě jsme hotovi.
9: V ulici? Darto.
12: Nebojte se, je to všechno za mé peníze. Prodal jsem svou rentu. Delfínce, nebudete dlužen nic. Jen štěstí. A my budeme šťastní. Všichni tři.
0: Řekne mi konečně někdo něco.
9: Otevírá se přede mnou svět. Paní Vokerová.
12: No tak, půjdeme, fiakr čeká.
9: Biančone, s Bohem.
3: S Bohem.
9: Odpust mi, ale já... nemohu jinak.
3: Zbohem, Rastyňaku.
9: Zbohem, paní Vokerová.
0: Zbohem. No tohle. 5 bytů mám prázdných. 6 strávníků pryč. Seš na Viktorína, seš na Kutýrová, Michonová Poiré, Votren, Rastyňák. No co teď, pane Biančone?
3: Napište ceduly. Pronajmou se pokoje.
9: Delfíno!
14: Museli jsme pro vás poslat. Pane, který nic nechápe.
9: Moje Delfíno.
12: Já jsem dobře věděl, že tě pan Rastyňák miluje, Delfínko. Já to věděl. Tak co, neměl jsem pravdu, když jsem ti řekl, v ulici Dartova je rozkošný byt. Zařiďme ho projev ženat. A ty jsi nechtěla.
9: Byste nechtěla, Delfíno?
12: Bála se, aby se o ní špatně nemluvilo. Jakoby společnost mohla vyvážit vaše štěstí.
14: Líbí se vám tu, Evžene? Uhodli jsme dobře vaše přání?
9: Nemohu od vás nic přijmout, Delfíno. Jsem dosud příliš chudý, abych...
14: Podívejme. Už mi odmlouváte? Máte strach, že zradíte můj cit?
9: Ne.
14: Jestli mě milujete. A já jestli miluji vás. Proč couvat před nepatrnými pozornostmi? Vy jste jako dítě na prahu života. A budete mít úspěch, Rastyňaku. Potom mi můžete vrátit, co vám dnes půjčuji. Tak tatínku, přesvědč ho přece.
12: Vy půjčujete si peníze od lichváře, že je to tak?
9: Někdy musím, otče Goriote.
12: Tak tedy, já jsem se předělal na lichváře. Zaplatil jsem všechny vaše účty. Tady jsou. Není to mnoho, 5 000 franků. Půjčil jsem vám je. Mě neodmítnete, já nejsem žena. Potvrdíte mi to na papírku a jednou mi ty peníze vrátíte.
9: Otče Goriote... Děkuji vám.
14: Tatínku, jak jste to dokázal?
12: No, takhle. Právní zástupce předpokládá, že proces proti tvému manželu o vrácení tvého mění potrvá asi 5 roku. Dobrá, řekl jsem si. Prodal jsem 1350 liber svého důchodu, založil jsem si rentu a z ostatního jsem všechno zaplatil. Pokoj mám za 50 dolarů ročně, mohu žít za 40 sů denně. Nové šaty už nepotřebuji, ušetřím si ty staré. A teď se směju 14 dní pod fousy a říkám si, jak budou šťastní. No, nejste šťastní.
14: Tatínku, druhý takový tatínek není na světě.
12: Delfínečko, srdíčko. Ty asi chceš, abych zemřel radostí.
9: Přičiním se, abych toho všeho byl hoden, otče Goriote.
12: Jsme přece vyrovnáni. Zřekl se kvůli tobě, Delfínko, slečny Tajferové a jejich milionů. Ano, ano, ano, ta maličká ho milovala. A když jí zemřel bratr, je teď bohatá.
9: Proč to říkáte, otče Goriote?
14: Velmi vás budu milovat. A navždy, Evžene.
12: Je krásná, má Delfínka, velmi krásná, což?
9: Ano, ano, ano. Přinesl jsem vám pozvání na ples, Delfíno. Přečtěte to, otče Goriote.
12: Od paní vévodkyně z Boseantu.
14: Konečně! Konečně! A vám, vám vděčím za toto štěstí. Ano, to je štěstí. Nikdo mě nechtěl do této společnosti uvést. Možná, že se vám v této chvíli zdám malichen a rozmarná, lehkomyslná, jako jsou Pařížanky, ale uvažte, drahý příteli, že jsem ochotná vše vám obětovat.
12: Je velmi krásná, že je velmi krásná moje Delfínka. A teď, když bude s vámi šťastná, že bude ještě tisíckrát krásnější.
14: Moji tatínku.
12: Kdyby si věděla, děťátku, kolik štěstí mi můžeš snad dodat. Přijď se na mě někdy podívat. Budu mít malinký pokojíček tady nahoře. Jen pár kroků. Už od zítřka. Slib mi, že přijdeš. Slib.
14: Ano, drahý otče.
12: Řekni to ještě jednou.
14: Ano, drahý otče. Ano, ano, ano,
12: ne, ne,
14: ano.
12: Ne, teď už, už, už, už, mlč, už, mlč, už, mlč. Buďte šťastní. Už jdu. Už jdu.
14: Vidíte, Evžene, když je s námi náš otec, musíme se mu docela věnovat. Ale někdy to bude překážet.
9: A kdy bude být hotový? Dnes večer se musíme ještě rozejít?
14: Ano, můj drahý. Ale zítra přijdete povečeřet ke mně.
9: Delfíno.
14: Na plese u paní z Bosantu. Bude také má sestra. Vždycky se mě snažila zastínit. Nikdy ke mně nebyla hodná, ačkoliv jsem jí prokázala tolik služeb, ačkoliv jsem pro ní vždycky měla peníze, které ona neměla, ale... Nechme společnost, Evžene. Dneska chci být opravdu šťastná.
9: Ano.
14: Mám strach. Jsem pověrčivá. Bojím se, drahý příteli, abych své štěstí nezaplatila nějakou hroznou, hroznou pohromou.
9: Jste jako dítě.
14: Ano. Jsem dnes jako dítě. Evžene.

0: Jste doma, otče?
1: Delfínko.
0: Mohu mluvit?
1: Ano, ano, v domě nikdo není, leda snad Sylvie dole v kuchyni, ale co pak se stalo tak důležitého, že si přišla sem do tohohle špinavého penzionátu? Vždyť budeme za chvilku v ulici Dartova ve vašem krásném bytě. Proboha, Delfínko.
0: Jsem na mizině, otče.
1: Posaď se, mluv.
0: Právní zástupce, kterého jste mi poslal, pan Derví, pohrozil mému choti procesem.
1: Správně, správně, Delfínko.
0: Jenže dnes ráno, drahý tatínku, se mě přišel můj manžel prostě zeptat, jestli chci svoji i jeho zkázu.
1: Cože?
0: Řekla jsem, že se v tom nevyznám. Že se o všechno stará advokát.
1: Správně jsi to řekla.
0: Že jsem od vás dostala jmění.
1: Ano, ano.
0: A že jim chci vládnout.
1: No správně, správně.
0: A pan baron Nissenžen, můj velkolepý manžel, mě zasvětil do svých obchodů. Vložil všechen svůj i můj majetek do podniku, které se právě rozběhly. Kdybych ho nutila, aby mi vrátil věno, byl by nucen udělat úpadek.
1: Cože? Nissenžen?
0: No, pak se mi zaručil, že mi vrátí věno zdvojnásobené nebo strojnásobené, jakmile dokončí své spekulace.
1: Ten darebák, Delfínko, a ty mu věříš?
0: Ukázal mi své obchodní knihy. Nakonec se rozplakal.
1: Copak jsem pracoval 40 let. 40 let tahal pytle na zádech. Potil se jako myš, celý život se odříkal pro vás, jenom pro vás, moji andílkové, aby se můj život rozplynul jako dým. Peníze, to je život. Peníze všechno zmůžou. Co pak nám to chce nakukat ten tvůj pan baron Nissenžen, to tlusté alsaské poleno. Delfíno, pojďme, musím se na všechno podívat. Na knihy, na obchodní řízení, na pokladnu, na korespondenci, teď hned. Ještě se v obchodě vyznám, pane Nissenžen.
0: A když uteče s celým kapitálem a mě tady nechá.
1: Co pak je to takový darebák?
0: Muž, který je stopustit se do takových obchodních kalkulací, o jakých mluvil, už nemá smysl pro čest.
1: Ale na to jsou ještě zákony.
0: Na něho, otče, zákony neplatí. Kupuje si mé svědomí a uplácí je tím, že mi dovoluje žít s Evženem. Dovoluji ti hříchy a ty mi za to dovol zločiny.
1: Ano, ano, přivádět chudáky, které oslnil slavné jméno bankovního domu Nissenžen na mizinu. A co valuty?
0: Mno jich odeslal do Amsterdamu, do Londýna, do Neapole, do Vídně. Co pak se jich můžeme zmocnit? Jak?
1: Bože, co jsem ti učinil? Neboj se, Delfínko, zase vezmu rozum do hrsti. Já rozmotám tu spleť. Takhle. Už vím, jak napadá z Nissenženu. Přinutíme ho, aby ti okamžitě zajistil nějaký kapitál v pozemcích, se kterými obchoduje.
0: Přijďte zítra nahlédnout do knih.
1: Ne, hned teď.
0: Ne.
1: Tak tedy zítra.
0: Ne, zítra taky ne.
1: Proč?
0: Nechci se rozčílit. Pozítří je ples u paní z Boseantu. Chci se šetřit, abych byla svěží.
1: Ty moje dceruško. Boha, ano, jistě, ano, Nastičko.
2: Otče, ty jsi tady, Delfíno?
0: Zdá se ti na tom něco divného, vzácná paní hraběnko z Restordu? Já se stýkám s tatínkem každý den.
2: Nezlob mě, Delfíno, jsem už tak dost nešťastná. Jsem ztracena, otče. Můj manžel ví všechno o mně a o panu Maximovi da Traj.
0: Ubohá Anastasie.
1: To bude má smrt. Pojďte sem blíž k ohni. Je mi zima. Povídej, Nastičko, povídej, nemuč mě.
2: Vzpomínáte na Maximovu směnku?
1: Jak pak ne?
2: Bohužel to nebyla první, už jsem jich zaplatila hodně.
0: Sestřičko.
2: Začátkem ledna se mi Maxim zdál sklíčený. Prosila jsem ho, 2 hodiny jsem klečela na kolenou, až se mi svěřil, že je dlužen 100 000 franků. Pomátlo mě to. Vy jste peníze neměl.
1: Ne, nebyl bych ti mohl vyhovět. Leda, že bych šel krást, ale byl bych šel, Nastičko.
2: Opatřila jsem si tenkrát ty peníze, tatínku.
1: Jak?
2: Prodala jsem něco, co mi nepatřilo.
0: Tak je to tedy pravda, co se povídá? Nasťo, sestřičko, my s tatínkem tě nikdy nebudeme soudit.
1: Proč jste se museli smířit až v neštěstí?
2: Chtěla jsem zachránit Maximův život. Prodala jsem tomu lichváři, panu Gobsekovi, rodinné diamanty, na kterých můj manžel tolik lpí.
1: Gobsekovi!
2: Arestovu se to dověděla.
1: Od koho? Jak? Ať ho zabiju!
2: Koupil své diamanty zpět. Zeptal se mne. Je některé z našich dětí mé? Ano, které? Arnošt, náš nejstarší. Dobrá, řekl. Nyní mi přísahejte, že mě v jednom bodě uposlechnete. Přísahala jsem. Podepíšete prodej svých statků, až vás o to požádá.
1: Nepodepisuj, Nastěho, nikdy nepodepisuj. Tak, pane z Restódu. Sám neumíte učinit svou ženu šťastnou.
2: Otče!
1: Otče. Ano, otče. Co s vámi bude, až tu nebudu? Tak jenom bolesti. Děkuju za to, že jste přišli sem, že jste u mne. Dáváte mi poznávat jen své slzy, ale přijďte.
0: Dokud jsme byli malé, byli jsme šťastné. Kde jsou časy, kdy jsme se vozili po pytlích vysoko narovnaných v sýpce? Byli jsme šťastné. Drahý otče, to ještě není všechno.
1: Cože?
0: Za diamanty jsem nedostala 100 000 franků. Maxim je znovu stíhán. Zbývá nám zaplatit už jen 15 000. Slíbil mi, že přestane hrát. Mám už na světě jenom jeho lásku a příliš draze jsem ji zaplatila. Učiňte alespoň, aby byl Maxim volný, vážený. Aby se mohl stýkat se společností, aby si mohl najít postavení. Máme děti, zůstaly by bez prostředků, kdyby byl Maxim sazen do vězení.
1: Nemám už nic. Nemám. To je konec světa. Mám jen 1200 franků důchodu.
2: A co jste udělal se svou stálou rentou?
1: Prodal jsem ji. Potřeboval jsem na zařízení bytu pro Delfínku.
2: Ano, pro Delfínu. Pro pana Rastyňaka. Děkuji, Delfíno, čekala jsem od tebe něco lepšího. Ale ty jsi mě neměla nikdy ráda.
0: No, a kdyby? Jak ty jsi se mnou jednala? Zapřela jsi mě. Uzavřela jsi mě přístup do všech domů, kam jsem toužila jít. Ždímala jsem se na ty jázu bojeho oce 1000 po 1000, až to došlo až sem. To je tvé dílo.
2: Ty jsi měla větší štěstí nežli já. Před panem Rastyňakem jsi měla pana z Marseille. Byl bohatý, dával ti peněz dost. Byla jsi vždycky špatná jako zlato.
1: Mlč, Nastičko.
2: Ne!
0: Je mi milejší, když se o mě myslí, že jsem dlužna peníze panu z Marseille, než kdyby se vědělo, že mě Maxim přišel navíc než 2x100 000.
2: Delfíno.
0: Říkám pravdu.
2: Delfíno, ty jsi...
1: Nastio.
2: Puste mě, tatínku. Co jste to měl v rukou?
1: Mám ruce špinavé, to je chyba. Umazal jsem ti šaty, odpust, ale nevěděl jsem, že sem přijdete. Rozdrásali jste mi srdce. v lepce. Mi vře, jako by tam plál oheň. Buďte přece hodné. Pohleď, Delfínko, Nastička potřebuje 15 000. Upíšu se tomu, kdo ji zachrání. Zabiju pro něho někoho. Půjdu na galeji jako votrén já. Já už nic nemám.
0: Otče.
1: Docela nic.
0: Cože? Pan Rastyňák?
3: Mám pokojík tady vedle, paní hraběnko. Spal jsem. Váš rozhovor mě probudil. Tak jsem se dozvěděl, co jsem dlužen panu Goriotovi. Zde je směnka na všechno, co mi půjčil.
0: Ten pán spal tady vedle, Delfíno. A ty jsi to věděla. Byla jsi tak nízká, že jsi mě nechala všechno odhalit. Všechna tajemství, můj život, mou čest. Nenávidím tě.
1: Nastě, vždyť je to můj syn, Nastičko. Tvůj bratr, tvůj zachránce. Já...
0: Prvá, tatínku.
1: Já...
0: Sem. Na lůžko, rychle. Co se vám stalo? Tatínku, drahý. Pane Rastyňáku.
3: Prodejte tu směnku. Jednou ji zaplatím. A vždycky budu mlčet. Paní hraběnko.
0: Zabila jsi otce, Anastázie.
1: To nic, to přejde.
0: Tatínku, odpusťte. Ležte, odpočiňte si. A pohleďte. Podávám ruku panu Rastyňákovi. Chcete mi být bratrem, pane Rastyňáku?
3: Jistě. Paní hraběnko.
1: Ta směnka od pana Rastyňáka, ta tě přece zachrání.
0: Doufám. Chcete jí, otče, podepsat?
1: Jsem já to hlupák, takhle zapomenout. Ale bylo mi špatně, nějaký tlak v hlavě, to nic, to bude asi migréna. Podej mi pero.
3: Tady, otče Goriote.
1: Tak, podpis. Tak, prosím. A vzkaž, Nastičko, já přijdu. Nebo ne. Nepřijdu, jen jdi rychle, děťátko, jdi. A přičiň se, aby tvůj Maxim zmoudřil.
0: Naschledanou. Dík. I vám, pane Rastyňáku.
1: Chce se mi spát.
0: Chudák Anastázie.
3: Zdržela se jen kvůli podpisu.
0: Komediantka. A tatínek jí vždycky sedne na lep. Krásně se schoval Evžene. Ale jestli chcete, barone z Rastyňáku, jednou zbohatnout, nesmíte takhle podpisovat změnky. Uvidíme se večer v opeře. Naschledanou.
3: S Bohem. Bože můj.
1: Mé dcery nejsou šťastné. Pane Rastyňáku.

0: Celá Paříž, ale Terezo, ten závoj na zádech mi pořádně připevní. Celá Paříž bude dnes na plese u paní z Beauséantu.
1: Stačí, paní baronko?
0: Tak výborně.
1: Říká se, že od těch dob, kdy se celý dvůr hrnul k velké slečně, když jí Ludvík 14. uloupil milence, nevzbudila žádná tragédie lásky tolik pozornosti, jako případ vévodkyně z Beauséantu a markíze z Ajuda Pento.
0: Podej mi zrcadlo.
1: Prosím.
0: Delfína snisen ženu jde na plesk paní vévodkyni z Beauséantu. Skoro poslední dceři královského rodu burgundského. Uvidíme, jak ovládne svůj žal.
2: Drahá Delfíno.
1: Pan Rastyňák přichází, madam.
0: Ale Evžene, vy nejste oblečený do plesu.
2: Paní baronko, váš otec.
0: Co otec?
2: Musíte...
0: Ale neučte mě, prosím, čím se mu povídá. Znám svého otce dost dlouho, Evžene, je silný. Včera jsme ho prostě obě vyvedli trochu z míry. Nastička i já to... To je všechno. Terezo, nech nás na okamžik.
1: Prosím.
0: Vy si asi myslíte, Evžene, že jsem špatná dcera. Ale nejsem. Tak dobrého otce, jako je náš, musí milovat každý syn, každá dcera. Můj otec mi dal srdce, Evžene. Ale vy jste je probudil? Celý můj život je ve vás, Evžene.
3: Co pak jsem vůbec mohla zamezit, aby tatínek konečně neuviděl přirozené následky našich manželství? Proč chtěl, abychom se vdali?
0: Já vím, že dnes trpí jako my, ale co můžeme dělat? Nač myslíte?
2: Ještě pořád poslouchám, co jste řekla, Delfíno. Až do této chvíle jsem si stále myslel, že vás miluji víc, nežli vy mne.
0: Vida? Ale teď už dost o lásce. Víte, co se děje? Celá Paříž se dnes žene na plesk vaší sestřence jako na nějakou popravu. Není to strašné? Já bych tam jistě dneska nešla, příteli, kdybych u paní vévodkyně byla už někdy dřív. Ale ona třeba teď přestane přijímat. A celá námaha, kterou jsem vynaložila, abych se k ní dostala, by byla pak marná. Ostatně já tam také přece jdu kvůli vám.
2: Ale Delfíno, váš otec umírá. Večer se mu přitížilo, utekl na ulici, prodal své poslední příbory, zastavil svou rentu, protože vaše sestra, paní z Restódu...
0: Co udělala?
2: Protože Švadlena odmítla vydat paní hraběnce šaty na dluh.
0: Šaty na dnešní slavnost? Taková surovost.
2: Teď hlídá otce Goriota Bianchon, můj přítel.
0: Lékař?
2: Medik.
0: Výborně. No výborně. Pohovoříme si o tatínkovi cestou na plc.
2: Delfíno.
0: Evžene. Evžene, vy myslíte, že by si otec přál, abych zůstala doma? Kvůli němu a zrovna dneska. To neznáte. Sám by mě poslal k paní vévodkyni, kdybych se teď u něho objevila. Já vás neposlechnu, drahý Evžene. Můj kočár čeká. Jeďte, oblékněte se a vraťte se pro mne. Musíme brzo vyjet. Jestli se ocitneme ve zluku kočáru, sotva se tam dostaneme do 11.
2: Paní baronko, co když...
0: Ani slovo. Můj drahý. Terezo? Podej mi náhrdelník.
3: Tak už přece jděte, pane Evžene.
0: Ne, ten ne, Terezo.
3: Ne? Tak tenhle vám sluší.
0: Myslíš?
3: Ano, tak jděte, nebo si paní baronku rozhněváte.
0: Tak mi ho zapni, prosím.
2: Páchají se tu jen zločiny.
3: Výborně.
2: I Votren je lepší.
0: Co je s vámi? Evžene? Půjdu svého otce ošetřovat, pane z Rastyňáku.
2: Díky, Delfíno.
0: Hned jak se vrátíme.

0: Zdá se, že vás všichni obdivují, Delfíno.
1: A za všechno tohle štěstí vděčím vám.
0: Ano.
1: Všimli jste si, jak vlídně mě paní z Bosantu přijala?
0: Ano.
1: A kdo byl všechno v té chvíli kolem ní? Samý ministři a vyslanci, samá vyznamenání a samé řády.
0: Ano. Je tu dneska celá Paříž.
1: A ona je zase nade všemi, Evžene. Nikdo na ní nepozná ani stínek stesku, že jí pan Ajuda Pinto tak strašně opustil.
0: Září vám oči.
1: Anastázie mě dokonce objala. Teď už se za mě zřejmě nestydí.
0: Viděl jsem jenom její šaty, Delfíno, šaty, pro které umírá váš otec.
1: Prosím tě, ne. Teď o něm nemluvme, nechci plakat. Slibuji ti, že ho budu ošetřovat. Hned jak se vrátíme, nehnu se od něho, Evžen.
0: Takovouhle tě chci mít navždycky.
2: Neruším.
1: Ach, paní vévodkyně.
0: No právě jsme vás s paní Snisenženu společně obdivovali, drahá sestřenko.
2: Máte velký společenský úspěch, paní Snisenženu.
1: Oh, děkuji vám, paní.
2: Už jsem měla strach, že nepřijdete, bratránku.
0: Paní z Bosantu, já...
2: Evžen je totiž asi jediný paní z Nisenženu, komu se mohu docela svěřit. Půjčíte mi jeho přátelství ještě dnes? Bude to naposledy.
1: Jistě, paní. Omluvíte mne? Pozdravím sestru.
2: Drahí příteli, oni tam tančí. Všichni přišli velmi přesně podívat se na mne. Jen smrt přijde pozdě.
0: Sestřenko.
2: Tiše, tiše, dívají se na nás. Už nikdy neuvidím Paříž, příteli. V 5 hodin ráno odjíždím navždycky na naše staré statky v Normandii.
0: Vy jste milovala, sestřenko.
2: Ano. Spoléhám na vás, příteli, že mi prokážete poslední službu. Pan
0: z Ajuda Pinto?
2: Má ještě mé dopisy. Zajedete hned po plese k němu, vydávám je. Vrátíte se sem a já je spálím. Byl jste ke mně vždycky hodný, bratránku. Ubraňte se světu líp než já.

0: žen?
1: Ano.
0: Spí.
1: Ne. Jak se jí vede?
2: Delfíně?
1: Ano.
2: Dobře, a vám?
1: Ujde to.
0: Neunavuj ho, Rastyň, jako vidíš, jak se mu proměnili lisy. Může ho zachránit už jenom zázrak.
2: Vydržel by převoz?
0: Kam?
2: Do mého bytu.
0: Do tvého nového bytu v ulici Dartova?
2: Ano.
0: Vyloučeno, žádný pohyb a žádné vzrušení.
2: Má výchova se chýlí ke konci, Biancione. Paní z Bosean tu prchá, Gorio umírá. I když ti budou o světě sebe hůře vyprávět, Biancione, věř jim.
0: Potřebujeme oheň. Už jsem spálil všechno, co tu bylo. Kdo ví, kolik hodin života mu ještě zbývá, ale v boji proti nemoci se nepřestává. Jenže to bude stát peníze. A já už nemám. Zpřevracal jsem všechny jeho kapsy. Nula od nuly pojde. Kolik máš ty?
2: 20 franků, ale večer je vsadím, vyhraju.
0: A když ne?
2: Požádám o peníze jeho zetě a dcery.
0: A když nedají? Jdu do lékárny, zaručím se za léky.
2: Děkuji, Biancione.
0: Zač. Lékaři, kteří už mají praxi, vidí jenom nemoc. Já vidím pořád ještě i nemocného.
3: Kdyby měl velké bolesti, vyměň obklad. Co pak nám to tady tropíte za dveřmi, matko Vokérová?
2: Jdi do lékárny, Biancione, já to tady vyřídím sám. Co pak chcete, paní Vokérová?
4: Pane Rastyňaku, měli jste s otcem Goriotem odejít 15. jak je mu? Dnes je 18. Musíte zaplatit... Jeden měsíc. Za sebe i za něho. Ale jestli se chcete za otce Goriota zaručit, vaše slovo mi prozatím stačí.
2: Nemáte důvěru?
4: Co důvěru? Kdyby zemřel jeho dcery, by mi nedali ani vindru. A jeho slavná pozůstalost nemá cenu ani 10 franků.
2: Ručím za všechno s Bohem. Promiňte, nechtěl jsem vás budit.
1: To jste vy?
2: Ano. Je vám lépe?
1: Už je mi lépe. Měl jsem hlavu jako v lisu. Vědí mé dcery, že jsem nemocen. Rád bych, aby můj pokoj byl čistý, až mě navštíví. A zima je tu. Byl tady nějaký mladý muž a spálil mi všechno palivo.
2: To byl Biancione, Krištof vám přinese jiné.
1: Ale čím zaplatit? Nemám už ani sů, všechno jsem rozdal, teď jsem odkázán na almužnu. Byli aspoň ty nastiččiny protkávané šaty krásné. Hned přijdou, já je znám. Já nechci umřít. Plakali by pro mě. Bože můj. Proč pak nezůstali stále malé?
2: Tatínku.
1: Ale vy jste byl včera na plese.
2: Ano.
1: A nevěděli o mé nemoci, že? Jistě nevěděli, jinak by přece nebyli tancovali. Já už nechci být nemocen, mé dcery mne potřebují. Uzdravte mě.
2: Jistě, jistě, otče Goriote.
1: Musíte mě uzdravit, protože oni potřebují peníze a já vím, jak je vydělat. Půjdu vyrábět zemkový škrob do Oděsy. Já jsem lišák, vydělám miliony. Hlava.
2: Delfína měla veliký úspěch.
1: Hlava.
2: Anastázie byla nádherná s celou výstavou svých diamantů.
1: Hlava.
2: Díky bohu, že ses vrátil, Biancione.
0: Tady jsou léky.
1: Hlava.
0: Copak ani jedna z jeho dcer nepřijde?
1: Ne, ani jedna. Mají své starosti. Nepřijdou. Věděl jsem to.
0: Ležte klidně, otče Goriote.
1: Teprve když člověk umírá, pozná, co jsou to děti. Dáte jim život, oni vám dají smrt. Uvedete je do světa, oni vás z něho vyštvou. Ne, ne. Už nepřijdou. 10 let už to tuším. Ach, kdybych si byl ponechal své mění, byli by tady, olizovali by mi tváře svými polipky, za peníze je všechno i dcery. Můj bože, strašně zkouším lékaře.
2: Tatínku.
1: Ne, dcery, chci je vidět. Pošlete pro ně četníky, přijmite je. Násilí, spravedlnost je na mé straně. Příroda, zákoník. Protestují, protestují. Zákon žádá návštěvu u umírajícího otce. Zákon je při mě. Vždyť to bude stát jen jednu cestu.
3: Klid, klid, otče Goriote.
1: Zaplatím jim a půjdu vyrábět makarony do Oděsy. Vím jak. Na mém plánu se dají vydělat miliony. Nikdo na to ještě nepřišel. A co škrop? Miliony, řekněte jim to. Řekněte jim, i když přijdou jenom z vypočítavosti. Chci být oklamán. Chci své dcery. Já jsem je splodil. Mně patří.
2: Lehněte si, oče Goriote. Půjdu pro ně, jestli nepřijdou.
1: Jestli nepřijdou. Ale já zemřu záchvatem hněvu. Jděte už, jděte a řekněte jim, že nepřijít znamená otcovraždu. Na smrt s Restoldem, na smrt s Nissanženem, smrt po mé dcery. Řekněte jim, že chci kvůli ním do Oděsy vyrábět těstoviny.
2: Utište se, ležte klidně, otče Goriote.
1: Uvidět je, brzo je uvidím, slyším jejich hlas, umřu. Šťastný.
2: Brzy je uvidíte.
1: Ach, bože.
3: Jsi bledý jako smrt, Evžene.
2: Dej tyhle hodinky do zastavárny. Jsou od Delfíny. Nechci se zdržovat, budu muset platit drožku, až se vrátím.
1: Žehnám jim.

0: Jistě, pane Zrestodu. Je pozdě, omlouvám se. Paní hrabinko, pro návštěvě nevhodná doba, ale pan Gorio umírá.
1: Pane bože.
2: Z mého hlediska, barone Rastignacu, je to to nejlepší, co může udělat. Mám, jak vidíte, právě důležité jednání s jeho dcerou. Také jsme doposud neulehli.
0: Paní hraběnko.
1: O mém osudu rozhoduje můj manžel, pane Rastignacu.
0: Pane hrabě, váš tchán umírá ve špinavém odporném doupěti. Bez jediného sou, aby si mohl zaplatit obsluhu. Má smrt na jazyku a přeje si spatřit svoji dceru.
2: Už jste si jistě všiml, barone Rastignacu, že jsem panu Goriotovi velmi málo nakloněn. Podporoval paní Zrestodu v jejím nevhodném jednání a chování vůči mně. Zavinil neštěstí mého života. Je mi naprosto jedno, jestli zemře nebo jestli bude žít.
0: Naprosto jedno, pane Zrestodu?
2: Svět možná bude odsuzovat, ale já pohrdám míněním světa. A pokud se týče vás, Anastázie,
1: pane,
2: nepřeji si, abyste teď opouštěla můj dům. Můžete ovšem odejít za svým mocem v několika vteřinách, jakmile podepíšete.
1: Ne.
2: Vidíte, Rastignacu? Paní Zrestodu se rozhodla sama.
1: Mohu něco vzkázat otci, pane?
2: Prosím.
1: Řekněte mu, pane Rastignacu, že by mi byl všechno odpustil, kdyby znal mé nynější postavení. Nečekala jsem tak hrozný trest. Můj manžel trvá na tom, abych podepsala prodej všech svých statků. Moje děti by přišly o všechno.
2: Děti pana Maxima Dotraj! Ne moje!
1: Pane, proboha vás, prosím.
2: Stačí, Anastázie.
1: Řekněte mému otci, pane Rastignacu, že jsem matka.
0: Poroučím se.

0: Ale já jsem nemocná, Evžene. Nastydla jsem se ráno cestou z plesu. Bojím se, abych nedostala zápal plic. Čekám lékaře.
1: Kdybyste měla smrt na jazyku, Delfino z Nisenženu, doplazíte se k otci.
0: Umíte být velmi zlý, Rastyňaku. A co když není drahý tatínek vůbec tolik nemocný, jak se vám to zdá? No. Ovšem, zoufala bych si, miláčku Evžene, kdybyste mi přisuzoval sebe menší vinu a udělat, co budete chtít. Tatínek by ovšem umřel žalem, kdybych měla kvůli němu onemocnit. Kde máte svoje hodinky? Evžene? Evžene, jestli jste je prodal nebo ztratil? Hodinky ode mne. To by bylo moc zlé.
1: Váš otec Delfino z Nisenžen už nemá ani za co by si pořídil rubáš, do kterého ho dnes večer zabalíme. Vaše hodinky jsem proto dal do zastavárny, nic jiného jsem neměl.
0: Jdu tam okamžitě, Evžene. To bych byla bezcitná. Jděte, ať se mohu obléknout. Jděte, budu tatínka dřív než vy. Jen mi sem zavolejte Terezu, ať vyřídí panu z Nisenženu, aby laskavě přišel sem ke mně. Musím s ním mluvit.
1: Tak hned.
0: Potřebujeme přece peníze, tak hned.
2: Už jdou moje dceruš.
1: Delfína přijede okamžitě, Bianchone. Oče Goriote. Otevřete oči. Slyšíte mě?
3: Byl tu lékař Rastyňaku. Vypalovali jsme panu Goriotovi na zádech puchýře. Mozek je už úplně zasažen.
1: Nedá se tedy už vůbec nic dělat, Bianchone.
3: Poslal jsem provokérku. Převlékneme ho. Odvahu, barone z Rastyňaku. Bude nutné převléknout košili jednomu nemocnému staříkovi.
4: Pane Evžene? Pane Evžene?
1: Tak pojďte, paní, převlékneme ho.
5: Drahý pane Evžene.
1: Co je?
5: Vždyť víte, Silvie, co se schováváš, pojď taky sem. Vždyť přece víte, drahý pane Evžene, že nemá otec Gorio ani sů. Dát povlaky na postel pro člověka, který má na kahánku, znamená, že je ztratím. Kdo pak by chtěl spát v prádle po neboštíkovi? Tak řekni taky něco, Silvie.
6: Ovšem, paní, ale to bude potřeba ještě jedno prostěradlo na rubáš.
5: Slyšíte? Teď už jste mi, pane Rastyňaku, dlužen 144 franků. Teď prostěradlo, svíčku, to vyjde dohromady na nějakých 200.
1: Kde jsou peníze za hodinky, Bianchone?
3: Tady. Zaplatil jsem z nich všechno, co jsme byli dlužní v lékárně.
1: Zde je vaši 200 franků, paní Vaukérová.
5: No dobře. Tak jim ty povlaky vydej, Silvie.
6: Jsou to stejně ty přešité číslo 7.
5: Pro mrtvého to snad stačí, ne?
1: Jděte.
5: Za těch pár franků?
1: Jděte už!
3: Silvie, pojďte, dáme otci Goriotovi čistou košili.
6: Ano.
1: Nebojte se, Silvie, ještě žije.
6: A proč pak vlastně, pane Rastyňaku?
1: Pro utrpení.
3: Ty si klekni z druhé strany, Evžene. Nadzvedneme ho a vy upravte postel, Silvie.
6: Prosím.
1: Tak.
2: Moje dcery.
6: To jsme jenom my, otče Goriote.
1: Ano. Ano, vaše dcery, tatínku.
2: Přišli andělkové.
1: Tak. Poslední lež.
3: Ubohý člověk.
1: Delfína, a je pozdě! Tereza? Kde je vaše paní?
0: Pane Rastyňaku.
1: Kde je vaše paní?
0: Paní Delfína se hrozně pohádala s pánem. Kvůli penězům paní je chtěla pro svého tatínka, potom paní omdlela a musel přijít lékař a volala. Otec umírá, musím ho vidět.
1: I kdyby teď paní Delfína přišla, pan Gorio by to už nevěděl. Věřiďte jí to.
0: Chudáček. Mám jít?
7: Tatínku, odpusťte mi. Je paní hraběnka z restoru, dobrý den.
1: Jděte,
7: paní.
1: Terezo.
0: Tatínku, vemte mě sebou. Vždyť už mě nenávidí celý svět, jen vy mě máte rád.
1: Ano, měl vás velmi rád.
0: Se mnou je konec, pane Rastyňáku. Pan do Trahy ujel a zanechal mi obrovské dluhy. Dozvěděla jsem se, že mě klamal. Můj manžel mi to nikdy neodpustí a já mu dala plnou moc nad svým jměním. Proč jsem tě to zradila, tatínku, jsem tak špatná.
1: Otec Gorio to věděl, paní hraběnko.
7: Zemřel.
3: Ano, zemřel.
6: Pro pana, je půl páté lidičky, měla bych dát na stůl.
1: Doveď paní hraběnku z restoru ke kočáru Silvie.
6: Pojďte, paní. On asi otec Gorio zaživa hodně zkusil. Neplačte. Vždyť je to pro něho líp.

0: Pane Rastyňaku!
1: Pane Rastyňaku!
2: Tady jsem, Krištofe. Už je po pohřbu. Nestojí před hřbitovem nějaký kočár?
3: Ne, pane. Pan Bianchon vzkazuje, že šel zaplatit kněze.
2: Běž domů, je chladno.
3: Já, jestli dovolíte, pane, já tu počkám. Byl to hodný a poctivý člověk, ten otec Gorio. Jakoby se do světa ani nehodil.
2: Šest hodin. Podej mi lopatku.
3: Prosím.
2: Víš, co tady pohřbívám, Krištofe? Poslední slzu mladého muže. Tam před námi je Paříž. Tam je Paříž. Paní z Beauséantu, z ní odešla Gorio, zemřel. Vidíš sloup na náměstí Vendôme? Vznešený svět? Tam do toho bzučícího úlu se dostanu, Krištofe. Vysaju z něho med. Budu mít 40 000 franků renty.

0: do Skoho. V Paříži.
1: Jako džungli, kde úspěch závisí na intrikách, přetvářce a cynismu a kde peníze jsou nejvyšší hodnotou, ukazuje Honoré de Balzac Paříž ve slavném realistickém románu Otec Goriot. K slyšení tuto a minulou neděli u nás na Vltavě v inscenaci z roku 1974 v režii Jiřího Horčičky s Martinem Růžkem v hlavní roli, Alenou Vránovou, Růženou Merunkovou, Marií Vášovou, Milošem Nedbalem, Viktorem Prajsem a dalšími. A oba díly samozřejmě nabídneme u nás, nabízíme u nás na vltavském webu vltava.rozhlas.cz. A teď už pospěšme, před pár minutami bylo poledne, i tak nechť ho potvrdí hlas zvonů.
2: O poledni poslední zářijové neděle zazní dvojice zvonů z pravé průčelní věže klášterního kostela svaté Markéty Antiochijské v Podlažicích na Chrudimsku. S oběma zvony jsme se seznámili v minulých pořadech, tak jen zopakuji, že menší je nový, odlitý v roce 2022 Petrem Rudolfem Manouškem z Astenu a je dedikovaný blahoslavenému Karlovi Habsburskému a císařovně Zitě. A větší zvon je památný. Ten byl odlit Václavem Konvářem z Hradce v roce 1548. Jejich hlavní tóny vytvářejí interval tercie e agis a ve dvoučárkované oktávě. Takto spolu z

0: Tak to zní zvony ve věži kostela svaté Markéty Antiochejské v Podlažicích. No a my teď míříme do světa básní.
1: Svět poezie.
0: Do světa poezie a k hranicím lesa, to je nadpis dnešního poetického zastavení, které přeložil Bohdan Trojak a připravil také ze sbírky polské básnířky Malgorzaty Lebdy.

Studna. Brali jsme si do úst podzim a jeho trpká chuť křivila naše hladké tváře. Byl to čas pálení natě, pečení zralé zeleniny v rozpálené peci. Hřmění ustalo a s ním úzkost. Nastalo ticho před zimou. Réva se vyšplhala na stromy a na střechu stodoly a její tmavé hrozny dozrávaly v skleněných demižónech. Proč nás zrovna tehdy přitahovala otevřená studna? Ta černá hladina, do níž otec před pár lety hodil tajemnou rybu a z níž všechna naše zvířata pila krystalický chlad. A právě do ní na jaře spadla stará Rogovská. Prý se odtamtud občas ozývá svist. Celý její strach.

0: Małgorzata Lebda, polská básnířka a prozaička, se narodila v polovině 80. let v podhůří Sondeckých Beskyd, nedaleko slovenské hranice. Není jen úspěšnou spisovatelkou, získala několik významných literárních cen, ale i ultramaratonkou, která uběhla během jednoho měsíce tisícikilometrovou vzdálenost od pramenu Visly v Těšinských Beskydech k jejímu ústí do Baltu. Małgorzata je má polská básnická sestra. Od první chvíle jsem věděl, že její básně chci přeložit do češtiny. Vesnický mikrokosmos jejího dětství, který tak jímavě popisuje zdánlivě prostými verši, jako by byl i mým chlapeckým vesmírem, který kolotal v údolích Těšinských Beskyd, nedaleko míst, kde pramení zmiňovaná Visla. Občas spolu čteme na různých literárních festivalech a myslím, že jsme už sehraná takřka sourozenecká dvojice. Pro tento pořad jsem vybíral verše z její sbírky Hranice lesa, která je součástí básnického triptychu tvořeného sbírkami Hranice lesa, Matečník a Sny u Karmerkrů.
1: Oheň. Je v tom posedlost ohněm. Proto, když někdo ve vesnici založí oheň pod zvetšelými trámy stodol, běhá nám mráz po zádech a vycházíme z domů. Tam sledujeme směr větru, vdechujeme černé výpary něčí holkaní. A ta blížící se noc, ten neklid z ohně, probouzí v našich otcích strach. Navštěvují se ve stísněných kuchyních, aby si půjčovali jeden od druhého stříbrné broky do vzduchovek, které schovávají neznámo před kým. Teprve s rozbřeskem přichází vystřízlivění a rosa. Kolem 6. je slyšet klapot koňských kopyt, ozvěny vesnice a hvízdot, to divné vyvolávání mlékaře. To však není konec. Oběť. Onoho léta nám tenká žíla řeky poskytovala chlad. Tak jsme si představovali podnebí pobřeží Nord Berwick. Sedláci z okolí sem vodili svá hubená zvířata a sněhobílí chlapci si natírali blátem pichovaté tváře a zadržovali dech pod hladinou mělké vody. To jim patřily okolní březové háje, kradené cigarety, vleklé anémie a odlívaná samohonka ze sklepů otců. Něco se v nás světí, říkali plivajíce krev. Nás vodili do bunkrů porostlých hustým břečťanem, vytahovali strouchnivělé kosti, dusil je kouř cigaret. Něco se v nás světí, říkali, něco nás obětuje, něco nám nikdy nedovolí dotknout se vašich tepajících těl. Chvála vody. Ty děti se museli živit s děšením a routou. Věděli jsme o jejich skrýších, o šerých půdách, o střechách stodol se sklonem na západ, o křehkých korunách stromů. Ve dne lovili ptáky, aby po večerech při svíčkách zkoumali jejich hladkou anatomii a strukturu křídel. Nakonec patřili vodě. Proto, když první z nich odevzdalo své tělo studenému jezeru, ostatní se na nic neptali. Svorně se hlásili ke kříži, ačkoliv pokud v něco věřili, tak v zakalenost a ne v prach. Na podzim je vídávali na okolních polích, z nichž si odnášeli jedlé hlízy. Měli opuchlé tváře od slunce, ústa připravená na sníh. Jizvy. Možná, že ti patřila pravda tam těch dní, ale určitě škrábance, krev, pulzující syny a všechny zvířecí vrhy, které lidé odevzdávali řece. Neklid jejich domovům, šeptali staré ženy. Odkud se vzaly ty snědé Marie, Zofie a Heleny? Koho večer uspávali? Roční období nám líně ukrajovali z dětství, od něhož jsme ještě teplí a neduživí. Dodnes si rozpočítáváme jizvy. Věštíme z nich.
0: Krajinou sbírek Hranice lesa, Matečník a sny u Krmerkrů je autorčená rodná vesnice Železníkova Vělka. Ocitáme se ve venkovském stavení sousedícím s jatkami, ve světě, kde je vše fyziologické, masožravé a nelítostné. Všude přítomnými motivy jsou nemoc, smrt a ztráta. A není to jen nemoc a smrt lidská. Je to i churavění a umírání zvířat, ať už jsou to krávy či včelí roje. Hranice mezi lidským a zvířecím jakoby tady neexistovala. Básně se koupou ve snové, dusivé atmosféře. Připomínají halucinace dětské horečky, kde se realita prolíná s nočními můrami. Zároveň je to zvídavé a soustředěné mikropozorování. Všechno je přesně, podrobně popsáno. Lebda používá pozoruhodně strohé frázování, jehož nejsem ve svých vlastních textech schopen. Zřejmě i proto mě básně Małgorzaty tak přitahují. Loni jsem pátral po polských předcích svého otce. A jaké bylo mé překvapení, když se ukázalo, že 300 let šefcovali na rynku jednoho haličského městečka nedaleko rodiště Małgorzaty. Tak jsme přece jenom ze stejné líhně.
1: Bílý chléb. Sestro, přivoláváme noc. Naše dlaně mají sklon zvěstovat. Naše pohyby jsou soustředěné a pomalé, obrácené směrem k lesu. Ale slyšíš? Za dveřmi jsou slyšet těžké otcovy kroky, jak klade na stůl čerstvé vepřové maso. Ráno rozdělá oheň v topeništi u dírny. Chlapi k nám budou chodit na návštěvu s lahvemi samohonek, budou pro ně chodit podsadité ženské v dlouhých zástěrách a děti se skelnýma očima. Budeme se k ním přibližovat jako k divoké zvěři. Budeme je očichávat, podobajíce se divoké zvěři a rozpoznávat. Tak to bude. A matka nám podá na studeném talíři teplý lalok s bílým chlebem.

pohyb. Bludný oheň, pozorovaný z okna pokoje. Ano, je poslední společný svátek, čistý obřad. V noci se jdeme projít na hřbitov. Je to podivná hra, v níž nikdo z nás nechce vyslovit první slovo. Pohyb vypoví nakonec tvoje ústa. A já vidím dva velké psy mezi náhrobky. Žerou sníh. Táto, oni žerou sníh? Hranice lesa. Les cítí prázdnotu toho domu a zkouší se přiblížit. Posílá mladé srny, aby ohlodávaly křehké větve jabloní. Dívá se, rozrůstá a skrádá se liškou ke stodolám z těžkých trámů. Musíš vědět, že máme s lesem nedokončené strachy a příběhy. Je potřeba je dovyprávět. Proto ty neustálé procházky, naslouchání, sbírání žaludů, vtírání bezinek do kůže, sušení hub a bylin.

Zrnička Čičorky. Šlo o smrt. O její tmavé vlasy přecházející v noc. A noci v sondeckých Beskydech jsou obzvláště husté. Ano, tati, nechali jsme se svést a zvykli si na ztrátu, až nám začala být blízká. Místní nosili na ústech alkohol a pověry. Je potřeba dávat pod kůži po zrníčku Čičorky, to pomáhá. Nic nepomáhá. Rostliny slábnou a zvířata opouštějí dům. A tak přinášíme do studeného pokoje jedlové chvojí, ať připomíná les. Přinášíme do studeného pokoje kameny, ať připomínají dno řeky. Přinášíme do studeného pokoje klasy obilí, ať připomínají srpen. Přinášíme do studeného pokoje písklata vypadlá z hnízda. Jsou vlhká, teplá. Národy severu. Doléhala k nám vyprávění o Baltech, o šerem ustlaných lesích a obraceli jsme hlavu k severu vyčkávajíce, ale byla to víra ve vzdálené národy, ve vzdálený chlad, ve Vestlandet. Současně jsme se účastnili velikonočního obřadu zarážení skřížených dřívek ozdobených fáborky do vlhké země ve znamení oběti a bylo něco nábožného v té pouti s otcem. Domů jsme se vraceli pozdě. Ve vsi plály ohně, objevoval se alkohol, sladká rosolka a halekání sousedů. Usínali jsme nad ránem s vůní kouře ve vlasech. Úplně nejistí. Nepřipravení na úsvit. Prach. Studené večery je přiváděly do našeho domu. V síni si stahovali těžké boty, pili silné čaje, pomalu pronášeli ochraptělá slova, mhouříce přitom oči, jako by světlo vnášelo zmatek. Mluvili o smrti, jako bychom to potřebovali. Prý její čistou odrůdu přivezli z horké Libie od Chaličsurt. Upracovanými dlaněmi oklepávali do květináčů popel. Věčný prach. Odcházeli náhle, mnouce si ruce jako zloději. S Bohem, zamumlali na prahu. Přinášelo nám to neklidný spánek, přerušovaný praskáním podlah, bezdeším a žízní, která nás ještě teď dusí.

0: Poslouchali jsme texty ze sbírky polské básnířky Malgorzaty Lebdy, Hranice lesa, tak to bylo nazvané pásmo světa poezie, které připravil Bogdan Trojak a přeložil básně polské básnířky. Účinkovali Apolena Veldová a autor tohoto cyklu režii měl Dimitrij Dudík. Zásadním bodem dnešního Vltavského dne je ovšem rozhlasová hra, tradičně připravená na 15. hodinu, a tentokrát jde o opravdový unikát, nahrávku nikoli rozhlasovou. Svou asanaci natočil Václav Havel v roce 1987, kdy mu byl samozřejmě československý rozhlas zapovězen. A my vám tragikomedii z času perestrojky o pokusu zreformovat nereformovatelné v této podobě, v této nahrávce nabídneme u nás na Vltavě dnes v premiéře. Teď se zaměříme na to, jak bude vypadat nová sezóna Janáčkovy Filharmonie Ostrava.
1: Polední koncert.
2: Polední koncert i dnes s podtitulem Nová sezóna a solista Janáčkovy Filharmonie Ostrava. Tentokrát houslista Vadim Kluzman, mezzosopranistka Magdaléna Kožená, trumpetistka Tine Tinghalset, klavírista Jan Lisicky a houslista Roman Patočka. U příležitosti nedělního koncertu ve skladbách Johana Sebastiana Bacha, Antonia Vivaldiho, Jana Křtitele, Jiřího Nerudy, Felixe Mendelssohna a Antonína Dvořáka. U poslechu nahrávek výjimečných solistů, převážně se zahraničními orchestry a ansámbly, vás zdraví Renáta Spisarová. Pozvaní solisté a jejich v sezóně 2026-27 u Janáčkovy filharmonie Dobrá dvacítka se zapojí do dvou řad symfonických koncertů, ale i komorní řady. Izraelského houslistu Vadima Kluzmana není českému publiku třeba detailně představovat. I u nás je oslavován jako charismatický umělec s technickou brilancí, fascinující energií a hlubokým muzikantstvím. V Ostravě s Janáčkovou filharmonií vystoupí v březnu a v jeho podání uslyšíme první houslový koncert Šostakoviče. Povede jej nedávno inaugurovaný šéf dirigent a umělecký šéf Janáčkovy filharmonie Ostrava Daniel Reis. Teď se ale zaposlouchejme do zcela jiného stylového období. Takto hraje Vadim Kluzman houslový koncert číslo 1 a mol BWV 1041 Johanna Sebastiana Bacha, a to na velmi vzácné Stradivárky z konce 17. století. Nahrávka byla vydaná v letošním roce a Vadim Kluzman na ní spolupracoval se souborem z Koloráda, který si říká KOR, zkrátka pro kompas rezonans. Soubor bude hrát pod vedením svého uměleckého vedoucího Zekery Keritína.

S takovou elegancí a muzikalitou sobě vlastní hraje hudbu Johanna Sebastiana Bacha houslista Vadim Glusman. Slyšeli jsme nahrávku z jeho nového alba s názvem Bach plus Silvestrov. Houslový koncert číslo 1 A-moll BWV 1041 Glusman nahrál s americkým ansámblem Core Kompas Resonance, ten vedl Zachary Keritín. V Ostravě bude Vadim Glusman hrát 4. března, bude hostem Janáčkovy filharmonie Ostrava. Nahrávky poledních koncertů tohoto víkendu jsou dnes inspirované právě hostujícími solisty Ostravské filharmonie v její 73. koncertní sezóně. I tuto zvládá orchestr velmi statečně v provizorních prostorách bývalého kina Vesmír v centru města, neboť koncertní dům dle návrhu Stevena Halla je stále ve výstavbě. Až úplně v závěru sezóny, tedy na konci května 2027 a jednou ranou také na Mezinárodním hudebním festivalu Leoše Janáčka, kterého je Filharmonie nově pořadatelem, vystoupí legendární Magdaléna Kožená v repertoáru písní Albana Berga. Naše poslední dekády vedle Martiny Jankové, snad nejslavnější pěvkyně, je proslulá spoluprací s barokními soubory. Vrátím se teď k albu z roku 2009, tedy 17 let zpět, a k poslechu vám tak nabídnu z druhého aktu Vivaldiho opery Farnáče přeslavnou árii Lgelido in ogni vena. V každé žíle cítím, jak mi krev ledově proudí, pokračoval by český překlad textu. Pojetí Magdalény Kožené je naprosto skvostné. Barokní soubor z Benátek vede Andrea Marcon.

Magdaléna Kožená, Veníče Barok Orchestra a umělecký vedoucí Andrea Markon ve slavné opeře Antonia Vivaldiho Farnáče. Poprvé byla uvedena ve 20. letech 18. století a slyšeli jsme árii z druhého aktu opery. Mezzosopranistka Magdaléna Kožená přijede na pozvání Janáčkovy filharmonie Ostrava a Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka do Ostravy. Stane se tak v květnu příštího roku a provede 7 raných písní Albana Berga. To provedení bude řídit vedle také Šimanovského první symfonie šéf-dirigent Janáčkovy filharmonie Ostrava Daniel Raiskin. Od barokní elegance Bacha přes klasicistní koncert až po francouzskou lyriku a vášnivé tango Piazzolly. Tak takový podtitul má komorní koncert 3. května v Ostravě, kdy ve vesmíru s kameratou Janáček z Ostravy vystoupí norská trumpetistka Tinetin Helset, která koncertuje po celém světě a sklízí nejvyšší uznání kritiky i za své překračování žánrových hranic. Hraje hudbu od klasicismu až po tu současnou, nové skladby, které vznikají na její objednávku. Také se prezentuje jako zpěvačka, skladatelka, učí, je uměleckou ředitelkou festivalu v Norsku, organizuje speciální hudební řady v rámci klubové scény. A jak hraje? Poslechněme si aspoň první větu Allegro z koncertu pro trubku a orchestr S-dur Jana Křtitele Jiřího Nerudy, hudebníka 18. století. Solo má Tinetin Helset.

Trumpetistka Tine Tinghelset, norský komorní orchestr, nahrávka z alba z roku 2007. A z něj aspoň první věta Allegro z koncertu pro trubku a orchestr S-dur Jana Křtitele Jiřího Nerudy. Na koncertní návštěvu Ostravy norské trumpetistky se jistě už teď těší ostravský komorní orchestr, který si říká Kamerata Janáček. Včera jsme v poledním koncertě zmiňovali jako hosta nové sezóny Janáčkovy filharmonie Ostrava klavíristku Anu Vinickou nebo Vadima Kolodenka. Oba jsme také slyšeli hrát. S orchestrem také vystoupí Jean Eflam Bavuze a k tomu do sezóny je zařazen klavírní cyklus. Tedy 73. sezónu navštíví také Piotr Anderševsky, Konrád Taho, Roman Borisov a Jan Čmejla. A pak ještě jedno jméno. Jan Lisiecky. První novoroční koncert s tímto klavíristou už je vyprodaný. Hrát bude druhý klavírní koncert Prokofjeva. Poslechněme si teď Lisieckého hru v klavírním koncertě číslo 1 G-moll opus 25 Felixe Mendelssohna. Nahrávka vznikla ve spolupráci s Orpheus Chamber Orchestra a má 20 minut. Hra tenkrát teprve 24-letého Lisieckého je mimořádná a společnost Deutsche Grammophon ví o tom své.

Felix Mendelssohn, klavírní koncert číslo 1, G-moll, opus 25, v celé své rané kráse. A nejen velmi mladý skladatel, ale také klavírista Jan Lisiecký na nahrávce z roku 2019. Slyšeli jsme s tímto 24-letým klavíristou, tenkrát Orpheus Chamber Orchestra. Tak tedy Jan Lisiecký, hostem Janáčkovy Filharmonie Ostrava v polovině ledna 2027. Zanedlouho, 27. října, bude hostem Janáčkovy filharmonie houslista Roman Patočka. Pro něj houslový koncert napsal Ondřej Brousek a uslyšíme jej tak ve světové premiéře na objednávku Janáčkovy filharmonie Ostrava. Tu bude dirigovat pro změnu Jiří Habart. Ondřeje Brouska znají mnozí jako herce, dabéra a člena funkové kapely Monkey Business. Je však i skladatelem muzikálů a filmové a klasické hudby. Tak se nechejme překvapit. Sázím teď na jistotu, a to na Dvořáka, na houslový koncert A-moll opus 53. Poslechněme si z ní třetí větu, finále. Album, na kterém nahrávka vyšla, je z minulého roku. A s Romanem Patočkou nahrávala Muzika Florea pod vedením Marka Štrincla. Nerušený poslech a naslyšenou, ale třeba i naviděnou na koncertech letošní 73. sezóny Janáčkovy filharmonie Ostrava. Z Ostravy klidnou neděli přeje Renáta Spisarová a z hudební režie Aleš Huber.

0: Finále, třetí věta z Houslového koncertu E-moll Antonína Dvořáka v podání Romana Patočky a muziky Flory pod vedením Marka Štrincla uzavřela tento polední koncert. V němž Renata Spisarová avizovala, kteří hosté přijdou a budou součástí nové sezóny Janáčkovy Filharmonie Ostrava. Hudbu, kterou interpretovali světové hvězdy, které přijeli k nám koncertovat za času prezidentování Václava Havla, předložíme v krásných hlasech. Je to součást projektu Slyšet Havla před hrou Asanace v Havlově interpretaci a na jeho nahrávce. A hudba Beethovenova provází následující půlhodinku.
1: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.

0: povídka.
1: A je lirickou prózou o životním neklidu vypravěče, o jeho obdivu k okolním přírodním krásám, zatímco nastavuje svou tvář měsíční krajině a následuje své touhy. Povídka Jaromíra Tomečka Touha.

Mé rodné město Kroměříž spojilo své neskrovné osudy s řekou, která není ani široká, ani úzká, ani hluboká, ani mělká. A v dobách mého dětství voněla čistotou. Přestože za podzimních kampaní poněkud zhoustla cukrovarskými kaly. Sotva jsem malý chlapec odložil po vyučování učebnice, zamířil jsem přímo k budově zámku. Cestou napříč čtvercovým náměstím přidávali se ke mně zšera podloubí kamarádi. Takže když jsme přicházeli k zámeckému portálu, hlídanému dvěma kanóny, tvořili jsme hlouček, za nímž se nejeden spořádaný měštěnin ohlížel se značnou mírou podezíravosti. Naše cesty směřovaly k jedinému cíli. Říční tok byl regulován a travnatý břeh chránili proti podemílání velké balvany navalené ode dna k patě svahu po celé délce regulace. V úkrytech mezi balvany se zabydleli raci. Těmto bodrým klepetáčům se dařilo v děrách pod parkem znamenitě. Dorazili jsme k místu, kde do řeky ústilo boční rameno toku, které obohacuje a zpestřuje zámeckou zahradu půvabem tiché hladiny. Pojmenovali jsme si toto ústí Rakovec, jež to představovalo pravé račí Eldorádo. Schodili jsme ze sebe šatstvo a vklouzli do vody jako bobříci a rovnou rukama pod hladinu do děr v kvádrech. Stačilo se dívat na tu nebo onu dětskou tvář, její výraz podrobně líčil průběh lovu. To cukání rty, přivírání očí, pohybování ušima bylo výmluvnější než jakýkoliv výklad. A když se nakonec obličej rozářil úsměvem hanáckého úplňku, bylo jasné, že za chvíli se vynoří z vody klukova pravice a bude v dlani vítězně ukazovat habána, raka, vousy jako opratě. Svírali jsme prstíčky drsný hřbet velekoryše a on marně kroužil klepety a stříhal nůžkami. Nakonec jsme ale vraceli klepetáče zpět pod břeh. A potom už v podvečer jsme naslouchali, jak vlny tlučou na bubny břehu u kolébavku. Spěte břehy, spí zahrado. Dobrou noc, kluci. Raci však nebyli konečným cílem našeho výletu. Jakmile jsme se nabažili probírání škvír v balvanech, dali jsme se do rukodělné práce. Z příhodné štípy, klestí poskytoval park víc než dost, zhotovili jsme miniaturní plavidlo, opatřili je kormidlem, aby se nestalo hříčkou proudu a drželo se při plavbě jako skutečná lodice, a vyzdobili je květinami, jimiž byly záhony parku posety. V korunách květů se vezli broučci, drobná zrnka zlata, to byli plavci. Pozdravujte, pozdravujte, mávali jsme jim, když loď odrazila. Pozdravujte měsíc. Neboť cílem byl kraj světa, kde měsíc vstává, když slunce uléhá. A my jsme své poselství vysílali tam do daleka, do nedohledna, z jedné řeky do druhé, z moře do moře, za mis Finister a dále. V tomto spojení s dálkami jsme neustávali ani v zimě. Když se zimní slunce na své pomyslné pouti blížívalo k zemskému rovníku a jarní rovnodennost začínala být na dosah, jihly sněhy na horách ve velkém a přívaly sněžných vod zaútočily na souvislou ledovou pokrývku řeky. Ta se zbortila během jediné noci. A ráno naše družina pozorovala z mostu s naleckými zraky ledové kry, plující k jihu, a odhadovala jejich nosnost. Odpoledne jsme se potom ztratili za dolním obvodem města a v místech, kde se proud úží do soutěsky, přitahovali jsme bydly největší kry a postupně je obsazovali. Na každém kusu jeden plavčík s bydlem. Lidé z břehu úžasle zírali na náš konvoj. Kam jedete, kluci? Volali. Na kraj světa, odpovídali jsme zcela samozřejmě. Tam, kde vstává měsíc. A věřili jsme této nadsázce splna srdce. A když jsme po nějaké té půlhodince plavby přistáli, dívali jsme se z břehu na ledy, jak mizí našim zrakům,
aby odnesli naše pozdravení tam na kraj světa, kam za letní pohody odnášela řeka lodici s voničkou a broučky, do míst, kde vstává měsíc.

Tyto touhy neutichly ve mně ani potom, když jsem zámeckou zahradu přestal navštěvovat s družinou chlapců. Jak brát svědky na procházky, při nich jsem potkával dívky a oni věděli o mně a já o nich. A brzy jsem se k jedné přidal. To už jsem nenosil v kapse udičku, nýbrž knihu. A nerozmlouval s dětmi, nýbrž s Johannem Wolfgangem. A kořil jsem se dálkám s jeho Wilhelmem Meisterem. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? A když má procházka končila u řeky, ukazovala mi proudící voda reálnou cestu ke splnění snů. Zda znáš ten kraj, kde kvete citrónů háj? Tázala se mě touha stejně jako Wilhelma Meistera. Vroubená osiřelými račími kameny, odpovídala pokaždé, když jsem stál u ní. Znám. Znám onen směr. Spěchám právě tam. Přiletěla jsem od oceánu jako pták noh na křídle mraku, sprchla k zemi a nyní pokračuji v cestě od daleka do daleka, od moří k mořím. V těchto chvílích se formovala její pouť do možností, jež byly hmatatelnějším pokračováním chlapeckých plaveb. A já jsem místo květinové loďky vysílal na říční vlně květinovou tužbu. Stával jsem na říčním břehu snad ještě častěji než v chlapeckých chvilkách. A nejednou bych se byl pustil poklusem podél toku a nechal za sebou zahradu, město, všechno. Tak velice mě to táhlo. Pronikal jsem do tajů bytí hlubších. Otvíraly se mi průhledy do nových dimenzí sebe sama. Sedával jsem v pozadí koncertní síně a mýval jsem týž pocit jako u hvězdářského dalekohledu. Poznával jsem nové světy a nějak mi to obě splývalo. Díval jsem se na Bereničin vlas a vyzvídal, jak je to tam nahoře, v těch světech, do nich jsem poprvé nahlédl. A naslouchal jsem sonátám, jež mě k hvězdám vedli. Bylo mi jako onomu slepci z pověsti, který si nijak nedovedl představit Velehoru. A její ohromnost v něm vyvstala, teprve když uslyšel hrát Beethovena. Spatřil ji vnitřním zrakem. Podobně jsem začal já prohlédat. Pojednou jsem v sobě nacházel dosud nepoznané vrcholy, jež měli cosi úplně společného s oněmi dálkami na kraji světa a já jsem se jim právě v těch chvílích blížil na dosah. Vedle mě seděla dívenka, držel jsem její ruku v dlani a sonáta kvázi una fantazia promlouvala k ní jako ke křehké Julietě Quichardi, již byla připsána. A já jsem tu byl vlastně jakýmsi prostředníkem. Ani jsem nevnímal dívku jako sousedku. V tu chvíli se stávala částí mne, jako v zákoutích parku. A já jsem se maně vracel k ním, k trávníkům, mezi stromy. V letním večeru zvedá se z řeky clona par vzhůru k luně a ke hvězdám, klenoucím se nad zámeckou zahradou, a lesklý měsíc zvídavě schlíží dolů, kdy začne noční představení. Čekají diváci nejznešenější. Obří stromy vážných korun. Čeká rozšafná budova zámku. A nejvíce čeká park sám. Pažit velkého palouku. I člověka rozechvívá nedočkavost. Mne a mou dívku na kamenné lavici na okraji palouku. Vůně nadcházející noci plná síly, jaká se zmocňuje jenom chvíl šera, spájí se s výdechy vod a zachvacuje vše živoucí dychtěním, v němž je lidská vnímavost vyostřena do nejzazší krajnosti. Ševelivé listí odměřuje chvílečky hodin a vzbuzuje mučivé laskominy stát a zabořit nohu dorostného palouku. Pojednou, jak rozjívený měsíc vystoupil do nadhlavníku oblohy a protěl loubí korun ostrými šípy, rozehrálo se přítmí parku v tetelivý rej stínu a nestínu. Kde jste,
lehkej paty dívek, kde po letavé závoje vystupte, vždyť i růže tančí a lekníny z kosaci. Neslyšíte? Zazněla velká noční hudba k poctě měsíčního svitu kvázi úna fantazia. Zahrada se zachvívá tóny a krajina opojená nocí přihlíží velkému představení. Stříbřitý měsíc, důstojné stromy, rozložitý zámek, pokojné domy města a dvojice na pěšině, ještě snad dětí, ale už lidí, jinocha a dívky, vystupujících na vrchol touhy. O touho, jméno tvé je člověk, vyznával jsem tehdy. Touho bez podoby a tvaru, neklide věčný, kam směřuješ, kam vedeš? Cestou měsíčního svitu, vzhůru k luně a nadlože luny, z něhož ona vstává, aby provázela zemi, vysoko do hvězd, nad kadeř Bereničinu. A kam potom? Byl bych rozestřel křídla a letěl. Dvě divoké husy letí někam na daleký jih, kéž bych mohl tánout s nimi, kéž bych byl jednou z nich. Chci rozepjat jako vy křídla, chci nad zemí vysoko plout, chci letět nad pevninami, chci opustit tento kout. Volal jsem s Pérem Šilavcem z Kvamu, s Pergintem. Co učiníš se mnou, osude? Co učiním já?

Rozepjal jsem křídla a letěl. Brzy potom. Nevšak na jih, ne cestou řeky Mládí do Dunaje. Do Maďarska a Dunajem do moře a z moří do moří. Bylo to však opravdu jako kraj světa. Na nejzasší východ vlasti, do podhůří Karpat, za sedmerými horami a sedmerými řekami, na pustu Serněmočáru. Teprve po letech letoucích jsem se dostal do země, kterou na cestě do Dálav na kraji světa, kde vstává měsíc, proplouvaly květinové vzkazy mého dětství. Do této země přicházeli tvůrcové, vyvolenci ducha a srdce, jako k zázračnému prameni, aby načerpali živé vody. Proto zde také vyšlehl plamen génia do nedohledné výše. Génia, jemuž bych chtěl porozumět úplně. A proto tíhnu rovnou tam, k nepatrnému tichému ostrůvku, jenž se stal dějištěm a svědkem toho, k Martonvášáru, k Beethovenovi. Na druhý den jsem se tam vezl. Kdy nám bude moci historie vylíčit, co se odehrávalo vnitru 30letého Beethovena, když se rodila Una Fantasia a měsíční svit tkal na ostrovním palouku pod lipami Martonvášárského parku sonátu něhy. Nadpis lakonicky oznamuje opus 27/2 sonáta kvázi Una Fantasia věnováno hraběnce Julii Guicciardi. Beethoven žil v Martonvášáru, host a takřka člen rodiny Brunswicků, která zbožňovala hudbu. Josefína a Terezie milovali hudbu i jejího tvůrce stejně, jako jejich líbezná sestřenice Giulietta Guicciardi. Poslední z Brunswicků na Martonvášáru, Terezie, musela později majetek prodat. Martonvášárské nivy rodí jednu z nejlepších kukuřic na světě a kupec, pivovarník, neměl zájem o nic jiného. Jméno Beethoven upadalo v tomto koutě světa postupně v zapomenutí. Zahradník nového majitele se však kořil kráse nejen v půvabu květin, nýbrž i v tajuplné říši tónů. Zaslechl to i ono, a jednoho dne vypáčil hudební dvoranu Brunswicků, od níž se i klíč ztratil. A uvnitř byl klavír a úžasný sklad úžasných not, vše potopeno v prachu. Citlivé prsty umělce zahradníka zbavili klenoty neřádu a odevzdali lidstvu. Jeho syn, rovněž zahradník, se stal strážcem Beethovenova muzea, zřízeného v zadním foajeru zámku. Jsou na světě místa, která i nejotrlejšího zbavují dechu. Jedním z nich je síň muzea v Martonvášáru. Hlava se semknutými rty, zakletá mistrovičem do mramoru, hledí ve věčném zadumání na klávesy, nad nimiž se za života každodenně skláněla. Postavil jsem se pod mramorovou hlavu titána a naslouchal hlasu zapadlého století. A cítil jsem se velice smrtelný v sousedství nesmrtelnosti. Ve vánku sténaly větve stromů a padající plody počítaly chvilky noci. Zář luny jenom velice šetrně pronikala mřížovým korun a na spadlém listí se prolinaly stíny a nestíny, Una Fantasia. Všechno hlásalo, jeden je Beethoven, jedna je sonáta měsíčního svitu.

Opět minul čas a jel jsem směrem toku Dunaje poznovu. Tentokrát přes Maďarsko dále, nyní až k ústí Velerzeky do moře. Plul jsem lodí. Cesta měla konec v Bukurešti. Máj byl na dosah a ulice voněly křehkým, právě vyrašeným lipovým listím, neboť Bukurešť je město lip. Procházel jsem bulváry a nebylo možné nasytit zvídavost. Jedna zvláštnost vedla k druhé a já jsem šel jako zbloudilec, který se dává vést světelky, pokud nedospěje ke skutečnému světlu. A tím byl královský palác a v něm Muzeum de Arta, Národní galerie. Dole ve foajeru jsem se nejprve zastavil u bělého mramoru, do něhož Saint Marceau zaklel pokání, ale pak už mě to táhlo rovnou na poschodí do první síně. Otevřel jsem dveře. V tu chvíli mě zachvátil pocit podobný tomu, který zažíval Rachmaninov, když ve florenských Uffizi spatřil Böcklinův obraz Ostrov zemřelých. Vzrušen evokoval tenkrát v sobě básník tónů základní motiv symfonické básně. A tady nebylo možné neužasnout nad rozměrným plátnem George Demosthene Mirei. Verful Kudor. Vrchol touhy. Ten nápis by pod obrazem ani nemusel být. Na nejvyšším skalisku Velehorského štítu leží mladý černovlasý čoban. Pastevec. Kolem něho se vznášejí bílé chmáry, jimiž zhora prosvítá denní srpek měsíce. Čoban v bezmezné lidské touze vztahuje ruce do prostor, v nichž se v mlhách formují mezi růžemi vidiny horských rusalek a dva orly obletují pod měsícem jeho hlavu. Vrchol touhy. A mne před obrazem posedla hrozná chamtivost. Dostat se na tuto skálu skal, jež vznikla ve fantazii tvůrce, a stanout tam vysoko mezi chmarami a rusalkami, vzhlížet k bledé denní paně Luně a bratřice z orly. Cesta mě pak vedla do nejrůznějších končin Mireovy vlasti a na obraz jsem zvolna zapomínal. Zatoužil jsem po horách, po chvílce oddechu. A tak jsem se dostal do Sinaje, do Pelisoru, odpočinouci. Jak však odpočívat na pohovce, když ze Sinajského parku vede pěkná cesta do hor, sugestivní pozvánka k výletu. Dal jsem se vzhůru, právě na 1. máje. Dole v parku dokvětaly stepilé hrozny červeného dvěcilu a z pažitu volal na mě Petr Klíč, že už odemkl zemi natrvalo. Pln dojmů z kvetoucí krásy došel jsem k místu, kde se cesta rozdvojovala. Luxusní vozovka míří k noblesnímu horskému hotelu Kota 1400, strmícímu na skální ostrožně. Starší, daleko méně honosná, odbočuje do hor a na ní je na skále vytesán pamětní nápis, z něhož jsem si přečetl začátek. A česte drumur, kardukla steau aspre, verfulku dorši pojana reginej, a dále učíst nemohu. Jakže? Verfulku dor? Tato hora existuje? Nevyrostla jen ve fantazii umělcově? Stál jsem beze slova a vyjeveně zíral na šipku ukazující směr. Nebylo pochyby. Mirej vystoupil na štít mezi vrcholy soupeřící výškou s Tatrami, nahoru Verfulku dor, a našel tu vyjádření ideje nejvyšší touhy. Jakkoliv jsem byl oděn asi tak na procházku po Václavském náměstí, pustil jsem se podle ukazatele do divočiny horských stěn. Ale jak stoupat poloninou v sáčku a střevících? I odstl se groteskní oděv v síťovce a postupovalo se v trenýrkách a bosky. Sníh pálil do chodidel, ale dalo se přebíhat od kamene ke kameni. Dobré slunce rádo oblažilo šlapky vyhřátou skalou. Tak se lezlo výše a výše, až zmožené údy přivítala zvětralá vrcholová skála. Verfulku dor. Vrchol touhy.
Stanul jsem na štítě a octl se náhle v situaci více než povědomé. Na nebi plula bílá čtvrt měsíce. Na hrotu nejvyššího útesu, na němž na obraze v galerii leží čoban, tetelil jsem se zavalen velikostí osvětí, jež mě pod širokou bání nebes obklopovalo. A zíral jsem na lunu jako fascinován. V těchto obřích dimenzích, sám a sám na vrcholu masivu, podobal jsem se titěrnému stvolu, který nyní je a v příští vteřině být nemusí. Ale z tohoto pocitu vlastní malosti, jež by mě zprvu byla vtisnána do některé ze skalních škvír jako mloka, nejprve zvolna a posléze až lavinovitě vzmáhalo se ve mně, co v žádném mlokovi vyrůst nemůže a nikdy vyrůst nebude moci. Pocit suverenity lidského já, které se může povýšit do kosmu, k luně a nad lunu. A teprve tentokrát, v tuto chvíli na útesu Werfulku Dor, jsem byl povznesen do polohy, do níž mě oné noci na jezerním ostrově v Martonvášárském parku nemohla pozvednout ani síla úplňku, ani citová sféra měsíční noci, v jaké rozkvetl génius tvůrce. Teprve nyní, na horském štítě, pod bledým srpkem denním, v slepci z pověsti vyvolalo lidské veledílo představu Velehory. Mně Velehora dala v tuto chvíli pochopit podstatu člověčenství, sílu a možnosti lidského ducha. Na Werfulku Dor jsem porozuměl Demosthene Mireovi, Ludvíku van Beethovenovi, Goethemu a Kalimachovi, dětem Deukaliona a Pirhy, onomu vzepětí, které nemá hranic a jímž se homo sapiens, stejně jako už kdysi jeho první předchůdce, vyvýšil nad všechno ostatní tvorstvo.

Hra! Vykřikl na mě nějaký hlas zhora. Hra! Vysoko nad bradlem vrcholu touhy, téměř pod samým srpkem měsíce, kroužil krkavec. Jímala mě závrať z jeho výšky. Chci tvá křídla. I hned. Popadla mě nezřízená chtivost. Vstáhl jsem ruce a čekal, že se v tu chvíli promění v perutě a že vzlétnu. Prokleté plémě, polekal jsem se sám sebe. Prokleté, že nemáš nikdy dost. Ani mlžné růže, ani úběl rusalek, ani křídlo orla, nic neukojí neřest tvého chtění. Vše je ti málo, prokleté, posedlé neklidem. Zda nalezneš někdy dno své hloubky, krov svých výšek. Po křídlech bažíš, ale vždyť už je získal Daidalos, jsou v lidské moci. A z orlí výšky kam? Na srpek měsíce? I tam si už vetkl svou vlajku. Vstoupíš mezi měsíční krátery a osídlíš je. Dáš výhost králi Davidovi a divému plavci Svorem. A potom? Na Koma Berenice, obsadíš ji také? A potom? Do středu této kupy hvězd směřuje severní pól osy, kolem níž rotuje celá soustava naší mléčné dráhy. A potom? 100 miliard je mléčných drah. A v každé 100 miliard hvězd. Místa dost. A potom? Lidská touha nemá konce. Není vrcholu touhy. Že tento neklid je neřestný? Ale neřest je přece jediná původnost. Jediná tvůrčí schopnost člověka. Je to pokus o uspořádání přírody proti přírodě, o nastolení vlády lidské nad vládou zvířecí, o výtvor člověka proti výtvoru anonyma, o svět vědomí ve všeobecné nevědomosti. Neřest je jediný statek důstojný člověka, jeho pravé dědictví, jeho skutečná ctnost, ve vlastním smyslu slova. Hra! Volal krkavec. A bylo mu 300 let.

0: Příběh o tužbách, které někdy zažíval každý z nás, nám vyprávěl novinář a prozaik Jaromír Tomeček, a to ústy Rudolfa Krátkého. Rozhlasová nahrávka této povídky vznikla v roce 1996 v režii Evy Řehořkové a připravil ji Ludvík Němec. V roce 1987 vznikla nahrávka, kterou předložíme k poslechu za hodinu. Tato ovšem nevznikla u nás v českém ani československém rozhlase. Tato instituce byla jejímu autorovi zapovězená a ještě nějakou dobu to tak zůstalo, než mohl Václav Havel promluvit z rozhlasového éteru. Tedy za hodinu Havlova asanace v jeho nahrávce, interpretaci i režii v rámci rozhlasových oslav jeho 90. výročí narození. A teď s Vojtěchem Babkou se zaměříme na to, jaké pěvecké hvězdy se představily v Praze za času prezidentování Václava Havla? Jak bohatá epocha to byla na koncerty pěveckých celebrit?
1: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub, maringotka, mrakodrot. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na Den architektury.

mlčela. Zlom přišel ve chvíli, kdy se její hlas ozval ze stříbrného plátna, jakožto doprovod snímku Carmen Jones, rok 1954. A tento okamžik zažehl vpravdě raketový motor její kariéry. Doslova přes noc z ní udělal skutečnou hvězdu. Marilyn Horne, rodačka z města Bradford v Pensylvánii, poté přijela také do Evropy. Ve druhé půli 50. let si podmanila obecenstvo v Německu, v Rakousku, v Itálii. A už jako evropská star se pak vrátila do Spojených států, kde se stala solistkou operních domů v San Francisku a v Chicagu. Vojtěch Babka vám od mikrofonu přeje dobrý den, snad to ani nejde jinak, než zahájit naši operní procházku roky, kdy na Pražském hradě úřadoval Václav Havel na pražském jaru 1990. Bylo totiž strhující. Možná si vzpomenete, vedle Rafaela Kubelíka nebo Leonarda Bernsteina přijela také Marilyn Horne a v budově Smetanova divadla, tedy dnešní státní opery, zapěla Schuberta, Rossiniho, Strause a představila se také jako bohyně Juno z oratoria Semele Georga Friedricha Händla.

Semele je jedním z oratorií, která Georg Friedrich Händel psal pro britské publikum, a tedy na anglický text. Arie Junony zazněla takto v pražském Smetanově divadle v květnu 1990 na recitálu americké mezzosopranistky Marilyn Horn. Na klavír doprovázel Martin Katz. Přeskočme jen jeden rok a opět potkáváme v Praze pěvecké hvězdy světového kalibru. Vedle Sherrilla Milnese nebo Brigitte Fassbender to byla také americká sopranistka a bojovnice za lidská práva Barbara Hendricks. Žena devatera talentů, která se pouští i na pole jazzových i jiných hudebních žánrů a u které žádné curriculum vitae neopomíná zdůraznit její vysokoškolské vzdělání v oborech matematika a chemie. Připomenout také musíme dlouholetou humanitární činnost Barbry Hendricks v Africe či v Asii nebo na počátku 90. let také na území bývalé Jugoslávie. Tehdy ovšem přijela též do Prahy s Dvořákem, Listem, Mozartem nebo Rachmaninovem. Nám dnes Barbara Hendricks zaspívá dvě hebrejské písně Maurice Ravela. Orchestr Lyonské opery bude řídit John Elliot Gardiner.

Na anonymní text v nové hebrejštině a s použitím motivů tradičních hebrejských písní komponoval Maurice Ravel deux mélodies hébraïques. První z nich, Kadiš, je v aramejštině, druhá, Lenny Maternel, věčná záhada, je v jidiš. Zpívala Barbara Hendrix a John Elliot Gardiner řídil orchestr Lyonské opery. Počátkem 90. let se v Československu několikrát představil další pěvec ze zámoří, i když baritonistu Sherylla Milnze jsme u nás znali už z dřívějška. V roce 1981 se v Praze představil jako host v představeních Don Giovanni a Macbeth. Teď se ale píše rok 1990 a Sherylle Milnze nejenže zpívá v našem hlavním městě opět Mozartova Dona Giovanniho a Pucciniho Scarpiu, ale prezentuje se i na vlastním solovém recitálu. Arii Gerarda ze třetího dějství opery Andrea Chénier Umberta Giordana zpívá Sherylle Milnze. Pražské jaro 1990.

stato Costantinopoli straniero. Studio a Saint-Cyr

Rok 1789. Svobodomyslný poeta Andrea Šénie se stává terčem revolučního tribunálu a i někdejší sluha Gérard si proti němu má přisadit. Po delších rozpacích, kdy si rekapituluje vlastní život, bohužel vítězí nenávist, které, jak se ukazuje, má Gérard plné srdce. Ve Smetanově divadle v Praze vystoupil v květnu 1990 americký baritonista Cheryl Milnes a představil se i jako Gérard v árii z opery Andrea Šénie Umberta Giordana. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Petr Vronský. Také britskou sopranistku Emu Kirkby jsme z kraje 90. let vídali a slýchali v Praze opakovaně. V roce 1991 přijela spolu s ansámblem The Concert of Music a s hudbou Claudia Monteverdiho. O dva roky později se představila se solovým programem po boku loutnisty Anthony Rulliho. Paní Kirkby zahájila svou kariéru nejprve jako sboristka v ansámblu Tavern Choir svého manžela Andrew Perrotta a teprve pak rozvinula i solovou kariéru i dlouholetou pedagogickou dráhu. Emma Kirkby zpívá píseň Far From Triumphing Court Johna Dowlanda.

Tak jako se Emma Kirkby uvedla v roce 1993 v Praze, tedy v partnerství s loutnistou Anthonym Rulim, se nyní předvedla také nám ve vltavských krásných hlasech. Poslechli jsme si Dowlandovu píseň Far From Triumphing Court. A nyní velká přívrženkyně české hudby, věrná interpretka vokální tvorby Antonína Dvořáka, Bernarda Fink. Slovinsko-argentinská pěvkyně Bernarda Fink k nám v dřívějších dobách zajížděla často a zdaleka nejen do Prahy. Možná si vybavíte její solové koncerty nebo nastudování partie Svatavy ve Dvořákově oratoriu Svatá Ludmila pod taktovkou Jiřího Bělohlávka na Pražském jaru v roce 2004. Už o 10 let dříve zapěla Bernarda Fink také altový part ve Dvořákově Requiem ve svatovické katedrále. V roce 1996 se představila v Janáčkově glagolské mši. Bernarda Fink a v jejím podání teď recitativ a árie Svatavy z oratoria Svatá Ludmila Antonína Dvořáka.

V roce české hudby 2004 bylo jedním z vrcholů pražského jara provedení oratoria svatá Ludmila Antonína Dvořáka. Solové party tehdy krom jiných zpívali Eva Urbanová, Petr Mikuláš a také Bernarda Fink, kterou jsme si poslechli v úvodní scéně Svatavy ze druhého dílu Dvořákovy svaté Ludmily. Snímek vznikl v květnu 2004 ve Dvořákově síni, ale to už jsme paní Fink v Praze velmi dobře znali z jejich dřívějších koncertů. Dodejme, že písňovou tvorbu Antonína Dvořáka také natočila na CD. Jako jedna z nejvyhledávanějších zpěvaček na koncertech a recitálech a uznávaná pro svou hudební všestrannost, často vystupovala po boku předních orchestrů a dirigentů v Evropě i v Americe. Bernarda Fink také vede mistrovské kurzy a je pravidelnou členkou porot v různých soutěžích. A zde jsou v jejím podání ještě dvě z Dvořákových písní.

S mezzosopranistkou Bernardou Fink, která se narodila v Argentíně slovinským rodičům, a s klavíristou Petrem Jiříkovským jsme nahlédli do cyklu Cigánské melodie Antonína Dvořáka. V roce 2001 přijel do Prahy ruský baritonista Dmitrij Hvorostovský. Mikrofony Českého rozhlasu byly u toho, ale bohužel na nádherné snímky písní a romancí Čajkovského a Rachmaninova, které jsme tehdy pořídili, už nemáme vysílací práva. Můžeme si pro ně ale sáhnout do studiové nahrávky, kterou Dmitrij Hvorostovský pořídil pro label Philips v polovině 90. let.

Dmitrij Chvorostovský a Michail Arkadiev přednesli romanci Sergeje Rachmaninova Jsem opět sám na verše Ivana Alexejeviče Bunina. A abychom se aspoň symbolicky přidrželi programové linie Rachmaninov-Čajkovský, kterou Dmitrij Chvorostovský prezentoval v roce 2001 v pražské Dvořákově síni, připomeneme si ho teď v roli, v níž debutoval v newyorské metropolitní opeře. Árii knížete Jeleckého ze druhého jednání opery Piková dáma zpívá Dmitrij Chvorostovský. Orchestr Velkého divadla v Moskvě řídí Alexej Stěpanov.

Čajkovského Piková dáma je příběhem milostného trojúhelníka dvou mužů a jedné ženy. Heřman přísahá, že Lízu získá nebo zemře. Navzdory svému zasnoubení s knížetem Jeleckým, Líza svým citům k vášnivému Heřmanovi skutečně podléhá. Na elegantním plese si její snoubenec, kníže Jelecký, všiml její odměřenosti a vybízí dívku, aby se mu svěřila. Líza je však nyní tajně zamilována do Heřmana a Jelecký se vyznává: miluji vás nade vše a dokázal bych pro vás překonat i vlastní žárlivost. A tohle byl kníže Jelecký z Čajkovského Pikové dámy, tak jak ho zpíval Dmitrij Chvorostovský. Spoluúčinkoval orchestr Velkého divadla v Moskvě, dirigoval Alexej Stěpanov. A na závěr dnešního setkání ještě jednou unikátní hlas spoza oceánu. Americká pěvkyně Marilyn Horn, která přijela v roce 1990 do pražského Smetanova divadla, dnešní státní opery. Ano, uvádíme ji jako mezzosopranistku, ale jak známo, pro ní osobně žádné hranice hlasového oboru neexistují. Tak například jeden z velkých úspěchů sklidila Marilyn Horn jako Marie v opeře Vojcek od Albana Berga, zatímco v Rossiniho opeře Semiramis s přehledem stvárnila jak altovou figuru Arsáčeho, tak postavu titulní, tedy babylonskou královnu Semiramis. Vojtěch Babka od mikrofonu a Jiří Matějček z režie vám přejí krásný den s Vltavou. A Marilyn Horn zpívá anonymní píseň Il sospiro di Clori, Klořin vzdech. Snímek vznikl v Praze v roce 1990.

0: K celorozhlasovému projektu Slyšet Havla se připojují také dvoudílné krásné hlasy, v nichž Vojtěch Babka prozkoumává 90. léta, a tedy dobu Havlových prezidentských mandátů hudebním úhlem pohledu, a pokouší se zmapovat, jaké renomované pěvecké celebrity zajížděly v těchto časech koncertovat k nám do Prahy. A na závěr první části jsme slyšeli anonymní píseň Klořin vzdech, zpívala nám Marilyn Horn, hrál Martin Katz a snímek je z pražského Smetanova divadla z roku 1990. A v Havlových stopách pokračujeme také za moment. Je 15 hodin.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Hra pro pamětníky.
0: Rozhlasová hra pro dnešní odpoledne je rovněž součástí projektu Slyšet Havla a jak už bylo řečeno, jde o unikát, nikoli tedy rozhlasový, ale v rozhlase k slyšení dnes poprvé. Ve hře Václava Havla a sanace se jistě odrazila vrcholící perestrojka, nicméně autor použil při jejím psaní svědomím možností domovních prohlídek osvědčenou metodu. První verzi napsal během 5 dnů v Praze a během dalších 5 dnů ji dokončil na Hrádečku. Tam ji také sám přečetl na mikrofon. Učinil tak jednak z bezpečnostních důvodů, aby vedle snadno zabavitelného rukopisu existovala další verze díla, a také proto, aby si ji mohli poslechnout jeho přátelé. My tak máme jedinečnou možnost slyšet Havlovu interpretaci vlastního díla, Václav Havel tedy zde jako herec i režisér v jedné osobě.
2: Havel, tady Havel. Přečtu svou zatím poslední hru, kterou jsem napsal v září letošního roku, to jest 87. Hra se jmenuje Asanace a má 5 jednání. Osoby. Zdeněk Bergman, hlavní projektant, asi 50-letý. Luisa, architektka, asi 40-letá. Albert, architekt, asi 25-letý. Kuzma Plechanov, architekt. Ulč, architekt. Macourková, architektka. Renata, sekretářka, asi 20-letá. Tajemník, první inspektor, druhý inspektor, první delegát, druhý delegát, první žena, druhá žena. Dějištěm celé hry je vstupní síň jakéhosi středověkého hradu, která je zcela přirozeně i hlavním místem vzájemného setkávání zaměstnanců projekčního ateliéru, který je v tomto hradě dočasně umístěn a jehož úkolem je projekčně připravit asanaci podhradí, respektive starého městečka, které tento hrad obklopuje. Pracovníci ateliéru mají v komnatách hradu své pracovny a jsou tu po dobu své práce i ubytováni. Vstupní síň je prostorná členitá místnost. Vpravo je vchod zvenčí, dále pravé dveře, k němuž se vystupuje ze síně po 3 schůdcích. Podél levé stěvny je schodiště se zábradlím, přerušené asi metr nad

jet do dalších prostor hradu. Uprostřed síně je, rovnoběžně s rampou jeviště, velký podlouhlý gotický stůl, obklopený 8 vysokými gotickými židlemi. Podél zdí a v rozích síně mohou být další židle či křesílka, případně stolky a komody. Výzdobu místnosti tvoří směs starých portrétů a různých architektonických plánů, výkresů a fotografií. Uprostřed stolu je velký polystyrenový model kopce se soudobým sídlištěm na úpatí a stráních a gotickým hradem na vrcholku. První jednání. Když se v hledišti setmí, začnou hrát za oponou housle melodii známé smutné ruské písně Oči čornie. Po chvíli se otevře opona a my spatříme hrajícího. Je jím Plechanov. Je na scéně sám, má na sobě župan, v němž bude oděn po celou hru a je zcela pohroužen do své hry na housle. Po chvíli levými dveřmi vstoupí Renata a zastaví se na odpočívadle. Plechanov ji nevidí. Pauza. Renata. Pane architekte. Plechanov neslyší, hraje dál. Pauza. Renata hlasitěj. Pane architekte, Plechanov neslyší, hraje dál, pauza. Renata zvolá, pane architekte, Plechanov přestane hrát a vzhlédne k Renátě. Plechanov, mluvíte ke mně? Renata, ano, Plechanov, stalo se něco? Renata, pan hlavní projektant vás prosí, abyste přestal hrát, anebo abyste aspoň nehrál tak smutnou píseň. Plechanov pokýve hlavou a odloží housle. V pravých horních dveřích se objeví Ulč v bílém plášti, v němž bude oděn po celou hru. Renata chce odejít levými dveřmi. Ulč. Renato. Renata se zarazí, okamžik váhá, pak se otočí k Ulčovi. Renata. Přejete si? Ulč. Měla byste na chvilku čas? Renata. Nezlobte se, ale Ulč. Je to důležité. Renata. Mám práci. Ulč, všichni máme práci, prosím vás. Renata, teď to skutečně nejde. Renata se otočí a rychle odejde levými dveřmi. Ulč za ní hledí, krátká pauza. Plechanov pro sebe, nezmar. Ulč zmizí opět v pravých horních dveřích. Zároveň levými horními dveřmi vstoupí Luisa, přistoupí k zábradlí a pohledne dolů na Plechanova. Luisa, proč nehraješ, Kuzmo? Plechanov, šéf si to nepřeje. Luisa se jde zvolna dolů. Luisa, takže to na něj zase leze. Plechanov, máš s tím starosti, viď? Luisa, Plechanov, co abys ho zkusila nějak citově zaměstnat? Luisa, jak? Plechanov, předstírat nevěru, nebo naopak žárlivost, výbuch něhy, nebo naopak odporu. V tom začne za scénou divoce štěkat pes. Plechanov i Luisa vzhlednou k pravým dveřím. Po chvilce štěchot stichne a někdo zaklepe na dveře. Luisa. Dále pravými dveřmi vstoupí první a druhý delegát. Druhý delegát je Černoch. Sejdou po schůdkách a zastaví se. První delegát. Dobrý den. Luisa. Dobrý den. Krátká pauza. První delegát. Mohli bychom mluvit s panem hlavním projektantem? Luisa. Podívám se, jestli má čas. Luisa jde po schodišti k levým dveřím. Na odpočívadle se zastaví a obrátí k delegátům. Koho mám ohlásit? První delegát. Jsme zástupci občanů. Luisa a Plechanov na sebe tázavě pohlédnou. Pak Luisa odejde levými dveřmi, Plechanov si vezme své housle, šourá se k pravým zadním dveřím, u nich pohlédne zkoumavě na delegáty, pak jimi odejde. Pauza. Delegáti se rozhlížejí. Levými dveřmi vstoupí Albert a jde rychle po schodišti dolů. První delegát, dobrý den. Albert, dobrý den. První delegát, pane hlavní projektante, přicházíme. Albert, já nejsem hlavní projektant. První delegát, tak promiňte. Albert, nic se nestalo. Albert odkvapí levými zadními dveřmi. Pauza, delegáti se rozhlížejí. Pak levými dveřmi vstoupí Bergman a schází zvolna k delegátům. První delegát. Dobrý den. Bergman, dobrý den. Bergman přistoupí k delegátům a podá jim ruku. Pak jim pokyne, aby si sedli a sám se posadí do levého čela stolu. Delegáti zůstanou stát. Krátká pauza. Bergman. Tak co pak vás k nám přivádí? První delegát. Vy jste pan hlavní projektant? Bergman. Ano. První delegát. Přicházíme jménem 216 občanů, kteří podepsali

Tady první delegát lehce strčí loktem do druhého delegáta, který vytáhne z kapsy složený papír, rozbalí ho a začne číst. Druhý delegát čte. Jako dlouholetí občané tohoto městečka, které je historicky památným a stavebně unikátním podhradím zdejšího hradu, vyjadřujeme tímto svůj nesouhlas s jeho plánovanou asanací. Chápeme, že jejím smyslem je zlepšit naše bytové a hygienické podmínky, avšak cena, kterou bychom za to měli zaplatit, totiž na dobu mnoha let přijmout náhradní ubytování a pak se vrátit do prostředí, které nebude mít už nic společného s naším původním domovem, je pro nás příliš vysoká. Četná desítiletí spokojeně žijeme ve svérázném a malebném prostředí zdejšího podhradí, zvykli jsme si na jeho nezaměnitelnou atmosféru, máme ji rádi a nechceme být o ní připraveni. Vezmete-li nám náš současný domov, učiníte nás nešťastnými. Podepsáno 216 občanů. Delší pauza. Bergman. To je ovšem vážná věc. První delegát. Ano. Bergman. Vašemu stanovisku rozumím. První delegát. To jsme rádi. Bergman. Z vašeho hlediska je víc než přirozené. První delegát. Také si myslíme. Bergman. Jen nevím, proč s tím jdete za mnou. První delegát. Vedete přece tento projekční ateliér. Bergman. To sice vedu, ale nepřísluší mi posuzovat úkol, který nám byl zadán, natož ho ze své vůle měnit. Mou starostí je, abychom ho splnili v rámci daných možností co nejlépe. Levými horními dveřmi vstoupí tajemník, rychle sejde dolů a přistoupí k druhému delegátovi. Tajemník s dovolením. Tajemník vezme druhému delegátovi papír z ruky, čte si ho, zkoumá, obrací. Pak se podívá zkoumavě na prvního delegáta. Kdo vám to psal? První delegát. Sami? Tajemník. Moc jistě to neříkáte. Pauza. No tak, kdo? První delegát. Skutečně jsme to psali my. Tajemník. Kdo my? Všichni dohromady? To přece nemyslíte vážně. První delegát. Všichni podepsaní zatím stojí. Tajemník. To se ještě uvidí. Teď se ale neptám, kdo zatím stojí. Ptám se, kdo to psal. Pauza. No dobrá. Neřeknete, neřeknete. Tajemník s papírem v ruce obejde zamyšleně stůl, pak se posadí stehnem na jeho roh do blízkosti delegátu a chvíli na ně upřeně hledí. Tajemník. Pokud vím, žijí tu 2000 lidí. 2000 lidí se mačká v několika desítkách malých, temných, studených a vlhkých domků s naprosto nedostačujícím počtem záchodů a ještě menším počtem koupelen. Je to smutné dědictví dávných sociálních poměrů, vyznačujících se otřesným kontrastem mezi podmínkami, v nichž žili páni zde na hradě a jejich poddaní dole v podhradí. Tento relikt minulosti je dnes už jen zdrojem bídy, utrpení a infekcí. Asanace je nejen v zájmu obecném, ale především v životním zájmu vás všech. Pauza. Tak co? První delegát. Co? Tajemník. Stáhnete to? První delegát. K tomu nemáme právo. Tajemník. No jak myslíte? Tajemník se vztyčí, papír složí a uloží do kapsy, obejde zamyšleně stůl a posléze se zastaví znovu před delegáty. Kolikže vás to podepsalo? První delegát. 216. Tajemník. Tedy asi 10%. A co těch zbývajících 90? Ptali jste se jich na jejich názor? První delegát. Mezi signatáři jsou lidé různého přesvědčení, různého sociálního postavení i různých ras. Všichni to cítí stejně. Tajemník. Tak proč to nepodepsali všichni? Ne, ne, pánové, tohle u mě není nic jiného než nátlak menšiny, který se vydává za hlas většiny. Nestáhnete to tedy? První delegát. Ne. Tajemník. Vaše chyba. Tajemník se otočí, vyběhne k levým dveřím a odejde jimi. Delší rozpačitá pauza. První delegát. Kdo to byl? Bergman. Pan tajemník. Pauza. První delegát. No tak my zas půjdeme. Bergman. Počkejte. První delegát. Ano. Bergman. Nevím, jestli vás to uklidní, ale za sebe bych vám rád řekl dvě věci. Za prvé. Zatím na to nejsou stavební kapacity a těžko asi v dohledné době budou. Děláme pouhé studie. Čili nic není, jak se to upeče. Za druhé. Nejsme barbaři a snažíme se ve svých architektonických úvahách vždycky přihlížet k duchu a specifice příslušné lokality.
Vždyť jsme to mohli rýsovat doma a ani se sem nepodívat, jak se to dnes běžně dělá. Ale byli jsme to my sami, kteří jsme si vyžádali dočasné umístění našeho ateliéru zde, přímo mezi vámi, abychom během práce mohli trvale vdechovat zdejší atmosféru a co nejlépe poznat vás, vaše záliby, zvyky, kořeny a vazby, váš domov, jeho klikaté uličky, zahrádky, zápraží a staré studny, žít prostě s vámi, mezi vámi, vaším životem a na pozadí této zkušenosti usilovat o takový výsledek, který by neobětoval vaší budoucnosti, vaši minulost. První delegát, děkujeme. Bergman není zač. Levými zadními dveřmi vstoupí Albert a jde spěšně ke schodišti. První delegát, tak nasledanou. Albert, nasledanou. Bergman, nasledanou. Delegáti odejdou pravými dveřmi. Levými dveřmi zároveň vstoupí Luisa, nesoucí opatrně v každé ruce jeden šálek kávy. Albert, který už vstoupil na schodiště, se zarazí, ustoupí, uvolní Luise cestu. Když ho Luisa míjí, usměje se na něho. Albert na okamžik zrozpačití, pak vyběhne rychle po schodišti nahoru a odejde levými horními dveřmi. Luisa postaví kávu na stůl, jednu před Bergmana a druhou na místo, k němuž pak sama usedne. Oba si kávu míchají a během další scény jí budou občas popíjet. Pauza. Luisa, jak se cítíš? Bergman, skončím to. Luisa, co? Bergman, všechno. Luisa, mluv vážně, Zdeňku. Bergman, mluvím smrtelně vážně. Luisa, stalo se něco? Bergman, nic. Prostě se nemám rád, jsem si protivný, nenávidím se. Luisa, to přece ještě není důvod, já jsem si taky někdy protivná. Bergman, můj odpor k životu jde už tak daleko, že chodím spát dřív, než jsem ospalý a ráno si zase uměle prodlužuji spaní, protože spánek se mi stává jakousi náhražkou nebytí, do něhož bych se tolik chtěl vrátit. Mou hlavní touhou před usnutím je, abych se ráno už neprobudil a bylo po všem. Luisa, takhle nesmíš mluvit. Bergman, co pak to na mě nevidíš? Vždyť já už vlastně z ničeho nedokážu mít radost. Všechno je pro mě jen vyčerpávající povinností a zdrojem nekončícího trápení, přičemž svým trápením ještě trápím druhé, to jest především tebe. Jaký má takový život smysl? A jaký má smysl žít životem, který ztratil smysl? Tma, klid, věčný, nekonečný, absolutní klid. Luisa zvolá. Tak dost. Víš, co jsi? Pozor. Bergman, říkám to naprosto upřímně. Luisa, říkáš to jen proto, že potřebuješ, aby tě někdo litoval, chlácholil, lichotil ti, strachoval se o tebe, zoufal si z tebe. Vydobýváš si tím pozornost a druhé zaměstnáváš svou osobou jen proto, aby z jejich starosti nalezl své sebepotvrzení, respektive jakýsi objektivní otisk či materiální důkaz své vlastní existence. Vlastně tím své okolí jen trvale vydíráš. Chováš se jako rozmazlené dítě. Pauza. Bergman. Luiso. Luisa, co je? Bergman. Jsi krásná, žádoucí, hodná. Tak snadno bys mohla nalézt štěstí vedle někoho, kým bys tolik nepohrdala. Proč to neuděláš? Luisa. No vidíš. Přesně. Bergman. Co přesně? Luisa. No přesně to, o čem mluvím. I tohle říkáš jen proto, abych ti padla ke kolenům a plačíc zvolala, že bez tebe nemůžu žít. Bergman. Přece bych netoužil po tak brakovém výjevu. Luisa. Přijal bys s povděkem i brakovější. Bergman. Jak bych byl šťasten, kdyby tyhle tvé adlerovské výklady můj stav vysvětlovaly. Bohužel je to horší. Nejde vůbec o problém psychologický. Nepotřebuji sebepotvrzení. Jde o problém metafyzický. Potřebuji smysl. Trváš na své primitivní diagnoze jen proto, že ti umožňuje primitivní léčbu. Nebrat to prostě vážně. Pauza. Tiše. Bergman. Luisa. Luisa. Bergman. Je ti mě aspoň někdy, aspoň trochu líto? Luisa. Někdy. Trochu. Bergman klesne Luise ke kolenům, obejme je a přitiskne hlavu do jejího klína. Luisa ho zamyšleně hladí po vlasech. Levými dveřmi vstoupí Renata, zastaví se na odpočívadle, pohledne dolů, chce zřejmě něco říct, když ale vidí Bergmana u nohou Luisy, v rozpacích se zarazí, okamžik váhá, pak se tiše otočí a chce se vrátit. Mezitím se však v pravých horních dveřích objeví Ulč.
Ulč Renato. Renata se zarazí, okamžik váhá, pak se otočí k Ulčovi. Bergman, vyrušen Ulčem, rychle vstává a upravuje se. Renata. Přejete si? Ulč. Měla byste na chvilku čas. Renata. Mám práci. Ulč. Všichni máme práci. Prosím vás. Renata. Teď to skutečně nejde. Renata se otočí a rychle odejde levými dveřmi. Ulč za ní hledí, v pravých zadních dveřích se objeví Plechanov s houslemi, zastaví se na prahu a začíná tiše hrát nějakou lyrickou melodii. Ulč pro sebe nezmar. Opona padá, housle zní za ní během pauzy. Konec prvního jednání. Druhé jednání. Když se otevře opona, je scéna prázdná. Housle zní za ní. Brzy dozní a krátce na to přicházejí levými zadními dveřmi Renata a Luisa. Renata nese 7 talířů, Luisa nese ubrousky a příbory. Jdou ke stolu a začínají prostírat. Renata. Myslíte, že to jde? Luisa. To je u každé jinak. A taky záleží na spoustě okolností. Když například zrovna někoho miluješ, je pro tebe jistě těžší vyspat se s jiným, než když jsi sama nebo žiješ s někým už dlouho. Snadněji se ti to může pochopitelně stát s člověkem, který tě přitahuje, než s někým, kdo se ti hnusí. Důležitou roli v tom hraje síla a druh mravních zásad a vůbec celkový přístup, který k tomu ta která má. Zatímco pro jednu je to jen běžná tělesná potřeba, pro druhou to může být věc života a smrti. Je to zkrátka složité. Renata, já bych to nedokázala dělat s někým, koho bych nemilovala. Luisa, co ty víš? Ale přála bych ti to. Měla bys v životě rozhodně méně problémů. Renata a Luisa prostřeli a odcházejí levými zadními dveřmi. V pravých horních dveřích se objeví Ulč, rozhlédne se a když nikoho nevidí, opět zajde. Levými zadními dveřmi se vrací Renata a Luisa. Renata nese v náručí několik lahví piva, Luisa nese tác se skleničkami a otvíráky. Jdou ke stolu a pokračují v přípravě tabule. Renata. Je pravda, že když spolu mají něco dva, kteří se nemilují, je pravděpodobnější, že se po té věci zamiluje ona do něho, než on do ní? Luisa. To víš, ženská vždycky víc stíhne k jistotě. Chce mít něco pevného a trvalého. Je prostě orientovaná víc dovnitř, k rodině a domácnosti. A už proto má tendenci ze všeho hned dělat vztah. Renata. Já bych to asi nedokázala dělat ani s někým, koho bych milovala. Luisa. Jsi tak krásně nevinná, Renato. Ale ujišťuji tě, že až poznáš skutečně velkou lásku, stane se to a ty ani nebudeš vědět jak. Připadne ti to totiž najednou tak samozřejmé, tak prosté, tak přirozené a tak čisté. Renata a Luisa rozestavili na stůl skleničky a piva a odcházejí opět levými zadními dveřmi. V pravých horních dveřích se objeví Ulč, rozhlédne se a když nikoho nevidí, opět zajde. Levými zadními dveřmi se vrací Renata a Luisa. Renata nese hrnec s gulášem a naběračkou, Luisa nese ošatku s houskami. Luisa volá večeře. Renata a Luisa jdou ke stolu, postaví na něj hrnec i ošatku a pak Renata podává Luise talíře a Luisa do nich dává naběračkou guláš. Zároveň se zvolna scházejí ostatní. Nejprve pravými horními dveřmi vstoupí Ulč, potom pravými zadními dveřmi Plechanov s houslemi, které si někam odkládá, pak levými zadními dveřmi Albert a nakonec levými dveřmi Bergman. Bergman usedne na své místo v levém čele stolu, po něm usedají i ostatní. Renata otvírá piva a všem nalévá. Když jsou s Luisou hotovi, také usednou. Pauza, všichni hledí na Bergmana, který je duchem nepřítomen. Probere se, až když pochopí, že se na něj čeká. Bergman. Tak dobrou chuť. Všichni dobrou chuť. Všichni začnou jíst. Pauza. Pak levými zadními dveřmi vstoupí Macourková, jde spěšně k místu, kde je připraven zbývající talíř s gulášem, rychle usedá a začíná také jíst. Pauza. Plechanov. Víte, že se k tomuto hradu váže zajímavá legenda? Zjistil jsem to dneska v hradní knihovně. Luisa. Je aspoň strašidelná. Plechanov. Jistá hraběnka, žena jednoho dávného hradního pána, podlehla horoucí lásce svého podkoního a duch hraběte se prý od těch dob mstí všem zamilovaným mužům, kteří se tu objeví. Luisa.
Jak se jim mstí? Plechanov zhazuje je z věže do hradního příkopu. Ulč, nic zvláštního. Jiné hrady mají lepší historky. Plechanov. Fakt ovšem je, že poslední hrabě byl skutečně nalezen mrtev v hradním příkopu. Jelikož se to ale stalo den předtím, než se odtud musel vystěhovat, nabízejí se i jiná vysvětlení. Staří lidé tu událost tady ještě pamatují. Ulč. Až bude z hradního příkopu koupaliště, bude mít duch po ptákách. Plechanov. Já sice na legendy moc nedám, ale musím přiznat, že někdy tady mám dost tísnivé pocity. Luisa, nestraš nás, Kuzmo. Ty máš přece tísnivé pocity všude. Ulč. Mám nápad. Víte, co by mohlo být v tom dvoupodlažním objektu v druhém pásmu občanské vybavenosti u dětských hřišť? Stálá expozice o pověrách a předsudcích. Děti by tak mohly být už od raného věku nenásilně vedeny k vědeckému myšlení. Delší rozpačitá pauza. Pak pravými horními dveřmi vstoupí tajemník, přejde po ochozu a schází po schodišti dolů. Macurková. Dobrý večer, pane tajemníku. Tajemník. Dobrý večer. Macurková. Proč s námi někdy nepovečeříte? Hned by bylo veselej. Tajemník. Myslíte? Tajemník přejde scénu a odejde pravými dveřmi. Pauza. Albert. K Bergmanovi. Pane šéf. Bergman. Copak? Albert. Co chtěli? Bergman. Kdo? Albert. No ti dva od zdola. Bergman. Nesouhlasí s asanací. Prý jim chceme vzít domov. Ulč. To říkají všude, kde se má něco stavět. Kdyby se na to bral ohled, nepostavilo by se nic a nehnuli bychom se civilizačně z místa. Krátká pauza. Albert. K Bergmanovi. Co jste jim řekl? Bergman. Co se mi mohl já říct? Ale mluvil s nimi pan tajemník a ten to nazval nátlakem. Krátká pauza. Ulč. Stejně si myslím, že to děláme blbě. Bergman. Co děláme blbě? Ulč. Jsme tady nahoře zavřeni, něco tu kreslíme, nikdo neví co, a pak vznikají dole nejrůznější divoké představy. Bergman. A co bychom měli podle vás dělat? Běhat s každou skicou na náves? Ulč. To ne, ale uspořádat například sérii přednášek, v nichž bychom těm lidem populární formou řekli, že sledujeme jediný cíl, aby se jim žilo líp. Když se jim srozumitelně vysvětlí, oč snaží budou mít život, když tu bude dálkové vytápění, pořádný kulturní dům, centrální prádelna, sušárna a smetiště, určitě to pochopí a budou nás podporovat. Vždyť oni snad vůbec nevědí, že žijí ještě v minulém století. Albert, nezlobte se, pane kolego, ale já... Ulč, nesouhlasíte? Albert, já bych řekl, že ty lidi máte za hloupější, než jsou. Myslíte si, že ještě nikdy neviděli soudobé sídliště? Ulč, to jistě viděli. Albert, a divíte se jim pak, že z nás mají hrůzu? Já ne. Ulč, chápu, že neinformovaný vesničan může na základě vzhledu několika zbabraných sídlišť v okolí odsuzovat šmahem celou moderní architekturu. Vy jste ale, pokud vím, vystudovaný architekt. Luisa. Vždyť on neříkal, že s tím souhlasí. Říkal jen, že se jim nediví. Ulč. To je to též. Albert. Netvrdím samozřejmě, že se nemá stavět. Ulč. A jak se má tedy stavět? Jako ve středověku? Albert, to bychom ani neuměli. Ulč, umíme naštěstí jiné věci, čímž nemám na mysli pochopitelně jen lehkou prefabrikaci nebo umělé hmoty. Albert, a co tedy? Ulč, vám ve škole neřekli, že tu byly už celé generace skvělých avantgardních architektů, kteří se dokázali opravdu hluboce, na pozadí všeho, co dnes ví lidstvo o svých výhledech, zamyslet o tom, jak by mělo vypadat město budoucnosti? Dokážeme-li dnes účelně a zároveň esteticky provázat nová města rychlými komunikacemi, moderní obchodní sítí, pásy, zeleně, odpočinku i zábavy, proč bychom měli nechávat lidi žít v brozích? Z úcty k minulosti? Albert, právě proto, pane kolego, že nás o tom všem učili, chápu ty lidi dole. Ulč, tomu nerozumím. Albert, cítí totiž lépe než vy, jak to je s tím lepším životem komplikované a že nestačí prostě jim ho naplánovat. Ulč, takže podle vás je urbanismus nesmysl. Albert, to ne. Chci jen říct, že města,
Taková, v níž se dá žít, vznikala po staletí jako kus přírody, jsou dílem mnoha generací, tiše sbíraných a děděných zkušeností. Je to věc, jak bych to řekl, no prostě historicky se vyvíjejícího cítění mnoha, často i docela anonymních lidí, pokorných před vším, co je přesahuje. Ulč, před čím? Konkrétně prosím. Albert, myslím tím respekt k rázu krajiny, řádu přírody, k dědictví předků, k tomu druhu krásy, který roste z dlouhého spolubytí mnoha rozličných jedinců. Ulč Hergot, ale my přece... Plechanov, pane kolego, nechte ho přece domluvit. K Albertovi, pokračujte. Albert, já už končím. Šlo mi jen o to, že to všechno se nedá jen tak mávnutím ruky smést jako stará veteš a nahradit výmyslem jediného mozku. Nikdo z nás nemá recept na všeobecné štěstí a právo podle něj lidem kompletně zorganizovat život. Ulč, kdo tady první navrhl jít dolů mezi lidi a dělat tam přednášky a diskuze? Albert, na co by vám byly diskuze, když jste si předem jistý, že ti lidi nemají pravdu? Já bych se prostě na ně tak nepovyšoval. Vždyť ta ošklivá sídliště, která oni znají, a zničený kraj kolem nich, to není jen nějaké nedopatření. Svým způsobem, ne výhradně, to samozřejmě ne, ale svým způsobem to je vlastně docela logický produkt domýšlivosti architektů, kteří si mysleli, že pochopili, jak funguje život. Podle mého názoru není vůbec náhoda, že ze snu o ideálním městě budoucnosti zbyl nakonec jen ideální kurník. Ulč. To všechno jsou, pane kolego, jen kavárenské banality, sice dneska velmi módní, ale vůbec ne nové. Návrat k minulosti, úcta k tradici a tak dále, staré ideje všech konzervativců a zpátečníků. Tváří v tvář dosaženému stupni vědeckého a technického pokroku, tváří v tvář soudobé populační explozi, v éře čipů a kosmických raket, tváří v tvář této první vskutku globální civilizaci a všem ohromným problémům, před něž nás staví, tváří v tvář tomu všemu nám tu radíte, abychom šli prostě od toho a nechali to svému osudu. Albert, varuju jen před sebevědomou jistotou, že náš rozum může na všechno vyzrát. Nemůže. A právě dnešní svět, který jste tu tak barvitě líčil, to jasně dokazuje. Život nezlepšíme tím, že ho zmanipulujeme. Naším posláním není jménem lepší budoucnosti rozsévat nicotu a smrt. Ulč. Nechápu, co vlastně doporučujete. Albert. To je přece jasné. Přiměřenost, lidská měřítka, skromnost, úctu k životu, jaký je, k jeho nenaplánovatelné pestrosti, k jeho tajemství. Krátká napjatá pauza, pak se všichni obrátí zvědavě na Bergmana. Bergman. Líbí se mi, přátelé, když svá stanoviska takto ostře vyhrocujete. Debata je potom živější a spíš z ní něco vzejde. Ta dnešní mě osobně dala hodně. S novou naléhavostí si po ní uvědomuji, že naším posláním není násilně lidem vnucovat jakési své megalomanské utopie. K tomu bychom ostatně dnes neměli naštěstí ani realizační možnosti. A že tím méně máme právo rezignovat na vlastní rozum a spoléhat se, že tradice a spontánní tvořivost anonymních lidí vyřeší za nás složité urbanistické problémy dneška. Nezbývá nám tudíž, než citlivě hledat taková architektonická řešení, která by byla v souladu jak s nároky, úkoly a možnostmi doby, tak s přirozenou a centrálně nenaplánovatelnou pestrostí života. Jsem pro pokrok, ale pro pokrok s lidskou tváří. K Macourkové. Co o tom soudíte vy, kolegyně Macourková? Macourková pokrčí neurčitě rameny. Bergman vstane, pokyne přítomným a pak zvolna odchází po schodišti k levým dveřím, jimiž odejde. Ostatní také vstávají, Renáta a Luisa začnou uklízet nádobí po večeři, Ulč stoupá po schodišti na ochoz, Plechanov uchopí své housle a plácne přátelsky Alberta do zad. Plechanov. Dobrý, moc dobrý. Albert je v rozpacích, Plechanov odchází pravými zadními dveřmi. Levými zadními dveřmi zároveň vstoupí tajemník a zamíří ke schodišti. Macourková, pane tajemníku. Tajemník, ano. Macourková, měl byste se vyspat. Tajemník, nemějte strach. Macourková, přeju vám hezké sny. Tajemník kývne, jde po schodišti k levým dveřím a odejde jimi. Renáta a Luisa odnášejí první část nádobí levými zadními dveřmi.
Za nimi odchází týmy s dveřmi Macourková. Ulč se zastaví na ochozu a obrátí se dolů k Albertovi. Ulč, nechápu, proč jste se s takovými názory dával vůbec na tohle řemeslo. Albert, abych bránil život tam, kde vy ho ohrožujete. Ulč, nebráníte život, ale pomysly, poklona. Ulč odejde pravými horními dveřmi. Levými zadními dveřmi se vrací Renáta a Luisa. Renáta pohledne kradmo na Alberta, který však hledí na Luisu. Renáta a Luisa uklízejí zbytek nádobí. Albert, nepotřebujete pomoct? Luisa, díky, Alberte, zvládneme to. Renáta a Luisa odnášejí levými zadními dveřmi zbytek nádobí. Levými horními dveřmi vstoupí zároveň tajemník. Sejde po schodišti a zamíří k pravým zadním dveřím. Albert, pane tajemníku. Tajemník se zastaví. Tajemník, co pak? Albert, kde jsou? Tajemník, kdo? Albert, ti dva zástupci občanů. Tajemník, proč vás to zajímá? Albert, tak. Tajemník, jsou zajištěni. Albert, tedy v hladomorně. Tajemník, nebojte se, hlad tam nemají. Ale když už o nich mluvíte, rád bych se vás taky na něco zeptal. Albert, prosím. Tajemník, nevíte náhodou, kdo jim to psal? Albert, nevím. Tajemník, skutečně nevíte? Vzpomínejte dobře. Albert, skutečně nevím. Tajemník, no uvidíme. Tajemník odejde pravými zadními dveřmi. Albert zadumaně projde místností, pak těžce dosedne na židli. Levými zadními dveřmi vstoupí Renáta a Luisa. Luisa, tak dobrou noc, Renáto, a díky za pomoc. Renáta, dobrou noc. Renáta vyjde po schodišti k levým dveřím, zastaví se na odpočívadle a pohledne kradmo na Alberta, který však její pohled nezaregistruje. Renáta odejde levými dveřmi. Luisa přistoupí k Albertovi, pohladí ho po vlasech a přisedne si k němu. Luisa, rozparádil ses. Albert, vždycky se nechám tak hloupě unést. Luisa, to je dobře, aspoň někdo tu říká, co si myslí. Albert, bude z toho něco? Luisa, kdyby něco hrozilo, zde někdo uvede na pravou míru. Dohlédnu na to. Albert, děkuji. Pauza. Luisa, trochu ti závidím. Albert, mě? Co prosím vás? Luisa, mládí. Albert, vždyť nejste stará. Luisa, tu neskaženost světem. Albert, ani skažená. Luisa, vedle tebe si tak připadám. Kdysi jsem vedla podobné řeči. Všichni jsme je vedli. Albert, i kolega Ulč? Luisa, ach, ten vedl zase ty své, ale taky s větším zápalem. Pauza. Albert, co mám dělat? Luisa, zůstaň sám sebou. Albert, víte, mně to připadá celé trochu neskutečné. Ten hrad tady, ta asanace, ti lidé, jako by snad ani nebyli živí. Spíš mi připomínají postavy z nějaké schematické divadelní hry. Člověk ví předem, co řeknou i co udělají. Luisa, až tě život naučí být opatrnější, pochopíš, že musíš být opatrnější i v úsudcích o lidech. Teď ale ta příkrost k tobě patří a je dobře, že nás takhle vidíš. Albert, vás se to netýká. Luisa, mě ne? Proč ne? Albert, nevím, něco zvláštního z vás vyzařuje. Cítím, že kdybych se dostal do úzkých, budete se mnou cítit. Luisa, jako maminka? Albert, ach ne, tak jsem to nemyslel. Luisa, nemusíš se omlouvat. Pauza. Albert, představte si, že je dali do hladomorny. Luisa, to se dalo čekat. Albert, nešlo by pro ně něco udělat? Luisa, zeptám se Zdeňka. V pravých zadních dveřích se objeví Plechanov s houslemi, které si soustředně přikládá klíci. Luisa a Albert ho nevidí, Luisa vstane, Albert také vstane. Luisa, jdi spát, Alberte, a už se ničím netrap. Albert, díky. Luisa políbí Alberta na čelo. Albert je v rozpacích, trochu zmateně couvá k levým zadním dveřím. Luisa se na něho usmívá, kynou si. Albert posléze vycouvá levými zadními dveřmi. Plechanov zároveň začíná tiše hrát lyrickou melodii. Luisa k němu vzhlédne. Luisa, hodný chlapec, viď? Plechanov, a miluje tě. Luisa, myslíš? Plechanov, v těchto věcech se nepletu. Plechanov zesílí hru. Opona padá, housle zní za ní během pauzy. K
Konec druhého jednání. Třetí jednání. Když se otevře opona, jsou na scéně Plechanov a Albert. Plechanov ještě chvilku hraje, pak přestane a odloží housle. Krátká pauza. Albert. Představte si třeba takovou situaci. Stojíte před nějakým závažným rozhodnutím, víte, že výhodnější by pro vás bylo udělat věc A, ale zároveň vám jakýsi hlas říká, že správnější by bylo udělat věc B. Levými dveřmi vstoupí Renáta s táckem, na němž jsou dvě kávy, zaměří zvolna po schodišti nahoru, když však slyší, o čem Albert mluví, zpozorní, zastaví se a poslouchá. Albert. Na tom hlasu, který sice slyšíte jen v sobě, ale přitom se kupodivu cítíte být spíš jeho adresátem než autorem, vám přitom nějak záhadně záleží. Rád byste udělal to, co od vás chce. A pokud se nakonec rozhodnete, že to přeci jen neuděláte, pokoušíte se mu to aspoň nějak vysvětlit, obhájit se před ním, získat si jeho souhlas. Musíte to přece znát. Renáta s kávou rychle odejde levými horními dveřmi. Pravými horními dveřmi vyhlédne Ulč, Renátu však už nezahlédne, zmizí tedy opět za dveřmi. Plechanov. Dobrá, a co dál? Albert. Co jiného je ten záhadný hlas ve vás, jehož nesouhlas tak těžce nesete a z jehož uznání máte takovou radost, než on? Plechanov. Řekl bych, pane kolego, že to je všechno drobátko komplikovanější. Levými horními dveřmi vstoupí Renáta s prázdným táckem. Schází po schodišti dolů, na odpočívadle se však opět zastaví a poslouchá. Albert. Je to samozřejmě komplikovanější, ale základ vidím já osobně v těchto věcech. Jak bychom vůbec věděli, že je něco dobré, kdybychom necítili nad sebou či mimo sebe nějaké měřítko? Nic, co je v nás dobré, není přece jen z nás. Je to náš souzvuk s čímsi, co tu bylo už před námi a co tu bude i po nás. Řekl bych odvždycky a navždy. Prostě s něčím, co nás dalekosáhle přesahuje. Neumím o těchto věcech moc mluvit, ale připadá mi to všechno tak samozřejmé. Renáta náhle vyhrkne. Mně taky. Renáta se sama sebe lekne a ze samých rozpaků odběhne levými dveřmi. Albert za ní překvapeně hledí. Krátká pauza. Plechanov. Miluje vás. Albert, mě? Nesmysl. Plechanov, v těchto věcech se nepletu. Ale zpátky k vaší přednášce. Ten hlas, o němž mluvíte, je dnes bohužel u většiny z nás jen takový hláseček z komíráček, takže ho celkem snadno ukecáme. Přál bych si, aby vám to vydrželo. Moc vám to sice život neusnadní, ale snad není pro vás zcela bez významu, že tu je jistý podivín s houslemi, kterého možná už jen vaše výdrž chrání před definitivní jistotou, že je všechno definitivně v prdeli. Plechanov uchopí své housle, plácne přátelsky Alberta dozad a odejde pravými zadními dveřmi. Albert za ním trochu překvapeně hledí. Levými dveřmi vstoupí Bergman a Luisa a scházejí dolů. Bergman. Buďte zdrav, příteli, tak jak? Albert. Dobré jítro, co myslíte? Bergman. Doufám, že jste už vychladl. Albert. Omlouvám se, jestli jsem včera trochu to... Bergman. Neomlouvejte se, já se na vás nezlobím. Jen bych vám rád docela přátelsky poradil, abyste se, aspoň před některými kolegy, přeci jen raději vyjadřoval opatrněji. Víte, říct lze lecos. Já osobně dokonce vítám, když jsem zavane občas trochu čerstvějšího vzduchu. Běží jen o formu. Trochu víc taktiky by bylo nejen v zájmu vašem, ale konec konců i v zájmu věci, o kterou vám jde. No však mi jistě rozumíte. Albert. Ano, jistě. Kratší rozpačitá pauza, Albert pohlédne na Luisu, Luisa se na něho usměje, Albert sklopí zrak a vycouvá levými zadními dveřmi. Bergman s Luisou usednou. Bergman. Budou s ním ještě komplikace. Luisa. Doufám, že si s nimi poradíš. Bergman. Že ho tu udržím. Luisa. Bergman. Žehlit, urovnávat, obhajovat, vysvětlovat, manévrovat a místo vděku za to sklízet jen posměch. Myslíš, že mě to baví? Ani nevíš, jak rád bych si to s tím chlapcem vyměnil. Říkat si bez servítku cokoliv a spoléhat, že se vždycky najde nějaký stárnoucí trouba, který člověka z toho vyseká. Nebylo by to krásné? Luisa, buď rád, že tu někoho takového máš.
Bergman, líbí se ti, viď? Luisa je opravdový. Bergman, a urostlý. Luisa, to taky. Bergman, chápu tě. Ostatně co, jen ignorant by neočekával u dámy tvého věku a založení zvýšenou vnímavost v tomto směru. Luisa, a ještě větší ignorant by mohl očekávat u pána tvého věku a založení jinou interpretaci mých slov než slistce jednodimenzionální. Pauza. Luisa, jak je, Bergman, v určitém ohledu líp. Luisa, v jakém ohledu? Bergman, byl jsem ráno na věži. Luisa, meditovat? Bergman, to taky. Hlavně jsem se ale díval dolů. Zajímalo mě to v souvislosti s tou legendou, o níž včera mluvil Plechanov. Luisa, a co jsi zjistil? Bergman, že by to bylo snadné a jisté. A že bych to dokázal. Pravými horními dveřmi vstoupí tajemník, rychle přejde po ochozu, se běhne k levým dveřím a odejde jimi. Krátká pauza. Luisa, promluvíš s ním? Bergman, o čem? Luisa, no přece o těch dvou v hladomorně. Bergman, až k tomu bude příhodná chvíle. Zdá se, že teď má nějaký fofr. Pauza. Bergman, tebe to nezajímá? Luisa, co? Bergman, říkal jsem cosi o věži. Luisa, znovu jsem o tom všem přemýšlela. Bergman, a k čemu jsi dospěla? Luisa, že to je asi opravdu složitější, než jsem si myslela. Bergman, konečně. Luisa, nevím, do jaké míry jde o věc metafyzickou. Rozhodně to ale není jen věc psychologická. Řekla bych, že to je věc existenciální. Navenek hraješ celkem obstojně roli moudrého ochránce našeho ateliéru před vřavou světa, kde si hluboko v sobě však tušíš, že ta role je jen vznešený pláštík, za nímž se skrývá docela obyčejné proplouvání docela obyčejného konformisty. Tohle zpochybnění vlastní role je ovšem i zpochybněním vlastní totožnosti a tím samotné existence. Cítíš-li, že celé tvé veledůležité poslání je jen iluzí, pak se tě nutně musí zmocňovat hrůza z toho, že jsi pouhou iluzí i ty sám. Pravými zadními dveřmi vstoupí tajemník, rychle přejde místností, vyběhne po schodišti a odejde levými horními dveřmi. S takovým vědomím se ovšem dá těžko žít. A tak jsi musel najít náhradní způsob, jak se ubezpečovat o tom, že žiješ, že jsi skutečný, že jsi člověk. A kde jinde si ho mohl najít, když veřejný prostor selhal, než ve svém soukromí? Čili svými privátními úzkostmi, depresemi a myšlenkami na smrt si jen znovu a znovu dokazuješ, že jsi člověk a ne pomysl. Levými dveřmi vstoupí tajemník, se běhne dolů a rychle zamíří k pravým zadním dveřím. Bergman k tajemníkovi. Děje se něco? Tajemník. Zatím ne. Tajemník odejde pravými zadními dveřmi. Luisa. Malé je ovšem v tom, že jde jen o náhražku, že to je celé zástupné, že si tím exhibováním na poli osobních tísní jen uměle vynahrazuješ svou absenci na poli veřejné odvahy. Pácháš tím de facto jen další podvod na sobě samém, unikáš jen do nové iluze, vyrážíš jen klín klínem. Dříve nebo později to pochopíš a uvědomíš si, že jsi vlastně celý složen jen z iluzí, náhražek a výpůjček a že už další klíny nejsou. V tom okamžiku se tě teprve zmocní skutečná beznaděj a skutečná touha umřít. A v tom okamžiku se také začnu teprve o tebe vážně bát. Krátká pauza. Pak začne najednou Bergman vzlikat jako dítě. Luisa na něho chvilku rozpačitě hledí, pak k němu přistoupí a začne ho něžně líbat na uslzené oči. Luisa. No tak, vzmuž se. Nechtěla jsem ti ublížit. Chtěla jsem ti naopak pomoct. Levými zadními dveřmi vstoupí tajemník. Luisa odstoupí od Bergmana. Bergman si rychle utírá uplakané oči. Tajemník k Bergmanovi. Jsou všichni architekti v objektu? Bergman, ano, proč? Tajemník, tak je prosím, ihned svolejte. Bergman, něco se děje? Tajemník, hned uvidíte.
Tajemník rychle odejde pravými dveřmi, nechá je však za sebou otevřené. Bergman přistoupí ke schodišti a volá k levým dveřím. Bergman volá: Renato! Levými dveřmi vstoupí Renata a stane na odpočívadle. Bergman: Svolejte prosím všechny. Renata: Nahned? Bergman: Jo. Renata se běhne po schodišti dolů a zamíří k levým zadním dveřím. Pravými horními dveřmi vstoupí na ochos Ulč. Ulč k Renatě: Musím s vámi mluvit, Renato. Renata: Teď nemám čas. Vy ostatně také ne. Je totiž porada. Ulč: Tak po poradě, ano. Renata odejde levými zadními dveřmi. Ulč zvolna schází dolů. Levými zadními dveřmi vstoupí Albert, za ním jde Renata, která přejde k pravým zadním dveřím, jimiž odejde. V tom začne za scénou divoce štěkat pes. Všichni přítomní stojí a zvědavě hledí do pravých dveří. Pravými zadními dveřmi se vrátí Renata, za ní se šourá Plechanov s houslemi, které někam odkládá. Oba zůstanou stát a hledí rovněž do pravých dveří. Po chvilce štěkot stichne. Krátká, napjatá pauza. Tajemník za scénou: Nazdar. První inspektor za scénou: Čau, Myšáku. Máš to tam všechno? Tajemník za scénou: Jasně. Levými zadními dveřmi vběhne udýchaná Macorková. Krátce na to vstoupí pravými dveřmi první inspektor. Je to Černoch. Za ním jde tajemník, který za sebou dveře zavře. Oba se zastaví na schůdkách. První inspektor se s úsměvem rozlíží po přítomných. Ti jsou trochu zmateni. První inspektor: Čau. Bergman nejistě: Čau. Krátká pauza. Tajemník: Mám milou povinnost představit vám našeho nového inspektora, který vystřídal starého inspektora, který odešel na odpočinek, který si zaslouží. Kolega nový inspektor se přišel s vámi seznámit a říct vám pár slov o tom, jak vidí věci on. První inspektor: Tak za prvé, posaďte se. Všichni rozpačitě usednou kolem stolu. První inspektor si sedne na schůdky u pravých dveří. Tajemník usedne vedle něho. První inspektor: Za druhé, nečekejte žádnej dlouhej otravnej proslov. Na to já moc nejsem. Keců jsme si už užili dost. Všichni se zdvořile zasmějí. Za třetí, zapomeňte na strach. Když se budem furt bát jeden druhýho, nevyhrabem se z toho sajrajtu nikdy. Macurková: Promiňte, pane inspektore, ale věcná poznámka. Nemáte chuť na kafe? První inspektor: Vykašli se na to. Tak dobrý kafe, jaký jsem měl ráno u mámy, mi bez tak neuděláš. Všichni se zdvořile zasmějí. Jsem sice novej, ale nejsem zas úplně blbej. Vím, jak to chodilo. Nařídili vám, co máte dělat, a vy museli držet hubu, ať se vám to líbilo nebo ne. A když jste si ji přesto otevřeli, zametli s váma. Nemám pravdu? Všichni rozpačitě přikývnou. Takhle to dál dělat nebudem. Jste do prdele architekti, teda fachmani, a není možný, aby vám do práce kecal někdo, kdo o tom hovno ví. Celá ta asanace to byl mezi náma takovej dost blbej nápad. Víte to vy, vím to já, věděj to i ty lidi dole. Lepší byty? Jo. Vodovod? Jo. Kanalizace? Jo. Ale to neznamená, že se musí všecko splanírovat a zasvinit nějakejma panelama. Ono by to tak bylo jednodušší, to jo. Ale taky ošklivější, nebo ne? Všichni rozpačitě přikyvují. Nehledě k tomu, že každý člověk je jiný a chce žít po svým a ve svým. Jeden má tu svou holubárnu, druhej ty svý králíky. A proč jim to hergot brát? Víte, já jsem vocať, takže vím, o čem mluvím. Ale abych to moc neprotahoval. Žádná asanace nebude. To samo sebou neznamená, že jste tu zbytečný. Naopak, jsme rádi, že vás tu máme a bude fajn, když tu ještě pobudete. Rozhodněte si sami, co budete dělat. Nějaký studie, jak to tady opatrně zvelebit, nějaký průzkum, experimenty a tak. Kecet vám do toho nebudu, věřím vám, že se flákat nebudete a něco pěknýho vymyslíte. Třeba ani ne sem, ale někam jinam, co já vím. A někdo jiný zas přijde třeba s nápadem, který bude pro nás to pravý ořechový. Jak vidíte, jsem sice vocať, ale fakt nejsem úplně blbej. Tak co, rozumíme si? Krátká rozpačitá pauza. Bergman: Myslím, že nebudu mluvit jen za sebe, ale za všechny své kolegy. První inspektor: Promiň, ty seš kdo? Bergman: Jmenuji se Zdeněk Bergman a jsem tu hlavním projektantem. První inspektor: Takže to tady vedeš? Bergman: Ale nemusím, jestli nechcete.
První inspektor. Vo mně nejde. Ukáže na přítomné. Voně jde. K přítomným. Má u toho zůstat? Všichni přikivují. Dobrý, tak pokračuj. Ale jak říkám, bez zbytečných keců. Bergman. Myslím, že nebudu mluvit jen za sebe, ale za všechny své kolegy, když řeknu, že na tento okamžik jsme čekali léta. Architektura potřebuje totiž svobodu jako vzduch. První inspektor. Mý slova. Kdyby se objevil jakýkoliv problém, stačí dát vědět. Nejlíp tuhle přes Myšáka. Ukáže na tajemníka. První inspektor vstává, tajemník i hned také vstává, všichni vstávají. Tak vám držím palce. Albert. Promiňte, pane inspektore. První inspektor. Co je? Albert. Nevím, jestli o tom víte, ale ještě v době, kdy se plánovala asanace, vystoupili někteří občané s její kritikou a byli v souvislosti s tím internováni v hradní hladomorně. Nemohla by být teď tato nespravedlnost napravena? První inspektor k tajemníkovi. Pustě domů, Myšáku. Tajemník. Voba. První inspektor. Jasně. K přítomným. Tak čau. Všichni čau. První inspektor všem zamává a v doprovodu tajemníka odejde pravými dveřmi. Krátká pauza, všichni vyjeveně civí na pravé dveře. Albert zvolá. Svoboda! Všichni se vzpamatují, začnou se radostně smát, vzájemně si blahopřejí a objímají se. Plechanov. Jsem zvyklý na lecos, ale že se dožiju tohodle, to jsem si opravdu nemyslel. K Bergmanovi. Ty jo, Zdeňku? Bergman, ne. Luisa. Není to všechno jen nějaká halucinace? Albert, muselo to přijít. Život se natrvalo potlačovat nedá. Plechanov, hlavně, aby to vydrželo. Bergman, musí to vydržet. Albert, teď už se nemáme na co vymlouvat. Bergman, takový okamžik člověka potkává jednou za život. Všichni se zvolna uklidňují, někteří usedají ke stolu, Renáta stojí opodál. Krátká pauza. Ulč, nevím, jestli to bude teď znít zrovna populárně. Luisa, neříkejte, že z toho nemáte taky radost. Ulč, ale mám, samozřejmě, že mám. Jen se bojím, abychom nevylili s vaničkou i dítě. Bergman, nerozumím vám. Ulč, rozchod s nekvalifikovaným řízením výstavby je jedna věc. A rezignace na racionální urbanistické myšlení věc druhá. Luisa, copak tady někdo na něco rezignuje? Ulč, zatím ne, ale určitě to tím směrem leckoho spotáhne. Pokud jde o mne, říkám rovnou, že odmítnu účast na čemkoliv, co by mělo městskou architekturu vrátit k živelné, chaotické a ve svých důsledcích asociální výstavbě minulého století. Bergman. Něco takového přece nikdo nechce. Myslím, pane kolego, že zbytečně sejčkujete. Ulč. Byl bych rád, kdyby to bylo jen sejčkování. Říct jsem to ale musel. Ze všeho nejdůležitější totiž teď je, aspoň podle mého názoru, aby se odpor proti centralismu nezvrhl v odpor proti koncepčnosti vůbec. Plechanov. Když vy vidíte pořád jen dvě možnosti, pořádek Acanasí a sídlišť, anebo bordel. Albert. Přesně. Kdo prosazuje pluralitu proti uniformitě, neprosazuje tím přece chaos proti koncepčnosti, ale život proti smrti. Ulč. Nemám nic proti pluralitě. Upozorňuji jen, že svoboda není nezodpovědnost. Bergman. Souhlasím. Proto také nechápu tuto chvíli jako výzvu k neodpovědnosti, ale naopak jako příležitost k tomu, abychom konečně naplno uplatnili svou vlastní tvůrčí odpovědnost. Je to úkol mravní. Musíme postavit pravdu proti lži, odvahu proti konformitě, svobodu proti útlaku. Čím statečnějšími budeme lidmi, tím lepšími budeme architekty. A nebo jsme snad nestavili dosud tak špatně hlavně proto, že jsme nedokázali trvat si na svém? Samozřejmě, někteří budeme vždycky tíhnout spíš ke globálnějším řešením a někteří naopak k svébytným detailům a atypickým prvkům. Hlavní ale je, že všichni budeme dělat to, co chceme, a ne to, co je nám vnuceno. Naše projekty by se od této chvíle měly rodit v atmosféře svobodné diskuze, vzájemné tolerance, dobré vůle a dělné spolupráce. Jen na nás teď záleží, zda takovou atmosféru skutečně vytvoříme a zda si ji eventuálně i uhájíme. Plechanov, neměla by už platit žádná tabu. Albert, strach už nesmí vítězit nad pravdou. Bergman, poslušnost nad odpovědností. Luisa, a blbost nad svobodou. Bergman k Macourkové. Co o tom soudíte vy, kolegyně Macourková? Macourková neurčitě pokrčí rameny. Krátká pauza.
Luisa, můžem přinést čampus? Bergman s úsměvem přikývne, Luisa kývne na Renatu a obě pak odkvapí levými zadními dveřmi. Pravými zadními dveřmi zároveň vstoupí tajemník a za ním první a druhý delegát. Bergman zvolá k delegátům. Zdravím vás na svobodě, přátelé. Neříkal jsem vám, že nic není, jak se to upeče. Už se nemusíte bát, že vám zničíme domov. První delegát, děkujeme. Bergman, naopak, my děkujeme vám. Věc, o kterou jste se svým neohroženým postem zasloužili, je i naší věcí. Pozdravujte všechny dole. První delegát, nashledanou. První a druhý delegát, následování tajemníkem, zamíří k pravým dveřím. Macurková, pane tajemníku. První a druhý delegát odejdou pravými dveřmi, tajemník se v nich zastaví a obrátí. Tajemník, ano. Macurková, nepřipijete si s námi, bude šampaňské. Tajemník, nemohu, jsem abstinent. Čau. Macurková, čau. Tajemník odejde pravými dveřmi. Levými zadními dveřmi zároveň přicházejí Luisa a Renata. Luisa nese táce s klenkami a Renata má v rukách a v náručí 4 láhve šampaňského. Luisa rozdává všem sklenky, Bergman a Plechanov si berou od Renaty 2 láhve, 2 zbývající staví Renata na stůl. Bergman a Plechanov láhve otevírají a po příslušném výbuchu rychle všem nalévají. Bergman pozvedá sklenku. Na svobodný rozvoj architektury a urbanismu. Všichni přiťukávají si a přitom volají sláva. Všichni vypíjejí své sklenky, Bergman a Plechanov všem znovu nalévají. Plechanov pozvedá sklenku. Abychom už nikdy nemrzačili města a neničili krajinu. Všichni přiťukávají si a přitom volají sláva. Všichni vypíjejí své sklenky, Bergman a Plechanov všem znovu nalévají. Luisa pozvedá sklenku. Abychom se už nikdy nemuseli bát. Všichni přiťukávají si a přitom volají sláva. Všichni vypíjejí své sklenky, Bergman a Plechanov všem znovu nalévají. Albert pozvedá sklenku. Ať zhyne asanace. Sláva životu. Všichni přiťukávají si a přitom volají sláva. Všichni vypíjejí své sklenky. Plechanov uchopí housle a začne hrát Strausův valčík na krásném modrém Dunaji. Bergman uchopí Luisu, Ulč Renátu a Albert Macurkovou a všichni začnou tančit valčík. Po chvíli se páni vymění mezi sebou partnerky. Bergman teď tančí s Macurkovou, Ulč s Luisou a Albert s Renatou. Plechanov zrychlil hru, tanec je divočejší a bohatší na figury. Po chvíli se páni opět vymění mezi sebou partnerky. Bergman teď tančí s Renatou, Ulč s Macurkovou a Albert s Luisou. Plechanov opět zrychlil hru, tanec je ještě divočejší a ještě bohatší na figury. Po delší chvíli, když jsou všichni tančící už viditelně vyčerpáni a poněkud se začínají vlivem šampaňského motat, vracejí se postupně ke stolu, udýchání usedají, Plechanov přestává hrát a odkládá housle. Krátká pauza. Pak Luisa uchopí 2 další láhve a podaje Bergmanovi a Plechanovovi. Ti je i hned otevírají a všem opět nalévají. Albert pozvedá sklenku. Architekti všech zemí, spojte se. Všichni volají sláva. Všichni vypíjejí své sklenky, Bergman a Plechanov všem znovu nalévají. Ulč pozvedá sklenku. Tajemníci všech zemí, odejděte do jiných zemí. Všichni volají sláva. Všichni vypíjejí své sklenky, Bergman a Plechanov všem znovu nalévají. Luisa pozvedá sklenku. Lidé všech zemí, milujte všechny země. Všichni volají sláva. Všichni vypíjejí své sklenky, Plechanov uchopí opět housle a začne hrát divoký čardáš. Luisa vyskočí na stůl a začne na něm tančit. Ulč se skácí na zem, Macurková ho vezme za nohy a táhne, sama se přitom motajíc k levým zadním dveřím, jimiž ho posléze odtáhne. Bergman mezi tím vstal, uchopil láhev a polévaje si zbytkem šampaňského hlavu, motá se ke schodišti. Když k němu dorazí, samozřejmě o ně zakopne a spadne na zem. Renáta, která zřejmě pila nejmíň, k němu přiběhne, pokouší se ho postavit, což se jí nakonec podaří aspoň do té míry, že si může dát kolem krku jeho paži a táhnout ho po schodišti k levým dveřím, jimž s ním pak odejde. Luisa tančí na stole stále vášnivěji a vyzývavěji. Albert sedí u stolu a fascinovaně na ní hledí. Hudba náhle skončí disharmonickým akordem. Plechanovovi vypadly housle z ruky, protože i on ztratil nad sebou vládu. Hlava mu klesla na prsa a on okamžitě usnul a začal chrápat. Luisa přestane tančit, směje se, dosedne na stůl do blízkosti Alberta a obrátí se k němu. Luisa, ahoj. Albert, jste báječná.
Luza se rozesměje, uchopí polystyrénový model hradu s podhradím, který stojí na stole, narazí si ho na hlavu jako jakýsi extravagantní klobouk, přehodí si vyzývavě nohu přes nohu a zaujme pózu kurtizány. Albert na to nereaguje, uchopí ji za ruku a začne rychle mluvit, nevšímaje si Plechanovova chrápání, které celý jeho následující proslov bude zvukově podbarvovat. Luizo, vím, že ze mě máte asi legraci, ale já mluvím smrtelně vážně. Miluji vás.

nešťastného šampaňského. Jste moje sluníčko, já nechci nic víc, než aby aspoň jediný jeho paprsek na mne z dálky dopadal. To mi úplně stačí k životu. Netušil jsem, co je to láska. Je to propast, kterou člověk letí, aniž má na svůj let sebe menší vliv. Rozbuší se mi srdce, kdykoliv vás zahlédnu. Chovám se jako sextán. I teď mluvím jako sextán. Prosím vás, pomozte mi nějak, zničte to ve mně, pošlapte to, vysmějte se mi. Řekněte to panu šéfovi, řekněte to všem, vyprávíte to jako bizarní anekdotu. Vidím vás pořád a všude. Už několik dní jsem nenakreslil ani čárku. Denně se mi o vás zdají mučivé sny. Včera jsem s vámi byl například na Houbách u Machoninů, to jsou mi spolužáci z fakulty. Nenávidím se za to, že to v sobě nedokážu ovládnout a potlačit. Myslel jsem si, že jsem chlap a byl jsem hrdý na svou pevnou vůli a najednou se zmítám v citech, kterým sám pořádně nerozumím. Vlastně to nejsou city, to je špatné slovo, je to něco víc, něco mimo mne, běs, který mne posedl. Jste jediný pevný bod mého vesmíru. Osa kolem níž se točí, zdroj jeho skutečnosti a smyslu. Nechápu, proč ne Bůh tak to zkouší. Během Albertova vyznání si Luisa zvolna sundala svůj klobouk, zvážněla, vystřízlivěla, pak začala slzet a teď Alberta přerušila hlasitým pláčem. Sedí na stole schoulena do klubíčka a zakrývá si obličej dlaněmi. Albert zmateně vstane, neví, co má dělat, pak opatrně přistoupí k Luisa a něžně ji pohladí po vlasech. Ona se k němu náhle obrátí a stále plačí, ho k sobě přitiskne, zlíbe a pak šetrně odstrčí. Konečně se ovládne, přestane plakat, utře si oči a pokusí se o úsměv. Luisa, promiň, jsme oba blázni, opilí blázni. Albert, ublížil jsem vám. Luisa, ach ne. Albert, proč pláčete? Luisa, tomu bys nerozuměl. Albert, řekněte mi to, prosím. Luisa, sama nad sebou. Luisa se na Alberta smutně usměje, vstane, přistoupí k němu, obejme ho a začne něžně líbat. Albert má zavřené oči a stojí jako omámen. Levými dveřmi vstoupí Renata. Když spatří Luisu a Alberta v obětí, strne a vyděšeně na ně zírá. Luisa naposled políbí Alberta, odstoupí od něho a s úsměvem na něho hledí. Albert má stále ještě zavřené oči. Luisa tiše. Alberte. Albert otevře oči. Jsem rozumná holčička a ty musíš být rozumný chlapeček. Slib mi, že budeš rozumný chlapeček. Albert neznatelně přikývne. Renáta začne tiše vzlikat. V tom se rozletnou levé zadní dveře a na scénu jimi vletí Ulč jen v košili a ve spodkách. Za ním letí jeho kalhoty a bílý plášť. Ulč se zastaví, rozhlédne a když uvidí Renátu, zvolá k ní. Ulč zvolá. Já mám taky pohlavní put. Renáta, přemáhají si vzlikot. Vím, že ho máte. Plechanov se náhle vylekaně probudí. Zřejmě se mu něco hrůzostrašného zdálo. Okamžik hledí vytřeštěně před sebe, pak se jakž tak vzpamatuje, vezme své housle a začne hrát opět na krásném modrém Dunaji. Opona padá, hudba slábne, až docela vymizí. Konec třetího jednání. Přestávka. Čtvrté jednání. Když se v hledišti setmí, ozvou se za oponou opět housle s melodií písně Oči Čornie. Po chvíli se otevře opona. Na scéně jsou Plechanov a Albert. Plechanov má hlavu ovázánu bílým kapesníkem a hraje. Po delší chvíli levými dveřmi vstoupí Renáta a zastaví se na odpočívadle. Plechanov a Albert ji nevidí. Renáta k Plechanovovi. Pane architekte, Plechanov neslyší, hraje dál, pauza. Renata hlasitěj. Pane architekte, Plechanov neslyší, hraje dál, pauza. Renata zvolá. Pane architekte, Plechanov přestane hrát a vzhlédne k Renátě. Plechanov. Mluvíte ke mně? Renata. Ano. Plechanov. Stalo se něco? Renata, pan hlavní projektant se vás nechá ptát, jestli byste mu nedal ještě jeden prášek. Plechanov, je mi líto, ale poslední jsem dal před chvilkou kolegovi Ulčovi. Renata, vyřídím to. Renata odejde levými dveřmi. Plechanov odkládá housle. Plechanov, měl byste s ní trochu promluvit, vidíte přece, jak se trápí. Albert, kvůli mně? Plechanov, samozřejmě. Albert, to mi je líto. Plechanov, chápu, že na to teď nemáte myšlenky. Prožil jsem si to před 20 lety taky. Přesto byste ale mohl. Albert.

Nevím, co jste prožil před 20 lety a vy nevíte, co já prožívám teď. Plechanov, ale vím, totéž, co já tehdy. Studovali jsme spolu a já na tom byl stejně jako vy teď. Jediný rozdíl je, že byla tehdy o 20 let mladší. Albert, vy mluvíte o... Plechanov, samozřejmě. Albert, něco vám říkala? Plechanov, o čem? Albert, o včerejšku. Plechanov, nevím, co se stalo včera. Vím ale, co se děje ve vás. Albert, vědět to můžete, ale chápat těžko. Plechanov, naopak, jedině já to můžu chápat. Když vás tak pozoruju, zdá se mi, že vidím jen mladšího sebe. Mám o vás strach. Albert, proč? Plechanov, nevíte, do čeho se řídíte. Nemám ve zvyku plést se do věcí, do nichž mi nic není, ale aspoň tohle jsem vám říct musel. Albert, když jste začal, tak pokračujte. Plechanov, vaše láska, příteli, jí vábí, přitahuje a vzrušuje, proto se jí nedokáže uzavřít nebo vzepřít. Zároveň ale nedokáže udělat ten poslední bláznivý krok, kterým by to všechno roztěla ve váš prospěch. Vaši lásku bude tedy trvale živit a přitom trvale nenaplňovat. Dříve nebo později se z toho docela pomatete a pak už bude záležet jen na docela nahodilých okolnostech, do jaké tragédie to vyústí. Věřte mi, že vím, o čem mluvím. Albert, u vás to vyústilo do nějaké tragédie? Plechanov, na tom nezáleží. Nejde teď o mě, ale o vás. Když to v sobě ihned nezabijete, nezabijete to nikdy. Leda byste ovšem zabil sám sebe, což, jak pevně doufám, nemáte v plánu. Některé choroby jsou zkrátka od určitého stádia neléčitelné. Albert, láska přece není choroba, zvlášť k takové bytosti. A nebo vy si myslíte, že je zlá? Plechanov, ach ne, vůbec ne. V tom je ale právě kámen úrazu. Kdyby celá ta hra neurčitých příslibů a neúplných odmítnutí, rozdražďujících náznaků touhy a vždy nakonec vítězícího sebeovládání, projevu blízkosti a zároveň signálů nedostupnosti, kdyby to všechno bylo dílem chladnokrevného kalkulu, rozmarnosti nebo obyčejné neodpovědnosti, bylo by to dobré. Prohlédl byste to brzo a snadno si s tím poradil. Nejhorší je, že zkáza, kterou šíří, není důsledkem zlé vůle, ale jejího způsobu bytí. Omlouvám se za to kázání, ale přinutil mě k němu přesně ten hlas, o němž jste tu nedávno tak pěkně hovořil. Pauza. Albert, to je zvláštní. Plechanov, co je zvláštní? Albert, chtěl jste mě varovat a dosáhl jste pravého opaku. Začínám rozumět tomu zvláštnímu smutku, který je v jejich očích. Plechanov, a to vám ji ještě víc přibližuje. Albert, ano. Plechanov, stupňuje to vaši touhu jí pomáhat. Albert, ano. Plechanov, máte pocit, že obětavá nezištnost vaší lásky je v tomto nic nechápajícím světě to jediné, co jí může chránit před neštěstím, které si neúmyslně způsobuje tím, že ho neúmyslně způsobuje jiným. Albert, ano. Plechanov, tušil jsem, že to tak dopadne. Nezbývá mi, než udělat to, co jsem měl udělat hned. Mlčet a tiše doufat ve vaši dobrou kartu. Levými dveřmi vstoupí Renata s táckem, na němž jsou dvě kávy, zamíří zvolna po schodišti dolů. Plechanov dloubne Alberta a pohledem ho vyzve, aby Renatu oslovil. Albert, Renato. Renata se zarazí, pak se tiše ozve, aniž se k Albertovi otočí. Renata, tiše, přejete si? Albert, měla byste na chvilku čas? Renata, nezlobte se, ale... Albert, je to důležité. Renata, mám práci. Albert, všichni máme práci, prosím vás. Renata, teď to skutečně nejde. Renata s kávou rychle odejde levými horními dveřmi. Albert pohledne tázavě na Plechanova. Plechanov, stydí se, běžte za ní. Plechanov popostrčí Alberta, Albert jde pomalu ke schodišti a zvolna po něm stoupá vzhůru. Když je asi na třetím schodu, otevřou se levé dveře a vstoupí jimi opatrně Luisa, v každé ruce jeden šálek kávy. Dveře nechává za sebou otevřené. Albert se zarazí a rychle se jde dolů, aby jí uvolnil cestu. Je zřetelně zmaten. Albert, tiše, dobré jítro. Luisa s veselým úsměvem. Ahoj, Alberte.
Luisa odnáší šálky ke stolu, Plechanov si bere své housle, když ho Luisa spatří s obvazem na hlavě, zasměje se. Luisa, vidím, Kuzmo, že ani ty už nemáš výdrž, kterou si mýval. Plechanov se ušklíbne a očorá se pravými zadními dveřmi. Luisa postaví kávu na stůl, jednu na místo, kde se dá Bergman, druhou na své místo. Usedne k ní, začne si ji míchat, pak pohledne na Alberta, stále stojícího rozpačitě pod schodištěm a usměje se na něho. Pauza. Albert tiše. Odpustte. Levými horními dveřmi vstoupí Renáta s prázdným táckem. Sejde na odpočívadlo, pohledne na Alberta a Luisu, pak rychle odejde levými dveřmi. Luisa, nevím co. Albert, ten včerejšek. Luisa, hlupáčku. Levými dveřmi vstoupí Bergman. Má hlavu rovněž ovázanou kapesníkem. Albert k Bergmanovi. Dobrý den. Bergman jen kývne a jde pomalu ke svému místu u stolu. Albert zapomene, že chtěl jít za Renatou, chvíli rozpačitě přešlapuje, pak vycouvá zmateně levými zadními dveřmi. Bergman mezitím usedl ke stolu a také si míchá kávu. Delší pauza. Bergman. Co to s tebou dělá, Luisa? To víš, úplně ledovou mě to těžko může nechat. Bergman. Chápu, láska indukuje lásku. Luisa, nemluvila jsem o lásce. Bergman, jistě by si s ním ráda něco začala. Luisa, snad, ale nejde to. Bergman, proč? Luisa, tomu bys nerozuměl. Bergman, samozřejmě, jak bych já, známý balvan, mohl takovým věcem rozumět. City jsou přece výhradně tvůj terén. Luisa, mým terénem je dělá jen tvůj cynismus. Bergman, proč to nejde? Luisa, je to příliš vážné, než abych měla právo si s tím zahrávat. Možná si z toho ještě nevšiml, ale občas je mým terénem i odpovědnost. Bergman, příliš vážné, říkáš. Nevím sice, co může být tak hrozně vážného a mému mozku nedostupného na tom, když si celkem slušný a citlivý chlapec nechá poplést hlavu zkušenou čtyřicátnicí. Nicméně, je-li to opravdu vážné, pak mi to docela lichotí. Okouzlení tou dámou je totiž zároveň nepřímým potleskem jejímu životnímu partnerovi, respektive jeho životní volbě. Luisa, no vidíš, aspoň něco si schopen si z toho vzít. Co abychom ale zkusili aspoň chvíli mluvit o vážných věcech vážně? Bergman, jsem pro každý experiment. Luisa, především bys nemusel všechno vždycky svádět na mě. Já nikomu hlavu nepopletla. Bylo to pro mne stejné překvapení jako pro tebe. Za druhé, nejde tu o žádné zakoukání nebo dokonce běžné choutky, jak jsme na ně kolem sebe zvyklí. Jsou v tom hlubiny, které my už dávno neznáme, pokud jsme je vůbec někdy znali, a ty hlubiny jsou příliš nebezpečné. Bergman, pro koho? Luisa, hlavně samozřejmě pro něj, ale možná trochu i pro mě. Bergman, hlubiny přitahují. Luisa, správný postřeh. Bergman, a nahánějí hrůzu. Luisa, přesně tak. Bergman, takže se vlastně bojíš. Luisa, v jistém smyslu ano. Bergman, a ty jsi do těch hlubin nahlédla? Luisa, trochu. Bergman, doufám, že ne v mé posteli. Luisa, jestli chceš být nechutný, nebudu se s tebou o tom prostě bavit. Bergman, promiň, jak jsi tedy do nich nahlédla? Luisa, říkal mi děsivé věci. Krásné, ale děsivé. Bergman, například? Luisa, že jsem sluníčko a že nechce nic víc, než aby aspoň jediný můj paprsek na něj z dálky dopadal. Bergman, a dál? Luisa, že se mu rozbuší srdce, kdykoliv mě zahlédne. Bergman, a dál? Luisa, připadá si posedlý běsem, prý jsem osou jeho vesmíru a jediným zdrojem jeho skutečnosti a smyslu. Levými dveřmi vstoupí tajemník, rychle vybíhá po schodišti, přechází po ochozu a odchází pravými horními dveřmi. Bergman, zajímavé. Luisa, co je zajímavé? Bergman, že právě tobě, známé kritičce všeho banálního, najednou banálnost nevadí. Luisa, kdybys aspoň něco málo věděl o lásce, věděl bys také, že čím hlubší cit, tím tíž se o něm mluví a že často ten nejhlubší cit není schopen sám sebe artikulovat jinak než těmi nejotřelejšími slovy. Bergman, no dobrá, ale zpátky k tvé odpovědnosti.
Luisa, co je s ní? Bergman, zajímalo by mě, jestli v tom všem hraje nějakou roli taky odpovědnost za mne. Luisa, mrzelo by tě, kdyby nehrála? Bergman, jen mě to zajímá. Luisa, a mě zase zajímá, jestli by tě to mrzelo. Bergman, to tě už opravdu zajímat nemusí. Luisa, co tím chceš říct? Bergman, hůř než mi je, mi už stejně být nemůže. Pravými zadními dveřmi vstoupí tajemník a rychle zamíří ke schodišti. Bergman k tajemníkovi. Děje se něco? Tajemník, zatím ne. Tajemník vybíhá po schodišti a odchází levými horními dveřmi. Luisa, o to ti tedy šlo. Bergman, o co myslíš? Luisa, převést řeč na své nejoblíbenější téma. Nezdá se ti to poněkud stereotypní? Jsi jako nějaká veskrze předvídatelná postava z nějaké veskrze předvídatelné hry. Jenomže poté, co jsem ti minule zase naletěla na tvé falešné slzy, jsem se rozhodla, že už na to prostě nebudu reagovat. Bez diváků není totiž možné ani divadlo. Nechápu, proč mě tak prostá věc nenapadla už dávno. Jsem zřejmě typ, který je schopen pochopit hru až na 50. repríze. Bergman významně vstane, jde zvolna ke schodišti a stoupá pomalu vzhůru. Na odpočívadle se zastaví a obrátí k Luise. Bergman. Jsou hry, Luizo, které zřejmě nepochopíš, dokud nejsou navždy staženy z repertoáru. Což bude brzy i náš případ. Divadlo totiž končí, má drahá. Ale ne proto, že ztratilo diváka. Všechno je jinak. Zůstane divák bez divadla. Měj se tu dobře. Bergman se otočí, aby pomalu, ba téměř slavnostně stoupal po schodišti dál. Luisa na něho okamžik nechápavě hledí, pak náhle vyskočí a zvolá. Zdeňku, Bergman, aniž se zastaví nebo ohlédne, co je? Luisa, kam jdeš? Bergman, navěš. Bergman je už na ochozu a míří k pravým horním dveřím. Luisa za ním utíká vzhůru po schodišti. Zbláznil se, spočkej. Luisa dostihla Bergmana a zastoupila mu cestu. Bergman ji odstrčí, ona ho chytne a pevně sevře, on se jí pokouší setřást, vzniká z toho šarvátka. Bergman, pust mě. Luisa, chceš, abych udělala ostudu, začnu křičet. Bergman, to mi je jedno, je konec. Co pak to nechápeš, konec všeho. Hluk přivolal další. V pravých horních dveřích se objevuje Ulč, hlavu rovněž ovázánu kapesníkem, v levých dveřích Renáta, v levých zadních dveřích Albert a v pravých zadních dveřích Plechanov s houslemi a hlavou také stále ještě ovázanou kapesníkem. Ulč, co se děje? Luisa, zadržte ho. Ulč se před pravými horními dveřmi potýká s Bergmanem, který chce do nich proniknout. S ovázanými hlavami připomínají nějaké japonské zápasníky. Plechanov odloží housle a běží také na ochoz, Albert ho následuje. Plechanov, kam chce? Luisa, neptej se a chyť ho. Plechanov, Ulč a Albert drží už pevně Bergmana, který se ještě chvilku zmítá a pak to vzdá. Bergman, nechte toho, jdu. Plechanov, Ulč a Albert Bergmana opatrně pustí, Bergman jde zvolna po ochozu zpět. Když míjí Luisu, sykne. Stejně to udělám. Okamžik předtím, než dojde Bergman k levým horním dveřím, vyběhne z nich tajemník, nikoho si nevšímá, zbíhá po schodišti dolů, přejde rychle místnost a odejde pravými dveřmi, které však nechá otevřené. Bergman a za ním všichni ostatní scházejí tiše dolů. Všichni zůstanou stát kolem stolu a rozpačitě se na sebe dívají. Pauza. Plechanov, co tě to prosím tě napadlo? A zrovna teď, když se všechno začalo konečně měnit k lepšímu. Ulč, asi otrava alkoholem. Někteří lidé dělají v kocovině horší věci, než když jsou opilí. Albert, je to všechno má vina. Plechanov, nesmysl. Albert, vím to a nikdo mi to nevymluví. Luisa, plácáš hlouposti. Bergman se rozhledne významně po přítomných, všichni na něho hledí, krátká pauza. Bergman, nebudu vám, přátelé, nic vysvětlovat, protože byste to bez tak nepochopili. S naším ateliérem to nesouviselo a tím méně s vámi, Alberte. Pokud si o tom potřebujete něco myslet, tak vám navrhuju tu otravu alkoholem. Ještě radši bych ale byl, kdybyste na tu věc prostě zapomněli. V tom začne za scénou divoce štěkat pes. Všichni zvědavě pohlednou do pravých dveří. Po chvilce štěchot stichne. Levými zadními dveřmi vběhne udýchaná Macourková. Krátce na to vstoupí pravými dveřmi druhý inspektor. Za ním jde tajemník, který za sebou dveře zavře. Bergman, Plechanov a Ulč si rychle sundavají z hlavy kapesníky a strkají si je do kapsy. Druhý inspektor a tajemník přejdou důležitě místností, všemi napjatě sledování vystoupí vážně po schodišti, aby se nakonec zastavili uprostřed ochozu. Druhý inspektor vyjme z kapsy papírek,
Rozbalí ho, odkašle si a začne číst. Tajemník stojí kousek za ním a přes rameno mu do papírku nahlíží. Druhý inspektor čte. Občas je třeba, přátelé, kousnout i do kyselého jablka. A občas je dokonce třeba v zájmu lidského zdraví vzít skalpel a rozříznout člověku vřet. Chvíli to bolí, ale pak se celému tělu uleví. Možná nebude pro lidskost z vás jednoduché i hned a bez otázek či obav se vyrovnat s tím, co vám teď řeknu. Nakonec se s tím ale vyrovnáte, protože pochopíte, že skalpel byl jedinou možností, jak organismus zachránit. Macorková odejde po špičkách levými zadními dveřmi. Můj předchůdce, s kterým jste se tu nedávno setkali, nebyl zlý člověk. Ale na úrovni situace bohužel nebyl intelektuálně, temperamentem ani kvalifikací. I to jste možná z toho krátkého setkání vycítili. Macorková se vrací levými zadními dveřmi, nese sklenku vody, po špičkách projde místností a vystoupí po schodišti až k druhému inspektorovi. Vodu postaví před něho na zábradlí ochozu, ukloní se a pak spěšně schází opět dolů mezi ostatní. Druhý inspektor se napije a pokračuje v četbě svého proslovu. Svým způsobem to byla tragická postava. Prostý muž z lidu, zdejší rodák, s citem pro nálady lidí dole a s dobrými úmysly, ale v řídící práci neskušený, v jednání s lidmi slabý a názorově nepevný. Věci se mu prostě začaly záhy vymykat z rukou a přerůstat mu přes hlavu. Nepoznal okamžik, kdy se svoboda mění v anarchii a nerozlišoval mezi těmi, kdo to myslí poctivě a těmi, kdo ne. A tak se stalo, že dobrý úmysl posílit autonomii vašeho ateliéru, více přihlížet k mínění lidí dole a vaši práci tím celkově zkvalitnit, se v hysterické atmosféře neregulované diskuze zvrhl ve svůj pravý opak. Šířil se zmatek a nakonec se tu přestalo pracovat vůbec. Druhý inspektor přeruší četbu, pohlédne dolů na přítomné a pak začne spatra extemporovat. A kdo nepracuje, ten co? No nejí. Kdo chce jíst, musí makat. To platí pro každého. Říkali to už naše babičky. Tak se věci mají. A tak chodí. Tak to je. Když někdo nerozumí, tak na to co? Doplatí. Tajemník dloubne nenápadně druhého inspektora, ten okamžitě pochopí a vrátí se k napsanému textu. Čte. Až po dlouhém naléhání mnoha poctivých lidí jsem přijal nevděčný úkol obnovit tady pořádek. Nepřišel jsem vylít s vaničkou i dítě. Chci dítě naopak z vaničky výmout, osušit a ošetřit, aby mohlo dál zdravě žít a rozvíjet se do krásy. Abych ale nevyvolával dojem, že jsem člověkem starých poměrů a tedy i otrokem jejich záliby v nekonečných, bezobsažných a frázovitých proslovech, přejdu teď rovnou k věci samé. Náhlé a zbrklé rozhodnutí ustoupit od plánované asanace bylo nekvalifikované, nezodpovědné a napáchalo mnoho škod. V podstatě to byl ústup od samotného smyslu vaší práce, kterým je moderně a vskutku koncepčně vytvářet lidem důstojnější životní podmínky. Příprava asanace bude tedy zase normálně pokračovat. Ba co víc, získá novou dynamiku. Není to žádný návrat k starému a právem odsouzenému způsobu řízení vaší práce, jak se nám jistě budou někteří snažit namlouvat. Naopak, je to radikální obnova jejího původního smyslu a její radikální očištění jak od všech dřívějších deformací, které vyvolaly oprávněnou kritiku, tak od všech pozdějších výstřelků, než tato kritika vyústila. Doufám, že i mezi vámi zvítězí rozum nad emocemi, že i vy pochopíte naléhavost provedeného řezu, vděčně ho přijmete a s novým elánem se dáte do práce, abyste vynahradili lidem dole zbytečné zdržení, k němuž to došlo a kterým jsou právem zneklidněni. Mnoho úspěchů. Druhý inspektor složí svůj papírek, strčí ho do kapsy, viditelně se mu však nechce opustit řečniště, začíná tedy opět extemporovat. Lidi chtějí nový záchod a kachlíky v koupelně. Všichni, bílí a dnes už i černí. Tak to je realita. Jenomže někdo jim to musí co? No postavit. A někdo to musí před tím co?
No nakreslit, tak to bylo, je a bude. A všude. A kdo to nechápe, ten bude. Tajemník se nakloní k druhému inspektorovi a něco mu šeptá do ucha, přitom se dívá na hodinky a ukazuje mu je. Druhý inspektor přikývne, napije se vody a pak spolu s tajemníkem schází dolů a míří k pravým dveřím. Druhý inspektor zachůze. Tak nasledanou, Bergman tiše, nasledanou. Druhý inspektor a tajemník odejdou pravými dveřmi. Všichni nehnutě stojí a poněkud tupě za nimi civí. Delší pauza. Plechanov. A je to. Pauza. Luisa. Moc dlouho jsme se z té svobody netěšili. Pauza. Ulč. Mně bylo jasné od začátku, že to nemůže dopadnout jinak. Ten člověk byl přece naprostý amatér. Pauza. Luisa. Moc chytrý pravda nebyl. I když na druhé straně nevím, kde by se tam někdo chytrý vzal. Pauza. Ulč. Říkal jsem přece, že se nesmí vylít s vaničkou i dítě. Všichni jste se mi posmívali a teď to máte. Pauza. Plechanov. Stejně to byla hezká doba. Luisa. Něco jako sen, viď? Plechanov. Lepší. Luisa. Aspoň jsme si tu jednou taky trochu zatancovali. Plechanov. Jen aby ten hlavní tanec teprve nezačal. Luisa. Stejně nechápu, jak jsme na to mohli tak snadno naletět. Plechanov. Jen mrtvý nikdy na nic nenaletí. Rozpačitá pauza, pak se všichni obrátí na Bergmana. Bergman. Já bych to, přátelé, zas tak černě neviděl. Víte přece, co vždycky říkám. Nic není, jak se to upeče. Co se jednou stalo, nemůže se už odestát. Jestli jste to dobře poslouchali, tak jste si museli všimnout, že úplně zpátky se to vrátit nemá. Budeme mít o něco menší manevrovací prostor. To je jasné. Ale to se občas stává. Nějakou dobu budeme muset vyčkat a zbytečně na sebe neupozorňovat. V nové situaci je vždycky nejdůležitější pořád se nejdřív zorientovat. Zažili jsme toho přece už dost. Aspoň my starší. Já osobně jsem přílišným vášním nikdy moc nedůvěřoval. Rychle vzplanou, rychle pohasnou. Drobnější, ale vytrvalá práce má větší cenu než různé ty silácké manifesty. Manifesty ještě nikdy žádný barák nepostavili. Musíme vyzkoušet, co se vlastně teď dá dělat a s čím bude nutné počkat. Chtěli jsme toho asi moc najednou. A pronášeli jsme, tím myslím pochopitelně i sebe, zbytečně moc velkých slov. Člověk se nemá nikdy zavazovat k něčemu, o čem si není naprosto jist, že to dokáže. Žádná architektura přece není úplně svobodná. Každá je vždycky vsazena do kontextu společnosti, které slouží, a tento kontext musí nějak respektovat. Tím neříkám, že bychom neměli mít odvahu. V některých věcech si prostě musíme i dnes stát na svém. O leco se musíme i hádat. To se nedá nic dělat. Všichni architekti ve všech dobách museli umět oddělovat to, v čem mohou nebo dokonce musí ustoupit, od toho, v čem ustupovat prostě nemohou. K Macourkové. Co o tom soudíte vy, kolegyně Macourková? Macourková neurčitě pokrčí rameny. Albert, který po celou dobu jen napjatě naslouchal, se náhle ozve. Albert. Jdu od toho. Bergman. Jak to myslíte? Albert. Chci pryč. Je mi z toho všeho nablití. Bergman. Z čeho všeho? Albert. Já to prostě nechápu. Nic nechápu. Bergman. Vím, že to musela být pro vás pěkná sprcha, ale mohli vám radit, tak v afektu nedělejte nikdy žádná významnější rozhodnutí. Albert. Když si vzpomenu, jak jste se ještě včera všichni předháněli v přísahách, že se už nikdy nepodřídíte a sami sobě nespronevěříte, že poslušnost už nikdy nesmí vítězit nad pravdou a blbost nad svobodou. A tak dále, a tak dále. A stačí jedno mávnutí proutku a všechno je zapomenuto a vy tu stojíte jako opaření. Hlavy prázdné a kalhoty plné. A jediné, na co se zmůžete, jsou spekulace, jak tím vším zase probruslit. Je tohle normální? Je to tak všude? Je člověk skutečně jen onuce? Jsem blázen já, anebo vy? Luisa přistoupí k Albertovi a přiloží mu ruku chlácholivě na paži. Luisa.
Chápu tě, Alberte, strašně tě chápu. Ty ale zase pochop, jak moc tě tu budeme potřebovat. Právě tebe a právě teď. Slib mi, že budeš moudrý. Albert, nezlobte se, ale to vám slíbit nemůžu. Bergman, pokud jde o ty naše přísahy, tak nikdo přece ještě neřekl, že je odvolává. Musí se jen změnit způsoby jejich plnění. A jestli byly příliš patetické a my se sami dnes nad nimi červenáme, pak to je třeba přičíst na vrub té vzrušené době. V každém z nás vybuchlo najednou tolik osvobodivé radosti, že by bylo téměř nepřirozené, kdybychom občas nemluvili trochu z cesty. Albert, já jsem z cesty nemluvil a za vším, co jsem řekl, plně a veřejně stojím. Bergman, jste emfatik a jestli se nesnesete na zem, tak brzy budete všem jenom k smíchu. Albert, to mi je jedno. Úcta k sobě samému je pro mne důležitější než váš smích. Pauza, Bergman přechází zachmuřeně místností, pak se náhle obrátí nakvašeně na Alberta. Bergman, zřejmě jste se rozhodl hrát si tu na jediného spravedlivého. Jak chcete. Upozorňuji vás ale, že já osobně vás už z ničeho tahat nebudu. Chcete-li sám sebe ohrožovat, ohrožujte se. Nás ale ohrožovat nebudete. Plechanov, vždyť nás přece Zdeňku neohrožuje. Bergman, nesmysl. Hraje si tu na chlapa jen proto, že sám nejlíp ví, jak daleko ještě ke skutečnému chlapovi má. Albert, co tím chcete říct? Bergman, slyšel jste tak někdy, že by se skutečnému chlapovi rozbušilo srdce pokaždé, když zahledne svůdnou paní středního věku? Luisa vykřikne, Bergmane! Bergman, nemám rád, když mě o významu cti poučuje přerostlý adolescent, pro kterého je ženská sluncem, bez jehož paprsků nemůže žít, ba dokonce osou ve smíru. Luisa křikne na Bergmana, jsi hnusný. Luisa si zakryje tvář dlaněmi a rozpláče se. Albert pohledne zoufale na Luisu, pak na Bergmana a pak opět na Luisu. Je jako opařený pes. Chvíli bezradně stojí, pak se náhle rozběhne ke schodišti a po něm nahoru. Levými horními dveřmi vstoupí tajemník a zastoupí Albertovi cestu. Okamžik stojí oba mlčky proti sobě. Tajemník. Kam pak, pane architekte? Krátká pauza. No tak, ztratil jste snad řeč? Před chvílí jste ji ještě měl. A dokonce v situaci, kdyby bývalo naopak moudřejší, tiše poslouchat moudřejší. Albert odstrčí tajemníka a chce jít dál po ochozu. Tajemník ho obratným chmatem chytí za ruku a zkroutí mu ji. Albert se svíjí bolestí. Tak co? Už budete hodný? Albert, co chcete? Tajemník pustí Albertovu ruku a spokojeně se usměje. Albert si mne zápěstí. Tajemník, ptát se, pane architekte, budu teď já vás. Albert, ptát se můžete, ale odpovídat vám nebudu. Tajemník, ale budete. Šup. Tajemník uchopí Alberta za ruku a odvádí ho jako nezbedného žáka po schodišti dolů. Všichni tu scénu napjatě sledují a pak se rozestoupí, aby tajemníkovi s Albertem uvolnili cestu k pravým zadním dveřím. Bergman, můžu vědět, co to má znamenat? Tajemník, musíte se tu teď nějaký čas obejít bez jeho rad. Bude si je totiž promýšlet jinde. Luisa, nedávejte ho prosím do hladomorny. Vidíte přece, že má horečku. Tajemník, nebojte se, tam rychle vychladne. Macurková, pane tajemníku, tajemník, co je? Macurková, nepotřebujete uklidit pokoj, ustlat nebo tak? Tajemník, ne. Tajemník otevře pravé zadní dveře a strká jimi Alberta ven. Renáta vykřikne, Alberte! Tajemník je Albert, oba už ve dveřích se překvapeně ohlednou na Renatu. Renata, s Bohem! Albert, s Bohem, Renato! Tajemník definitivně vystrčí Alberta ven a odejde za ním. Renáta odběhne levými zadními dveřmi, nechá je otevřené, zavře je za sebou až Macorková, která jimi také odchází. Delší dusná pauza. Plechanov. Tak už to začíná. Bergman. Já ho varoval. Ulč. Nesouhlasil jsem s ním, ale nepřeju mu to. Bergman. Aspoň se trochu otrká a nebude se pak už tolik naparovat. Plechanov, byl si k němu zbytečně drsný. Bergman, jsem jen člověk, Kuzmo. Plechanov, a on ne. Bergman přistoupí k Luize a vezme ji za ruku. Bergman, za ty indiskréce se omlouvám. Luisa, nedotýkej se mě. Bergman pustí Luizinu ruku a rozpačitě od ní poodstoupí. Pauza. Plechanov, dnes to moc na šampus nevypadá.
Krátká pauza. Pak náhle Luisa zbystří pozornost a čichá kolem sebe. Ostatní se na ní nechápavě dívají. Krátká pauza. Plechanov, co je? Luisa, cítím plyn. Všichni začnou chodit po místnosti a čichat. Luisa se přiblíží k levým zadním dveřím, chvíli nehnutě stojí a čichá, pak najednou co si pochopí a rychle odběhne levými zadními dveřmi, které za ní zůstanou otevřené. Za okamžik se ozve za scénou její vyděšený výkřik. Luisa za scénou. Aha! Všichni se rychle rozběhnou k levým zadním dveřím a vyhrnou se jimi pryč. Scéna zůstane prázdná, dveře otevřené. Za scénou slyšíme různé zvuky a vzrušené hlasy. Luisa za scénou. Tady ji vezmi. Plechanov za scénou. Počkej, tak ne, udělám to sám. Luisa za scénou. Mohlo mě to napadnout hned. Chudinka malá. Bergman za scénou. Tohle nám ještě scházelo. Plechanov za scénou. Za chvilku bude z toho. Ukaž. Ano, ano, tak. Luisa za scénou. Dám jí panáka. Je tu nějaký panák? Hlasy za scénou utichnou. Pauza. Zvolna se zatahuje opona, tentokrát v úplném tichu. Teprve chvilku po jejím zatažení začnou za ní hrát housle nějakou lyrickou melodii. Konec čtvrtého jednání. Páté jednání. Když se otevře opona, jsou na scéně Plechanov a Luisa. Plechanov hraje na housle, Luisa se zaujetím poslouchá. Po chvíli Plechanov dohraje a odloží housle. Luisa, co to bylo? Plechanov, nevíš? Luisa, je mi to hrozně povědomé. Plechanov, hrával jsem ti to každý den před spaním na jednom trochu potrhlém výletu s naší partou z fakulty. Luisa, no ovšem, jak jsme přespávali na těch opuštěných senících. Plechanov, přesně. Luisa se zamyslí, pauza. Luisa, je to zvláštní, Kuzmo. Vím, že to všechno bylo, pamatuji se na to. A přesto se cítím být od toho nějak podivně oddělena, jakousi téměř metafyzickou propastí. Jakoby se to všechno událo v nějakém mém předminulém životě. Jak jsem se mohla tak změnit? Tak stará ještě snad nejsem, aby se to dalo vysvětlit věkem. Plechanov, mně připadáš pořád stejná. Luisa, nesmysl. Byla jsem přece tak krásně bláznivá. Dokázala jsem žít opravdu naplno, bez jakékoliv rezervy, spekulace nebo zadních vrátek. Když jsem se pro něco nadchla, byla jsem schopna všechno ostatní tomu i hned obětovat a doslova po hlavě se do toho vrhnout. Prostě dobrodružka, která se žene životem jako tajfun. Plechanov. Však taky s nejedním chlapíkem ten tajfun pěkně zalomcoval. Luisa, kdy se to všechno zlomilo? A proč? Vždyť já dnes vlastně už vůbec nedokážu být šťastná. Vlak, kterým jedu, se mi sice nelíbí, ale odvahu z něho vyskočit taky už nemám. Čeho se vlastně bojím? Plechanov. Možná své vlastní lítosti. Luisa. Nad čím? Plechanov. Nad dalším džbánem, který by s tím rozbila. Luisa. Snad. Přitom ale dobře vím, že ten džbán je bez tak už dávno prasklý. Plechanov. A který není? Leda nějaký vysněný. Luisa. Všechny byly na začátku vysněné. Plechanov. Já se tyhle věci snažím řešit, tak říkajíc, silou vůle. Když už nedokážu být šťastný, pokouším se aspoň nebýt nešťastný. A když už nedokážu rozsévat kolem sebe víc štěstí než ostatní, snažím se aspoň nerozsévat víc neštěstí. Luisa. A co asanace? Plechanov. I ta se mi do toho bohužel vejde. My tu sice pravda chystáme neštěstí těm dole, ale oni zase nepřímo můžou za neštěstí naše. Neříká se přece nadarmo, že architektura je jen zrcadlem společnosti. Takže v podstatě nepřekračujeme rámec soudobých zvyklostí v oblasti všeobecné výměny neštěstí. Luisa, že by to byl zrovna důvod k hrdosti, to se tedy říct nedá. Plechanov, obávám se, že náš jediný důvod k hrdosti je momentálně v hladomorně. Luisa, poněkud delegovaná hrdost. Plechanov, lepší delegovaná než vůbec žádná. V tom začne za scénou divoce štěkat pes. Plechanov a Luisa vzhlednou k pravým dveřím, po chvilce štěchot stichne a někdo zaklepe na pravé dveře. Luisa dále, pravými dveřmi vstoupí první a druhá žena. Druhá žena je černoška. Každá má v ruce síťovku s třemi jablky. Sejdou po schůdkách a zastaví se. První žena, dobrý den. Luisa, dobrý den.
Krátká pauza. První žena. Mohli bychom mluvit s panem hlavním projektantem, Luisa. Podívám se, jestli má čas. První žena. Děkujeme. Luisa jde po schodišti k levým dveřím. Než k ním však dojde, vstoupí jim Bergman. Co se děje? Máš tu návštěvu. Bergman schází dolů. Luisa se zastaví, chvilku váha, pak se zvolna také vrací. Plechanov si vezme své housle, šourá se k pravým zadním dveřím, u nich pohledne zkoumavě na ženy, pak jimi odejde. První žena k Bergmanovi. Dobrý den. Bergman, dobrý den. Bergman jde k ženám a podává jim ruku. Pak jim pokyne, aby si sedli a sám se posadí na své místo u stolu. Ženy zůstanou stát. Luisa stojí vlevo v pozadí. Krátká pauza. Bergman. Tak co pak vás k nám přivádí? První žena. Jsme manželky dvou zástupců občanů, kteří vás před časem navštívili s určitou peticí. Bergman. Vzpomínám si na ně. První žena. Chceme se zeptat, jestli jim můžeme předat ovoce. Bergman. Vždyť byli propuštěni. V tom vstoupí levými zadními dveřmi tajemník a přistoupí k ženám. Tajemník. S dovolením. Tajemník vezme první a druhé ženě jejich síťovky s rukou a vysype z nich jablka na stůl. Síťovky důkladně proklepá a prohlédne, pak je odloží, vyndá z kapsy kapesní nožík, otevře ho a začne jablka rozřezávat na kousky. Krátká pauza. Všichni přítomní pozorně sledují jeho počínání. První žena. Promiňte, ale to není pro vás. Krátká pauza, tajemník pokračuje. První žena. Proč je rozřezáváte? Tajemník. Je to předpis. Co kdyby tam byl nějaký vzkaz? Tajemník rozřezal všechna jablka a důkladně si je prohlíží. Když je hotov, ukládá je zpět do síťovek. V pořádku. První žena. Takže jim to dáte? Tajemník. Nebudou-li mařit vyšetřování? První žena. A kdy jim to dáte? Tajemník. V termínu předávání ovoce. První žena. Kdy to bude? Tajemník. Nezlobte se, paní, já si opravdu nemůžu všechno pamatovat. První žena. Aspoň přibližně. Tajemník. Tak do měsíce. První žena. Vždyť to zhnije. Tajemník. To neříkejte mně. Já proces hnití do přírody nezavedl. Tajemník vezme síťovky s jablky, jde ke schodišti a stoupá po něm nahoru. Když je asi uprostřed, ozve se druhá žena. Druhá žena. Pane. Tajemník zastaví se a obrátí. Co je? Druhá žena. Chtěli jsme se zeptat ještě na něco. Tajemník. No prosím. Druhá žena. Proč jsou tam znovu, když už byli jednou puštěni? Tajemník. Je tu podezření, že byli iniciátory té akce a tedy všechno věděli. Druhá žena. Co všechno? Tajemník. O jejím skutečném smyslu. Druhá žena. Její skutečný smysl byl přece v tom, co tam bylo napsáno. Tajemník. To jsme si ještě nedávno mysleli taky. Druhá žena. A co si myslíte teď? Tajemník. Vycházejí na povrch věci, že byste se divila. Druhá žena. Jaké věci? Máme právo to vědět. Tajemník. To sice nemáte, ale já vám to řeknu. Ukazuje se, že to nebyla žádná nevinná petice občanů. Proti tomu by nikdo pochopitelně nic neměl. Ale promyšlený a dobře načasovaný signál k rozpoutání hysterických nálad, jejich tragické důsledky znáte. Jistě chápete, že nechceme-li, aby se něco takového ještě někdy opakovalo, musíme odhalit celou pravdu a důkladně se z ní poučit. Máte děti? Druhá žena. 8. Tajemník. Tak vidíte. Tajemník rychle přejde po ochozu a odejde pravými horními dveřmi. Tísnivá pauza. Pak se Luisa podívá zkoumavě nahoru, zda je tajemník opravdu pryč, rozhledne se po všech dveřích, načež rychle vyndá od někud peněženku, vytáhne z ní nervózně bankovku, přeběhne k ženám a začne jim ji nejprve druhé a pak první cpát do ruky. Ženy se brání. Druhá žena. Ne, opravdu ne. První žena, jste hodná, ale to opravdu nejde. Luisa, prosím vás. Následuje krátké zmatené handrkování, během kterého bankovka spadne na zem. Když se pro ní současně sehnou Luisa i první žena, srazí se hlavami. Pak se Luise podaří vecpat bankovku za výstřih druhé ženě. Druhá žena. Tak tedy děkujem. První žena. Tak nasledanou. Ženy rozpačitě vycouvají pravými dveřmi. Luisa si vydechne a utře spotené čelo. Bergman. Zbláznila ses. Víš, co by z toho mohlo být? Luisa, dej mi pokoj. Luisa jde pomalu ke schodišti a stoupá vzhůru, Bergman za ní hledí. Bergman, Luiso. Luisa nereaguje a jde dál. Krátká pauza, pak se Bergman za ní rozběhne do ženy a uchopí za ruku. Luisa se mu snaží vytrhnout. Luisa, nech mě. Bergman, prostě se o tebe bojím, to je snad lidské, ne? Luisa, pusť,
Nebo začnu křičet. Bergman, chceš dělat scény kvůli takové hlouposti? Luisa, pro mě to není žádná hloupost, ale zásadní věc. Ostatně nejde jen o to. Bergman, a o co ještě? Luisa, o tu včerejší sprostiárnu. Bergman, jakou sprostiárnu? Luisa, chápeš vůbec, jaký to musel být pro něho šok, když si mu začal citovat především to jeho vyznání? Že jsi bezcitný, vím, ale takové hulváctví jsem od tebe nečekala. Umíš si vůbec představit, jak mu teď v té hladomorně asi je? Byla jsem tu jediná, komu důvěřoval. Zhroutil se mu svět. Bergman Luisu pustí, oba se vracejí pomalu po schodišti dolů ke stolu. Pauza. Bergman. Byla to blbost, uznávám. Ale stalo se to v afektu. Víš přece, jak jsem na tom nervově a vůbec. Bylo to na mě prostě moc. Nezapomínej, co se stalo pár minut předtím. Mnoho nescházelo a já byl v Hradním příkopě. Myslíš, že taková věc člověkem nezamává? Luisa, nikam bys neskočil. Bergman, tak proč si udělala ten poplach? Luisa, protože jsem husa, která ti vždycky znova naletí. Bergman, neboj se, už mi nenaletíš. Luisa, to doufám. Bergman, nebudeš k tomu totiž mít příležitost. Potom, co jsi mi včera řekla o té předvídatelné hře a jejich reprízách, jsem se rozhodl, že s tebou nebudu už nikdy o tom mluvit a tu věc udělám tak, abys nic netušila, třeba v noci. Luisa, kdyby ses opravdu rozhodl už o tom se mnou nemluvit, tak bys o tom teď se mnou nemluvil. Bergman, prostě mě tam jednoho krásného rána najdou, budou se dohadovat, kdo ti to oznámí, vezme to na sebe Kuzma Plechanov, řekne ti to, zapláčeš si, párkrát si vyčteš, že jsi to všechno brala příliš na lehkou váhu, párkrát si vzpomeneš na některé šťastnější chvíle, které jsme spolu prožili, třeba jak jsme proseděli tehdy celou noc na tom molu, před 7 lety to bylo, myslím. Vyprávěli si o svých životech, pili muškátové víno, pak se milovali a nakonec oba žuchli do moře. A nebo jak jsme byli spolu na tom mezinárodním kongresu o postmoderní architektuře a vždycky večer, když už byli všichni doma, chodili sami těmi palmovými háji. Nakonec si ale zakážeš na to pořád myslet. Popláčeš si ještě na pohřbu. Jo, o to bych tě rád poprosil. Ať tam Plechanov zahraje na housletu, no jak se jmenuje, taková ta jeho smutná. A časem tvůj život zase vjede do normálních kolejí. Dříve nebo později se Albert vrátí z hladomorny. Budete si o mě povídat na dlouhých nostalgických procházkách, při nichž se neodváží ani se tě dotknout. Ale tím spíš tě bude dojímat jeho obětavá oddanost, až posléze svou lítost zcela přeneseš z mrtvého, který ji už nepotřebuje, na toho živého, a pak si řekneš, pořád chtěl klid, věčný, absolutní, definitivní klid, tak ho konečně má. A jestli Albertovi ta láska vydrží, a já bych se divil, kdyby mu nevydržela, je to totiž opravdu hluboký člověk a pokud jsem jeho city někdy ironizoval, tak jen proto, že mě neobyčejně eroticky vzrušovalo, jak ti přitom vždycky zčervenaly tvářičky a začala ses rozčilovat, že jsou v něm hlubiny, kterým nikdy poleno jako já nemůže rozumět. Jestli mu tedy ta láska vydrží a v tobě dál poroste dojetí na jeho oddaností, která se ti nutně začne zvolna proměňovat v jedinou a poslední životní jistotu, pak se to jednoho dne stane. Vy sami nebudete vědět, jak. Připadne vám to totiž najednou tak samozřejmé, tak prosté, tak přirozené a tak čisté. A pak začne to nádherné údobí vzájemného hlubšího a hlubšího poznávání. To okouslení každou zvláštnostkou, kterou na sobě navzájem naleznete. Pihu v podbříšku, přirostlý boltec, způsob, jak se celý natřásá, když si ráno čistí zuby, dvojnehet na noze. A pak přijde ten okamžik, kdy na mě docela zapomeneš, vyprchám z tebe jako pára a se mnou i všechny naše společné veselé, smutné i absurdní zážitky. Zmizí to v nějaké černé díře někde daleko ve vesmíru a to bude má druhá smrt, ta už opravdu poslední a opravdu definitivní. Luisa, zcela dojata, padne Bergmanovi k nohám, obejme je, hlavu mu složí do klína a hlasitě štká. Bergman ji hladí něžně po vlasech, pak ji šetrně zvedá a líbe na uplakané oči. Nakonec se na sebe usmějí, Bergman vstane a uchopí Luisu za ruku. Bergman tiše, pojď. Luisa, kam? Bergman, ty víš. Luisa, teď? Bergman, a proč ne?
Bergman odvádí za ruku Luizu ke schodišti, stoupají po něm vzhůru a když už chtějí odejít levými dveřmi, začne za scénou divoce štěkat pes. Zároveň pravými horními dveřmi vběhne tajemník a utíká po ochozu a po schodišti dolů. Bergman a Luisa se zastaví a překvapeně na něho zírají. Když je tajemník míjí, zvolá. Zvolejte všechny. Tajemník se běhne dolů, rychle jde k pravým dveřím a odejde jimi, nechá je však za sebou otevřené. V pravých horních dveřích se objeví Ulč a v pravých zadních dveřích Plechanov s houslemi. Oba stojí a zvědavě se dívají, co se děje. Po chvilce štěchot stichne. Tajemník za scénou. Nazdar. Druhý inspektor za scénou. Čau, Myšáku. Máš to tam všechno? Tajemník za scénou. Jasně. Bergman, Luisa a Ulč scházejí dolů, Plechanov odloží housle. Všichni se dívají do pravých dveří. Levými zadními dveřmi vběhne udýchaná Macorková. Krátce na to vstoupí pravými dveřmi druhý inspektor a za ním tajemník, který za sebou dveře zavře. Oba se zastaví... Oba se zastaví na schůdkách. Druhý inspektor se s úsměvem rozhlíží po přítomných, ti jsou trochu zmateni. Druhý inspektor, čau. Bergman, nejistě, čau. Druhý inspektor, posaďte se. Všichni rozpačitě usednou kolem stolu. Druhý inspektor si sedne na schůdky u pravých dveří, tajemník usedne vedle něho. Druhý inspektor vyjme z kapsy papírek, rozbalí ho, odkašle si a začne číst. Tajemník mu přes rameno do papírku nahlíží. Druhý inspektor čte. Jistě se mnou souhlasíte, že jsme vykonali velký kus dobré práce. Pozitivní ideje, z nichž vyrůstala kritika dřívějších deformací naší strategie modernizace bydlení, na níž je založen projekt zdejší asanace, jsme očistili od jejich pozdějších dezinterpretací, což nám umožnilo očistit i naši strategii od jejich dřívějších deformací. Nebylo to lehké, ale dnes už můžeme s hrdostí říct, že se nám to povedlo. Přesto nesmíme usnout na vavřínech. Naopak, dosažené úspěchy nás přímo zavazují k tomu, abychom si otevřeně přiznali, že naše cesta může vést k cíli jen tehdy, bude-li z ní odvalen balvan stagnace, který na ní navalil čas. Druhý inspektor přeruší četbu a začne spatra extemporovat. Tak to je, čas pracuje, to platí všude na světě. Tajemník dloubne nenápadně druhého inspektora, ten okamžitě pochopí a vrátí se k napsanému textu. Čte. K tomu je ovšem třeba nás všech. Proto bylo rozhodnuto, že projektové práce na asanaci budou v souladu s dosaženým stupněm poznání našich realizačních možností prozatím pozastaveny a uvolněné síly budou neodkladně vloženy do principiální diskuze o optimálních alternativách budoucího vývoje. To ovšem vyžaduje, abychom se zbavili strachu a konformity, překonali svou pohodlnost a lhostejnost, nebáli se pravdy a měli odvahu. Hoďte bez obav do koše vše, o čem víte, že to už neodpovídá době, a svobodně hledejte nové a nekonvenční přístupy. Máte v tom mou plnou podporu. Druhý inspektor složí svůj papírek, strčí ho do kapsy a vstane. Tajemník také vstane. Druhý inspektor však začne opět extemporovat. Bez svobody to halt nejde, ať se nám to líbí nebo ne. Tuhle Myšák si to taky myslí. Říkali to už naše babičky. Myšákova i moje. A nejen naše. Všechny. Bílé i černé. Tajemník se nakloní k druhému inspektorovi a něco mu šeptá do ucha. Přitom se dívá na hodinky a ukazuje mu je. Druhý inspektor přikývne. Macorková. Musíte se nám šetřit, pane inspektore, abyste nám dlouho vydržel. Druhý inspektor přistoupí k Macorkové, položí ruce na ramena a pohledne jí do očí. Druhý inspektor, neboj, čau. Macorková, čau. Druhý inspektor a tajemník odejdou pravými dveřmi. Krátká pauza. Pak Luisa přistoupí k Macorkové a něco jí pošeptá. Macorková přikývne a obě odejdou levými zadními dveřmi. Ostatní zvolna usedají na svá obvyklá místa u stolu. Delší dusná pauza. Plechanov. Jestli pak víte, přátelé, že se nám na věži usadil čáp. Ulč. Opravdu? Delší dusná pauza. Bergman. Horší je, že máme díru v plotě a zajíci nám okusují zelí. Ulč. Chtěl jsem ji zadělat už dávno, ale vždycky mi do toho něco přišlo. Plechanov. Já ji zítra zadělám.
Delší dusná pauza. Ulč. V parku už rozkvetly magnolie. Plechanov. Až na dvě. Ale ty kvetou vždycky později. Pauza. Levými zadními dveřmi přicházejí Lujza a Macourková. Lujza nese tác s pěti talíři s jídlem a s příbory, Macourková nese tác se džbánem piva a pěti sklenkami. Všechno rozloží na stůl, tác se odloží a sami také usednou. Pauza, všichni hledí na Bergmana, který je duchem nepřítomen. Probere se, až když pochopí, že se na něj čeká. Bergman. Tak dobrou chuť. Všichni dobrou chuť. Všichni začnou jíst. Delší dusná pauza. Plechanov. Jak je Renátě? Lujza. Už jen trochu zesláblá. Zítra asi vstane. Delší dusná pauza. Bergman. Že v tom je máta. Lujza. Trochu jsem tam dala. Roste nám totiž na zahradě. Bergman. Jo? Kde? Lujza. Až vzadu, vedle septiku. Delší dusná pauza. Ulč. Jako kluk jsem taky hrával na housle. K Plechanovovi. Musíte mi to někdy půjčit. Plechanov. Ale klidně, já se o ně nebojím. Pauza, pravými zadními dveřmi vstoupí tajemník. Tajemník. Tak jak diskutujete? Co jste už probrali? Rozpačitá pauza. Bergman. Zatím nic podstatného. Tajemník. Tak přemýšlejte. A nebojte se do toho řezat. Tajemník odejde levými zadními dveřmi. Delší dusná pauza. Plechanov. Dneska se těším do postele. Bergman. Já se do ní těším každý den. Delší dusná pauza. Ulč. Stejně si to udělala kvůli němu. Plechanov. To víte, že ne kvůli vám. Lujza. Hlavně, že je z toho venku. Delší dusná pauza. Bergman. Co bude zítra? Už to máte promyšlené? Lujza. Sehnala jsem mleté. Tak asi udělám sekanou. Ulč. Sekanou miluju. Ale musí k ní být zelí. Lujza. Nevím, jestli tam nějaké ještě bude. Chodí nám na ně totiž zajíci. Pauza. Levými horními dveřmi vstoupí tajemník a jde po schodišti dolů. Tajemník. Tak co? Jistě už máte spoustu nápadů. Rozpačitá pauza. Bergman. Jsme zvyklí vymýšlet nové věci spíš ráno. Tajemník. Chápu, ale moc bych to zase neodkládal. Situace je vážná a čím dřív se něco nového vymyslí, tím líp. Tajemník zamíří k pravým zadním dveřím. Lujza, pane tajemníku, tajemník zastaví se. Co je? Lujza, nešlo by teď pustit Alberta z hladomorny? Tajemník, zeptám se. Tajemník odejde pravými zadními dveřmi. Pauza. Bergman, k Lujze. Myslíš, že to bylo taktické? Lujza, kdybys to řekl ty, mělo by to asi větší váhu. Bergman, chtěl jsem o tom samozřejmě mluvit, ale v nějaké vhodnější chvíli, až s ním budu o samotě nebo tak. Delší dusná pauza. Plechanov. Myslím, že už vím, kudy vedla ta tajná chodba. Ulč. Nevěřím, že tu nějaká byla. Plechanov. V městské kronice se o ní několikrát mluví. Ulč. To nic neznamená. Plechanov. V tom nejspodnějším sklepě, respektive napravo od něj v té malé komůrce přímo pod hladomornou, je v zadní zdi na jednom místě zřetelný obraz novějšího zdiva. Pauza. Pak pravými zadními dveřmi vstoupí tajemník a Albert. Albert vypadá špatně, je bledý a má vyhaslý pohled. Tajemník, tak tady ho máte. Lujza zvolá, Alberte. Tajemník odejde levými zadními dveřmi. Lujza vyskočí, přiběhne k Albertovi, obejme ho a políbí. Albert je k tomu lhostejný. Lujza překvapeně odstoupí. Plechanov rovněž vstal, jde k Albertovi a přátelsky obouchne dozad. Albert na to nereaguje. Plechanov je zaražen, rozpačitě se vrátí na své místo. Pauza. Bergman, pojďte se posadit. Albert přistoupí mechanicky ke stolu a tiše dosedne. Pauza. Ulč. Bylo to hodně zlé? Albert jen pokrčí rameny. Pauza. Lujza, proč nic neříkáš? Ty nejsi rád, že jsi venku? Albert opět jen pokrčí rameny. Pauza. Bergman. Je jen trochu popletený. To by byl asi každý z nás. Ulč. Za pár dní se z toho vzpamatuje. Lujza k Albertovi. Nemáš hlad? Albert zakroutí hlavou. Pauza. Ulč. Už víte, co nám provedla Renata? Albert zakroutí hlavou. Pauza. Lujza. Nemůžeš za to a nebylo to vůbec vážné. Zítra už vstane. Albert přikývne. Pauza.
Plechanov. Co ti dva odzdola? Taky je pustili? Albert zakroutí hlavou. Pauza.

0: Vzalo ho to tedy pořádně. Luisa, je citlivý a Bůh ví, co tam s ním dělali. Bergman, snad si teď bude aspoň dávat větší pozor. Krátká pauza, pak zamyšleně vstane Plechanov a zamíří rovněž ke schodišti. Luisa, Kuzmo? Plechanov nereaguje. Luisa, ty myslíš, že by mohl... Plechanov nereaguje, vystoupí po schodišti nahoru, projde ochozem a odejde pravými horními dveřmi. Levými horními dveřmi vstoupí tajemník a schází po schodišti na odpočívadlo, kde se zastaví a obrátí dolů k přítomným. Tajemník. Už se těším na vaše ranní nápady. Doba je náročná. Musíme se ještě moc a moc učit. Macurková. Neposadíte se s námi na kousek drbu? Tajemník. Nezlobte se, ale musím se jít učit. Tajemník odejde levými dveřmi. Velmi dlouhá tísnivá pauza. Pak se najednou ozvou za scénou jakési hlasité údery, jako by se něco těžkého odněkud hroutilo a cestou to naráželo na různé překážky. Zvuky vyvrcholí velmi hlasitým tupým úderem, jako když něco z velké výšky dopadne na zem. Okamžik je hrobové ticho, přítomní scénole sedí a hledí na sebe. Luisa náhle vykřikne, pro boha! V tom všichni pochopí, co se stalo, současně vyskočí a utíkají k zadním dveřím. Bergman a Luisa odběhnou levými zadními dveřmi a Ulč a Macurková pravými zadními dveřmi. Oboje dveře zůstanou otevřené. Scéna je prázdná, je naprosté ticho. Po chvíli se současně vracejí levými zadními dveřmi Ulč a Macurková a pravými zadními dveřmi Bergman a Luisa. Všichni jsou zachmuřeni a jdou vážným, pomalým krokem, takovým, jakým se chodívá za rakví, do středu místnosti, kde vytvoří půlkruh kolem stolu. Levými dveřmi vstoupí tajemník, zůstane však stát na odpočívadle. Z dolejší skupiny vystoupí Bergman, pomalu přejde ke schodišti, vystoupí po něm na odpočívadlo, přistoupí k zábradlí a obrátí se k přítomným na způsob pohřebního řečníka. Tajemník mu stojí za zády. Bergman. Tím, co se právě stalo, jsme všichni hluboce otřeseni. Nejen proto, že odešel náš kolega a přítel, kterého jsme měli všichni rádi pro jeho dobrou povahu. Jsme otřeseni především proto, že si tváří v tvář jeho smrti uvědomujeme, že i my na ní neseme svůj díl viny. I my jsme totiž odpovědní za smutnou podobu tohoto světa a za to, že ty nejjemnější z nás vyhání až za hranice bytí. Jsme otupělí, liknaví, lhostejní, hluší k hlasu bližního a slepí k jeho bolestem. Toto trpké vědomí naší spoluviny má ovšem i svou lepší stránku. Naznačuje nám, že jen na nás záleží, zda smrt našeho přítele byla zbytečná či nikoliv. Jen my jí totiž můžeme vdechnout smysl tím, že ji pochopíme jako výzvu. Výzvu k tomu, abychom se pokusili udělat tento svět snesitelnějším a obyvatelnějším. Slibme si proto v tuto těžkou chvíli, že už nikdy nedovolíme lidské tuposti, aby vládla a šířila nicotu. Slibme si, že si už nikdy nenecháme asanovat své duše a že je nebudeme už nikdy asanovat druhým. Naším posláním není tancovat podle rozmarné taktovky nepovolaného dirigenta. Držme se dosažené pravdy a pokračujme odpovědně v načatém díle. Jedině tak budeme věrni mravnímu odkazu, skrytému v této hrozné a nečekané smrti. Jedině tak důstojně odpovíme na varovné volání, které k nám teď doléhá z hlubin hradního příkopu. Jedině tak dokážeme, že slyšíme vyčítavý hlas zesnulého a že mu rozumíme. Bergman opustí své řečniště, sejde dolů, uchopí Plechanovovi housle, položí je obřadně na stůl a postaví se za ně, k houslím. Slibujeme ti, Kuzmo, že nezapomeneme. Bergman vyjme z náprsní kapsy květinu, položí ji na housle a strne do pietní pozice. V tomtéž okamžiku se otevřou současně levé a pravé horní dveře. Levými vstoupí Renata v noční košili a pravými Albert. Oba se zastaví na ochozu. Krátká pauza. Albert, jestli pak víte, přátelé, že se nám na věži usadil čáp? Krátká pauza. Renáta zvolá. Já mám taky pohlavní put. Krátká pauza. Pak začne Luisa hlasitě štkát, načež stále štkajíc, přiskočí ke stolu a v jakémsi hysterickém záchvatu uchopí oběma rukama model hradu s podhradím, zvedne ho nad sebe a pak ho divokým rozmáchnutím narazí Bergmanovi na hlavu tak důkladně, že mu celý obličej zmizí v útrobách modelu. Bergman stojí nehnutě dál, jako by se nic nestalo. Všichni ostatní se obrátí k hledišti a upřou pohledy do očí jednotlivých diváků. Z reproduktorů začne tiše znít melodie písně Oči Čornie, tentokrát však hrána celým orchestrem. Zvuk se rychle zesiluje, scéna se stmívá, hlediště se rozsvěcuje, opona se pomalu zatahuje. Když je zatažena, hudba vrcholí a zní v téměř ohlušující síle. Pak náhle skončí a po několika vteřinách ticha se rozezní, už ve snesitelné intenzitě, Karajanova nahrávka Štrauzova valčíku na krásném modrém Dunaji, která pak bude znít až do chvíle, kdy poslední divák opustí hlediště. Konec pátého jednání. Konec hry.
1: Vlastní interpretační režii Václava Havla, jeho hry Asanace jsme právě vyslechli na stanici Vltava. Premiéru této archivní nahrávky jsme v rámci projektu Slyšet Havla uvedli dnes k autorovým nedávným nedožitým devadesátinám. Hra vznikla během 10 dní v roce 1987 a kvůli možné domovní prohlídce a zabavení rukopisu její text Havel sám na hrádečku namluvil. Světová jevištní premiéra se konala 24. listopadu roku 1989 v Schauspielhausu v Curychu a česká následovala 30. března 1990 v pražském realistickém divadle. Havlovu hru Audienci, tragikomedii o jednom prazvláštním pracovním pohovoru, chystáme v premiérovém nastudování režiséra Lukáše Hlavici s Ivanem Trojanem, Martinem Myšičkou, Petrem Šplíchalem a Danou Rajchovou na sobotu na 15. hodinu. A o tajemstvích a úskalích inscenování Havlových her bude mluvit jeho dvorní režisér Andrej Krop, který zinscenoval jak Asanaci, tak Audienci, ale také Vernisáž, Pokoušení, Vyrozumění, Largo Desolato, Stíženou možnost soustředění i odcházení. Svůj pohled na kouzlo těchto děl přinese v dokumentu Jak hrát a přitom nehrát Havlovy hry ve středečním večeru na téma ve 20 hodin. Teď je 17 hodin a 15 minut. Jana Kozubková vám přeje klidné chvíle s Vltavou z technického pracoviště, také Romana Kouřilová. Předevčírem 25. září uplynulo také 120 let od narození Jaroslava Ježka. My si teď poslechneme pětici nahrávek z různých dob, aranžmá, které Ježkově hudbě nebo motivům z jeho písní pro osvobozené divadlo dali třeba Milan Svoboda, Kamil Hála či Karel Růžička, kterého jsme si připomínali včera.
2: Český rozhlas Vltava.
3: Umění slyšet.
4: Kus hadru a světlo vykouzlívám na jevišti moře. Zaznívalo svého času z prken osvobozeného divadla v Praze. To, když se dávala inscenace Pěst na oko, kde herci a režisér cítili potřebu vysvětlovat příchozímu exekutorovi jménem Josef Dionýzos jedinečnost divadla, i když je zadlužené. Spolu s písněmi Už komedianti jedou nebo Kolumbovo vejce zazněl ve hře Pěst na oko také populární valčík Jaroslava Ježka Jarní vítr. Vojtěch Babka vám od mikrofonu přeje dobrý den. A Ježkův valčík hraje orchestr Karla Vlacha.

Několika desítkami nahrávek nejrůznějších verzí valčíku Jarní vítr Jaroslava Ježka disponuje fonotéka Českého rozhlasu. A toto byla jedna z nich, Jarní vítr, který zněl v Osvobozeném divadle ve hře Pěs na oko, nám zahrál orchestr Karla Vlacha. V Pěsti na oko se hraje Divadlo na divadle. Režisér s exekutorem, který je divadlu nakloněn a je mu ochoten pomoct, vedou debatu o tom, mělo-li by se hrát o velkých historických postavách, či spíše o současných obyčejných lidech. Pěst na oko byla poslední hrou Osvobozeného divadla. Půl roku před Mnichovskou dohodou roku 1938 přinášela divákům zprávu, že historii netvoří adorovaní diktátoři a vojevůdci. Někdejší prezident České republiky Václav Klaus spolu vytvořil část naší novodobé historie tím, že v roce 2004 podpořil vznik festivalu Jazz na Hradě, který pak také po celý čas obou Klausových mandátů až do roku 2013 trval. A v roce 2006 na něm dostal Jaroslav Ježek ke svým stým narozeninám mimo jiné také kytici, tedy doslova, neboť Karel Růžička a Milan Svoboda nadepsali své aranžmá jedné Ježkovy písně Kytice pro Jaroslava Ježka. Big band konzervatoře Jaroslava Ježka diriguje Milan Svoboda.

To byla Kytice pro Jaroslava Ježka. V aranžmá Karla Růžičky ji zahrál Big Band konzervatoře Jaroslava Ježka. Snímek vznikl v Praze na festivalu Jazz na Hradě v roce 2006 při oslavách Ježkova stoletého jubilea. Šestkový letopočet má na svém křestním listu nejen Jaroslav Ježek sám, ale třeba také úspěšná hra Rub a líc, která měla v pražském Osvobozeném divadle premiéru v prosinci 1936. Hra Rub a líc cíleně reagovala na aktuální dění v Evropě. Místo Adolfa Hitlera v ní figuroval Kazimír, místo hnědých košil byly pruhované. Nechyběl velkohubý propagandista, ani zbrojařská továrna, ukrývající výbušný arzenál v podzemním skladišti. Nechyběl ani happy end a nechyběla ovšem ani originální hudba Jaroslava Ježka, který do Rubu a líce složil celou řadu dnes slavných a oblíbených melodií. Dvě z nich, Rub a líc a Prabábu mé prabáby, si do svého aranžmá desítky Ježkových foxtrotů vybral a s někdejším točrem, neboli tanečním orchestrem Československého rozhlasu, natočil Kamil Hála.

Legendární dirigent, skladatel, aranžér Kamil Hála na začátku 80. let upravil pro taneční orchestr Československého rozhlasu 10 foxtrotů Jaroslava Ježka. Hálovu ježkovskou medli jsme právě slyšeli. A připomněli jsme si v ní písně Co na světě mám rád, Pohádka o katu a bláznu, Zakázané ovoce, V domě straší duch, Vousatý svět, Tragedie Vodníkova, Kolumbovo vejce, Rub a líc, Prabába mé prabáby a Nebe na zemi. Předposlední dvě pocházejí z reví Rub a líc, premiérované v Osvobozeném divadle v roce 1936. Pamětníků hry Rub a líc už mezi námi pravda mnoho nebude, ale řadu motivů této hry můžeme najít třeba ve filmu Svět patří nám, do kterého jen o rok později Voskovec a Verich vyprávěcí osnovu z prken svého divadla převedli. A v Rubu a líci zaznělo ponejprv také podmanivé blues o všudy přítomném ošuntělém patronovi, který v režimu 24/7 sleduje všechny naše kroky. Píseň Strejček hlad zpívá Jiří Suchý.

svět je jako pustá ulice. Ještě k tomu včera, pane, vylili mi péra z bytu, motám se tu jako jepice.

bez bytů a bez šatů. Jdou za mnou jen stopy zavádí. A po všechny ty roky, pane, dupou za mnou kroky, dupou.

0: ulice.
1: Jako k nehasnoucí inspiraci celé své tvorby se, jak známo, k odkazu Osvobozeného divadla hlásil a hlásí Jiří Suchý. A v požehnané době začátku 90. let, kdy jsme Jiřího Suchého opět mohli začít slýchat v rozhlase a vídat v televizi, vyšlo gramofonové album Suchý zpívá Ježka. Zoltán Liška se svým novým orchestrem Jaroslava Ježka na něm v originálních aranžích představuje 12 písní z Osvobozeného divadla a zaznívá tu i Strejček hlad ze hry Rub a líc. Nepřetržitě od roku 1974 vede svůj profesionální big band kapelník a skladatel Milan Svoboda. Založil ho ještě jako konzervatorista a do dnešních dnů s ním koncertovali a nahrávali plejády hvězd jazzové scény z domova i z ciziny. Své aranžmá písně Ezop a Brabenec z tvůrčí dílny Ježek, Voskovec, Verich představil Milan Svoboda se svou kapelou v roce 2008 na festivalu Jazz Goes to Town v Hradci Králové. A já už jen doplním jména hráčů, kteří se blízknou ve svých virtuózních sólech. Svatopluk Košvanec, trombon, Krištof Marek, klavír a Ivan Audes, bicí. Skladbu Ezop Story hraje pražský big band Milana Svobody.

0: V Hradci Králové roku 2008 na festivalu Jazz Goes to Town jsme zaznamenali skladbu Aesop Story v podání pražského big bandu Milana Svobody. Tři čtvrtě hodinku s motivy hudby Jaroslava Ješka připravil a uváděl Vojtěch Babka k pátečnímu 120. výročí tohoto skladatele a pianisty Osvobozeného divadla. Vážení a milí, jazzový je také náš pravidelný podvečer. Dnes se skladatelkou, trumpetistkou a dirigentkou Štěpánkou Balcarovou. Začne už za okamžik je 18 hodin.
1: Pri Bohemia Radio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
2: Socher slaví 100 let.
3: Vydejte se s rozhlasovými symfoniky za hranice známých světů. V pondělí 5. října uvedou v Rudolfinu Holstovi planety, Ivesovu nezodpovězenou otázku a vůbec poprvé zazní na veřejnosti houslový koncert Jana Kučery, který zároveň program diriguje. Solo patří Davidu Pokornému, spoluúčinkují dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu a Carmina Bohemica pod vedením Věry Hrdinkové. Za hranice známých světů. socher.rozhlas.cz.
4: Jazzový podvečer.
5: Milí posluchači, vítejte v dnešním jazzovém podvečeru v pravidelném jazzovém vysílání na stanici Český rozhlas Vltava. V nedávné době jsem se setkala se dvěma velmi zajímavými hráči a skladateli a rozhodla jsem se vám jejich hudbu dnes představit a přiblížit. Budeme poslouchat nejnovější ukázky od německé bariton saxofonistky Kiri Lynn a brazilského, leč v Evropě žijícího kytaristy Emiliana Sampaia. Přeji vám krásný poslech.

právě jsme si poslechli skladbu Her Wings ze stejnojmenného a zatím posledního alba německé bariton-saxofonistky Kiri Lynn. Kira Lynn je absolventkou proslulého jazzového programu ve švýcarském Bázlu a skladbu studovala mimo jiné pod vedením argentinského Guillermo Kleina. Nyní žije v Kolíně nad Rýnem, kde vedle jiných hudebních aktivit nedávno sformovala svůj desetičlenný ansámbl Her Wings. Na debutové eponymní desce tohoto souboru hrají velkou roli básně. Slova z první ukázky byla úryvkem z ikonické knihy Jana Eyrová od anglické spisovatelky Charlotte Bronteové. A následující skladba Captured Godness využila pro změnu báseň americké Amy Lowell.

Dnešní jazzový podvečer se pomalu chýlí ke konci. Doufám, že jste si hudbu užili. Já mám každopádně velkou radost z toho, že po celém světě vznikají krásné nové nahrávky pro velké jazzové ansámbly. Jejich bandleaderům přeji hodně sil a energie pro další tvorbu. A vám, milí posluchači, přeji zase pěkný zbytek večera a za měsíc se na vás budu opět těšit. A teď nás čeká poslední skladba Alma Sonora, opět v podání Emiliano Sampaio Jazz Orchestra.

0: Alma Sonora, chcete-li duše zvuku, skladba, kterou najdete na letošním albu Live brazilského kytaristy Emiliana Sampaia. Zněla na závěr dnešního jazzového podvečeru Štěpánky Balcarové. Blíží se nám 18.30, tedy před námi je četba románu Obsluhoval jsem anglického krále, ovšem to nebude jediné naše dnešní setkání s literaturou. Večer, vážení a milí, zahájíme novou osmidílnou četbu s hvězdičkou literárního debutu Marie Zelbové Táňa Praha 3 Žižkov. Jde o vzpomínkové autobiografické vyprávění o jejím dětství a dospívání na Žižkově v 80. a 90. letech.
1: Nejživěji u nás doma bývalo na podzim, v čase konopné sklizně, při takzvaném mářobraní. To bývala mama hodně euforická a snažila se ovlivňovat chod světových dějin. Organizovala například mírové poselství, které mělo za prezidentem Gorbačovem přicválat do Moskvy na koních. Nebo tradičně svolávala demonstrace za legalizaci marihuany, na které kromě mě a mého kluka Roberta nikdo nepřišel. Při jednom z mnoha bujarých večírků na nás sousedé kvůli nadměrnému hluku zavolali policii. Máma se ani nenamáhala schovat plech plný sušící se marihuany. Co to je, tázal se příslušník veřejné bezpečnosti. Táňa vesele. To je tráva. Zaskočený příslušník už raději nekladl další otázky. Zapsal si do notýsku jména všech zúčastněných a rychle se zdekoval.
0: Neobvyklý pohled na normalizační Prahu bez pozdějšího romantizování undergroundu vyzdvihl kritik Jan Bělíček na knize Marie Zelbové Táňa Praha 3 Žižkov. Karolína Knězů ji začne na Vltavě číst dnes ve 23 hodin v režii Jakuba Doubravy. Teď je 18 hodin a 30 minut a otevíráme jinou knihu českého autora.
2: Četba na pokračování.
0: A už jsme v závěrečných kapitolách Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále. Za jeho filmovou podobu získal Jiří Mencl v roce 2007 Českého lva.

dávejte pozor, co vám teďka řeknu. Za měsíc byli všichni trestaní milionáři opálení, protože jsme se opalovali na stráních, zatímco milicionáři byli bledí, protože jednak stáli v bráně, jednak pořád dělali hlášení, seděli v celách a nemohli dát dohromady ani stav podle jmen, protože některá jména jako Novák a Nový byla tady třikrát a tak, protože pořád museli být ve zbroji, pořád jim padaly pušky a sumky s náboji a přitom pořád gumovali a přepisovali ta hlášení, která jim nakonec udělal každý hotelier milionář, tak, jako by sestavoval jídelní lístek. Jednou měsíčně přicházely návštěvy rodinných příslušníků. To velitel koupil bílé šňůry na prádlo a natáhnul je kolem pomyslné zdi, a kde nestačily ty šňůry, udělal sám kramflekem čáru, která dělila internované od internátu a světa venku. A tak přicházely manželky s dětmi a ruksaky a taškami s jídlem a uherskými salámy a konzervami zahraničních firem. A až jsme se snažili tvářit utrápeně tím, že jsme byli opálení a dobře živení, kdyby někdo přišel a neznal ty poměry, tak by si myslel, že zavření jsou ti, co přišli na návštěvu a že kriminál je tam venku, protože, jak bylo vidět, tu internaci milionářů hůř snášeli příbuzní než milionáři jako takový. A protože se nedalo všechno sníst, tak jsme se dělili my milionáři s milicionáři, kterým tak všechno chutnalo, že vymohli na veliteli, aby návštěvy byly povoleny dvakrát měsíčně, jednou za 14 dní. A taky se pak stávalo, že dovolenou si brávali i milionáři. Tak nám důvěřovali a věděli, že neutečeme. A když bychom utekli, tak se nám to stalo dvakrát, tak jsme přivedli milionáře dalšího, dobrého známého, aby si odpočinul od rodiny. A tak se milicionáři vysvlékli a převlékli do civilu a uniformy jsme si brali my, milionáři, a hlídali jsme sami sebe. To, když jsme dostali službu v neděli, nebo ze soboty na neděli, bachu milionářů, tak jsme se na to všichni těšili, protože to byla groteska, kterou by nevymyslel ani Chaplin. Celé odpoledne jsme si hráli na likvidaci tábora milionářů. Velitel brány, milionář Taynora, přestrojený za milicionáře, vyhlásil, že se tábor likviduje a že milionáři mohou jít domů. Ale milionáři zalezli a tak milionáři přestrojení za milicionáře je přemlouvali. Líčili jim, jak je to venku na svobodě krásné, jak tam nebudou trpět a úpět pod knutami milicionářů, ale budou žít svobodný život milionářů. Ale milionáři nechtěli o tom ani slyšet, tak milionář Taynora, přestrojený za milicionáře, v bráně jako hotovost, nařídil násilnou likvidaci tábora a vyvlekli jsme z cel milionáře, ty, kteří měli 10 a 8 milionů, a tedy 10 a 8 let, hledali pak k bráně klíče a nemohli odemknout bránu, tak milionáři ji oběhli a zvenku si odemkli a zase oběhli bránu a stoupli si a všichni jsme se na to dívali a řvali smíchem, jak milionáři vedení milicionáři byli vlečeni ven, jak bylo za nimi zamknuto, a milionáři šli až na kopeček. A když se rozhlédli, tak si to rozmysleli a vrátili se a tloukli na bránu kriminálu a v kleče prosili milionáře, přestrojené za milicionáře, aby jim poskytli azyl. A já jsem se taky smál. Ale do smíchu mi vůbec nebylo, protože jak jsem začal hovořit o tom svém milionu, o tom svém podniku v lomu, tak všichni milionáři zmlkli a dívali se jinam. Oni neuznávali ten můj milion, ty moje miliony dva. A já jsem pochopil, že mne trpí mezi sebou, ale že jich nejsem hoden, protože milionáři měli ty svoje miliony už dávno, už před touhle válkou. Kdežto já jsem byl válečný zbohatlík,
které ho mezi sebe přijmout nejenže nechtěli, ale nemohou, protože jsem nebyl štandesmesik. Já jsem tady měl na starosti holuby. Zůstalo tady 200 párů poštovních holubů. Velitel určil, abych těm holubům čistil holubník, abych jim dával vodu a zadinu. A ti holuby byli tak přesní, že přesně ve 2 hodiny seděli na hřebenu klášterní budovy, odkud bylo vidět rovnou do kuchyní a odkud jsem jížděl s vozíkem a na tom vozíku byly 2 pytle zadiny a zbytky zeleniny a tak. A já, který jsem obsluhoval habešského císaře, jsem krmil holuby, které nikdo krmit nechtěl. Ta práce nebyla pro milionářské ručičky. Tak já jsem musel vyjíždět přesně, když tloukly 2 hodiny a jak jsem vyjel, tak všech 400 holubů se spustilo se střechy a letělo mi vstříc. Takový stín letěl s nimi a šustění peří a křídel, jako by se sypala z pytle mouka nebo sůl. A ti holuby si posedali na ten vozík a kteří se tam nevešli, tak se mi posadili po ramenou a vzduchem letěli a tloukli křídly kolem mých uší, zaclonili mi skoro celý svět, jako bych byl v ohromné vlečce, táhnoucí se za mnou a přede mnou a já jsem ukrytý docela v té vlečce z pohybujících se křídel a 800 jak borůvky krásných očí a táhnul jsem to všechno. Musel jsem vzít Ojku 2 rukama. Milionáři se mohli potrhat smíchy, když mě viděli zasypaného v holoubcích. Až jsem to dotáhl na dvoreček, kde se dali do toho jídla a tak dlouho zobali, až ty 2 pytle byly prázdné a kastroly jako vymetené. To jednou jsem se spozdil. Velitel ochutnával italskou polévku s parmazánem a já jsem čekal na kastrol a slyšel jsem, jak bijí 2 hodiny. A než jsem se nadál, otevřeným oknem vletěli do kuchyně holuby. Všech 400 holubů. Obklopili všechny přítomné, vyrazili lžíci veliteli internačního tábora a tak jsem honem vyběhl a na zápraží mne holuby tak obsypali a tak mne něžnými zobáčky klovali, zasláněl jsem si rukama obličej a hlavu a utíkal jsem, ale holuby letěli za mnou a tak jsem klopítnul a holuby kolem mne lítali a posadili se na mne. Posadil jsem se a viděl jsem sám sebe, jak jsem obklopen holoubky, kteří se ke mně lísali, jako bych byl nějaký svatý. A zatímco se mi smáli, slyšel jsem smích a křik a poznámky. Já jsem byl zasažen holubým poselstvím. A věřil jsem teď na to, že neuvěřitelné se zase stalo skutkem. A že kdybych měl 10 milionů a 3 hotely, tak tohleto lísání a líbání zobáčky holubů a holubic, to, že je posláno ze samých nebes, kterým se asi ve mně tak zalíbilo, tak jak jsem to viděl na oltářních obrazech a na výjevech zdobících křížovou cestu, kterou jsme chodívali do svých cel.

0: tak zvolna neuvěřitelné se stávalo skutkem. Kruh se začínal uzavírat. V tom internátě milionářů jsem dostal zprávu, že jsme tady poslední týden, že budeme dáni do práce a ti nejstarší, že půjdou domů. A tak jsme si udělali poslední večeři. Museli jsme sehnat co nejvíc peněz. Tak jsem dostal dovolenou a s továrníkem na umělé chrupy jsme se vydali do jeho chaty, kde měl schované peníze. Továrník už zapomenul, ve kterém kufru nechal těch 100 000, tak já jsem otevíral první kufříky, všechny byly stejné, a když jsem otevřel veliký poslední kufr a posvítil do jeho útrob, zhrozil jsem se. V tom kufru byly samé umělé zuby a dásně. Všechno bylo v tom množství děsné. Samá ta růžová patra s bílými zuby, stovky umělých chrupů. A tak jsem stál na žebříku, polekal jsem se, jak masožravé květiny vypadaly ty zuby stisknuté a pevně zaťaté, některé pootevřené, jiné rozevřené, jako by ten umělý chrup zíval, až se vyvracel z pantů. A já jsem padal na znak a pak jsem ucítil na rukách a na obličeji ty studené polibky zubů. Skácel jsem se docela, vypadla mi svítilna, padl jsem na podlahu a na mne se sypaly ty zuby. Ležel jsem zasypaný, plná prsa umělých chrupů a dostal jsem z toho takovou husí kůži, že jsem nemohl ani křičet. A přece jsem se otočil na břicho a pak najednou jsem tak narychlo po čtyřech vyběhl z těch zubů jako nějaké zvíře, jako nějaký pavouk. Na dně toho kufru byly ty tisíce. A továrník sbíral pečlivě všechny ty zuby, smetal je na lopatku a dával do kufru a pak převázal ten kufr provazem a vytáhl jej zase tam, odkud se otevřel. A zamkli jsme tu půdu a zase jsme se mlčky vraceli na nádraží. Ta naše poslední večeře byla skoro zrovna taková, jako bývaly svatební hostiny v hotelu Paříž. Já jsem se stavil ve svém pražském pokoji pro nový frak, ale hlavně jsem si vzal ten řád, co jsem dostal od habsburského císaře a tu šerpu přes prsa. Koupili jsme květiny a několik kytic asparágusových větviček na výzdobu tabule a celé odpoledne pan hotelier Šroubek a pan Brandejs zdobili stoly v kněžské kantýně. Pan Brandejs litoval, že nemůže dodat ty zlaté příbory. A taky jsme pozvali všechny milicionáře a i velitele našeho lágru. To byl takový dobrý tatík. Včera nás potkal u vesnice večer a když se nás zeptal, kam jdeme, řekl pan Brandejs: pojďte, pane veliteli, s námi, jdem si zatancovat. Ale on nešel, jen vrtěl hlavou a vzdaloval se s puškou, kterou nesl tak jako rybářské pruty. Děsně mu vadil ten vojenský kvér. Tak se k němu nehodil. Už zase snil o tom, jak zase půjde dělat horníka, jen co předá k likvidaci ten náš milionářský tábor. A já jsem se znovu stal číšníkem. Oblékl jsem si frak, ale už jinak, než jsem si jej oblékal dřív, tak nějak jako kostým. Už jsem asi byl někde jinde. Zrovna tak, jako jsem si připínal hvězdu na bok fraku a přes prsa jsem si natáhl modrou šerpu. Nevytahoval jsem se. Ani jsem nezvedal hlavu, abych byl o pár centimetrů vyšší. Bylo mi to jedno. Ani jsem se nechtěl vyrovnat hoteliérům, milionářům. Tak nějak jsem povadnul. Díval jsem se i na tu hostinu už z druhé strany. Nosil jsem jídla bez zájmu, i když se mnou na place byl pan hotelier Šroubek a pan Brandejs taky ve fracích. A když jsem si vzpomenul na svůj hotel v Lomu, nepřišlo mi to líto, že už není můj, jak jsem dostal vyrozumění. Ona to vůbec byla smutná večeře. Všichni byli smutní a důstojní jako při skutečné poslední večeři. Tak, jako jsem to viděl na obrázcích A i tady v refektáři byl takový obraz přes celou stěnu. Jedli jsme salpikony jako předkrm a pili jsme k tomu jihomoravské bílé a zvolna, nejdřív jen já, pak i ostatní, zvedali oči k tomu obrazu poslední večeře a čím dál jsme se víc začali podobat těm apoštolům. Tak jsme připečeni a la Stroganov začali být melancholičtí. Taková svatba v Káni Galilejské z té naší hostiny začala být. Čím víc milionáři pili, tak tím víc jakoby střízlivěli. Při kávě a koňaku bylo ticho. I milicionáři, kteří měli svůj stůl, byl to stůl, u kterého jídávali učitelé a profesoři kněžského učiliště, i ti začali být smutní, protože věděli, že se do půlnoci vidíme naposledy a že to byl i pro ně krásný čas. Přáli si někteří, abychom tak byli až do samé věčnosti. A tu najednou z kláštera, kde nechali z 30 mnichů jen jednoho kulhavého frátera, se ozval zvon svolávající na půlnoční mši. Ten kulhavý fráter jí sloužil pro katolické milionáře. Bylo jich v té kapli jen několik, už měli spakované svoje kufříky a tlumoky, ale z ničeho nic ten kulhavý fráter, jak kalichem žehnal věřícím, z ničeho nic odložil ten kalich, zvedl ruku a varhany se rozehřměly a fráter začal zpívat Svatý Václave, vévodo české země. Až do refektáře pronikal jeho hlas a hřmění varhan. Vzhlédli jsme všichni na obraz poslední večeře páně a katolíci, nekatolíci, tak nějak to všechno ladilo s naší smutnou a tesknou náladou. Zvedali jsme se jeden po druhém, pak celé skupiny. Běželi jsme přes dvůr a otevřenými vraty a do žlutého světla svící jsme vbíhali do kaple a nepoklekali, ale padali jsme na kolena. Nepadali, byli jsme sráženi něčím, co bylo silnější, než jsme byli my, milionáři. Bylo to něco silnějšího v nás, než byly peníze. Něco, co se tady vznáší a čeká už tisíce let. Nedej zahynouti nám, ni budoucím, jsme zpívali a klečeli. Někteří padali na tvář. Klečel jsem a viděl jsem ty tváře. Byli to docela jinačí lidé. Už bych je nepoznal. Nebyl ani v jednom obličeji rys milionu, ale všechny ty tváře jakoby byly ožehnuté něčím vyšším a krásnějším. Tím nejkrásnějším, co asi člověk má. A ten kulhavý fráter taky jakoby nekulhal. To kulhání bylo, jakoby sebou vlekl těžká křídla. Vypadal v té bílé kutně jako anděl kulhající pod tíhou olověných perutí. Tak ten fráter, když jsme tak klečeli a vrhali se na tváře, zvedl kalich a žehnal jím nám. A když nám požehnal, prošel mezi klečícími s tím zlatým kalichem a kráčel přes dvůr a v tom temnu jeho kutna svítila, jako fosforem svítily šaty toho artisty, který dělal sklopku a řítil se porolně ze skály do jezera v lomu, aby její voda pozřela, jako pozřel ten fráter hostii, když nám jí nejdřív požehnal. A pak začalo tloučt 12 a začali jsme se loučit. Procházeli jsme otevřenou branou, milicionáři a jejich velitel nám podávali ruku, každému srdečně potřásli rukama, všichni to byli nějací horníci z Kladenska. A my jsme mizeli do tmy a kráčeli jsme na nádraží, protože internát byl rozpuštěn a my vyzváni, abychom odešli do svých domovů. Jedno, jestli jsme měli 10 let nebo pouze 2, zdali jsme měli 10 milionů nebo jenom ty miliony 2. Celou cestu jsem myslel na těch 200 párů holubů, jak ve 2 hodiny budou čekat a já nepojedu. A tak jsem jel s hlavou plnou holubů domů, ale ne do Prahy, ale do Lomu. Stoupal jsem pěšinkou, za lesem jsem měl už vidět osvětlený hotel, ale tam byla tma. Když jsem přišel k sochám a mlýnům na kámen, ani jsem se nepolekal. Lom byl zavřený, vjezdní brány byly zavřené, nová z prken zbytá vrata zamčená velikým visacím zámkem. Obešel jsem plot a přes kopeček kvetoucích vřesů jsem se svezl do srdce Lomu. Všude byl nepořádek, židle umazané, překocené. Vzal jsem zakliku od kovárny, bylo otevřeno. Po restauraci už ani stopy. Všechno asi bylo někam jinam odvezeno. Jen ve výhni ještě doutnal oheň. Kuchyňské náčiní bylo pryč, a místo něj bylo jen pár obyčejných hrnků na kávu. Skoro s rozkoší jsem každým krokem zaznamenával, že se mnou zmizel vlastně celý Lom a nikdo už nebude mít sílu jej udělat tak, jak jsem to udělal já. A tak jsem spokojený odejel. A když jsem přijel do Prahy, tak jsem tam měl zprávu, abych si vybral. Buď to, abych nastoupil trest a hlásil se na pankráci, nebo abych si vybral brigádu lesní podle uvážení a gusta, ale jen s tou podmínkou, že to musí být v pohraničí. Odpoledne jsem šel na úřad a první brigádu, kterou mi nabídli, jsem vzal. A byl jsem šťastný a moje štěstí se zvětšilo, když jsem zjistil, že jsem někde ztratil podpatek. Prošoupal jsem ten kousek kůže, pod kterým jsem měl schované poslední 2 známky, poslední veliké peníze, které mi zbyly po mé ženě Líze, která ty známky přivezla z Lemberku, ze Lvova po vypálení geta a likvidaci Židů. Když jsem procházel Prahou, už jsem neměl ani kravatu. Už jsem nechtěl být ani o kousek větší. Už jsem si nevybíral z hotelů, které jsem měl na Příkopech a na Václaváku, které bych si koupil. Dokonce jsem byl škodolibě sám sobě rád. Sám jsem si přál, že jsem dopadl tak, jak jsem dopadl, že moje cesta dopředu je už teď jen cestou mojí. Už se nebudu muset klanět a říkat a dávat pozor na dobrý den a dobrý odpoledne a dobrý večer a ruku líbám. Už jsem nemusel dávat pozor na personál. A když jsem byl personálem, tak aby mne šéf neviděl, že jsem se posadil, že jsem si zapálil cigaretu, že jsem si vzal kousek vařeného masa. Už jsem se jen těšil, že zítra odjedu někam daleko. Daleko od lidí, že tam lidé sice budou, ale že tam bude taky to, nač jsem věříval jako všichni zaměstnanci pracující ve světle žárovek, že jednou se vydám do přírody, že jednou, až budu v penzi, tak se podívám, jak vypadá les a jak vypadá slunce, které celý den a celý život svítí mi do tváře tak, že si před ním musím krýt obličej kloboukem nebo stínem. Asi abych víc viděl a poznal, musel jsem zeslábnout. Tak to bylo. Protože když jsem přijel na místo, 10 kilometrů jsem šel pěšky lesem daleko za Kraslice a když už jsem začínal zoufat, tak tam stála rozbitá myslivna. Ale já, jak jsem uviděl tu myslivnu, tak jsem myslel, že se radostí zblázním. Tak mne ta myslivna dojala. Byla to myslivna po Němcích. Tak, jak si člověk, který rostl ve městě a ve městě žil, představoval, jak vypadá myslivna, když se myslivna řekne. A posadil jsem se pod zdivočelé ratolesti révy na lavičku, opíral jsem se o dřevěnou stěnu Slyšel jsem uvnitř myslivny tikající skutečné švarcvaldky, které jsem nikdy neviděl. Slyšel jsem jejich dřevěné mechanismy a kolečka a rachot řetězu, řetízku taženého závažími. A díval jsem se průzorem mezi dvěma kopci do krajiny, která ale už byla bez polí. Už jak jsem šel, tak jsem odhadem zjistil, kde se pěstovaly brambory, ovsy, kde ještě žita, ale všechno už to bylo zarostlé, zrovna tak jako vesnice, kterými jsem prošel, jako bych prošel oním světem, jak jsem viděl na rozcestí, že jedna vesnice se tak jmenovala. A všade z rozpadajících se stavení a plotů trčely mohutné zdivočelé větve a ratolesti zrajících rybízů. Taky jsem se odvážil a chtěl vstoupit do několika stavení, ale nevešel jsem. Všady jsem stanul s posvátnou hrůzou. Nemohl jsem překročit práh tam, kde všechno bylo rozštípáno na kousky, nábytek povalen, židle, jako by je někdo dával na lopatky, nasazoval židli dvojitého Nelsona a sekirou někdo dral do trámů, jinou sekirou do zamčené truhly. A v jedné vesnici se pásly krávy. To bylo poledne a krávy šly asi domů, tak jsem šel za nimi a krávy stoupaly stromořadím starých lip, z nich vyčuhovala věž barokního zámku. A když se stromy rozestoupily, přede mnou stál krásný zámek s kvádříky nakreslenými hřebíkem do syrové malty. Asi to byla renesance, jak jsem si myslel. A krávy vešly vyraženými vraty do toho zámku. A já šel za těmi kravami, které snad tak zbloudily, nebo co jsem si říkal. Ale ty krávy tam měly chlív. Veliký rytířský sál, do kterého vedly široké schody, a krávy v prvním patře byly v tom sále, pod křišťálovým lustrem a krásnými výjevy ze života pastýřů. A taky tam byla mezi okny veliká zrcadla a ty krávy se s chutí a dlouze na sebe dívaly. A já jsem po špičkách vyšel v kravincích po schodech dolů a taky jsem shledal, že tohle je asi počátek dalšího, která k neuvěřitelné se stalo skutkem. Taky jsem sám sebe považoval za vyvoleného. Viděl jsem, že kdyby tady byl místo mne jiný, takže by neviděl nic. Ale já jsem měl zálibu v tom, co jsem viděl. Dokonce jsem se zaradoval, že vidím takovou spoušť, ze které mám hrůzu. To bylo něco, jako každý člověk se bojí zločinu a vyvarovává se neštěstí, ale jak se někde něco stane, tak každý, kdo může, tak jde a dívá se a zírá na sekiru v hlavě přejetou stařenu pod tramvají. Jenže já jsem teď kráčel a neutíkal jsem tak, jako utíkají z místa vidění neštěstí ostatní lidé. Já jsem byl rád, že je to tak. Dokonce jsem zjistil, že toho neštěstí a utrpení a té zrůdnosti je na mne málo. Že by se toho mohlo nejen na mne, ale i na svět přivalit víc. Stačí vám to? Tím dneska končím.
1: Bohumil Hrabal znal spoustu historek a obrazů z prostředí restaurací a hotelů, ale až vyprávění číšníka a někdejšího majitele hotelu Modrá hvězda v Sadské Josefa Vaníčka bylo důležitým impulzem pro vznik románu Obsluhoval jsem anglického krále. Načetl ho v roce 2004 pro rozhlas Ladislav Mrkvička v režii Markéty Jahodové a čekají nás už poslední dvě části 14-dílného cyklu. Zítra a pozdě. pozítří vždy v 18 hodin a 30 minut. Teď se nám pomalu blíží 19. Nina Marinová za okamžik ve studiu svého Sedmého nebe přivítá violončelistku, zpěvačku a skladatelku Dorotu Barovou. A za hodinu pak nám koncert Bez hranic představí další tři účinkující loňského veletrhu World Music z finského Tampere, belgické hudební uskupení Toasaves, zabývající se vlámskou středověkou písní a jejími přesahy, duo Pixik, sestry z arktické Kanady, věnující se inuitskému hrdelnímu zpěvu, a estonské folktronické kvarteto Opus, spojující klubovou taneční elektroniku s lidovými motivy. To vše na Vltavě za hodinu.
2: Poetický rituál nabitý energií.
3: Festival Pri Bohemia Radio a Vltava
2: vás zvou na koncert Moniky Načevy.
3: Úterý 20. října od 20 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci.
2: A chybět nebudou ani písně z kultovního alba Nebe je rudý.
3: Více na webu pribohemiaradio.cz
2: nebo na vltava.rozhlas.cz.
3: Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.

0: Vo Vltavskom štúdiu máme Dorotu Bárovú. Ahoj, Dorota.
1: Dobrý večer.
0: Môžem sa spýtať, keď si otvorila prvýkrát zápisníky Michaely Weinerovej, vedela si rovno, že z toho vznikne nejaká hudba?
1: Já jsem je měla dlouho doma, než jsem je otevřela. Docela mi to trvalo, ale vlastně ten moment, kdy Petr Ostrochu přišel s tím, jestli bych nechtěla natočit další album, a měla jsem jenom tu píseň, Píseň pro mě, ta jediná, která je v polštině vlastně s mým textem, tak jsem si říkala, že by to bylo vlastně hezké celé to album Míše věnovat. Mm-hmm. A od té myšlenky, než jsem otevřela ty deníky, ještě proběhl nějaký čas. Já jsem se toho jako hrozně bála, jestli mě to moc nesemele, ale vlastně už to byly dva roky vlastně od té chvíle, kdy zemřela, tak bylo to silné pro mě a vybírala jsem takovým jako, snažila jsem se najít tu cestu, najít To ani nejsou jako, že by měla deníky s básněma, co takový jako její zápisky různě v rohu, třeba nějaký verš nebo nějaká věta. Já jsem je trošku tak dávala dohromady, aby to dávalo i smysl a zároveň, aby v těch textech byl zachycen ten její vnitřní svět i to, jak kouká na ten svět kolem. A aby to nebylo tak jako patetické, tak to byly takové jako moje jako předpoklady k tomu. Hrozně jsem nechtěla, aby to byla uplakaná deska takzvaně. Mm-hmm. Jo, aby tam bylo vidět, že vlastně jaká to byla osoba, že milovala život a v každé obyčejné věci viděla krásu. Takže to byla ta cesta k tomu.
0: To se rozhodně podarilo, že i keď vlastně album vznikl zo smutné udalosti, tak rozhodně nie je smutný. Michaela byla poetka a ty vlastně sdílali jste počas jej života aj nějakou tu tvorčí cestu? Alebo ako
1: Míša byla hlavně výtvarnice, učila na Žižkárně, na škole. Ale právě psala básně, hrála na kytaru, zpívala, hrála i na saxofon a byla taková umělecká duše. A my jsme si, to tak je vždycky, jo? To si jako řeknete, jednou něco spolu uděláme. Jo? No, a pak se něco přihodí a nestane se to. Tak možná i kvůli tomu jsem to tak jako chtěla udělat, aby se to vlastně stalo. Mm-hmm. Teda už ne jakože bez ní, ale jsem za to moc ráda a jsem hlavně ráda, že Petr Ostrochov na to přistoupil a že vlastně na to kývnul a udělalo se to.
0: Mm-hmm. Tak pustíme si další pesničku, může být Noční let? Chceš mi něco povedať?
1: Noční let, to je text, to je typická Míša vidění toho jejího světa. Vlastně ona měla, strašně ráda měla jako světlo, co dělá světlo, večer a takový jako, tak Noční let je přesně ten její vnitřní svět, jak to vidí.

0: Fyzická podoba albumu má aj obrazy od Michaely. Ako si ich vyberala, alebo inšpirovali ťa aj tie pri skladaní?
1: Já jsem to udělala tak, že jeli jsme vlastně k jejím rodičům do Příbramy. Moje kamarádka fotografka vlastně nafotila se souhlasem Míšiných rodičů všechny obrazy, co tam byly. A pak jsme to i společně i vlastně s Petrem Ostrochovem a s Natálií vlastně z vydavatelství Animal Music jsme je vybrali a nakonec ten přebal nechala jsem to vlastně Nightbird Studio. Udělali přebal, tak jsem to nechala na nich. Ať rozhodnu, protože já bych asi ne, že bych nebyla schopna, ale někdy to, že ten pohled zvenčí je dobrá cesta, jako, že bych se, asi neuměla bych se rozhodnout, který vlastně tak. Tak jsem to nechala na nich.
0: A celková práce na albume, keď má takúto osobnú tému, bolo to bolestivé alebo skôr katarzné?
1: Musím říct, že mi fakt dlouho trvalo. Já jsem za to hrozně vděčná, protože vlastně když vznikla píseň pro mě, tak tu jsem si napsala jakoby pro sebe, abych se smířila s tím, že už tady není. A trvalo mi to rok, že vlastně až po roce, když ta píseň vznikla, tak si pamatuju, že jsem se konečně doma rozbrečela. Takže jsem pochopila, že jsem si to jako nebyla schopna připustit. Takže tyhle zhudebňovat její básně byl další krok a u některých jsem byla radostná, u některých jsem byla smutná, tak to tak jako přirozeně nějak přišlo a zhudebňování jejich básně bylo tak s takovou, vznikalo to vlastně s takovou lehkostí, že jsem z toho měla obrovskou radost, že jsem se takhle rozhodla. No.
0: Pustíme si píseň Promi, po které je pomenovaný aj vlastně celý album, je jediná v polštině, tak by sme potom se mohli tejto téme venovať ďalej.

0: Píseň Promi, skladba z najnovšieho albumu Doroty Bárovej, s ktorou sme dneska vo Vltavskom štúdiu, je v polštine, tak ako sú aj tvoje predchádzajúce albumy, solové albumy. Bol to rozdiel spievať v češtine, alebo aký to bol pre teba pocit pri skladaní a pri hraní?
1: Pro mňa je to pořád obrovský rozdiel. To je s tou polštinou vlastne od dob Tarafuky, že ja som s tým prosto srostla a vlastně zvuk toho polského jazyka a zvuk violončela je mi jako přirozeně. A přirozeně se mi píšou v polštině texty, protože zároveň ta polština je pro mě jakoby zvukomalebnější. A k češtině mám obrovský respekt. A vždycky jsem říkala, všichni, co zpívají česky, tak jako smekám. Jakože zpívat česky a mít u toho pocit té svobody jako v tom hlase, to je fakt těžké. Jako. A tak jsem si říkala, spoustu lidí mi občas říkalo, no já mohla bys taky jako mít českou písničku nějakou. Já jsem pořád říkala, jo, až přijde čas nebo přijde důvod, tak se to třeba stane, ale že bych to dělala tak jako na silu, že potřebuji české písničky, tak jsem to nemyslela. A vlastně přirozeně s tou Míšou vlastně to přišlo. Ale musím říct, že s obrovským respektem a že... Ještě velký dík vlastně Anet Langerový, vlastně, u které hraju a zpívám v kapele, dělal mi takovou supervizorku, že se mi vždycky poslala demo a řekla jsem si, co tě bude tahat za uši, tak mi řekni. Nebo když tam budou nějak ty samohlásky a souhlásky rytmicky špatně nebo něco, co neslyším, tak no a tak prošla jsem, takže dobré. Ale je to no, s respektem. Čeština je taková, jako má ty pravidla, které když se poruší a to se dá slyšet i u současného českého popu, že když se to poruší, tak třeba některé lidi to fakt tahá za uši, že to divně, ale zároveň já ty mladý muzikanty a zpěváky chápu, proč to dělají, že chtějí se uvolnit od těch pravidel a dát tomu nějakou tu svobodu v tom rytmu, v tom feelingu a tady v těch věcech, ale to fakt jako těžký. No.
0: No, já toto poznám velmi dobře, protože těž zpěvám v různých jazykoch a každý ten jazyk má něco. Vlastne hovorím, že už tá pesnička sama si povie, v akom chce byť jazyku, lebo mám pocit, že ten jazyk obsahuje melodiku.
1: Samozrejme, vlastne. I zvuk. Jakože i když třeba když mluvím česky a když mluvím polsky, tak taky to má jiný zvuk. A slovenština je třeba krásná. To je třeba pro mě zpěvnější mnohokrát víc než čeština. Takže,
0: je určitě jednoduchšie, má více otvorených hlások, preto aj vlastne... si myslím, že v Čechách sú populárni slovenskí umelci, speváčky a tak, pretože vlastne za prvé tomu ľudia rozumejú a za druhé naozaj je to jednoduchšie.
1: Je to tak.
0: Z môjho pohľadu nepovedala by som, že pochádzaš z bilingválneho prostredia, pretože tvoja čeština je nádherná. Tiež by som niekedy ja dosiahla tento level. Avšak niekde som čítala v interviu, že skutočne tá polština ti príde bližšia nejak srdcu. Je to tak, že u vás sa doma rozprávalo polsky?
1: Moje maminka je Polka, môj táta, teda nevlastní, ten je taky Polák, takže u nás se mluví polsky, ale tím, že bydlíme vlastně ve Slezsku, tak spíš už mluvíme po našemu, což je takové nářečí, tam není to úplně čistá polština, ale česky se u nás určitě nemluví.
0: Ja by som veľmi rada pustila teda pieseň z tvojho predchádzajúceho albumu Dotyk. Mohli by sme si rovno pustiť Dotyk?
1: Áno, určite.
0: Chceš k nemu niečo povedať? Ako vznikla tá pesnička? Alebo
1: jo, tohle písanie je hodne osobní, když mi jeden muž zlomil srdce.

0: skladba Dotyk z albumu Dotyk od Doroty Barovej. Je to vlastne, Dotyk je tvoj druhý solový album, Píseň pro mi tretí. Ty ale zároveň pôsobíš v obrovskom množstve rôznych hudobných projektov. Bavili sme sa, že ťa práve teší spolupracovať s rôznymi umelcami. Aký je to rozdiel, keď máš solový projekt, ako keď hráš v kapele?
1: No, je to obrovský, protože i když vlastně já hrávám i sama se sebou a s krabičkama, s looperem a tady s těma vymoženostma technickýma, je to jiný v tom, že třeba jsem si musela zvyknout na to, že na tom podu jsem jenom já a že lidi koukají jenom na mě. Že já jsem v podstatě jako introvert, což mnozí lidé si budou myslet, že se to jako neslučuje dohromady, jakože člověk je na podiu, dělá muziku a zároveň introvert, ale slučuje se a můžu vás ujistit, že nás je mnoho v hudebním světě. Tak na to jsem si musela zvyknout, že vlastně musí se s těma lidma i komunikovat, že nějak vést ten koncert a tak. Což je rozdíl v tom, když je tam víc lidí, že to tak jako víc rozmělní a člověk není tak jako... Jak to říct, no, vytrčený středobodem. No. A s těma jinýma muzikantama, s jinýma projektama a s jinýma kapelama je to úplně skvělé, protože tam se vlastně spojí ten můj hudební svět s nějakým jiným, že jo. Takže tady tuhle tu komunikaci já úplně miluju. Tak.
0: Je něco, co tě inspiruje, alebo co jsi si vzala z hraní s kapelami do svojho vlastního projektu?
1: Myslím si, že ne vědomě, ale podvědomě stoprocentně. Když jsem třeba začala hrát s Vertigem, s kapelou Vertigo, tak jsem měla pocit, že chodím do školy, do vysoké školy a že se učím prostě. Strašně mě toho naučili.
0: Co se týká hudby?
1: No jasně, hudby, barev, jak třeba aranžovat, rytmus, harmonie různé, jak přistupovat k improvizaci, to bylo pro mě strašně důležité. Že to jsou kluci, kteří přijdou na podu a můžou hrát cokoliv hned bez přípravy. Jo? Že vlastně tady a teď člověk komponuje jakoby a zaplňuje ten prostor hudbou nebo nějakou představou svojí, co by teď mohlo jako zaznít. A to bylo, teda říkám, v minulém čase pořád je, jako ta kapela existuje, i když hraje málo. Je to pro mě pořád nejvíc asi inspirativní prostředí.
0: Ty jsi původně studovala klasiku.
1: Ano.
0: A kdy přišly prvé kroky k tomu, že by si chcela komponovat vlastní hudbu a improvizovat?
1: No, to bylo docela... Bylo to tak, že když jsem chodila na konzervatoř, nebo ještě do hudebky jako dítě, tak pro mě studium violončela bylo to, co je jako povinnost, kterou musím dělat, protože mi to řekla moje maminka. Ale vedle toho jsem mi přinutila mě koupit klavír a to bylo pro mě ten svět, takže já jsem si hrála na klavír a psala jsem si písničky. Ale naprosto to bylo oddělené, to bylo jak dva totálně rozdělené vesmíry a trvalo to až vlastně, když jsem přišla na hudební vědu, protože jsem skončila pod čarou na JAMU, jsem chtěla ještě studovat JAMU, ale tam jsem skončila pod čarou, tak jsem rychle udělala přijímačky na hudební vědu. A tam mě odchytil kytarista, který tam studoval francouzštinu, ještě myslím, že studoval práva. A začal mi nosit hudbu jako King Crimson, Dunaj, kapela, která ještě samozřejmě hraje, existuje. Prostě různý kapely, takové brněnské alternativy. A já jsem vůbec nechápala, jako co to je. A hrozně mě to vlastně začalo bavit a... A jak mi nosil tu hudbu, tak mi řekl, to bylo tak vlastně, naposlouchej si to, zakládáme kapelu, přijď pozítří nahoru tam něco. Tam si to violončelo. Takže ten za to tak trošku může. A pak jsme se potkali s Andrejkou vlastně a vznikly docela v zápěti Tarafuky. Ale tady ten člověk je jako velmi zásadní. A ještě si pamatuju, jak říkal, a zpíváš, já jsem říkala, no tak jako zpívám, ale u klavíru, že jo, jako, no tak, a tak s čelem by to asi taky šlo. A já jsem mu tvrdila, že to nejde, že to tlačí na hrudník a že se u toho blbě zpívá, že se u toho sedí a tak, jako, to jsem tvrdila. A pak jsem přišla domů, strašně jsem se škrabkala na hlavičce, říkala jsem si, no ale počkej, mohla bych to zkusit, no tak.
0: Tak no, chvála Bohu.
1: Vlastně, jo, a pak už jako setkání s Andrejkou, improvizace v kuchyni a Tarafuky a Pepa, který tam furt chodil a říkal, no ale to byste měli s tím něco udělat a tak. A pak už to bylo jako rychle.
0: No tak ještě, že některý lidé vidí ty iskričky, no, z kterých ale může
1: Musím říct, že já to tak v životě mám a zpětně to vidím, že tu svoji cestu vidím, takže já si jdu po takovém jako krásným chodníčku a teď vždycky ke mně někdo jako přistoupí a řekne, já nechtěla bys, a já řeknu, jo. A pak jdu životem dál a zase někdo přijde, nechtěla bys, a řeknu, jo. A vždycky s takovým tím nadšením vlastně. A jsem přesvědčená, že já mám obrovské štěstí v tom, že potkávám ty lidi a jenom s otevřenou náručí jako přijímám, jako, tak to vnímám. Jako.
0: Já jsem přesvědčená, že to je obojstranně, že tým ľuďom prinášaš svetlo do života. Pustila by som ešte jednu pesničku z albumu Dotyk a ty tam máš pieseň, ktorá je venovaná tvojmu synovi?
1: Áno.
0: Tak môže to byť ona?
1: Môže, jmenuje sa Svoncem jesteš a vlastne vznikla za covidu, je to takové jako vyznání lásky.

0: keď by sme sa rozprávali o tvojich chudobných projektoch, tak ja som si tu napísala na papierik, teda, že Tarafuky, ktoré momentálne už nevystupuje, Vertigo, ktoré vystupuje, aj keď možno menej často, Telemark.
1: Áno, taky vystupuje, ale menej často.
0: Polomy.
1: Vystupuje menej často a chystáme album na příští rok.
0: Á, perfektné. Uh-huh. A práve sme sa bavili, že máš nový projekt, ktorý sa volá Trialog.
1: Trialog.
0: Povieš nám niečo o ňom?
1: Je to... No, ta kombinace toho, je tam kontratenorista Vojtěch Kaděra a Jan Krejča, který hraje na takovou obrovskou barokní loutnu, které se říká Teorba. A já hraju na čelo a zpívám. A vlastně ten program je myšlený tak, že já miluji barokní hudbu a vlastně jsem o tom vždycky snila. Takže i s Vojtou jsme o tom dlouho mluvili, jako jak to udělat. A vlastně hrajeme barokní věci a moje věci v jeden večer a snažíme se, vlastně já vstupuji tím svým světem do toho baroka a to baroko vlastně skrz ty dva kluky vstupuje do mých písní a tím vlastně chceme propojit tu minulost se současností a já jsem za to naprosto vděčná a to zjištění, že ty barokní skladby jsou tak nadčasové a jsou tak nádherné, to jako všem vám doporučuji, milí posluchači, až budete mít možnost si zajít na barokní koncert, jakýkoliv, tak to udělejte. Mm-hmm. Je to krásné. I ten zvuk těch nástrojů, všecko je to takové jako ozdravné pro mě.
0: Mně přijde zaujímavé, že i v Čechách vlastně barok bylo silné.
1: Ano.
0: Máš vztah i k nějakým českým autorům barokným, alebo který jsou tvoje také highlighty?
1: To je ještě jako úplně neprobádané, ale samozřejmě moje nejúplnější kapela Collegium, že jo, od pana Luxe, dirigenta, tak jsem velký fanoušek od začátku vzniku. Takže tak.
0: A tvojou poslednou vydanou skladbu, aspoň čo som ja tak zaregistrovala, je spolupráca s Michalom Borekom.
1: Áno.
0: A vieš mi o tom povedať niečo viacej, lebo nejak som nezistila.
1: Michal Borek pochází z Třince stejně jako já, ale potkali jsme se před x lety, kdy ještě podle mě studoval na Ješkárně klavír, tak my jsme měli takové s Marcelem Bartou duo Doma Ensemble a teď nevím, jestli my jsme si je pozvali na pódium, nebo Michal si pozval nás v jazzdoku, ale každopádně jsme si jako zaimprovizovali spolu a tak vlastně jsme se vlastně seznámili. Pak uběhl nějaký čas, blablabla, a teď jsem dělala někde rozhovor, myslím, že na kytarách, a zmínila jsem tam, že mám nový nástroj, pětistrunné violončelo, které mi postavil pan houslař z Jičína, Jan Veselý. A Michal Vorek to slyšel a zainspirovalo ho to k tomu napsat skladbu pro pětistrunné violončelo a klavír.
0: Takže ano. To je skomponovaná skladba, do které tě přizval.
1: Jo, já se úplně tady, kdyby to diváci viděli, já jsem strašně jako... jak to říct, dmu se tady, ano, že se mi to stalo a chtěla bych mu veřejně ještě poděkovat za to, za tu příležitost. Je to krásné, je to takové snové, má to i videoklip.
0: No. Mm-hmm. Tak si to můžeme rovno pustit.
1: Ano.

0: spolupráca s inými hudobníčkami a hudobníkmi ti je veľmi blízka. A ja keď som počúvala tvoj album Píseň Promi, tak ma prekvapilo také barokné intro. Mm-hmm. Bola som zmetená, pretože viem, že na albume hrá Míra Chyška na gitaru. Ale neznelo mi to ako Míra Chyška, ani ako gitara. Môžeš mi to osvetliť?
1: Hraje tam práve na tú tvorbu, hraje Honza Krejča v písni Svítá. A když ta píseň vlastně vznikala, tak když hraju třeba sama, tak si to tak pinkám na to čelo, ten úvod. Ale mám 4 struny a on na ty torby jich má asi nevím kolik, 10, 12, možná víc. Tak právě už když ta píseň vznikala, se říkala, že to bylo fakt krásný, kdyby tam byl vlastně v rámci té písně, nejenom v tom úvodu, ale vlastně hraje v celé písni. Tak jsem za to vděčná. A ještě ve více písních je použit jako barva, teorba, ale to se těžko hledá v tom, v těch barvách, ale je. Ve Šťastné planetě je i v písni Na chvíli, tam je taky. Mm-hmm. Má to tak, já to miluji, má to tak specifický cinkavý zvuk. Je to krásný nástroj. Mm-hmm. Pamatuju, jak jsme minulý rok jsme vlastně křtili to album v Jazz Doku, tak Petr Ostrouchov nám křtil to album, tak říkal, že nevím, jestli jsme jediní, ale určitě jedni z mála, kteří na jednom pódiu se potká barokní torba s elektrickou kytarou, tak ale no a to je tak, stejně jak s tím hostováním s různými lidmi, tak já i ráda kombinuju tady ty barvy těch nástrojů a nepřijde mi to divné prostě. Mm-hmm.
0: Zní to úplně že organicky. No, tak, ale já asi nejsem ten správný člověk, čo to má soudit. No, my si tu skladbu za chvilku pustíme, ale priviedlo ma to k ďalšej otázke. Uh-huh. Keď skladáš, tým, že si aj speváčka, aj violončelistka, skladateľka, tak máš nejaký postup, ako väčšinou tie skladby vznikajú, alebo ako k tebe, akým spôsobom pracuješ?
1: No, to záleží na situaci. Když je to zhudebnění básně, tak ten postup je jasný. A už jsme se i o tom i bavili, že vlastně, co se i toho textu, i toho jazyka týče, má to svoji barvu, ten text, a má básně má i rytmus. Takže vlastně tě to jako navede. Takže když si přečteš Svítá, bude ráno, tak jinak než Svítá, bude ráno. Jo, takhle jednoduchý to v podstatě je, ale vlastně, že dodržuju nebo respektuju vlastně rytmus té básně. Tak to je jedna cesta. Když ten text není a píšu ho já, tak buď je stejný systém, že nejdřív napíšu text a pak hudbu, ale většinou je to opačně. Většinou buď jdu takzvaně od spoda, to znamená, že hledám nejdřív rytmus, nějaký pocit a pak k tomu se nabaluje, nebo třeba zajímavý sled akordu. Jakože jdu fakt od těch spodních pater nahoru. A nebo opačně třeba jedu v autě a něco si zpívám nebo broukám, nějakou kousek, nějaký melodie, nemůžu se toho zbavit. První je, hledám, jestli to náhodou něco není, protože to jak člověk nasává, jak houba, tak nikdy nevíš, co to pak
0: z tebe. Těž důvěrně poznává.
1: Ano, přesně tak. Takže, ale na to mám super kamaráda Martin Kopřiva, bubeník, který se mnou hraje u Anety, já mu říkám jukebox, ten snad zná úplně všechno, takže když si něco na zvukovce hraju a on řekne, ale to je tam to, a řeknu, aha, tak nic, dobrý, tak to hned zahazuji, ale když to jako projde, že to nic není a pořád si to broukám a nemůžu se toho zbavit, tak zbavím se toho tím, že prostě z toho dělám písničku a tím je to jako vyřešené, takže jsou různé ty cesty, no.
0: A to musí být velké zadozučinění, že keď máš něco dlouho v hlavě a potom si to můžeš pustit, tak jako jsi si to představovala.
1: Jo, jo, jo. A mě baví i ta cesta. Některé písničky právě, a vzniknou docela rychle, jakože se to pak jako nabalí všecko dobrý a je takový ten, ta demo verze, jakoby doma. Ale u některých písní to třeba trvá, že mám super začátek, jako úplně to strašně funguje a přijde do nějakého bodu, kde vím, že by to mělo někam pokračovat a nic. Ale už mám vyzkoušené, že to takzvaně pokládám na stůl a prostě čekám, jakože až přijde příležitost, anebo až se mi do toho zase bude chtít vrátit, tak ten pokus jako o to pokračování. A většinou to přijde, akorát ten čas je delší třeba. No.
0: A máš aj také, že v takom momentě by si to ukázala některému zo svých spoluhráčů?
1: Já bych strašně ráda, ale časově nám to prostě nevychází. To je jako to nejvíc, co mě mrzí, protože Tady to album opravdu vzniklo, takže já jsem udělala demo a kluci do toho vstoupili. A ten můj sen je mít čas na to, že vzniká píseň a já ji naprosto nedodělanou bych jim chtěla předložit, aby do toho je vlastně vstoupili víc, aby to víc ovlivnili. Jo. A to já si vždycky po každém albu si říkám, tak a ta další deska bude jinak, jo? Najdeme si ten čas a budeme tvořit víc pohromadě. Vždycky si to říkám. A vždycky dojdu do toho bodu, že ten čas pak není. Jako, že jsou taky vytížení, jako, mají toho hodně a ale dobře, já to teď řeknu veřejně. Věřím, že na tom dalším albu se to podaří a že ten čas najdeme. A moc bych si to přála.
0: Tak snad svíte na věc volného času.
1: No, to by bylo skvělé. Ale protože je mi to líto, oni jsou skvělí muzikanti a jako jsou tam, že všechny ty sola nebo co, tak samozřejmě to je z nich, to já jim nevymýšlíme. I ty barvy hledáme spolu, ale ten větší obtisk by se mi líbil, no, tak snad to bude jednou.
0: Tak svíta.

0: to byla skladba Svíta z posledného albumu Doroty Bárovej, píseň Promi. A náš čas v sedmém nebi sa bohužiaľ už nachylil ku koncu, tak by som iba chcela ťa poprosiť, či by si nám mohla povedať, kde ťa môžeme vidieť naživo.
1: Ano, nejbližší koncert je 29. září v Olomouci, v prostorách Muzea umění Olomouc, jmenuje se to Centrál. Ale podle mě je to stejné místo, jako tam, kde si bývalo divadlo hudby, kde jsme hrávali, ono to prošlo rekonstrukci, tak si myslím, že to je ono. A pak bych chtěla moc pozvat lidi. 5. října budeme hrát v rámci Jazzfestu Brno ve Vodojemech v Brně, což je opravdu unikátní prostor. Je tam úžasná akustika, kde se tón drží skoro minutu. Ale není to v kostele. Tam ten tón fakt zůstává jakoby viset v tom prostoru nezměněný. Jo. Takže na to se těším. A tam budeme hrát i v té rozšířené sestavě s Honzou Krejčou na teorbu a ještě s Alžbětou Vlčkovou na čelo. Takže tam budeme v pěti. Pak nás čeká festival v Hradci Králové v rámci Jazz Goes to Town. A 11. října hrajeme v Jazz Doku s Triem, tak to by vás chtěla moc pozvat, pražské publikum. A pak sama ještě hraju v Táboře a s Mírou ve Valašském Meziříčí v říjnu, ale všechno se dá najít buď na mé facebookové stránce nebo na internetu, na mých stránkách.
0: Skvěle, tak srdečně vás zvu. Spýtať, že aj o ďalších koncertoch prípadne, tak budeme vedieť.
1: Ano.
0: A veľmi pekne ti ďakujem, že si prijala pozvanie a prajem veľa úspechov.
1: Ďakujem. A moc ďakujem za pozvanie, bolo to moc milé povídanie.
2: Dorota Barová dnes byla hostem v sedmém nebi Niny Marinové. Recenzi jejího alba Píseň Promi od Milana Bátora hledejte na webu vltava.rozhlas.cz, kde také najdete vizitku Doroty Barové. V té se mimo jiné dozvíte, že písničky k ní chodí tak nějak sami a že inspiraci krade odevšud.
3: Český rozhlas Vltava.
4: Umění slyšet.
2: Blíží se nám už pomaličku 8. hodina večerní, klidný čas s Vltavou přejí od mikrofonu Jana Kozubková a z technického pracoviště Romana Kouřilová. Futurissimo dnes věnujeme soudobému německému skladateli Heinerovi Goebbelsovi, který se po velkou část své kariéry věnuje různým formám hudebního divadla. Jeho kompozice jsou mnohdy silně spjaty s vizuální složkou, takže v podobě nahrávek vychází relativně zřídka, ale v posledních letech se dočkalo vydání několik z nich. Nabídneme vám exkurzi do originálního uměleckého světa, v němž se symfonický orchestr potkává se zvukem rezonujících ocelových objektů i elektrických kytar. A bude to dnes na Vltavě ve 22 hodin. Ve 23 se vydáme na Žižkov v 80. a 90. let do jednoho domova, který byl místem setkávání hudebníků, básníků, lidí z undergroundu i lidí stojících na okraji společnosti. Literární debut Marie Zelbové Táňa Praha 3 Žižkov začneme číst v 11. A v úterý si bude s Marií Zelbovou povídat v Art Café David Pomahač, to bude v 17 hodin a od úterý poběží v Mozaice seriál Havel na jevišti 21. století.
5: Václav Havel, dramatik, který měnil divadlo, disident, který měnil dějiny a prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
6: Jsem trošku rebel.
5: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
6: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
5: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
6: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
5: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Koncert bez hranic.
7: Dobrý večer. Začíná koncert Bez hranic, u jehož poslechu vás vítá Aleš Opekar. Dnešní program nás zavede na další tři koncerty z veletrhu Vomex, který se uskutečnil ve finském Tampere v říjnu 2025. Zahrají a zaspívají Toa Saves, kvarteto z belgických Antwerp, věnující se staré vlámské kultuře. Poktok, duo vokalistek z arktické Kanady, které produkuje hrdelní zpěv, typický pro tamnější inuitskou kulturu. A konečně Opus, opět kvarteto, tentokrát z Estonska, které kombinuje lidové názvuky zpěvu a hry na estonské dudy s elektronickou taneční kulturou a vizuálními efekty. Nejprve tedy Toa Saves. Uslyšíme skladby s ohlasy středověkých písní, inspirovaných vlámskou polyfonií, ale i hudbou východu ostrovů Řecka, oblastí Černého moře nebo sefardské diaspory. Soubor založil hráč na loutnu, oud, a muzikolog Tristan Driesens. Multiinstrumentalista a zpěvák Rafael de Kock, jinak též vědecký pracovník v oblasti biologie, má v kapele na starosti nejčastěji dudy a židovskou harfu. Harald Bauerácz je pro změnu mistrem na niněru. Zatímco všichni tři jmenovaní jsou z Antwerp, multiinstrumentalistka Miriam Encinas Lafitte pochází z katalánského pobřeží Španělska, kde vyrostla v hudebnické familii. V kapele obsluhuje rámový buben, středověké fiduly a flétny nebo tradiční indický smyčcový nástroj dulruba. Debutové album skupiny Toa Saves z roku 2022 se jmenuje Zverver. Obsahuje úpravy repertoáru ikonického antwerpského písničkáře Vanese van de Veldeho, který psal vlámské šanzony a autorské písně v dialektu antwerpské nizozemštiny. Název Toa Saves znamená v tomto dialektu něco jako vlast nebo domácí přístav. Vanes van de Velde vyrůstal přímo v přístavu a setkával se tu s lidmi z mnoha různých kulturních prostředí, což formovalo jeho vlastní hudební hledání. Hrají a zpívají Toa Saves. Mezi písněmi hovoří kapelník Tristan Driesens.

0: Posloucháte Český rozhlas Vltavu a pořad Koncert bez hranic. Záběry z veletrhu Vomex 2025 vás provází Aleš Opekar. Dohrála kapela Toa Saves z Belgie. Antwerpská čtveřice Driesens Dekok, Bauerats a Essinasová Lafitová přednesla úpravy písní Vanese van de Veldeho, případně i nějaké staré anonymní kusy, hrané na historické nástroje a zpívané v antwerpském dialektu. Dalším vybraným koncertem je vystoupení sester Inuksuk Makai a Tiffany Ayalik, které si říkají Poktok, psáno P-I-Q-S-I-Q. Pocházejí z odlehlých oblastí, silnicemi nepropojených severozápadních teritorií arktické Kanady. Ano, jde o inuitky, které ve svých písních vyjadřují úctu a duchovní hodnoty ke své kultuře a jejím zvukovým projevům, které byly dlouhou dobu kanadskou vládou a hlavně církví považovány za hanebné a potlačovány. Uslyšíme svébytný hrdelní zpěv zvaný Katajak, založený na hlasitém dechu a předvádění každodenních zvuků od psího spřežení až třeba povaření tuleních ploutví v hrncích. Součástí kultury byly také pěvecké soutěže tváří v tvář postavených dvojic, kdy vyhrává ta z účastnic, která jako první nějak vykolejí, nejčastěji rozesměje tu druhou. I na to dnes dojde, dávejte pozor. Skupina Poktok improvizuje. Jak sami za chvíli přiznají, žádný koncert není úplně stejný jako ten předchozí. Vrství vokály pomocí smyček a vytvářejí tak nové zvučné kompozice, do kterých se promítá mrazivá zimní temnota i éterická atmosféra. Pódium patří kanadskému duu Poktok.
1: Good evening everybody. We are Pipsuk, Inuit throat singing sisters from Arctic Canada. We are so happy to be here in Tampere, and this is a place that is similar in latitude to where our people come from, so we feel very at home. We grew up learning to sing together. All our songs are improvised. We draw on the creative spirits of our homelands to breathe life into our music. Our inspiration comes from the environment and people around us, and tonight that's all of you. No two Pilksuk shows are the same. This performance will never happen again in the same way. So thank you so much for being here with us this evening.

Dozněly záběry z koncertu dua Poktok, sester Inuksu Kmakaji a Tiffany Ayalik, věnujících se inuitskému odkazu původních obyvatel arktické Kanady. Posledním účinkujícím z veletrhu Vomex 2025, který si dnes na stanici Český rozhlas Vltava představíme, je soubor Opus z Estonska. Tvoří jej hráčka na estonské dudy a židovskou harfu a zpěvačka Mari Mäntalo a hráč na syntezátory a elektronické pomůcky Johannes Ahun. Na projektu se podílejí i dva spolupracovníci, kteří nejsou slyšet. Vizuální a světelný designér Alexander Sprogis a tanečník Raho Alda. Buďte vítáni na jejich folktronickém mixu, který využívá staré estonské písně k propojení do syntezátorových zvuků a tanečních rytmů, aby tak vznikl jakýsi etno-rave večírek. K tomu všemu si ve své fantazii domyslete magická světla reagující na pohyb na scéně. Hraje a zpívá Opus.

Na stanici Český rozhlas Vltava vrcholí koncert Bez hranic s ukázkami z loňského veletrhu Vomex. Slyšeli jsme antwerpský soubor Toasaves, sestry z arktické Kanady Poktok a právě končí etnorave večírek estonského sdružení Opus. Od mikrofonu se loučí a hezký zbytek večera a noci přeje Aleš Opekar. A nezapomeňte, mainstream počká, Vltava teče dál.

0: Klubovou taneční elektroniku s lidovými motivy spojuje estonské folktronické kvarteto Opus, které vystoupilo v loni 24. října na veletrhu Vomex ve finském Tampere. Ten den zde koncertovalo i belgické hudební uskupení Taosaves a duo Poktok. A všechny jsme slyšeli dnes v rámci koncertu Bez hranic, který připravil a uváděl Aleš Opekar. Teď je tu s nedělní 10. hodinou večerní svět soudobé hudby, německý skladatel Heiner Goebbels a jeho divadlo Pro uši, a v 11 pak začne nová četba s hvězdičkou. Spisovatelka Marie Zelbová nás zavede do svého dětství. Její maminka byla na Žižkově v 80. a 90. letech natolik známou osobností, že jí pošta dokázala doručit pohled, na kterém bylo pouze Táňa, Praha 3, Žižkov. A to je také název knihy, kterou vám za hodinu začneme na Vltavě číst.
1: Futurissimo. Dobrý večer, vážené posluchačky a vážení posluchači. U nového dílu pořadu Futurissimo vás zdraví Matěj Kratochvíl. Ve Futurissimu se většinou bere za samozřejmé, že tvůrkyně a tvůrci v centru naší pozornosti jsou prostě skladatelky a skladatelé a že hudba je tím, kolem čeho se točí veškerá jejich i naše pozornost. Tvůrce, jemuž se budeme věnovat v dnešním díle, tuto specializaci odmítá. V jednom rozhovoru prohlásil: myslím, že rád přepínám. Snadno se nudím a obor, ve kterém pracuji, měním zhruba každých 7 let. A proto mám několik profesí. Na své práci si cením možnosti nahlížet na věci s odstupem a abych na to dokázal nahlížet opravdu s odstupem, je podle mě třeba dívat se na to, co dělám, z pohledu jiné profese. Takže když pracuji jako skladatel, někdy se dívám očima režiséra. Když pracuji jako režisér, dívám se očima skladatele. V umění se člověk velmi snadno příliš zasekne ve svém vlastním materiálu a pak ztratí přehled, ztratí skutečný vztah mezi tím, kdo se takového představení účastní, a tím, co si sebou přináší. Konec citátu. Autorem tohoto doznání je Heiner Goebbels, německý tvůrce pohybující se mezi komponováním a nejrůznějšími formami divadla. Původně vystudoval sociologii, v 70. a 80. letech se pohyboval v tělesech spojujících punkovou energii s různými formami improvizace i s politickými komentáři. Postupně se začal věnovat kompozici a zároveň divadelní tvorbě, coby autor i režisér. Jeho scénická díla ale nejsou konvenčním přenášením dramatického textu na jeviště. Pohrávají si s jednotlivými složkami divadelního myšlení a narušují divácká očekávání. Goebbels hledá nové vztahy mezi jednotlivými složkami, textem, hereckou akcí, scénickým designem, hudbou a zvukem, ale také mezi jevištěm a hledištěm. Některá jeho díla se obejdou bez živých herců, jindy se herci stávají hudebníci. Jindy si zase musí publikum vizuální složku domyslet, jako je tomu v Goebbelsově tvorbě pro rozhlas. Vybírá si texty často zcela nedramatické. Zároveň je jeho tvorba vždy smyslově působivá a nespoléhá na diváka, který by musel nějak dešifrovat poselství, aby si umělecké dílo mohl vychutnat. Provázanost Goebbelsovy tvorby s divadlem zároveň znamená, že převod do čistě zvukového média, tedy na nahrávky, je složitější. V důsledku toho nevycházejí jeho díla v takové frekvenci jako u jiných skladatelů. Za posledních 6 let ovšem spatřili světlo světa 4 nosiče s jeho hudbou a právě z nich dnešní Futurissimo vychází. Začneme titulem, který je z nich nejnovější i nejstarší zároveň. Skladba, nazvaná Walden, vznikla již v roce 1998, ale nahrávka plné verze vyšla až v letošním roce na značce ECM. vychází ze slavného stejnojmenného textu Henryho Davida Thoreaua z roku 1854, popisujícího život v izolaci od civilizace u stejnojmenného jezera v americkém státě Massachusetts. Goebbels ovšem nepřistupuje k Thoreauovi popisu splynutí s přírodou jako k prostému libretu. Přidává k němu další perspektivy, mimo jiné skrze postmoderní detektivní příběhy Paula Austera z 80. let. Jejich protagonista, detektiv jménem Blue, zahlédne při své práci náhru někoho číst Walden a zkusí se textem prokousat také, nicméně kniha ho nudí. Heiner Goebbels si pro zhudebnění vymyslel takzvaný expandovaný orchestr. Kromě obvyklých nástrojů v něm zní japonská citera koto, preparované elektrické kytary nebo daxofon, tedy dřevěné prkénko rozvibrovávané smyčcem. Klíčovou roli pak mají unikátní ocelové instrumenty, jejichž stavitelem je německý umělec Robert Ruttmann. Ten zde hraje například na ocelové violončelo a smyčcové zvony. A je i vypravěčem. My si nyní poslechneme část Waldenu nazvanou Spring, tedy jaro. Hraje ensemble Modern Orchestra, který diriguje Peter Eötvös.

Dozněla část Spring z kompozice Walden Heinera Goebbelse, kterou hrál ensemble Modern Orchestra pod taktovkou Petera Etveše. A ve Futurissimu se posuneme v čase zpět, tentokrát do roku 2024. Tehdy vyšlo album The Mayfield, kde je Goebbels podepsán coby spoluautor hudby. Zároveň je autorem divadelní inscenace, která byla uvedena v roce 2018 a ze které hudba vychází. Inscenace nesla název Everything That Happened and Would Happen, tedy vše, co se stalo a co se ještě stane, a vznikla v někdejší nádražní budově v Manchesteru jménem Mayfield Depot. Představení se ohlíželo za uplynulými 100 lety evropských dějin, počínaje první světovou válkou. Textový materiál poskytla kniha českého spisovatele Patrika Úředníka Europeana s podtitulem Stručné dějiny 20. věku. Ta v jednom proudu textu míchá velké i malé dějiny, brutalitu válek a revolucí se statistikami domácích spotřebičů či historií žvíkaček. Díky této inscenaci se Goebbels po dlouhé době znovu stal členem kapely, kterou poskládal z improvizátorek a improvizátorů. On sám hraje na preparovaný klavír, Camille Emaillé na bicí, Gianni Gebbia na saxofon, Nicolas Perrin na kytaru a Cécile Lartigot na Martenotovy vlny, jednu z dávných forem syntezátoru z 20. let 20. století. Improvizace, které během představení vznikly, pak dostal k dispozici elektronický producent Willy Bob, jenž z nich vytvořil nový celek. Ten pak vyšel na značce Intact. A z této nahrávky si nyní část poslechneme.

Dozněla část nahrávky The Mayfield, na níž hráli Heiner Goebbels na preparovaný klavír, Camille Emaye na bicí, Gianni Gebbia na saxofon, Nicolas Perrin na kytaru a Cecil Lartigot na Martenotovy vlny. To vše v produkci Willyho Bopa. Heiner Goebbels ve svých textech píše, že mu vadí centralizace pozornosti. A to jak při divadelních inscenacích, tak při koncertním provádění hudby. Chce pozornost rozptýlit, aby tak vzniklo více možných interpretací a perspektiv, místo toho, aby se posluchači či diváci nechávali vést nějakou ústřední postavou. Při koncertním provedení skladby A House of Call se tak pokusil mimo jiné omezit pozornost, kterou na sebe strhává postava dirigenta u pultíku. Otočil orchestr o 90 stupňů, takže dirigent stojí k publiku bokem a především je odsunut ze svého exkluzivního místa. Skladba A House of Call s podtitulem My Imaginary Notebook Heinera Goebbelse měla premiéru v roce 2021 a o rok později vyšla opět na značce ECM. Autor ji popisuje jako divadlo odehrávající se na scéně posluchačské imaginace, kde postavami jsou zvukové fragmenty z Goebbelsova archivu v dialogu s orchestrální hudbou. O němi fragmenty jsou texty autorů, s nimiž někdy spolupracoval, nahrávky jeho vlastních improvizací, ale také historické záznamy, třeba z voskových válečků Edisonova fonografu. Orchestr s nimi vstupuje do různých forem dialogu. Ve Futurissimu nejprve uslyšíme úvodní část nazvanou Introitus, v níž se citace francouzského velikána avantgardy Pierre'a Boulez'e, respektive jeho skladby Répon, z počátku 80. let prolíná se záznamem Goebbelsovy kapely Kassibr ze stejné doby. Temnější stránku historických zvuků pak ukazuje část Nun danket alle Gott, v níž slyšíme záznamy pořízené Hansem Lichteneckerem ve 30. letech v tehdy německém kolonizované Namíbii. Africké děti tu zpívají německou nábožnou písničku Sběrateli, jenž je přesvědčen o jejich rasové méněcenosti. Hraje ensemble Modern Orchestra, diriguje Wimbai Kaziboni.

Ansámbl Modern Orchestra a dirigent Wimbai Kaziboni zahráli dvě části z díla A House of Call Heinera Goebbelse. Ve svém textu nazvaném Proti Gesamtkunstwerku, který vyšel i v českém překladu ve stejnojmenné knize, píše Goebbels: Sám nevždy rozumím tomu, na čem pracuji. Kdybych tomu rozuměl, už bych na tom nemusel pracovat. Umožňuji však divákovi, aby se na těchto zkušenostech a objevech podílel. Motiv neustálého překvapování a úžasu se táhne jako jedna z důležitých nití celou jeho tvorbou. Poslední kompozice dnešního Futurissima vznikla pro solistu s velice specifickým nástrojem. O ním solistou je Francouz Erwan Kerouac a jeho nástrojem jsou dudy. Kerouac svou hudební dráhu začínal s interpretací britaňského folkloru, odkud se přesunul k volné improvizaci a soudobé kompozici. Pro své dudy a pro dudácký ansámbl upravuje existující díla, třeba amerických minimalistů, ale také inspiruje vznik hudby nové. Právě pro něj napsal v roce 2018 Heiner Goebbels skladbu označenou číselným kódem 20/58. Sólové dudy v ní doprovází zvuková stopa poskládaná z přírodních i umělých zvuků. Při živém provedení se kromě toho sólista neustále pohybuje z místa na místo. Premiéra se konala venku a Kerouac k publiku přicházel z dály. Při provedení v uzavřeném prostoru publikum obchází, odchází za dveře sálu a zase se vrací. V melodickém proudu dudácké hry jsou mimo jiné ukryty citáty z hudby Johanna Sebastiana Bacha. Nahrávka vyšla v roce 2020 na albu, kde ji dělají společnost kompozice Filipa Glase a Elian Hadik. Nyní tedy číslo 2058 v podání Erwana Kerouaca.

Francouzský dudák Erwan Keravec dohrál kompozici číslo 20/58 Heinra Goebbelse. Tím také končí díl Futurissima věnovaný nahrávkám této pozoruhodné osobnosti propojující hudbu a divadlo. Od mikrofonu se loučí Matěj Kratochvíl.

0: Minimalismus prý nesnášel, přesto se stal jeho velkým klasikem. V den 90. amerického skladatele Stevea Reicha za necelý týden, v sobotu 3. října, okomentuje jeho zásadní skladby na stanici Vltava v 7 hodin v 7. nebi Pavel Klusák.
1: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v Pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz. Radioservis představuje
3: audioknihu Beatrice Landovské Když máma spala.
4: Jednou nám táta v dětství nařezal do foroty, abychom asi nebyli moc drzé a nenarostly nám zbytečně hřebínky.
3: Osobitá autobiografická próza dcery Pavla Landovského o dospívání v nastupující normalizaci.
4: Prostě jsem si tehdy připadala jako po kastraci a ještě i po lobotomii.
3: Když máma spala. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Četba s hvězdičkou.
0: Existují nenápadné, jaksi na okraji vydané knihy, které na první pohled nemají jiné ambice, než podat nelíčené svědectví o určitých lidech a jejich době. Nekomplikovaně a stručně sdělit, jak jsme žili. Do této volné kategorie náleží svazek Táňa Praha 3 Žižkov, který se psala Marie Zelbová, přitom jde o jedinečné svědectví. Autorka ve 22 črtách vzpomíná na dětství a rané mládí na pražském Žižkově. S matkou a mladším bratrem obývali v tehdy zašlé takzvané dělnické čtvrti malý kvartýr, jímž navíc procházela, či v něm útočiště nacházela plejáda neskladných občanů, mezi jinými ve své době až legendární baskytarista Vladimír Padrůněk. Hlavní postavou o něch lakonických čert je autorčina matka, titulní Táňa. Osobnost dokonale excentrická, neřiditelná, existující mimo veškeré kategorie. To napsal pro týdeník Respekt Josef Chuchma o literárním debutu Marie Zelbové Táňa Praha 3 Žižkov. Herečka Karolína Knězů nám z něj bude na Vltavě číst po 8 večerů dnes v premiéře první část.

pro tebe hledám slova nejkrásnější. K svátku našeho života. Trhám je z toho stromu ve své duši, semena jehož jsou láskou zaseta. Zasela je tam, když jsem byla malá ruka, jež po vlasech mě hladívala. Podívej se, mé větve jsou dvě ruce, na každém prstu kvítků milion. Pro tebe kdysi jsem mluvit učila se. A teď tu stojím němá jako strom. Všechno, co je v této knize napsáno, se opravdu stalo. Žádné jméno nebylo změněno, leda, že bych se spletla. Zároveň se těm, kteří nám nějak vstoupili do života, bydleli u nás nebo chodili s mámou, nebo u nás bydleli a zároveň chodili s mámou, pomáhali nám či nám něco odcizili, těm všem se omlouvám, že se do knihy nedostali. Brožův zákon. První polovina osmdesátek. Každý živý tvor touží být ožralý, citovala Táňa s oblibou takzvaný Brožův zákon. Nikdy jsem netušila, kdo je brož. Zřejmě nějaký evoluční biolog z hospody na velitelství, i když toto zařízení se svými zažloutlými záclonami a skvrnitým stropem připomínalo spíše krápníkovou jeskyni. Zmíněný podnik zbožňovali i naši přátelé z NDR a máma je sem hrdě vodila jako do skanzenu. Štamgasti nosili v zadní kapse hřeben a občanku a vypadali jako postavy z obrazů Hieronyma Bosche. Teprve nedávno jsem se od táty dozvěděla, že tento mně dosud neznámý filozof byl tátův kamarád Ivan Brož. Mohutný kameník s plnovou sem ve znamení vodnáře. U nás jste si nebyli nikdy jistí, zda se bude mamá v duchovním vytržení zaobírat antroposofickou filozofií Rudolfa Steinera, spisy kabalisty Elifase Lévyho, anebo bude vrhat gramodesky napříč kuchyní, skládat protest songy, popřípadě psát novou divadelní hru. Při psaní hry rockovej Jesus na prknech, co znamenají svět, role většinou obsazovala, aniž by o tom budoucí protagonisté z řad našich přátel měli sebe menší tušení. Tak například Petr Stanko byl Jan, miláček páně, protože měl andělský ksicht. Mně pasovala do role Máří Magdalény, což mi nejdřív vadilo, ale časem jsem pochopila, že lepší bude se vším souhlasit, protože k premiéře stejně jak nikdy nedojde. V sobotu dopoledne máma chodívala na přednášky ke Steinerovcům do antroposofické společnosti s přítelem Kolkem z Uherského Brodu, kterému dala přezdívku Velbloud. Na cestě za duchovnem se většinou slušně pohádali. Na zastávce autobusu popíjela černý čaj ze starodávného hrnku ze smetiště na Ořechovce, který si pak strčila do kabelky. Tenhle tlustý hrnek byl vůbec nezničitelný. Když se jednou rozčílila a mrskla s ním o futra v kuchyni, přešel hrnek naprosto bez úhony, na rozdíl od futer.

Máma si velmi vážila kněze Josefa Adamce, přímého žáka Rudolfa Steinera, se kterými seznámil náš rodinný přítel Martin Konečný alias Konečník. Zasvěcence Josefu Adamcovi říkali pohádkový dědeček. Byl to duchovní utajovaného společenství obce křesťanů a za komunistů sloužil v bytech domácí bohoslužby. Mámě řekl, že může svého syna Krištofa pokřtít i sama, takže ho ještě jako mimino pokřtila v kuchyňském dřezu, jediném zdroji vody v našem bytě. Zajímalo by mě, jestli předtím aspoň umyla špinavé nádobí, ale spíš ne. Když se nám kdysi rozbila stará retrolednička s kovovým šlapátkem v pravém dolním rohu, nikdy už jsme žádnou jinou neměli. Zatímco se v teplých měsících máslo ve špajzu úplně roztékalo, zapomenuté mléko se naopak měnilo v tvaroch a ten po čase ještě měnil skupenství na produkt, který máma nazývala sýr. Od kuzín všeobecně nebyl Táněn oblíbený koníček a nejraději měla chleba s taveným sýrem, ke kterému přikusovala česnek. Nejživěji u nás doma bývalo na podzim, v čase konopné sklizně, při takzvaném mářobraní. To bývala mama hodně euforická a snažila se ovlivňovat chod světových dějin. Organizovala například mírové poselství, které mělo za prezidentem Gorbačovem přicválat do Moskvy na koních. Nebo tradičně svolávala demonstrace za legalizaci marihuany, na které kromě mě a mého kluka Roberta nikdo nepřišel. Při jednom z mnoha bujarých večírků na nás sousedé kvůli nadměrnému hluku zavolali policii. Máma se ani nenamáhala schovat plech plný sušící se marihuany. Co to je? Tázal se příslušník veřejné bezpečnosti. Táňa vesele. To je tráva. Zaskočený příslušník už raději nekladl další otázky. Zapsal si do notýsku jména všech zúčastněných a rychle se zdekoval. Táňa se jednou z burzy v Bratislavě přivezla spousty gramodesek a pouštěla je pak celé odpoledne na plné pecky z otevřeného okna do dvora a prokládala to svou písní Komunisti, vylište si prdel. Když pak Jiří Kodet ve filmu Pelíšky z balkónu zařval z plných plic proletářům všech zemí světa své doporučení, prožila jsem v kině silné déjà vu. Zvuk z této matčiny hudební produkce se zřejmě nesl dost daleko na to, aby o stlumení hudby přišel slušně požádat pán bydlící na Koněvově kilometr pod námi. Máma bývala vůbec místní persona. Komu jinému by pošta doručila pohled s adresou Táňa, Praha 3, Žižkov?

nebeská přitažlivost. Strach ze tmy mizí. Mateřská luny zář mě kolébá. Má vnitřní moře, stromem mých tepen, vzhůru vzlíná. Duše má, jak roztančená víla, jak ryba nad hladinu, se do stříbrné záře vymrštila.

restauracích, protože mohl tvrdit, že je zrovna v práci a jenom si odskočil na jedno. Tento rafinovaný převlek vůbec Máničkám sloužil k tomu, aby nešli bručet za paragraf příživnictví. Příležitostně pracoval u geodetů, což bylo tenkrát poměrně oblíbené pracoviště takzvané závadové mládeže. Jednou jsem si s Majem hrála na doktorku a on se jako můj obětavý a zároveň jediný pacient ode mě nechal až po předloktí namalovat rudým lakem na nehty, aby to vypadalo jako krev. Taky uměl jíst papír a sklo. Jezdila jsem s ním do Osvračína u Domažlic k rodině chartistů Silvestry a Šímy Chnápkových, kteří si tam koupili starý mlýn. Měli koně, které občas zapřáhli do vozu a takhle jsme pak jezdili po vesnici na projížďky. Sbor národní bezpečnosti je však v obci různě šikanoval. Třeba za neosvětlený koňský povoz, překročenou rychlost při jízdě na koně a tak dále. V říjnu 1989 dostali podle zákona z 50. let rozsudek o združstevnění a byli tak poslední vyvlastněnou usedlostí v Československu. Museli všechno vyklidit a k radosti STB už byli rozhodnuti emigrovat, když přišel převrat. Mimochodem, do dnešní doby se toho příliš nezměnilo a doteď mají z úřady v Domažlicích potíže, protože tam sedí ty též kádry. Měla jsem ráda nedělní zpáteční jízdy nočním vlakem, který jezdil ze západního Německa. Jednou jsem v nablízkaném jídelním voze německým turistům zaspívala latinskou koledu Adeste Fideles a za to jsem si vysloužila pomerančový džus, pruhované ohýbací brčko a malo pivo v plechovce.

Máma, která měla být původně lékařkou, sice pracovala jako domovnice, ale mělo to i své výhody. Do práce chodila, kdy uznala za vhodné. K Vánocům jsme dostávali čokoládové kolekce z ROH a z rudých praporů určených k prvomájové výzdobě šila na šlapací singrovce přátelům trenýrky. Mao byl nadšený, protože od mámy vyfasoval prémiový kus se žlutým srpem a kladivem umístěnými přímo na zadku. Bohužel se prísnad z nešťastné lásky jednoho dne oběsil kousek od nás na ohradě, v koupelně u broku. Já ne-

Vzpomínám taky na legendárního baskytaristu Vláďu Padrůňka. Byl to zjev české rockové a jazzové scény a hrál například v kapelách Jazz Q, Abraxas, Energit, ETC a Blue Effect. Ivan Pelíšek o něm prý prohlásil, že jeho snem bylo, aby měla jeho baskytara tak mocný zvuk, že by jim při koncertě připlácnul lidi na zeď a když by dohrál, tak by všichni popadali na zem. Honza Hrubý o Padrůňkovi řekl, nikdy nevymýšlel otrockou basu. Vždycky měla nápad, byla rafinovaná a zahraná s obrovským citem. Myslím, že by bez muziky umřel. Buď ji poslouchal, nebo cvičil, nebo pil pivo. Jako malý chodil Vládínek do Lidušky na housle a do pěveckého sboru. Jednou se mi svěřil, že nějaký chlapeček ve sboru vedle něho zpíval tak falešně, až z toho omdlel. Kvůli politické minulosti svého táty Stanislava Padrůňka bohužel pak už nemohl cestovat z Jazz Q do zahraničí. Jeho otec byl prvním náměstkem ministra vnitra v době srpnové invaze v roce 1968 a podílel se na prohlášení odsuzujícím okupaci země vojsky Varšavské smlouvy. Když mu vzali cestovní pas, bral si to osobně a nechápal, že to je jen politická hra, protože zůstal napořád velkým dítětem. Navíc skvěle našlápnutá skupina Energit dostala úplný zákaz vystupování, údajně kvůli šíření nízkých pudů. To vše se na citlivém Vláďovi bohužel podepsalo a začal pít první ligu. Postupně přišly problémy s chůzí, chodil oholi a jeho zdraví bylo čím dál chatrnější. Dodnes se neví, co mu vlastně bylo, ale nejspíš to byla roztroušená skleróza v kombinaci s nadužíváním alkoholu. Martin Kratochvíl, zakladatel kapely Jazz Q, mi vyprávěl, že jak se Vláďovo pití stupňovalo, vymýšlel si stále rafinovanější skrýše na alkohol, takže měl chlast schovaný úplně všude, například v láhvi od mléka, v chlebníku na záchodě, či v květináči na pódiu během hraní. V F-ku na Smíchově tak jednou při koncertě upadl, museli ho odnést a křísit v šatně a koncert byl předčasně ukončen. Martin mi vyprávěl i zábavnější historky. Třeba jak se jednou brzy ráno za svítání vraceli z turné z Finska ve Volkswagenu Brouku a potkali cestou kopáče na silnici, když stáli na semaforu. Vláďa z ničeho nic roloval okýnko a povídá, no co, koukáte, vy si tady klidně kopete a my na vás musíme po nocích hrát. V tu ránu začali na auto plné Mániček lítat z příkopu kameny, takže na to Kratochvíl šlápnul a projeli na červenou. Kopáči nemohli tušit, že to byla Vláďova parafráze na závěrečnou hlášku stranického ředitele na povinném školení Pražského kulturního střediska, kam museli pravidelně chodit všechny kapely. Původní hláška zněla. A komu se to nelíbí, s tím se mazlit nebudeme. A přiřadíme ho do pracovního procesu, protože zatímco vy si tady klidně hrajete, dělnická třída na vás musí tvrdě pracovat.

Legendární bylo vystoupení kapely Jazz Quay na koncertě v Lucerně v roce 1975. Vláďa mýval na svých maršálech volumy vytočené vždy hodně doprava. Navíc přelepené izolepou, aby nešly zeslabit. Byl to tenkrát tak silný zvuk, že opodál začaly padat vinné skleničky a Láďovi z toho vlály zvonáče. Lidé se cpali co nejvíc dopředu a těm úplně nejblíž u pódia dav tak tlačil na hrudník, že začali ztrácet vědomí. Poté byli odnášeni do zákulisí, kde byli kříšeni zpět k životu. V ten moment se tam objevil ředitel Prago koncertu, který měl mimo jiné rozhodovat o jejich účasti na koncertu v pařížské Olympii. Když uviděl všechny ty polomrtvé lidi, prohlásil: "Soudruzi, to je přesně to, proti čemu my tady bojujeme." Lidé v sále rozbíjeli sedačky. Dav se vylil z Lucerny do Štěpánské ulice a obrátil i zaparkovaného VV Brouka Martina Kratochvíla na střechu. Takže pak vypadal jako hovnivel převrácený na záda. Myslím, že za tuto akci by se nemuseli stydět ani Brouci z Anglie a výlet Jazz Quay do Olympie se tedy celkem nepřekvapivě nekonal. Když na tom Padrůněk už nebyl moc dobře, ujala se ho máma a vzala ho bydlet k nám na pohovku do kuchyně. Pamatuji si, jak se každé ráno křísil lahvovou dvanáctkou, strkal si prsty do krku a u toho vydával prapodivné zvuky. Věděla jsem, že trpí žaludečními vředy a jednou, když mu vymačkávala jakýsi vřed na zádech, jsem se vyděšeně ptala: "Mami, a to má Vláďa ty žaludeční vředy na zádech?" Když jsem se začínala učit hrát na kytaru, prohlásil: "Maruš, rytmus je tvůj největší nepřítel." Jeho proroctví se bohužel naplňuje již po 3 dekády.

Pravidelně ho k nám ve značně podroušeném stavu přivážel v noci taxík z Valdeku, v případě, že mu ho někdo zaplatil. Nebo ho přivedl jeho věrný kamarád z Mokré čtvrti Jarda, takzvaný vodič. Ten Padruňka po Praze vodil tak dlouho, až si vysloužil tuto přezdívku. Do hry ho ještě na pár let vrátil Martin Koubek z kapely Moby Dick, který ho u nás občas obětavě vyzvedával na zkoušky. Pamatuji si na Padruňkovo časté prohlášení. Já jsem ortodoxní mánička. A taky, jak mu Táňa říkávala, ty můj drahej broučku. Vláďa však oponoval. Naopak, já jsem brouček levný. Jednou už mámě rupli nervy a řekla mu, že se má odstěhovat. Vláďa tuto informaci však zřejmě úplně nezachytil a nechal se v noci dovést taxíkem opět k nám do Koněvovky. Střih. Pak už si jen matně vybavuji, jak mě velmi nasraná máma v noci budí a rozespalou vleče na Vítkov s tím, že se domů nevrátíme, dokud se Padruňek nevypakuje. Žižka Perk je však poměrně svažitý kopec, takže náš exodus neměl dlouhého trvání. Mrskali jsme se na stráně jako lososy, neboť nám kluské spacáky neustále sjížděly dolů a máma zavelila k ústupu. Vláďa nakonec po tomto psychologickém souboji kapituloval a odjel domů k mamince, která se o něj starala až do jeho smrti. Zemřel v pouhých 39 letech, ale v tu dobu už vypadal jako vedchý stařeček. Salon Jekatěriny Alexandrovny. Sedmdesátky, osmdesátky. Z cyklu Má Davidská léta. Za dávných časů žila v Davidcích v ulici Jugoslávských partizánů jedna nevševní dáma jménem Jekatěrina Alexandrovna Maximovičová. O kousek dál v Koulově ulici číslo 1 nad socrealistickým hotelem Internacional brala zrovna rozum do hrsti dcera zapálených komunistů Tatiana Leixnerová. Vzpomínám na drobnou bělovlasou paní Jekatěrinu Alexandrovnu v silných brýlích, jak míchá ve velkém hrnci boršť a u toho prospěvuje skřehotavým hlasem raj, raj, raj. Nádobí mila ve starém nástěném plechovém umyvadle a místo jaru používala papír, do něhož se balily v lahůdkách potraviny. Většinu času však odpočívala na posteli, kterou jí její spolubydlící a kamarád Michal Stupka natřel zářivou měděnou barvou. A se zájmem pozorovala dění na dýchancích davidské mládeže, které se u ní v kuchyni a zároveň ložnici pravidelně odehrávaly. Hodně četla, ale protože už na knížky se zeleným zákalem a 13 dioptriemi skoro neviděla, používala ke čtení zásadně lupu. Několikrát týdně vyučovala ruštinu a protože už ani moc neslyšela, měla na velkém starožitném jídelním stole 3 budíky, které tikaly každý v jiném rytmu a které měly za úkoly ráno vzbudit. Jekatěrina byla dcerou profesora historie z Moskevské univerzity, jenž byl v roce 1922 deportován spolu s dalšími 160 významnými filozofy, vědci, novináři a jejich rodinami ze Sovětského svazu. Soudruh Lenin tenkrát osobně sestavil seznam nežádoucích intelektuálů a Stalin pro ně pak nechal vypravit z Petěrburgu 2 tak řečené parníky filozofů, které zaplatili evropské státy. Tito intelektuálové měli obrovské štěstí, že neskončili na Sibiři, nebo nebyli rovnou zastřeleni a svá útočiště našli v Berlíně, Paříži a v Praze. Díky tehdejší vstřícnosti prezidenta Tomáše Masaryka tak vznikla v Davidcích početná ruská diaspora.

Jekaterina vystudovala právo a ekonomii v Moskvě a poté, co přijela do Prahy, začínala nejdříve jako vychovatelka. Učila ruštinu a bydlela na Svobodárně. Zde poznala svého budoucího muže, matematika a mistra v šachu ČSSR, Jevgenije Filimonoviče Maximoviče. S Masarykovou podporou si ruští emigranti postavili družstevní dům, kde Jekaterina s manželem obývala hezký byt, který byl později komunisty rozdělen a byly jim ponechány dvě místnosti. Do části jejich původního bytu byl pak nastěhován v domě velmi obávaný pan Drastych, který nesnášel jak Jekaterinu, tak zejména osazenstvo, jež ji navštěvovalo. Pravidelně na ně volával veřejnou bezpečnost kvůli rušení nočního klidu. Někdy ale policisté bývali vyšplouchnuti. Na stejném patře totiž bydlel i potomek ruské šlechtičny Oleg Pokorný, který byl také mánička, a všichni účastníci večírku stačili rychle přeběhnout k němu. Jekaterina se svěřila kamarádce Aně Daučíkové z Bratislavy, kterou měli s mámou společnou, že udělala v životě jednu ošklivou, ale opravdu ošklivou věc. Když si pan Drastych na chodbě otvíral hubu na jejího spolubydlícího Míšu Stupku, beze slova k němu přistoupila a vlepila mu pořádnou facku, což pan Drastych od této úctyhodné stařenky opravdu nečekal. Pak ještě dodala: a nejhorší je, že bych to udělala znovu.

Do Tánina bytu čtvrté kategorie, který byl všem otevřen do kořán, se vypravíme s autorkou Marií Zelbovou v její knize Táňa Praha 3 Žižkov po druhé zítra ve 23 hodin. Premiérovou četbu s hvězdičkou natočil režisér Jakub Doubrava a rozdělil do 8 částí. Útočiště v žižkovském bytě nacházel i basák Vladimír Guma Padrůněk, který hrál třeba s Vladimírem Mertou, Janou Kratochvílovou a nebo Vladimírem Mišíkem.

Na albu Vteřiny, Měsíce a roky najdete píseň Ulici bičuje déšť Vladimíra Mišíka, kde zpívá i jeho syn Adam. Zítra čekáme den beze srážek, den sváteční. Tradičně se s Vltavou vydáme na svatováclavskou pouť do Staré Boleslavy. Přímý přenos bohoslužby pod širým nebem začne na Vltavě v 10 hodin dopoledne. Teď přejeme klidnou noc zase s hudbou. Jana Kozubková se loučí od mikrofonu.

Pěkný poslech, milí posluchači pořadu Soudobá hudba na stanici Vltava, vám z brněnského studia Českého rozhlasu přeje dnes Jan Hlaváč. Vybírám komorní tvorbu dvou skladatelů 20. století, Jiřího Matise a Evžena Zámečníka. Nejprve zazní svita pro violu a basklarinet od Jiřího Matise. Hrají Jiří Kratochvíl a Josef Horák.

Svitu pro violu a bas klarinet od Jiřího Matise hráli na violu Jiří Kratochvíl a na bas klarinet Josef Horák. Tři kusy pro housle a klavír od Evžena Zámečníka uslyšíte v interpretaci houslisty Adolfa Sikory a klavíristky Jiřiny Kolmanové.

0: Evžen Zámečník byl autorem 3 kusů pro housle a klavír. Hráli Adolf Sýkora na housle a Jiřina Kolmanová na klavír. A tímto dílem také končí dnešní pořad soudobé hudby na stanici Vltava, ve kterém jsme poslouchali komorní hudbu skladatelů 20. století Jiřího Matise a Evžena Zámečníka. Pořad připravil a od mikrofonu se loučí Jan Hlaváč.
1: Do nového dne v Českém rozhlase Vltava vstupujeme s hymnou České republiky.

0: Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.
1: Skončila druhá světová válka, pro Sovětský svaz vítězně, a Šostakovič měl před sebou úkol napsat 9. symfonii. Společnost ji s napětím očekávala. U 9. se od Beethovenových dob očekává velké až monumentální dílo, samozřejmě s vokální složkou. A jak jinak oslavit vítězství ve válce než právě takovým kolosem? Šostakovič se do takového monstra skutečně pustil, ale nějak se záměr nedařil. Začal znovu, od počátku, a způsobil šok. 3. listopadu 1945 pod vedením Mravinského zazněla na zahajovacím koncertu sezóny Leningradské filharmonie v přímém rozhlasovém přenosu sotva půlhodinová, pětivětá, hravá orchestrální skladba. Žádný patos, spíš neoklasická lehkost a trocha ironie. Ohlas byl jednoznačný. Ruský skladatel by neměl vyjadřovat své pocity z porážky nacismu tak dětinským způsobem. Pro Šostakoviče se plánovala Stalinova cena, ale nominace byla přehodnocena. 9. dnes světové orchestry hrají nejochotněji. Ukazuje Šostakoviče jako velkého skladatele, nikoli jako ideologa. Přitom je právě 9. jedno z Šostakovičových nejodvážnějších gest, demonstrující neochotu podvolit se ideovému diktátu. Vídeňské filharmoniky řídí Leonard Bernstein.

0: dozněla pod Bernsteinovou taktovkou 9. symfonie Dmitrije Šostakoviče. Následující 10. představuje další z vrcholů symfonického cyklu. Je monumentální a filozoficky hluboká. A Šostakovič je opět podroben kritice, tentokrát z formalismu. Takto o ní v archivním pořadu referuje Otomar Kvěch.
1: V poválečných letech se stává Šostakovič velmi společensky činným jak v hudebních organizacích, tak v politickém životě. Stal se poslancem, aktivně objíždí nejrůznější politická shromáždění. Ani tato autorita ho neochrání před prudkou kritikou, které se mu dostane společně s dalšími skladateli, jako jsou například Prokofjev a Chačaturian, počátkem roku 1948. Mnohá jeho díla, mimo jiné 8. a 9. symfonie, jsou opět, podobně jako tomu bylo v roce 1936, prohlášena za protilidová a formalistická. Šostakovič se na chvíli stáhne do ústraní. Věnuje se převážně filmové hudbě, za kterou dostává na přelomu 40. a 50. let řadu státních ocenění. Napíše jakousi úlitbu, ve svém hudebním jazyce velmi prosté, Stalinova moudrá rozhodnutí opěvající oratorium Píseň o lesích. Pro důvěrné domácí schůzky zkomponuje spíše hříčku než umělecké dílo, satirickou kantátku Rajok, v které ironizuje původce stranických kritik, které se snesly na jeho hlavu. Na provedení čeká zatím houslový koncert. Teprve Stalinova smrt a následující politické tání umožnili premiéru houslového koncertu a nové, již 10. symfonie. 10. Šostakovičova symfonie vzbudila opět nesmírnou pozornost. Po její premiéře následovala několikadenní konference na půdě svazu skladatelů, která se zabývala výhradně tímto dílem. Vesměs bylo hodnoceno nanejvýš kladně, opoziční náhledy měly tentokrát podobu spíše výpadů závistivých kolegů a nebyly rozhodně pro Šostakoviče nebezpečné, jako tomu bylo u předchozích oficiálních kritik. 10. symfonie se vrací po neoklasické 9. k původním skladatelovým východiskům. Je hluboce ponořena v ruské tradici. Má osvědčenou dramaturgii, která se dá vyjádřit slovy od temnot ke světlu. Po prvé obsáhlé tragické větě následuje kratičké, zběsile vpředse ženoucí skerco. Občas bývá psáno, že jde o portrét Josefa Vysarionoviče Stalina. Třetí věta je v mírném tempu plynoucím obrazem, v kterém dominuje skladatelův podpis daný notami D, S, C, H. Čtvrtá věta zakončuje skladbu jakousi lidovou slavností po vzoru některých finále Čajkovského symfonií. Takovýto suchý popis průběhu symfonie nám však nedá obraz o hloubce hudebních myšlenek, které jsou ve skladbě obsaženy a které jsou také příčinou toho, že mnozí považují tuto symfonii za nejlepší Šostakovičovo dílo.
0: Osobně se k ním hlásím. Poslechneme si celou monumentální 10. symfonii. Chicago Symphony Orchestra řídí Sir Georg Scholty.

Vyslechli jsme 10. symfonii Dmitrije Šostakoviče. Hrál Chicago Symphony Orchestra, řídil sir Georg Scholty. Symfonie vznikla v roce 1953. Stalinova zvěrstva byla odhalena v roce 1956 a skladatel opět překvapil. Tentokrát disidenty. Zatímco v Maďarsku ruské tanky potlačily protikomunistické povstání, na Šostakovičově stole vzniká 11. symfonie, oslavující 40. výročí říjnové revoluce, rudá od začátku do konce. S popisností skladatele filmové hudby líčí Šostakovič události na Palácovém náměstí se střelbou carských vojsk do mužiků, zvoněním zvonů a zpěvem pravoslavných písní. Finální větu 11. symfonie hraje London Philharmonic Orchestra, řídí Vladimír Jurovský.

0: To bylo finále 11. symfonie. London Philharmonic Orchestra řídil Vladimír Jurovský. O 12. symfonii nám opět více řekne Otomar Kvěch.
1: 12. symfonie se dnes leckomu může jevit jako jedna z nejproblematičtějších. Nejen pro svůj námět. Má podtitul rok 1917 a je oslavou říjnové revoluce a jejího vůdce Lenina. Také pro svůj jednoduchý jazyk, který prudce kontrastuje například s produkcí vznikající v téže době na západě Evropy. V minulém pořadu jsme konstatovali, že 11. a 12. symfonie jsou spojeny podobnou metodou propojení čistě hudebních a programových požadavků. I ve 12. symfonii jsme s filmovou názorností svědky zhudebňování konkrétních situací. Nejpřesvědčivěji asi zhudebnil ve třetí větě Šostakovič scénu připlouvání a střelby křižníku Aurora. V prvé větě se ocitáme ve výbušné atmosféře revolučního Petrohradu, druhá věta má být podle vyjádření samotného skladatele portrétem vůdce revoluce Lenina. Nejsporněji dnes pro většinu posluchačů jistě vyzní finále symfonie s titulem Úsvit lidstva. Zde se za pomoci typicky ruských patetických prostředků líčí, jak zněla dobová hesla, lepší zítřky lidstva. 12. symfonie Dmitrije Šostakoviče obsahuje mnoho krásné hudby. Přesto nám je dnes její patetismus trochu vzdálený, nemluvě o zvoleném mimohudebním námětu, jehož volbu ovšem musíme také chápat v dobovém kontextu. Přihlášení se k původním ideálům říjnové revoluce ve své době znamenalo upozorňovat na deformace, kterými prošla společnost v Sovětském svazu během posledních desetiletí. Čtyři věty symfonie jsou hrány bez přestávky a celé dílo je postaveno na několika motivech uvedených hned v prvé větě. I to se nám dnes jeví jako problematický prvek. Ke konci díla se může dostavit pocit, že jsou motivy už opotřebované a že nemají potřebnou sílu.
0: Při vší problematičnosti díla a navzdory našemu neprávě vřelému vztahu k VŘSR musíme konstatovat, že příjezd železného monstra jménem Aurora ve třetí větě je prostě neodolatelně sugestivní. Royal Philharmonic Orchestra a Vladimír Aškenázy hrají třetí a čtvrtou větu Šostakovičovy 12. symfonie.

0: To byla třetí a čtvrtá věta 12. symfonie Dmitrije Šostakoviče, řídil Vladimír Aškenázy. Brzy následovala 13. symfonie, vokální a svým způsobem odvážná, jak připomíná Otomar Kvěch.
1: Nedlouho po premiéře 12. symfonie nejoficiálnějšího Šostakovičova symfonického plátna se koncem roku 1962 konala premiéra nové, již 13. skladatelovy symfonie. Přes krátký časový odstup od minulé je mezi oběma kompozicemi obrovský rozdíl. Ani ne tak v hudební řeči, která je jak ve 12., tak ve 13. symfonii poměrně jednoduchá a přímočará a splňuje vlastně tak často v Sovětském svazu adorovaný ideál hudby pro prostého člověka. Rozdíl je v myšlenkovém vyznění díla. Skladatel využil svého postavení mezinárodně uznávané veličiny i svého postavení domácího. Nezapomínejme, že byl poslancem nejvyššího sovětu, členem komunistické strany Sovětského svazu a působil v desítkách společenských funkcí a ve svém novém díle poukázal na nejbolavější místa života tehdejší společnosti. 13. symfonie hovořila veřejně o tom, o čem se hovořilo jen v nejužším soukromí. Podnětem k vytvoření nové symfonické koncepce byla Šostakovičovy báseň Jevgenie Jevtušenka Babí jar, hovořící především o antisemitismu, a to antisemitismu nejen nacistickém, ale i stalinském. S problematikou antisemitismu se básníkovi snoubí nesnášenlivost všeho druhu. Ve vzedmutí vlasteneckých pocitů píše Jevtušenko. V mé krvi není krev židovská, ale antisemité mě nenávidí jako žida. A proto jsem pravý Rus. Další věty 13. symfonie vytvořil skladatel po určitém odstupu. Jeden čas dokonce přemýšlel o tom, že z Babího jaru učiní samostatnou skladbu. Texty 2. až 5. věty byly vytvořeny v dohodě mezi skladatelem a básníkem. Druhá věta je oslavou věčného humoru, který, jak praví text, se nedá vsadit ze mříže a je chlapík, který se nikdy nebojí. Třetí věta symfonie hovoří o ruských ženách, které ponížené a ubité trpělivě vystávají ve frontách u obchodu s minimem zboží a obstarávají základní živobytí pro své rodiny. Čtvrtá věta má název Strach. Nebáli jsme se stavět v Metelici, jít do boje, ale hovořit mezi sebou jsme se báli. Měli jsme tajný strach mluvit s cizincem, s ženou, strach z něčího udání, se zpívá v symfonii. Přesto báseň, která má centrální myšlenku v Rusku umírají strachy, vyznívá optimisticky. Vše to já píšu ve strachu, že nepíšu přesvědčivými slovy, zakončuje básník. Tento nadějný závěr nás pak přivede k nesměle pozitivní větě závěrečné, která má název Kariéra. Hovoří se zde o ctižádostivých kariéristech, kteří svůj vzestup po pomyslném společenském žebříčku považují za hlavní cíl svého života. Báseň i celá symfonie vyzní ve slovech. Já dělám kariéru tím, že ji nedělám. Prostinká melodie v klarinetech doprovází v Šostakovičově zhudebnění tuto poentu a velmi skromně zakončuje více hodinové hudební plátno. Premiéra symfonie zkomponované pro velký symfonický orchestr, sólový bas a nezvyklý sbor obsahujících jen basové hlasy byla jedním z největších Šostakovičových triumfů. Po doznění zněl půlhodinový potlesk, lidé vstávali a plakali. Řada Šostakovičových životopisů uvádí ve fotopříloze snímek s názvem Po premiéře 13. symfonie. Skladatel zde sedí se zakloněnou hlavou na divanu a v jeho tváři se snoubí obrovská únava s nepotlačovaným pocitem hlubokého uspokojení.
0: A musím potvrdit, že věta o strachu je opět ukázkou Šostakovičovy schopnosti dostat z orchestru přímo fyzicky pociťovanou emoci. V tomto případě všeobjímající strach, který ale v Rusku postupně umírá, jak věřil skladatel. Chicago Symphony Orchestra řídí Ricardo Muti, solistou je Alexej Tichomirov.